0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Pavel Sedláček patří mezi nejdéle zpívající hvězdy u nás a není divu, že svého času patřil mezi ty nejpopulárnější.

0: Pes.
1: Se semaforskou písničkou Život je pes autorské dvojice Jiří Šlitr, Jiří Suchý debutoval Pavel Sedláček v roce 1964 na deskách. Nahrál tu píseň 12. září roku 1963 ve studiu Strahov s Big Beatovou skupinou divadla Semafor. Původně prý byla míněna ironicky, ale Pavlovi vrstevníci ji spontánně pochopili jako generační výpověď a tak mu otevřela cestu do světa populární hudby, který byl o hodně větší než ten do té doby jeho rock'n'rollový.

V roce 1974 jsem byl na pionýrském táboře v lesích a polích. Jmenovalo se to Bučovice u Votic. Každý den, a to několikrát, zněla z táborových reproduktorů píseň, která byla jedním z hitů léta toho roku. Nevěděl jsem, že ho zpívá Pavel Sedláček, ale věděl jsem, a věděli to všichni, že se jmenuje Hurá, hurá. Český text napsal Vladimír Mertlík.

To se nám prostě muselo líbit. Pavel Sedláček je ročník 1941. Jaký byl ten rok v protektorátu Čechy a Morava? 12. března bylo Němci uzavřeno divadlo D41. 1. dubna zatklo gestapo podplukovníka Josefa Balabána. 13. května zatklo gestapo Josefa Mašína. 17. května bylo po 6 letech zastaveno vydávání týdeníku pro mládež Mladý hlasatel. V září bylo režisérem Josefem Šmídou založeno divadlo Větrník. 28. září vyhlásil Reinhard Heydrich stané právo a rozpoutal vlnu represí. 29. září byl začen předseda protektorátní vlády Alois Eliáš. V roce 1941 vyhlásili němečtí okupanti na území protektorátu zákaz všech tanečních zábav a plesů. Nacisté nemohli tenkrát připustit, aby se prý Češi veselili tancem, zatímco němečtí mužové na frontách umírají pro jakousi novou, to je hitlerovskou Evropu. Dosavadní taneční hudba směla nadále zaznívat jen poslechově a samozřejmě bez skladeb angloamerických autorů. To mělo ale výhodu. Nároky na kvalitu domácí swingové hudby a jejich orchestrů i zpěváků se tím velmi zvýšily. V srpnu roku 1941 odstartovala na plátnech českých biografů mimo jiné filmy i zdařilá filmová veselohra Hotel Modrá hvězda. Hudbu pro ní napsal Sláva Eman Nováček a na slova herce Josefa Gruse se tam objevila i píseň, která se stala dalším swingovým mezníkem české taneční hudby. A nejen to. Písničkou o slunečnici získala Inka Zemánková i takovou svou čestnou přezdívku Slunečnice domácího swingu. Zpěvem se k ní připojil mužský, původně trampský, vokální kvartet Lišáci a všemu tomu na gramofonové nahrávce znamenitě sekundovala Vlachova kapela.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Pavel Sedláček se narodil 4. července 1941 v Praze na Pankráci a tam také prožil své dětství. Od 7 let se učil anglicky a rodiče si přáli, aby chodil na hodiny klavíru. Vyhrál ale jiný nástroj a tak od 14 let zkoušel kytaru. Kytara, respektive kytary, ho doprovází celou jeho kariéru, jen na ně už většinou hrají jiní.

0: zpívali Pavel Sedláček a Ivon Přenosilová. Pavel Sedláček má průmyslovku, obor spalovací motory. Od malička ho zajímala auta a vzhledem k tomu, že ho nepustili na vysokou školu, tak se ještě vyučil strojním zámečníkem. Nakonec to i s tou vejškou vyšlo, i když úplně jinou a má titul inženýr.
1: Fou!

Pavel Sedláček začal amatérsky zpívat a hrát na kytaru v 15 letech. Krátce na to zvítězil v provinciální talentové soutěži na Praze 4. Zpíval Rock Around the Clock a zvítězil u odborné poroty. Rok na to zvítězil v dalším pěveckém klání v pražské kavárně Alfa a ta soutěž se jmenovala Hledáme nové talenty 1958. Tam soutěžil s Elvisovkou Jailhouse Rock a na celé čáře ovládl publikum, což znamenalo jasné vítězství. Takhle ten hit natočil začátkem 90. let se skupinou Cadillac.

Pavel Sedláček je bezesporu jeden z prvních českých rock'n'rollových zpěváků. První vlastní rock'n'rollovou kapelu měl už v roce 1958, ale její činnost byla pozastavena. Byl zakladatelem jedné z prvních big beatových skupin v Praze. Jmenovala se EP Hi-Fi, studijní skupina big beatu, později skupina Pavla Sedláčka. Jednou z odnoží souboru byla i Karkulka, později přejmenovaná na Olympic, a právě s Olympikem natočil on a jeho manželka, tehdejší manželka Eva Pilarová, hit Hey Paula. Hey.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: S Evou Pilarovou se Pavel Sedláček seznámil v divadle Semafor, kde působil v letech 1962 až 1964 a krátce i v roce 1969. V Semaforu vystupoval ve hrách Šest žen a Zuzana není pro nikoho doma. V době, kdy v divadle

S kapelou řízenou Janem Spáleným, tedy s kapelou Apollo, natočil Pavel Sedláček i hit autorské dvojice Ladislav Štajdl a Jiří Štajdl. Vyšel v roce 1966 a jmenuje se Tečka.

Jméno Pavel Sedláček je ve výsledcích ankety Zlatý slavík poprvé zapsáno u výsledků druhého ročníku ankety z roku 1963. A to byla ještě společná kategorie pro zpěváky a zpěvačky. Zvítězil tenkrát poprvé v historii Karel Gott a Pavel Sedláček skončil 10. V divadle Semafor spolu zpívali píseň Tu krásu nelze popsat slovy.

0: Nejlepší umístění Pavla Sedláčka v anketě Zlatý slavík přišlo v ročníku 1964, kdy byly poprvé samostatné kategorie interpretů, jedna pro zpěvačky a druhá pro zpěváky. Pavel Sedláček byl 8. nejpopulárnějším zpěvákem Československa. Jeho jméno je ve výsledcích 50 nejpopulárnějších interpretů 10krát. Poprvé v roce 1963, naposledy v roce 1976. V tom roce byl Zlatým slavíkem opět Karel Gott a Zlatou slavicí popáté v historii Naďa Urbánková, kterou jako Pavla proslavilo divadlo Semafor.
1: Na do smrti navždycky,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Během své dlouholeté kariéry vystupoval Pavel Sedláček v pražské Lucerně, v klubu Olympic, v Radiopaláci, na mnoha místech naší republiky i na zahraničních zájezdech. Mezi jeho největší hity patří písnička Nejkrásnější dívka z celých Čech.

Pavel Sedláček hrál i v několika filmech a v Hudebním divadle v Karlíně zpíval roli Prcka v muzikálu Gentlemani. V 70. letech se spojil se skupinou Fontána, s níž natočil i hity Míček, Flíček nebo Sestřenice z Rokytnice.

90. letech patřil Pavel Sedláček mezi podnikatele a zpěv nepověsil na hřebík. Začal zpívat se skupinou Cadillac, kterou dával dokupy. Na krabici, která bude v našem archivu, lepím teď štítek s jeho jménem a na závěr písnička, kterou česky otextoval Libor Křístek. A jmenuje se Příběh, tak si to celé zrekapitulujeme. Loučí se Martin Hrdinka a mějte se jako slavíci a slavice. Jako stín.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Tak už je to zase páté vydání tohoto týdne, to znamená, že budeme rozdávat dárky hned dva dnes na konci týdne, jeden knižní, jeden rozhlasový pro lepší příjem třeba i našeho pořadu, abyste příště lépe slyšeli, tedy někdo z vás, i Aleše Ulma, který na vás teď promluví a pozdraví. Dobrý
6: ano,
5: den, Aleši.
6: Dobrý den, dobrý horký den teda, protože jako chodit venku s nepokrytou hlavou, to je nebezpečné.
5: Ano, tak se ukryjeme do stínu studia.
6: Ano, my jsme ukryti. Ano, teď už je to dobrý, teď už jsme nabiti
5: a můžeme
6: lánem
5: začít.
6: A humorem.
5: Výborně. Budeme soutěžit, soutěžní téma Aleš Ulm, knížky 1 z 5 z té edice Humoriády a digitální rádio taky připraveno.
0: Humoriáda.

0: Co by si přál jako první ukázku v Humoriádě tedy, Aležu?
1: No já bych si vzpomněl na Honzu Vodňanského a Petra Zkoumala, s kterými jsem jako mladý člověk se seznámil a jako jsme si tykali a chodili jsme, ne spolu na pivo, ale chodili jsme na vystoupení různá, jsme se střetávali, prolínali, já jsem byl na jejich představení a tak dále, takže ty bych rád počase slyšel, zvlášť to je o komentování opery Figaro, což jsem neslyšel asi.
2: Beží nám už 35. minuta vzrušujúcej opery skladateľa Rossiniho Barbier Sevilský, ktorého v Čechách poznajú ako lazobníka. Bol to Talian, tento chlapec Rossini, a treba povedať, veľmi talentovaný. Teraz treba už sa pozrieť na scénu. Rosina spieva, teraz Figaro, opäť Rosina. Figaro! Figaro sem, Figaro tam. A treba povedať, veľa sa spieva v tejto opere. Aria miniariu, a tak to má aj v ozajstnej opere vyzerať, pravda? Teraz nás dáva sa, že Figaro odchádza. A už aj prichádza Bartolo. Aj, to bol pekný bodiček. Pekný bodiček, hoci tvrdý, predsa len čisto nasadený. No, Figaro sa im nepresadil proti tomuto robustnému chlapcovi, ktorý sa volá Bartolo. Možno povedať, Bartolo je rovnako fyzicky, ako aj psychicky dobre pripravený pre tento dnešný boj, ktorom zatiaľ nie je rozhodnuté, lebo grof Almaviva sa zatiaľ márne snaží aj s pomocou rýchleho Figara, márne sa snaží preniknúť do domu doktora Bartola a kontaktovať sa s Rosinou.
3: Teraz sa aj Rosina objavuje, zaspievaj volačo, zaspievaj. Chcela by chcela, no už nemôže. No treba povedať čisto, bojuje sa o každú áriu. Aj to temperamentné talianské publikum pozbuzuje svojho Figara a teší Almavivu. No vie aj objektívne oceniť brilantné árie Bartolové a Bazileové. Zatiaľ, čo som hovoril, Bartolo skončil svoju áriu, odchádza zo scény, odchádza aj Rosina a teraz neviem, čo sa bude robiť.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: A hlasovat se bude za malou chvíli, až k tomu dojdeme.
1: Ano.
0: Nějakou operní arii zpíval jste, Aleši, někdy?
1: No, prosím vás, já jsem samozřejmě si tak prospěvoval Nessundormi doma, ale jako ne v té tónině Pavartyho.
0: Ano.
1: A v té originální teda. A nebo v autě taky, když jsem jel do kopce třeba, tak ale to jsem...
0: Do kopce?
1: No náhodou, protože to tak jako vždycky tak...
0: Jakože stoupáte klíškám, no, tak jako to...
1: Vinčeru. A, ale...
0: To mě nenapadlo, jako podle terénu.
1: No, ne, není to dobrý, protože člověk vyjede na obrubník hned jedna, dvě.
0: Jo.
1: Ale jako já jsem zpíval kdysi nějakou něco, já jsem měl takový začátek, že jsem chodil k paní profesorce a pak dědeček, který měl předválečné styky v Národním divadle a tak, tak mě poslal, já nevím, jestli už jsem to neříkal, ale...
0: Mně asi ne.
1: Vám asi ne, takže to opakuju. Do Národního divadla ke sbormistrovi. A sbormistr mě vyslechl a já jsem mu zpíval to, co mě naučila ta profesorka, nebo co jsme měli v repertoáru. Když mě stará matka... Což je, myslím, Dvořák, si vzpomínám, Antonín.
0: Ano.
1: A zpívat učívala, že slzy k sem koulily po tvářích a tak dále.
0: A co na to
1: řekli? Snědé tváře, že mučí. No a ještě něco dalšího. A takovou antickou árii se tomu říkalo, ale to jsem měl radši. Tuhle tu jsem moc jako necítil, jak si prostě moc tak nějak, to téma mě nezajímalo prostě nějak, ale...
0: Ano, a úrovni zpěvu řekli co? Jako radši jděte zpívat popinu, nebo...
1: Ne. Ten dirigent řekl, že to je na třetí ročník konzervatoře.
0: Ole.
1: Kde jsem vůbec nebyl. Takže...
0: Nebylo třeba.
1: Ne, já jsem pak chodil na Lidovou konzervatoř, ale tady tohleto, no tak a jsem mohl... Malinko mě dělilo od toho, abych se věnoval té klasice, což asi by šlo, poněvadž v italštině se zpívá úplně jinak než v češtině.
0: Tak možná byste dnes býval měl společný koncert třeba se Štefanem Margitou.
1: No, nosil bych tu bílou vestu tadyhle.
0: Ano, bílá, ano. No. Zpíval árie.
1: Ale, no třeba jo, já nevím.
0: To by
1: ale...
0: se zase nepotkali v Humoriáně.
1: No, to asi ne. No, proč ne? Tak je to možný. No, ale nicméně jediná drobná věc se stala, že on odjel, ten zbormistr odjel se sborem do Itálie, zbor se vrátil, ale on tam zůstal. Takže...
0: Takže
1: já jsem se pak věnoval, jsem udělal ty zkoušky na tu lidovou konzervatoř a tu jsem udělal celou.
0: A kariéra se nasměrovala jinam.
1: A ono se to nasměrovalo takhle. A už jsme hráli country pak a...
0: Tak inspirováno předváděním, tedy komentování jakoby sportovního utkání opery Figaro v podání Jana Vodňanského a Petra Zkoumala. S Janem Vodňanským můžeme pokračovat, varianta A. A proti nabídnu Zdenu Hadrubolcovou a Lubomíra Lipského, netradičně tuhle dvojici ve scénce ze Silvestra roku 1960. Vybíráte si vy jména, interprety, ukázku na telefonním čísle 731 800 900 anebo v SMS-kách na čísle 90 01 04. Humor mezi A nebo B.

0: historickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Kdo se provolá, ten, kdo využije telefonního čísla 731 800 900, tak do humoriády. Aleš Ulm je naším hostem a na viewer máte Jana Vodňanského, varianta A. Ukázka B, pak Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský. Kdo tedy je na telefonu a vybírá si?
4: Dobrý den, Karel Zbojkovič. Zdravím pana tak. Urma i vás, pane Patriku.
5: A taky zdravíme.
4: Já bych si přál pokračování.
3: Dobře, zapisuju. Taky děkujeme. Mějte se krásně. Kdo další?
6: Dobrý den přeji. Dobrý horký den.
3: Dobrý. Ano. Osvěžující.
6: Zdravím vás, chlapci, oba dva.
5: Ano,
6: a chtěla bych říct panu Olmovi, vašemu hostu, že vždycky se mě děvčata, spolužačky ptali, že slyšela jsem, že tvůj brácha je pěkný. Jak je pěkný? Já říkám tak, jak Aleš Ulm. A slouží v Praze u Hradní stráže. My to bojí. Že pro tak to bude fešák. Jo.
5: Ano, bývávalo.
6: Jo, a šipkový čaj, pane Ulm.
5: Ano.
6: Vařím do dneška.
5: Pořád výborně, to děláte dobře, ten je zdravý.
6: Ta písnička jako krásná.
5: Já to vím.
3: Ano.
5: Já
6: to čaj vím, ano. Jasně, děkuju. A šipkový čaj, céčko si vaříme celý život.
3: Tak,
5: ano.
6: Manželem, děkuju pěkně.
3: Počkejte.
6: A chtěla bych Bčko.
3: Ano, tak ano. Jo. Víme, že si vaříte céčko a nevěděli jsme A nebo B. Už víme, děkujeme.
5: Mějte
3: se krásně.
5: Díky.
3: Kdo ještě? Dobrý den.
7: No, dobrý den, tady Jana, zdravím vás, oba pánové, a dala bych Bčko.
3: Dala byste Bčko, stejně jako většina těch, kteří věnovali hlasy a díky ním vyhrála varianta B, tedy jak byl soudruh Pipka odměněn.
5: No,
3: se jmenuje scénka z roku 1960, se hrají Zdena Hadrbolcová, Lubomír Lipský.
8: Tak, Helenko, papír do stroje, pár úderů od kraje, Helenko. A počkej, to je moc. No, znova, jo? Znova, ne, to je zase málo. To je málo. Tak asi doprostřed, jo? Tak a teď píš. Soudruh Josef Pipka je... Ukaž? A hele, Josef se teď píše s F?
9: Pipka je
8: vedoucím nad střediskem 22.
9: Vedoucím střediska 22. Ne?
8: Jo, 22. Je to obětavý pracovník. Máš covník?
9: Ano.
8: Jo, covník. Neváhající k plnění úkolů, nasazení.
9: Neváhající nasadit, ne?
8: Jo, neváhající nasadit. Jeho osobní volno.
9: Své osobní volno.
8: Ano,
9: ne?
8: Dobře, ano. Tak své osobní volno. Jeho středisko překračuje
9: pravidelně
8: o 2-3%.
9: Ano.
8: Tak počkej, píšeš to na válec už. Zpamatuj se.
9: Pardon.
8: Tak dál. Tečka. Mezi zaměstnancema je oblíben pro svou veselou povahu.
9: Mezi zaměstnanci.
8: No dobrý, ne, mezi si. Zaměstnanci, jo. Tím je člověče legrace, s tím by si se uchechtala.
9: No.
8: S Pipkou, tak
9: povahu.
8: Dál. No. Povahu, tam je čárka, jo? Tam je čárka. Povahu, ano. Čárka, pro ano. Svou... Počkej, jak se to teď řekne, když se jde s ostatníma třeba na pivo?
9: Družnost.
8: Jo.
9: Smysl pro kolektiv.
8: Dobrý, ano. Tak napiš družnost, čárka. Čárka, máš?
9: Ano.
8: Hrdinství.
9: Ano. Co?
8: Co? No hrdinství napiš. Hrdinství.
9: Co pak je Pipka nějaký hrdina?
8: Ano, dobře, já vím, ale já chci jenom říct to, že třeba jako včera řekl na schůzi starýmu, že jim přijde vždycky jen vynadat a když něco potřebují, takže se ukáže, víš? Tak to je hrdina.
9: No tak třeba pro svou upřímnost.
8: No, tak.
9: Pro kritický přístup k práci, no. Pro svou přímost,
8: no, dobrý,
9: ne?
8: Dobrý, přímost, píš, přímost. Přímost, čárka. Tak. Pro kritický přístup k práci.
9: No.
8: Počkej, jak bychom to teď napsali, jako když ostatní říkají, že to nejde, že je praštěnej a on na to, že to půjde a nakonec to jde.
9: Že je houževnatý, ne?
8: Jo, houževnatý, tak napiš houževnatost. No a ještě tam napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka tu odměnu dostal.
9: Aby Pipka... Tu odměnu dostal.
8: Prosím, hrdina u telefonu.
10: Kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
8: Je, už to dopisujeme soudruhu řediteli, už to dopisujeme. Ona byla soudruhu řediteli, včera ta schůze, víte. Jinak to už bylo ráno soudruhu řediteli.
10: Jo, hrdina,
8: jo.
10: Ten Pipka mi ale včera naštval. A... Slyšel jsi ho, ne?
8: Ono jej, soudruhu řediteli.
10: No, já si ho ale podám. Já si ho podám, hrdina, toho si teda podám. Hele, tak mi sem hoď ty návrhy, hrdina, jo?
8: Ano, hned to bude, soudružiteli, čest. Tak, Helenko, a honem nový papír.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Stena Hadrbolcová, tedy Lubomír Lipský, netradiční dvojice, dání dohromady takhle v naší rozhlasové scénce. Oba jste někdy měl ve svém pořadu Aleši?
5: Určitě jsem měl nejen v pořadu, ale znal jsem se s nima ještě jako když jsem zpíval a jezdil s kytarou nebo s kapelou nějakou, tak jsme se potkávali na těch estrádách takzvaných a já jsem měl tu čest si s oběma tykat jako na jejich výzvu, takže jsem k ním měl jako takový blížší vztah, protože třeba k lidem, který jsem vůbec se s nima nesetkal a zval jsem je třeba do Kufru, myslím, že i Lipan byl v Kufru, nevzpomínám si teď, jestli Zdenička byla v Kufru, ale vím, že Lipan určitě jako host pak tam seděl v tom Silvestru a tak dále. Já jsem jim měl dokonce, jsem měl Lipskýho jako do jednoho pořadu a teď si nevzpomenu, který to byl, ale dělali jsme tam jaksi staré filmy a takhle něco, zmínku. A to bylo takové číslo tam, který bylo, myslím, že to bylo o nejlepší film nebo tak něco, takže to bylo jakoby programový takový legrace taková, že jsme tam pozvali ty prince. To byla princezna se zlatou hvězdou, tuším, nebo Pyšná princezna.
3: Myslíte tři prince, takže ano. Mirek Horníček a Mirek Miloš Kopecký.
5: Horníček,
3: ano.
5: Lubomír Lipský
3: a Miloš Kopecký.
5: Ano. A ten dělal toho bojovnýho Kopecký, ano. Teda Lipan.
3: Ano.
5: A měl tak ty černý vlasy a to oni mu dali všechno na ty kníry a oni, když přišli do toho, myslím, že ten Kopecký tam nebyl, ale někdo jiný.
3: Takhle jako i po letech na líčení?
5: Po letech, ano, přesně. Oblečený a takhle, ano. A i ten technický, i ty kameramani udělali,
3: Přenesli jsme se zpátky do 50.
5: Protože to bylo úplně naprosto stejný u toho Lipskýho.
3: Škoda, takovéhle setkání už se bohužel neodehraje. Všichni
5: no tak
3: už
5: máme to natočený.
3: Pryč, ale máte to natočený, tak to je dobře.
5: Třeba se to pustí někdy.
3: Vážení, čím budeme pokračovat? Vybrali jste si předtím změnu, načali jsme scénku z roku 1960 se Zdenou Hadrbolcovou a Lubomírem Lipským. Můžeme ji dokončit? Budete-li chtít, Ačko, v tom případě? A nebo zkusím nabídnout něco novějšího taky. Tak Halina Pavlovská, už 21. století a ukázka povídání o její postavě o židli, když byla hostem v jednom z našich rozhlasových pořadů a udílení. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla a jdeme do toho. Znáš

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě klidně volejte, čas vám dáváme, není uzavřen výsledek druhého souboje. Proti sobě Zdena Hadrobolcová s Lubomírem Lipským na jedné straně, na té druhé zatím osamocená Helena Pavlovská. Kdo to vyhraje podle vás? Dobrý den, po telefonu přejeme s Alešem Ulmem.
2: Tak dobrý den, tady je Roman Prostějová a přál bych si Ačko.
1: Píšeme Ačko, děkujeme moc. Kdo další?
3: Haló?
1: Ano.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála Halinu Pavlovskou.
1: Dobrá, bude mít radost, volba, dostala děkujem. Bot, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Anna Písek a prosila bych pokračování. Mějte se hezky, nastavit.
1: Díky, taky, máme to na střídačku, kdo se teď ozve?
5: Haló?
1: Ano.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: My jsme tady sponikli a hlasovali jsme pro ní. Halinu Pavlovskou.
1: Pro Halinu Pavlovskou, jo. Hezky se nám to střídá. Do Poniklé, do Podkrkonoší. Zdravíme. Kdo teď?
3: Jana Dolní Němčí volá. Já vás zdravím, Patriku. Zdravím

0: to je spisovatelka, moderátorka, scénáristka, držitelka 3 cm, paní Halina Pavlovská.
1: Dámy a pánové, Halina Pavlovská.
0: Dobrý večer, paní Halino.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Spočítali jsme dobře TT. 3 jsme říkali.
2: Já jsem byla tak soustředěná na ty schůdky tady, no, že jsem vás vůbec neposlouchala. Jestli jste řekl 3, tak to bylo správně. Tak
1: řekla to Lada, kdyby to bylo špatně.
2: Lado, ale... správně, protože ten Google mě ochuzuje a neustále píše, že 2. Všichni to opakují.
1: Všichni to ale víme, že 3.
2: 3, ano. No. Sice myslím, že dramaturg brněnské televize mi to TT odnes k sobě domů, ale já vím, že byly 3.
1: Byly 3, původně byly 3. Paní, jste byla na větvi, nám řekněte ještě, než když já teda...
2: Já jsem teď byla hrozně na větvi právě z těch schůdků. To posluchači si neumí představit, co jsem musela zdolat, ale hlavně musela jsem, já nevím, jak je to s tou etiketou, zády se otočit k publiku, ale u mě ta záda nehrajou tak velkou roli, že jo? Já tam mám daleko podstatnější části. A,
1: musím to popisovat, posluchačům, ne, stačí ten YouTube kanál.
2: Já mám takovou zásadu, že se nikdy k nikomu netočím zásadně ze zadu a... Ani ze strany to nemám. Takhle já nejsem blázen, já vím, že ani ze předu nic moc, ale...
0: No, já si myslím, když... že Mirek je z vás na větvi, to musím říct.
2: Ne, ale když mluvím, že tak odvádím pozornost, mávám rukama, používám slova a tak, ale pak najednou se otočit ze zadu a... No, to můj muž mě viděl poprvé zezadu asi až 5 let po svatbě, to je jako...
0: Slibujeme, že tady za chviličku budete tady v křesle, než se k němu posadíte.
2: No to křeslo, to taky ono má jenom jednu nohu, já jsem z toho úplně... To já už vidím, že to dopadne hrozně. Celou dobu na nic jiného nemyslím, promiňte. Taky, víte, ostatní mají 4 nohy třeba.
1: My vám to
2: pan
1: tady...
2: Špaček má 4 nohy, ale já jednu, že?
0: Paní Halino, co pro vás ta rozhlasová práce? Kdy jste se s ní naposled nebo na poprvé potkala?
2: Já myslím, že z celého mého dnešního projevu musí být jasné, že pro mě na rozhlase původně bylo nádherné to, že tam nejsem vidět. Jo? Jakože tam můžu tak sedět pohodlně, ležérně a vlastně soustředit se opravdu na to, co chci říct. A já slova mám ráda. Ráda se soustředuju na to, co chci říct. Když to třeba v televizi, trošku mě deprimuje, že k tomu ještě musím úhledně nějak kráčet a teď ti režiséři, oni chtějí vždycky, aby v člověku byla dynamika, jo? Takže vlastně nutí toho představitele, aby chodil nesmyslně rychle sem a tam, což ale vůbec s tou myšlenkou nesouvisí, jo? A to mě teda deprimuje. Takže já, když jdu do rozhlasu, já jsem šťastná.
1: No tak, to my jsme šťastní, že jdete ráda do toho rozhlasu, proto vznikají tak dobré pořady. Víte, proč vás také podle nás sladou mají lidi rádi? Vy na sebe totiž jste schopná prozradit úplně všechno.
2: No to ne.
1: Aha, tak ne.
0: Ne, ale upřímnáste, to vám nelze upřít. A bavíte tím druhé. Málo která žena některé věci na sebe poví, spíš to tají, ukrývá, vy ne?
2: Já to tajím, ale...
0: No, ale s noblesou to sdělíte, alespoň něco maličko, z čehož tedy jsme rádi a čeho si moc ceníme u vás.
2: Děkuju.
0: Ty pořady na větvi s Halinou, ty už mají tedy několik let za sebou. Byla nějaká osobnost, která vás tam hodně okouzlila z těch, které jste si pozvala?
2: Já jsem tam vlastně pořád okouzlená. Já ještě jsem neměla jediného hosta, který nějak by mě deprimoval nebo byl mi nepříjemný. To je taky taková zásada, že si zvu hosty, které mám ráda nebo které obdivuju, kterých si vážím. Ale fakt je, že když tam byl ten Vojta Dyk.
1: No, že jo.
2: To teda. Ten by stál za hřích. No.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Co se v hlavě objeví teď, když takhle slyšíme Halinu Pavlovskou? Aleši Ulmovi tady v hlavě, co se objeví?
6: No já mám hlavně, jak mluvila o té židli, tak já jsem si vzpomněl spíš v té spojitosti na postel. Protože
5: jej.
6: Nečekejte žádný
5: pikantnosti. Takový...

0: pikantnosti to ne, ale Halina o tom vyprávěla bezvadně, jak ona umí, jak s manželem, když jeli na dovolenou nebo i doma, takže měli takový problém, že ona, když tak jemně sedala, když on už tam ležel, a on se vymrštil vždycky, že ho to vyhodilo, jak ona si sedla.
1: Ano.
0: A já ten týž problém mám, ale opačně, že ne, já když si sedám, tak moje přítelkyně, se kterou jezdím několik, asi 20 let na dovolenou, tak prostě vždycky si odsouvá postel, protože tvrdí to též, že jako nemůže, že ten jeden, když se vrtí a to, tak ten druhý to vymrští.
1: Vy jedete spolu na dovolenou.
0: Ano, ano.
1: Abyste pak spali každý v jiné
0: posteli. Co je první? Co myslíte při příchodu na pokoj?
1: Šoupete nábytek, jo?
0: Zaprvé zjistíme, jestli je tam balkón, jestli je tam to moře.
1: Co děláte, když je jedna velká madrace a jedna společná
0: postel? To není možný.
1: Ne?
0: Ne.
1: Ne?
0: To já už dopředu mám zařízený vždycky. To jako pak není dobrý tohle to zkoušet, protože ono se to pak vyřizuje na místě a to už.
1: Jo, jo.
0: Není
1: to jste schopný odjet i domů zpátky.
0: Já to tam mám napsaný přímo. U té kanceláře mám jako, že to má být made double.
1: Aha, prostě, to je to speciální kolonka, speciální přání a poznámky.
0: Ano, ano.
1: Nepište.
0: No ne, ono to, ale
1: chceme oddělené postele na jednom pokoji.
0: Člověk vám řekne, že to opravdu se nerušejí pak ti dva.
1: Jo.
0: Jako když
1: takže na sebe voláte přes pokoj.
0: Ne, přes
1: každý
0: mezeru.
1: Na jiné straně přes mezeru.
0: To zase není tak veliký pokoj.
1: Aleš Ulm je naším hostem.
0: Ano.
1: A Halinu Pavlovskou jste si vybrali. Vyberete ještě po druhé. Zkusím proti nasadit zase silné jméno, ať máte nad čím přemýšlet. Vladimíra Menšíka s Jiřinou Bohdalovou. Varianta B. Halina Pavlovská dál jako návštěva v šarmantní osobnosti u Lady Klokočníkové a Mirka Vaňury. A nebo Vladimír Menšík s Jiřinou Bohdalovou. Přemýšlejte, ale ne zas dlouho, ať to stihnete s hlasováním. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04, humor mezera A nebo B. Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vyhraje to v dalším souboji Helena Pavlovská nebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem. Rozhodujete vy na telefonu 731 800 900, kde si vybíráte v Humoriádě a dohlíží dnes na to tedy Aleš Ulm se mnou. Dobrý den.
2: Dobrý den,
3: tady je Helena, zdravím vás oba a prosila bych Bohdalovou s Menšíkem.
1: Dobře, děkujem. My vás taky zdravíme, jsme rádi, že jste zavolala. A kdo další je tu?
4: Dobré odpoledne, Honza Zdokavý, zdravím vás Patriku i pana Ulma a já dávám též hlas paní Bohdalové s panem Menšíkem. Hezký víkend, díky.
2: Hezký víkend taky.
1: Ať se vám daří. Dobrý den.
3: No,
1: můžete, klidně. Tak, teď už můžete nahlas. Potichu i řvát.
3: Jo, dobré odpoledne, tady zdraví Zena ze Sadský.
1: Ano.
3: A pane Ume, já vás moc zdravím.
2: Vida,
3: a už je to strašně dávno. Máte ještě chalupu v Hradišku?
2: No jo, to víte, že jo.
3: Já jsem totiž paní Krejčíková, to byla moje kamarádka, ano. Mi vás ukazovala, jak tam chytáte ryby a já jsem se teda styděla vás poslovit, nechtěla jsem obtěžovat, ale jako na to do smrti nezapomenu, že jsem vás potkala u vody.
2: To je úžasný, ale já si nepamatuju, že jsem tam chytal ryby. Teda,
1: možná lelky.
2: Ale jo, ale to byla taková nějaká zřeže. To je dávno, ale že? To je dlouho.
3: Jestli
2: jsem koukal do vody, ale to jo, to já tam jsem...
1: Přemýšlel.
2: Pořád, přemýšlel.
1: Vymýšlel.
2: Ano.
3: Tak pořád. Vás moc zdravím.
2: Děkuju.
1: Komu dáte bod?
3: A prosím teda to Bčko.
1: Dobře,
3: děkuju.
1: Rozhodnu to, bude to Bčko, bude to změna zase.
2: Pro vás, a díky.
1: Odklad, nebo odchod do opery, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík.
5: Ty mě neslyšíš, Boženko?
6: Ale já tě slyším. Ale hlavně tě slyším.
5: No, co to je za výrazy, co dělám, co já dělám, já hulákám.
6: Jsi slyšel hulákáš?
5: Kdy jsi to řekla?
6: Jsem řekla halekáš.
5: Promiň.
6: Prostě, kde bys mi mohl zapnout ten zip?
5: Ta zbyla 2 hodiny, to jsi mohla sama snad, ne?
6: To jsem nemohla, nejsem chobotnice. Tak.
5: Jsi sedni, jak tomu můžu.
6: Vyděleš.
5: No jo, ty máš.
6: Co?
5: Moc velký knoflík, tam nemá žádnou dírku, prosím tě. Boženko, podívej se, já ti něco povím. Já bych... A musíš jít v šatech? Já bych nebyl tak nervózní. Dobrý, jak je to něco jiného, ale jdeme do opery.
6: No,
5: když
6: to...
5: do opery přijít pozdě, tak tam radši nejdu vůbec.
6: Víš co, to je taky nápad. Tak tam nepůjdeme vůbec. Mě se vlastně...
5: Hrrr, kolikrát to budu povídat tohleto? Já tam nejdu kvůli sobě. Já tebe chci vyvízt.
6: No.
5: A udělám si laskavě. Pan Puccini.
6: No.
5: Ten genius!
6: Yeah.
5: Ten...
6: No.
5: Ital!
6: No.
5: Se smolil a šmulil s tou operou 5 let a tu to prošli jen půjdi dírce a knoflíku.
6: Poučíne mi nikdy nic neříkal.
5: Ty jsi nevzdělá. Já ti mám něco říkat, Puccini, už je 500 nebo 600 let mrtvej. A i kdyby mrtvej. Hudebník něco říká, ten se vyjadřuje hudbou.
6: No tak, že on je cizinec, mrtvý a ještě nemluvá, já nikam nepůjdu.
5: Boženko.
6: Nepůjdu.
5: Boženo!
6: Půjdu!
5: Ale
6: až se podíváš na tu pračku.
5: Prosím tě, mohla bys laskavě říct. Proč si pořád jednu věc podmíníš druhou?
6: No.
5: Já přiběh, zase si vrátím domů, budu dělat v noci.
6: No to...
5: Babiša jsem přišla místo drbů ve Sláví, nám bude hlídat děti a já s pračkou, co s pračkou, proč s pračkou, prosím.
6: Ne, nerozčuluj mě, kolikrát už jsem ti říkala, že ta pračka probíjí.
5: A co mám jí?
6: Babička dotkne, tak má po celém těle brnění. Moje maminka.
5: Roba tě, prosím, aspoň tohle to neříkej před svým manželem, před textilním inženýrem. A to jde nesmysly. To už je za každý dítě ví, co je to elektrický proud, kdyby ta pračka probíjela. Tak to s babičkou švihne.
6: No,
5: nebude brnět. Babička brní, to si přiznej, páč už má leta. Někdo jako moje maminka. Leta má chřadne tvoje brní. No.
6: Tak to si někdo brně, ne? Tak jsi to ty a celá tvoje rodina, rozumíš? A kvůli tomu, že se šlídej se podívat na tu pračku, tak ještě z mý maminky vlastní nebude dělat mrzáčka.
5: Proč jsem přišla, maminka? Proč jsem přišla, maminka? Aby nám hlídala děti.
6: No
5: tak není, proč mi brala prádlo?
6: Nebude dneska prát babička, budeme muset zítra prát my.
5: Vyjedu!
7: To je pravda.
5: Jak bychom to udělali? No to nesínu, tohle bude opery. A já mám nápad. Hele, já v celém bytě vypnu prout, to je hned a babičce se nemůže nic stát.
6: Nebo nacpe babičku do skříně děti, do kotníku, to je taky hned. Ty vrahu!
5: Děkuju ti, Otelo, že jsi mi ukázala cestou, že teď už to nestihnu.

0: Pěvecký koncert tedy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Menčíka.
1: Ano, hezké to bylo.
0: Stále odsouváme tu soutěž, já jsem čekal na okamžik, kdy třeba bude prostor, aby jsme nemuseli blokovat hlasování, což ovšem tomu se nevyhneme, ale soutěž musíme dát, aby jsme taky věděli, jestli budeme hrát ještě o rádio dnes a komu ho tedy dáme. Budeme hrát. Tak pozor, teď o knížky. A soutěžní otázka se bude týkat Aleše Ulma. Jste připraven, Aleši?
1: Vy
0: nebudete odpovídat,
1: doufám,
0: vy budete potvrzovat správnou odpověď. Takže otevíráme linku 731 800 900 pro toho, kdo by chtěl soutěžit, tak kdo se dovolá jako první od této chvíle, kdy uvolním tedy telefonní číslo, dostane pak soutěžní otázku a když dobře odpoví, tak jenom poprosím stišit rádio, ať si dobře rozumíme, pokud tak rychle neuděláme, tak budeme se přepojit na dalšího. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, Petr Třinec.
0: Petře, já vás zdravím. Mám na výběr jenom dopředu knížky, je pět. Jsou to Klukoviny, Kulišárny, Vylomeniny, Radovánky a Děkovačky. A můžete mít jednu z těch knížek, když budete vědět, pozor, Aleš Ulm dělal kdysi arbitra slavné soutěže Kufr. Soutěžící postupovali přes několik kol. Ty kola byly předměty, slova. Co bylo ve třetím kole? Za A pantomima nebo za B kreslení?
1: No.
2: Jak to bylo myšleno?
0: Byly soutěžní kola, kde se prvním hádali předměty, pak se hádala slova a ve třetím kole ve slavné televizní soutěži Kufr se dělalo dalšího něco. Buď to byla pantomima, anebo kreslení. Co myslíte?
2: Pantomima.
0: Aleši?
1: Ano, je to tak.
0: Výborně. Jak říkal Pavel Zenček, pantolína.
1: Ano.
0: Je to tak. No znamená to, že si můžete vybrat z těch knížek, která to bude z edice Humoriády.
2: Paní Libušku Švarmovou.
0: Měla by radost. Děkovačky, naše poslední knížka je vaše s podpisem. No a napíšeme si ještě adresu, ale to už mimo vysílání. Tak nám ještě chvilku vydržte. A pozor, pak poslouchejte, jestli k tomu nepřibude ještě rádio. Moc gratulujeme. Děkuju moc, co se daří.
2: To dřív začne třetí světová válka.
0: A zároveň vyhlašuji poslední hlasování. Buď si ještě poslechneme tedy Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menčíkem, nebo Jitku Molavcovou. Přemýšlejte 731 800 900 a pustíme si písničku Aleše Ulma. Schválně si ji pozná.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vzpomněl jste si, Aleši?
2: No teda, koukám, jako blázen. Samozřejmě jsem si vzpomněl, ale
1: Oříšek
2: dost mi to
1: popelku,
2: dalo.
1: No.
2: Protože to jsem dlouho neslyšel.
1: No jo.
2: A není to špatný.
1: Není to špatný, já jsem vstupil teď, krásně, výborně.
2: Se.
1: Tak, no. Vážení, a skoro už víme, jak to dopadlo, jenom rychlý hlas od vás. Komu dáte bod, dobrý den.
3: Dobrý den, kdybyste mi to mohl ještě zopakovat jednou, prosím.
1: Halina Pavlovská, tedy pardon, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík nebo Jitka Molavcová?
3: Tak Jiřinku bych chtěla.
1: Vyhrála to i s Vladimírem Menšíkem. Tak to dojedeme.
4: Já se zase nebudu prosit, abych tě dovzdělával. Já budu sám. Ty si tu, viď? A já co půjdu, já pojedu sám.
5: Ty a operám se nedělej. Tam jde stejně, protože tam jde ředitel. To je velká klika, že některý z těch vedoucích nedělá do parašutismu, jinak byste už na placku.
4: A zvedni, jo?
5: Co? Co je?
4: Otevři pusu. Já mám klíče.
5: Ale...
4: Já nemám od garáže a od autáku klíče.
5: To... No, tak nikam nechoď. Koupíme si lahvinku a vyspíváme si doma, no.
4: Prosím, nevyrožuj, nevyrožuj. Buď tak laskavá.
5: Emile, ty jsi ty klíče ztratil třeba.
4: Jak já můžu ztratit
5: klíče? Já mám třeba.
4: Ne, no. Ty bys mohla třeba ztratit
5: já,
4: klíče.
5: Určitě.
4: Ale já ne.
5: Já všechno.
4: Protože já mám systém, 10 klíč. Z jednoho saka vyndávám a rovno do druhého dávám. Když je to v létě, tak do košil. Vyndá jsem kapesík, mám ho tady. Peněženku mám i tady. Lístky na opeum. Lístky já musel mít ty klíče v ruce. Proč jsi mi dal? Do kapsičky, kde jsem nepatrně nějaký starý lístek od šatničky. No.
5: No a ten lístek tam máš?
4: Ten lístek tam taky nemám.
5: No ten lístek tam totiž jít nemůžeš.
4: Ale tam byl ten lístek.
5: Ten lístek mám totiž já. Víš?
4: To znamená, že máš taky moje klíče, tak ne?
5: No to taky.
4: Povídá, dej mi ty moje klíče.
5: Ani mě nenapadne, nejprve mi vysvětlíš, jak to, že ten lístek, jako by od šatny, je od parkoviště na Hradčanech a řekneš mi, já se ptám, co dělá náš vůz 10. 11. od 15. do 19. u hradu na parkovišti. Mi teď řekneš, že je to.
4: To nemyslíš vážně.
5: No to myslím vážně.
4: Boženko, co tak asi může auták dělat na parkovišti? Stavit si sněhulák?
5: No
4: parkovat
5: tam
4: asi ne?
5: Ale to vím taky, na to se neptám. Já se ptám na to, co jsi tam dělal ty. To by mě zajímalo.
4: Jsem zaparkoval z úhradu.
5: No.
4: A chtěl jsem ti ten hrad, Ježíšku, koupit. Ale teď už ti ho nekoupím, až jsem to nebylo překvapení, ty. Loupa! Boženko, kontroluj se.
5: Neříkej mi, Boženo, pro vás otruvo jsem už zas jen slečna biskupová.
4: Miláčko, posaď se.
5: Držaj.
4: Já ti to říkám, ty máš něco, buď se Eustachovou klubicí nebo s hlavou. Až takovýhle nesmysle bys mě nemohla pořád do nekonečna říkat. No přece já si můžu svý auto zaparkovat kde chci, nebo ne? Já si tě budu ptát, nebo co?
5: Ale to bys nesměl mít napsáno v diáři, že jsi hrál v Kobylicích od... od 15 do 20 šachový turnaj v Kobylicích.
4: No, je to hotový, no tak jsem hrál šachový turnaj, no. A co má být, se šachista, tak si to zahrál šachový turnaj, no,
5: no
4: tak co?
5: Takže ty jsi hrál v Kobylicích turnaj a parkoval si na Hradčanech, to si povídej někomu jinému. Prosím tebe, tak padla na hlavu, já nevím. Ale trebe.

0: Memoriáda.
1: A zbývá nám s Alešem Ulmem ještě vylosovat toho výherce digitálního rádia. Ve hře jsou 4 výherci tohoto týdne. Zatočme osudím a vytáhněme nějaké číslo, ať víme.
2: Vidím to tady.
1: Kolik tam máme? 2. Dvě. To je úterý. Ano. Věnovali jsme kulišárny Josefa Dvořáka Vladimíru Novotnému a právě on vyhrává dnes ještě digitální rádio. Velká gratulace, radost budeme dělat i příští týden. Červnová soutěž samozřejmě pokračuje, takže více i na stránkách humoriada.cz. Kdo knížku nezískal, nevyhrál, může si ji tam i objednat. Aleši, děkuju, hezký víkend a zase někdy příště. Hezké léto.
2: Patryku, bylo to bezva.
1: Bylo to bezva, jako vždycky i s vámi, posluchači. Mějte se krásně a užívejte si čas s Českým rozhlasem. Na závěr ještě jedna písnička a další pořady.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Pracovníci České televize a Českého rozhlasu dnes stávkují. V Ostravě Porubě lidé veřejně projednávají plánovanou tramvajovou trať. Letošní jablunkovské dvorky budou komornější. Dnes čekáme kupovitou oblačnost, místní přehánky a bouřky, teploty do 28 stupňů. Posloucháte pondělní ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes vstoupili do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby taky nový systém přiznává výrazně méně peněz. Stávka se v obou médiích projeví ve vysílání minutami ticha nebo zkrácením pořadů. V Českém rozhlase se promítne do programu všech stanic, kromě rádia Junior, popisuje mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
3: Během dne se několikrát propojí vysílání našich celoplošních, regionálních i digitálních stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8 hodinou, 12 a 18 hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
2: Stávku posluchači a čtenáři zaznamenají i na webu nebo sociálních sítích Českého rozhlasu. Obyvatelé ostravských částí Poruba a Pustkovec se dnes mohou veřejně vyjádřit k plánované tramvajové trati. Projednání je součástí posuzování vlivu stavby na životní prostředí, bez kterého dopravní podnik Ostrava nemůže žádat o stavební povolení. Písemné připomínky už podalo více než 3000 lidí. Spolek Prosíme, přemýšlejme s projektem nesouhlasí. Podle mluvčí Terezy Šnoblové ale dopravní podnik chce obyvatelům konečně zajistit přímé tramvajové spojení s centrem města. Kvůli evropským dotacím musí město stavbu zahájit příští rok. Autem jelo na zahraniční dovolenou loni více než 40% Čechů. Ukazují to údaje Českého statistického úřadu. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou podle nich Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. A na dlouhou cestu by se měli připravit hlavně řidiči.
4: Ti by měli před jízdou spát alespoň 6 hodin a naplánovat si přestávky na trase, říká Tomáš Neřold z Besipu.
5: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu čtvrt hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu.
4: V autě by měli mít i dost vody a jídla. A ještě před dovolenou by ho měli vzít do servisu, říká automechanik Jan Urbánek.
6: Vizuálně se kontroluje vlastně brzdy, výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou úle nebo nějaký poškození, jestli tam něco neupadlýho, jestli tam netečí nějaká kapalina.
4: Zkontrolovat by si řidiči měli i povinnou výbavu v zemích, kudy pojedou. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: V Jablunkově začínají tradiční jablunkovské dvorky, tedy umělecké a kulturní workshopy pro veřejnost. Kulturní a informační centrum pro letošní rok zvolilo kvůli rekonstrukci své budovy komornější formu. Program proto míří hlavně na děti, vysvětluje ředitelka Jablunkovského centra informací a kultury Gabriele Annědoba.
7: Museli jsme přizpůsobit prostředí, ve kterém se nacházíme. Nebudou workshopy pro dospělé, nebudou určitě probíhat ani práce se dřevem, jako každým rokem, už tu byla taková tradice, takže bohužel letos musíme to uchopit jinak.
0: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku přechodně malá oblačnost. Postupně čekáme vývoj kupovité oblačnosti s místními přehánkami nebo bouřkami, které mohou být i silné. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupají od 25 do 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Dětmarovicích na Karvinsku je kvůli stavebním pracem částečně uzavřená silnice 1/67 a na ní navazující místní komunikace. Omezení potrvá do 4. července.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Začal nový týden, už 26. v roce 2026, je tady také začátek dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava s datem 22. června. Lucka Kociánová a Petr Soukup u mikrofonu, všem přejeme příjemný den.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Ostrava, písni

0: S Marií Rotrovou jsme teď 3 minuty pobyli v ranním programu Českého rozhlasu Ostrava. 5 let pomáhá lidem se zrakovým postižením unikátní půjčovna kompenzačních pomůcek Světlušky. Nabízí možnost vyzkoušet si moderní technologie, které čtou, mluví i navigují, a to ještě před jejich pořízením. Jak taková služba funguje a kdo ji nejčastěji využívá, to vám povíme v reportáži. Krátce před 6:30.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. První letní pondělí 22. června. Svátek má Pavla. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dekret povolující zboření betlémské kaple na Starém Městě v Praze vydala dvorská kancelář před 240 lety v roce 1786. Z kaple, kde kázal Jan Hus, zbyly jen obvodové zdi a sloužila jako sklad dřeva. Památná stavba byla obnovena až v roce 1952. 3 miliony mužů ke zdrcujícímu útoku na Sovětský svaz vrhlo nacistické Německo před 85 lety v roce 1941. Operace Barbarossa začala ve 3 hodiny a 15 minut bez vyhlášení války. Začala tak jedna z nejbrutálnějších a největších válečných kampaní v historii lidstva. Sověti do poslední chvíle nevěřili, že by je Hitler napadl. Argentinec Diego Maradona vstřelil před 40 lety v roce 1986 ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale v Mexiku Anglii během 3 minut 2 góly. První pomocí boží ruky, druhý později vyhodnocený jako gól století po nevídaném sólu. Před rokem v noci na 22. červen zaútočila americká armáda v operaci Půlnoční kladivo na 3 iránské jaderné provozy Fordo, Natanz a Isfahán. Jejich cílem bylo zničit iránský jaderný program. Americký prezident Donald Trump poté prohlásil, že iránské jaderné provozy byly naprosto zničeny. Letos se tam válčí od 28. února. Před 90 lety se narodil americký zpěvák a herec, rodák z Texasu, Kris Kristofferson. Vám všem přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.
3: Český rozhlas Ostrava.

0: počasí.
1: Než se dostaneme k předpovědi na celý den, pojďme se podívat, jak to aktuálně v regionu vypadá. Většinou máme oblačno anebo polojasno. Dolní Lomná na Jablunkovsku v tuto chvíli 16 stupňů Celsia, v Ostravě už teď naměříte 19. Prognóza na pondělí říká, že zpočátku bude přechodně malá oblačnost, postupně ale bude oblačnosti přibývat a mohou přijít i místní přehánky. Ty mohou být dokonce i silnější. Večer pak bude mraku zase ubývat. Teploty mezi 25 a 28 stupni.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Marek Ztracený, teď je 5 hodin 23 minut a vy posloucháte Český rozhlas Ostrava. Lidé se zrakovým postižením si dnes mohou moderní technologie nejprve vyzkoušet doma, než se rozhodnou, jestli si je pořídí. V Česku jim v tom už 5 let pomáhá jediná půjčovna kompenzačních pomůcek svého druhu. A za tu dobu už pomohla více než 500 výpůjčkami. Mají na starost Světluška projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu.
1: Propojila s mobilem a můžu spustit třeba navigaci na určité místo a ta hůl mě tam dovede různými textovými pokyny.
2: Ksenie Jenilina ukazuje klientům novou slepeckou hůl, která využívá umělou inteligenci a je propojená s mobilní aplikací. Právě takové moderní pomůcky si lidé můžou v půjčovně vyzkoušet ještě před koupí, aby zjistili, jestli jim skutečně vyhovují. Potřebuje je i vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková a dodává, že například malá čtečka může stát až 65 tisíc korun.
3: Kterou si takhle člověk jako drží v ruce, něco si tím vyfotí a holka mu bude číst.
4: Půjčitel je povinen předmět výpůjčky předat ve funkčním stavu.
3: To je možná něco záživnějšího, že?
2: Pomůcek nabízí v půjčovně přes 110 a největší zájem je prý o kamerové lupy. Studentka Klára Závodská si tady půjčila počítač.
5: Tom už je zabudovaný zvětšovací program a voice over. A jde tam vlastně dobře i barevně nastavit kontrast a dobře zvětšovat.
2: Počítač si nakonec pořídila, stejně jako si její přítel Henrik Josef Titien po vyzkoušení koupil vysílačku pro nevidomé.
6: Tady mám VPNku, je tam 6 čísel, když stisknu jedničku, tak se ozve například budova Českého rozhlasu.
2: Půjčovna spolupracuje s odbornými organizacemi, které se věnují lidem se zrakovým postižením. Andrea Hlaváčková zmínila například Tyfloservis.
7: Tam si vybere vhodnou třeba kamerovou lupu zvětšovací a aby si ji mohl vyzkoušet na delší dobu, tak z této organizace posílají k nám a já mu tady tu pomůcku mohu půjčit potom na dobu měsíce nebo i déle.
2: Půjčovna je přímo v budově Českého rozhlasu na Vinohradech a podle ředitele Nadačního fondu Českého rozhlasu Jiřího Váni je unikátní i v tom, že tu pracují lidé s těžkým zrakovým postižením.
8: Protože když se sem člověk přijde tu pomůcku vypůjčit, tak si to nepředstavujte tak, že si jenom vezme nějakou krabici, ale je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy, nároky na dávky, možnost vyzkoušet si jinou pomůcku.
2: Půjčovna navíc vylepšila výpůjční systém, takže i klienti bez zraku si můžou sami vyplnit rezervační formulář, podepsat smlouvu a celý proces vyřídit sami. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Iniciativa veřejnoprávně vyhlásila na dnešek v Českém rozhlasu a České televizi stávku. Zaměstnanci obou médií nesouhlasí s vládním plánem na změnu financování institucí z poplatků na státní rozpočet a taky s plánovaným snížením příspěvků. 24-hodinová výstražná stávka se projeví ve vysílání obou médií, například minutami ticha nebo spožděním některých pořadů. Organizátoři z iniciativy veřejnoprávně taky plánují protestní happeningy před hlavními i regionálními budovami rozhlasu a televize. Moravskoslezský kraj a obce od ledna hradí mzdy nepedagogickým pracovníkům ve školách i další výdaje, které dříve platil stát. Samosprávy se obávají, že peníze z daní na to nebudou stačit. Bohumín kvůli tomu posílil rozpočty škol o 47 milionů korun. Karviná uvádí dopad zhruba 120 milionů. Podle mluvčí Nikoly Birklenové kraji chybí přibližně 160 milionů korun, které musel doplatit kraj ze svého rozpočtu. Obec Dobrá hledá vodu pro zavlažování fotbalového hřiště, protože původní zdroj už nestačil. V rámci revitalizace hřiště si obec nechala vyhloubit 4 nové vrty. Vody je v nich ale málo. Podle místostarosty Pavla Paterka z KDU-ČSL se nyní hydrogeologové snaží najít vodu ve větších hloubkách. Už dnes si lidé v Kopřivnici připomenou památku doktorky Milady Horákové. Po vykonstruovaném procesu byla popravena 27. června 1950 a stala se symbolem odporu proti totalitní moci. Pietní setkání se v Kopřivnici dnes uskuteční v 11 hodin u tamní základní školy, která nese jméno právě Milady Horákové. Motocyklový jezdec Filip Salač dojel v domácí velké ceně České republiky na třetí příčce v kategorii Moto 2. Stal se tak prvním Čechem od roku 2018, který se v Brně dostal na stupně vítězů. V kategorii MotoGP obhájil loňské vítězství mistr světa Španěl Marquez. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude se tvořit kupovitá oblačnost s místními přeháňkami a objeví se i bouřky. Teploty dnes vystoupají na 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na silnici 647 mezi Josefovicemi a Bravanticemi řídí dopravu policie. Havaroval tam autobus a provoz je jen v jednom jízdním pruhu. Počítejte na místě se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Krátký zpravodajský souhrn o půl šesté nabídla Lucka Kociánová. Teď opět k muzice mám pro vás Katapult nebo Jaromíra Nohavico. A hned poté prozradím, kdo bude našem dnešním dopoledním hostem.

zmizela jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný

0: I dnes mezi 11. a 12. hodinou dopolední v našem vysílání přivítáme hosta. Tím bude herec divadla Petra Bezruče Ondřej Bret. Ten status ale nepotrvá dlouho. Ondřej totiž z Ostravského divadla odchází do Klicperova divadla v Hradci Králové. Jaká je jeho motivace a jak se odchází po 15 letech? A jak k tomu přispěl i humanitární výjezd na Ukrajinu? To jsou otázky, které našemu hostu bude pokládat Kateřina Huberová. Začínáme 10 minut po 11. hodině.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Telefonát s ostravskými meteorology Václav Smolka na lince. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco o tom, jak to právě teď v regionu Severní Moravy a Slezska vypadá s počasím.
2: Tak většinou máme v kraji oblačno až zataženo, výjimečně se také vyskytuje déšť. Teploty jsou nejčastěji od 20 do 16 stupňů a vane slabý, místy mírný severní vítr od 2 do 5 metrů za sekundu.
1: Je tady pondělí s datem 22. června. Jak bude v průběhu celého dne?
2: Tak mělo by být převážně oblačno, k tomu ojedněle odpoledne potom místy s přeháněkami nebo i bouřkami, které mohou být i silné. Večer potom bude docházet k ubývání oblačnosti. Maximální denní teploty dnes budou od 25 do 29 stupňů, na horách to bude kolem 22 stupňů a vítr bude slabý, přechodně mírný, severní až severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál, jaké počasí pak zažijeme v noci na úterý a co zítra?
2: V noci očekáváme jasno až polojasno s minimálními teplotami od 15 do 11 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno, přechodně může být oblačnosti více. Maximální denní teploty budou od 25 do 28 stupňů, na horách to bude kolem 21 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, severní až severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, které pro nás měl Václav Smolka. Díky za to, hezký den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Nejsme tu sami, je tu celý barevný svět.
4: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
5: Úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
6: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
5: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
7: Proudy řeky táhnou k nám.

0: Od června vám v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině nabízíme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázali. Jeho dalším hostem bude bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. My pro vás máme malou ochutnávku tohoto pořadu.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo?
2: Ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo, jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž byste třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná, je to pořád něco jiného.
0: Připomenu, že pořád Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Do jednodenní výstražné stávky dnes vstupují pracovníci Českého rozhlasu a České televize. Vláda dnes má rozhodnout, kdo zastoupí Česko na summitu NATO v Ankaře. Středisko volného času v Orlové získá bezbariérový pavilon. Dnes bude oblačno, místy přehánky nebo i bouřky, teploty až 29 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Pracovníci veřejnoprávních médií dnes stávkují. K jednodenní výstražné stávce přistoupili kvůli návrhu zákona, kterým chce vládní koalice přesunout financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Vedle toho, že jim návrh přiznává výrazně méně peněz, se obávají také toho, že by politici začali vstupovat do obsahu jejich vysílání. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale něco takového odmítá.
2: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
0: Dnešní stávka se projeví ve vysílání obou médií. Organizátoři vedle toho plánují i doprovodné akce v Praze, na Kavčích horách a na Vinohradech, ale také v regionech. Dnes má být jasno o složení delegace na červencovém summitu NATO v Turecku. Rozhodnout o tom má vláda. O účast usiluje prezident Petr Pavel. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by ale na summit jet neměl, protože v otázce plnění závazku aliance není ve shodě s vládou. Spor o účasti trvá už několik měsíců. Prezident na své účasti trvá a už dříve řekl, že je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by ho vláda do Ankary nepustila.
3: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
0: Ve středisku volného času Spirála v Orlové začala rekonstrukce prvního ze tří pavilonů. Práce za 23 milionů korun zahrnují kompletní obnovu budovy a opatření ke snížení její energetické náročnosti. Modernizace má zlepšit zázemí pro kroužky, kurzy a další volnočasové aktivity dětí, upřesnila mluvčí radnice Andrea Vargová.
4: Díky vnitřní zvedací plošině bude po opravě bezbariérový a nově nabídne moderní učebnu, která vznikne obezděním nevyužívané terasy. Rekonstruovaného pavilonu se pak už nastálo přesune mateřské centrum Bejbáček.
0: Opavští kriminalisté vyšetřují vážnou dopravní nehodu, při které se v neděli popoledni v Opavě těžce zranil muž jedoucí na elektrokoloběžce. Po střetu s osobním autem byl transportován do fakultní nemocnice Ostrava. Okolnosti nehody policie prověřuje, uvedl to jejich mluvčí Jan Zegzulka. Dechová zkouška na alkohol byla u řidičky vozu negativní. U zraněného muže policisté nařídili odběr biologického materiálu v nemocnici.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku přechodně malá oblačnost, postupně čekáme vývoj kupovité oblačnosti s místními přehánkami nebo i bouřkami, které mohou být i silné. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupají na 26 až 29 stupňů, na horách naměříme okolo 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 za exitem 342 na Bravantice ve směru Praha dávejte pozor, je tam ustavené pro poruchu nákladní auto. Projíždějte místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Čtyři minuty po šesté ukazují naše studiové hodiny, což znamená, že teď budeme gratulovat. A to těm, kteří mají svátek. V kalendáři dnes figuruje jméno Pavla, což je jméno, které má latinský původ a dá se vyložit jako malá nebo skromná. Je to jméno u nás v našich končinách velmi oblíbené, tak všem Pavlám, Pavlínkám nebo Pájám přejeme krásný svátek a posíláme písničku od Hany Zagorové.

0: I kapela Pink Floyd našla svůj prostor v dnešním ranním programu Českého rozhlasu Ostrava. Je 6 hodin 12 minut. My se podíváme krátce před 17:30 do Dobré na Frýdecko-Místecku. Tato obec si nechala udělat vrty na zavlažování fotbalového hřiště. Kvůli suchu je v nich ale málo vody. Pokud obec problém včas nevyřeší, tak může přijít o dotaci na revitalizaci hřiště. Podrobněji za 10 minut.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení strupem, chodidla na šířku ramen. S nádechem vykročíme pravou nohou vpřed do výpadu a zároveň vzpažíme ruce do tvaru písmene V. S výdechem vrátíme zpět a opakujeme levou nohou. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem.

0: počasí.
1: V regionu Severní Moravy a Slezska máme částečně oblačno, částečně polojasno. Co se teplot týče, tak například v Karviné teď 20,5 stupně Celsia, na vrcholu Lysé hory v Beskydech teď naměříte 14 stupňů. Prognóza na pondělí hovoří o tom, že bude v našem regionu zpočátku přechodně malá oblačnost, postupně těch mraků ale bude přibývat a s tím mohou přijít i místní přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Večer pak bude oblačnosti ubývat a teploty tak ty budou vysoké, až okolo 29 stupňů.
2: Naším pondělním hostem bude herec Ondřej Bret. Z ostravského divadla Petra Bezruče odchází po 15 letech do Klicperova divadla v Hradci Králové. Proč a jak k tomu přispěl humanitární výjezd na Ukrajinu? O tom povypráví Kateřině Huberové.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
4: Folky. Písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
5: A společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
4: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, Lucie Vondráčková, 6 hodin 20 minut. V obci Dobrá na Frýdecko-Místecku měla trávník na fotbalovém hřišti zavlažovat voda z vrtů. Jak se ale ukázalo, vody je v nich málo, přestože průzkumy před 5 lety říkali opak. Dříve brala obec vodu z jiného zdroje nedaleko hřiště, i ten už ale přestal stačit. Trávník teď kropí pitná voda z vodovodu.
1: Vlastně je to propojeno do budovy k čerpadlu na jednu stranu a na druhou stranu by to mělo pokračovat právě k těm budoucím vrtům, takže máme tady ten první vzorkový vrt, který je vybaven, vystrojen, v něm nějaká voda zatím je, ale bohužel v těch dalších, které pokračovaly v nějaké linii směrem zhruba na východ, tak tam jsme tu vodu nenašli.
2: Říká mi místostarosta Dobré Pavel Peterek z KDU-ČSL. V průzkumném vrtu bylo v roce 2021 v hloubce okolo 6 metrů vody dost. Při dokončení dalších 3 vrtů letos na jaře už bylo pod zemí sucho.
1: Bohužel, jak všichni víme, tak byla ta hydrogeologická situace velmi špatná, bylo extrémní sucho i v těch spodních vodách, takže i to určitě má jakoby důsledek na to, v jakém stavu se teď nachází ta stavba.
2: Pokud se voda nenajde jinde, může mít obec problém. Na revitalizaci hřiště totiž dostala dotaci od Národní sportovní agentury.
1: Jestli budeme pouze krácení, nebo nám to bude úplně odejmuto, to nedokážu v tuhle chvíli říct, ale řadově vím, že se to mělo pohybovat něco kolem 2 milionů korun ta dotace, takže není to málo peněz pro obec naší velikosti.
2: Teď projektanti navrhli náhradní řešení. Tím je jiný vrt, tentokrát hluboký 30 metrů.
1: Budeme prověřovat, co to vůbec znamená i pro stávající stavební povolení a pro dokončení toho projektu jako takového.
2: Právě vrty v menších hloubkách podle hydrogeoložky Moniky Ličbinské z Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava více podléhají krátkodobějším výkyvům počasí.
3: Máte sucho, takže vám tady tento mělký kolektor vysychá intenzivně, potom naprší a zase se velmi rychle ty zásoby doplní. Jo, takže to je opravdu, dejme tomu, odezva 1, 2, 3 dny maximálně potom po těch srážkách a zase se ten vodní stav jakoby doplní.
2: Větší jistotu dávají hlubší vrty. I tam je ale třeba počítat se stále častějšími výkyvy. Podzemní voda totiž funguje jako bankovní účet a podle vědkyně už několik let čerpáme na dluh. Z Dobré František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: krátké zprávy, tak ty už za pár okamžiků nabídne Lucka Kociánová.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Jednodenní výstražnou stávku organizuje iniciativa Veřejnoprávně, která zaměstnance obou médií sdružuje. Reagují tak na snahy vlády převést televizi a rozhlas pod státní rozpočet. Obávají se, že tak přijdou o svou nezávislost. Návrh zákona, který vláda schválila, navíc oběma institucím přisuzuje výrazně méně peněz, než mají teď. Stávka se projeví ve vysílání televize i rozhlasu. Kromě toho organizátoři plánují doprovodné akce v Praze i v regionech. Dálnice D1 je ve směru na Brno kvůli nehodě uzavřená mezi Kojetínem a Kroměříží. V opačném směru na Zlín je provoz jen v jednom pruhu, informovala o tom policie na síti X. Ve 4 hodiny ráno se na úseku srazil kamion s dodávkou. Kamion je převrácený a blokuje oba jízdní pruhy. Ministr kultury Otto Klempíř z motoristů se dnes sejde se zaměstnanci, kteří k němu na rezort přechází z úřadu vlády. Od 1. července se tam má přesunout část útvaru, který se věnuje národnostním menšinám. Se změnou nesouhlasí sami zaměstnanci i odbory. Na ministerstvech podle nich přijdou on nad rezortnost, která je pro jejich agendu klíčová. Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta kritiku odmítá. Podle ní se útvary na jednotlivých ministerstvech lépe ukotví. Lidé si letos mohou nově prohlédnout zrestaurovaný strop radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm. Výmalbu z roku 1891 uvidí během komentovaných prohlídkách tamní věže. Službu teď ve vybraných dnech během pracovního týdne zajišťuje tamní turistické centrum. Čeští hokejbalisté vyhráli ve druhém zápase na domácím mistrovství světa v Ostravě nad Kanadou 6-3 a zůstali 100% úspěšní. Ženská reprezentace nastoupila také proti Kanadě a díky výhře 6-4 má i oni plný počet 6 bodů ze 2 utkání. No a jaké nás dnes čeká počasí? Bude se tvořit kupovitá oblačnost s místními přeháňkami a objeví se i bouřky. Teploty dnes vystoupají na 26 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici mezi Brabanticemi a Josefovicemi řídí policie provoz kyvadlově. Stala se tam nehoda autobusu. Počítejte na místě se zdržením.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: I dnes a v pondělí v čase mezi 9. a 10. hodinou dopolední nabídneme náš toulavý magazín Křížem krajem, do které lokality se podíváme. To vám řeknu po písni Hotyho Bandu a Jany Kratochvílové. Pěkné ráno.

Zpívala nám Jana Kratochvílová, přesný čas 6 hodin 39 minut. I dnes dopoledne po 9. hodině můžete poslouchat náš magazín Křížem krajem. V něm představujeme zajímavá místa anebo zajímavé osobnosti v regionu Severní Moravy a Slezska. Ten dnešní výlet bude věnován mlynářskému řemeslu. Naším cílem bude vodní mlýn Veselsky v Loučkách u Oder. My vás tam pozveme s novodobým mlynářem z Oder Louček Jaroslavem Králem a redaktorkou Romanou Kubicovou. 10 minut po 9. hodině.

0: počasí.
1: Telefonát s ostravskými meteorology Václav Smolka na lince. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco o tom, jak to právě teď v regionu Severní Moravy a Slezska vypadá s počasím.
2: Tak většinou máme v kraji oblačno až zataženo, výjimečně se také vyskytuje déšť. Teploty jsou nejčastěji od 20 do 16 stupňů a vane slabý, místy mírný severní vítr od 2 do 5 metrů za sekundu.
1: Je tady pondělí s datem 22. června. Jak bude v průběhu celého dne?
2: Tak mělo by být převážně oblačno, k tomu ojedněle, odpoledne potom místy s přeháněkami nebo i bouřkami, které mohou být i silné. Večer potom bude docházet k ubývání oblačnosti. Maximální denní teploty dnes budou od 25 do 29 stupňů, na horách to bude kolem 22 stupňů a vítr bude slabý, přechodně mírný, severní až severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu, v bouřkách přechodně zesílí.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál, jaké počasí pak zažijeme v noci na úterý a co zítra?
2: V noci očekáváme jasno až polojasno s minimálními teplotami od 15 do 11 stupňů. Vítr bude slabý, proměnlivý nebo severní do 4 metrů za sekundu. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno, přechodně může být oblačnosti více. Maximální denní teploty budou od 25 do 28 stupňů, na horách to bude kolem 21 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, severní až severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, které pro nás měl Václav Smolka. Díky za to, hezký den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 53 minut mám pro vás pár pozvánek, tedy pro ty, kteří dnes budou disponovat nějakým volným časem. Ta první pozvánka, ta je sportovní. Fanoušci určitě dobře ví, že v Ostravě se hraje mistrovství světa mužů a žen v hokejbale. Ty dnešní zápasy začínají už o 8:30 v Ostravar aréně zápasem Kajmanských ostrovů proti Indii. Češi se tamtéž utkají se Švýcarskem od 17:30 v podvečer. Zcela jinou zábavu pak slibuje dnešní odpoledne v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Od 16:30 nabídne tvůrčí dílnu pro dospělé a seniory. A v Jablunkovském parku Adama Šperce začínají tradiční jablunkovské dvorky. Až do středy vždy od 8:30 do 11:30 jste zváni za zábavou i poučením a také na tvůrčí dílny, ve kterých si můžete vyrobit například zvonkohru anebo náramek přátelství.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Objev zaniklé vsi u Hradeckého předměstí v Opavě může získat cenu Národního památkového ústavu. Ve Vsetíně dnes budou jednat zastupitelé města. Dnes bude také oblačno, místy přehánky nebo i bouřky, teploty až 29 stupňů. Dobré ráno, přeje Lucie Kociánová. Iniciativa veřejnoprávně vyhlásila na dnešek v Českém rozhlasu a České televizi stávku. Zaměstnanci obou médií nesouhlasí s vládním plánem na změnu financování institucí z poplatků na státní rozpočet a taky s plánovaným snížením příspěvků. 24-hodinová výstražná stávka se projeví ve vysílání obou médií například minutami ticha nebo zpožděním některých pořadů. Organizátoři z iniciativy veřejnoprávně taky plánují protestní happeningy před hlavními i regionálními budovami rozhlasu a televize, říká mluvčí iniciativy Jan Herget.
3: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí různí hudebníci, třeba Aneta Langerová, plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize na Kavčích horách. Tam lidé v poledne mezi 12. a 1. vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
1: Ve Švýcarsku skončilo první kolo jednání o trvalém míru mezi Spojenými státy a Íránem. Strany se podle Kataru a Pákistánu, které zprostředkovávají rozhovory, shodly na harmonogramu k dosažení konečné dohody do 60 dní. Zástupci obou zemí budou do konce týdne pokračovat v technických diskuzích. Podle íránského ministra zahraničí Abbase Araghchiho jednání dosáhla významného pokroku. Araghchi taky ocenil i zprostředkovatelskou roli Kataru a Pákistánu. Tři nominace zastupují Moravskoslezský kraj v soutěži Památky děkují. Ceny každoročně vyhlašuje Národní památkový ústav. O vítězi rozhodují lidé v online hlasování. Region letos zastupuje obnova Grossmanovy vily v Ostravě nebo restaurované nástěnné malby v kostele v Lichnově Dubnici. Upřesňuje mluvčí krajských památkářů Petra Batková.
4: Dále mohou dát hlas objevu zaniklé středověké vsi u Hradeckého předměstí v Opavě. Hlasování v kategorii Památky děkují probíhá online, a to na webových stránkách Národního památkového ústavu NPU.cz až do 20. září.
1: Ve Vsetíně se dnes sejdou zastupitelé města. Jednání začíná v 15 hodin ve velké zasedací síni radnice. Podle mluvčí Jany Raškové budou projednávat celkem 40 bodů. Rozhodovat budou třeba i o vyhlášce, která má omezit pohyb lidí bez domova v centru města.
5: Zastupitelé Vsetína budou schvalovat vydání obecně závazné vyhlášky o čistotě města, ochraně veřejné zeleně a zákazu bivakování, táboření a žebrání na veřejných prostranstvích a zabývat se budou taky podporou kultury a sociální oblasti.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku přechodně malá oblačnost. Postupně očekáváme vývoj kupovité oblačnosti s místními přehánkami nebo bouřkami. Ty mohou být i silné. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupají na 26 až 29 stupňů. Na horách naměříme okolo 22.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Havířově se zdržíte v ulici Hlavní třída. Před kruhovým objezdem se srazila dvě osobní auta, tak s tím počítejte. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4,5 minuty po 7 vás od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava, kromě Lucky Kociánové, zdraví i Petr Soukup a posloucháte pravidelné pondělní dobré ráno, dnes tedy s datem 22. června. Co pro vás máme? Jsme rádio, samozřejmě od nás čekejte muziku, tu obstarají v těch nejbližších minutách Anna K., Karel Zich, anebo třeba zpěvačka Liza Stansfield. No a co se informací týče, už za chvíli pár dobrých rad a nápadů od Artura Kubici. Dnes se zaměří na pěstování zeleniny.

0: Nahrávka, která se svým názvem k těmto horkým dnům skvěle hodí léto, jak má být, tak o tom zpíval Karel Zich, teď je 7 hodin 11 minut. Jak se ve vysílání Českého rozhlasu a České televize projeví dnešní výstražná stávka jejich pracovníků, to od nás uslyšíte krátce před 7:30. Teď ale pár dobrých informací, které ocení nejen Kutilové. Slovo má Artur Kubica.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Pěstitelská sezóna na zahrádce to není jenom jaro a léto, ale dá se prodloužit, a to až do podzimu a dokonce i do zimy. Chcete-li si dopřát požitek z chuti vlastních výpěstků, prodlužte si pěstitelské období volbou vhodné zeleniny a dodržením několika jednoduchých opatření k její ochraně, až přijde podzim. Brokolice, květák, hrášek, špenát a další druhy listové zeleniny můžete sázet ještě i uprostřed léta a sklízet až na podzim. Kořenová zelenina, jako je červená řepa, mrkev, pastyňák a tuřín, zůstane čerstvá v zemi přes celý podzim až do zimy. Přikryjte ji zahradní textilí nebo slámou, aby se dali ze zmrzlé půdy snáze vykopat. Pravidelně zalévejte a plody sbírejte dříve, než dozrají. Dobré je také nezapomínat na pletí záhonu koncem léta a na odstraňování porostů v okolí záhonu, aby vaše zelenina měla dostat slunečního světla. Zdraví vás Kutil, tělem i duší Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Než se dostaneme k předpovědi na celý den, pojďme si povědět, jak to tedy aktuálně v našem regionu vypadá. Většinou je polojasno, místy už přišlo více mraků. Co se teplot týče, tak například Frýdek Místek teď hlásí 20 stupňů Celsia. Podíváme se i o něco více západněji na Bruntálsko, konkrétně na přehradě Slezská Harta. Teď naměříte 17,5 stupně. Meteorologové o pondělku říkají, že bude zpočátku malá oblačnost, nicméně těch mraků bude v průběhu dne přibývat a můžeme se dočkat i přeháněk anebo bousek, ojediněle i velmi silných. Večer pak bude zase oblačnosti ubývat, teploty mezi 26 a 29 stupni.
2: Nejsme tu sami, je tu celý barevný svět.
3: Vojta Šňupárek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupárek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
4: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
5: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu.

Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Kapela Činasky a Český rozhlas Ostrava, 7 hodin 22 minut. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes vstoupili do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby by nový systém přiznal výrazně méně peněz a podle iniciativy veřejnoprávně může vést k oslabení jejich nezávislosti. Stávka se v obou médiích projeví ve vysílání.
1: Neporušíme zákon, kodex ani memorandum a doručíme veřejnou službu.
2: Výstražná stávka bude hlasitým protestem proti oznámeným krokům vládní koalice.
3: Řekli při oznámení stávky mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget a Jan Moláček. V Českém rozhlase se stávka projeví ve vysílání všech stanic kromě Rádia Junior, popisuje mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
4: Během dne se několikrát propojí vysílání našich stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8. hodinou, 12. a 18. hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
3: Omezení podle ní zároveň splní požadavky zákona a kodexu.
4: Zajistíme informační servis, zpravodajské relace, případné krizové vysílání a vybrané zpravodajské a publicistické pořady v maximální možné míře.
3: Stávku posluchači a čtenáři zaznamenají i na webu nebo sociálních sítích. Před hlavními i regionálními budovami obou médií připravili organizátoři protestní happeningy, pokračuje mluvčí iniciativy veřejnoprávně Jan Herget.
5: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí třeba Aneta Langerová, plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize. Tam lidé v poledne vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
3: O stávce v České televizi se diváci dozví taky přímo ve vysílání, říká mluvčí televize Michal Pleskot.
6: Kromě ČTDčko se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpravodajských a publicistických relací.
3: Podle iniciativy veřejnoprávně vládní záměry ohrožují nezávislost a stabilitu obou médií veřejné služby. To minulý týden premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítl.
7: Si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce jako šetřit. Do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme.
3: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy řekl, že stávku respektuje.
8: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
3: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle ředitelů by to znamenalo rušení pořadů a stanic a propouštění celkem až 700 zaměstnanců. Jakub Vik, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Co se děje, to se dozvíte od Lucky Kociánové z krátkých zpráv.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Iniciativa veřejnoprávně na dnešek vyhlásila v Českém rozhlasu a České televizi jednodenní stávku. Pracovníci médií nesouhlasí se snahami vlády zrušit koncesionářské poplatky a převést financování pod státní rozpočet. Výstražná stávka se projeví ve vysílání rozhlasu. Některé pořady budou kratší a ve vysílání se objeví minuty ticha. Podobně stávka ovlivní i programy České televize. Před budovami obou médií budou taky protestní shromáždění. Vláda dnes má rozhodnout o tom, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO v turecké Ankaře. Prezident Petr Pavel novinářům řekl, že se jednání účastnit bude. Nebude. Kvůli reprezentaci Česka na červencovém setkání je několik měsíců ve sporu s vládou. Pavel chce být součástí delegace. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to odmítá. Prezident předem řekl, že pokud mu vláda neumožní na summit jet, má připravenou kompetenční žalobu. Karvinští zastupitelé dnes budou řešit budoucnosti zimního stadionu. Objekt je už zastaralý a potřebuje opravit. Město chce dát 5 milionů korun na odbornou studii, která prověří technický stav budovy. Stadion chtějí do budoucna totiž využívat i pro házenou a jiné sporty, ale také pro kulturní akce. Zastupitelstvo Ostravy Poruby rozhodlo o snížení počtu svých členů ze 45 na 37. Obyvatelé obvodu si tak v podzimních komunálních volbách zvolí o 8 zastupitelů méně. Radnice si od změny slibuje roční úspory 5 milionů korun. Starostka Lucie Beránková-Vilamová z hnutí ANO dodala, že dosavadní počet zastupitelů jen těsně splňoval zákonné podmínky vázané na počet obyvatel. Během grémia Ligové fotbalové asociace bude dnes rozlosován nový ročník nejvyšší fotbalové soutěže. Otazník visí nad Karvinou, kterou etická komise kvůli ovlivnění 3 utkání v roce 2024 minulý týden vyloučila. Slezský klub se ale proti verdiktu odvolal. Pokud odvolací komise fotbalové asociace nerozhodne ještě před losováním, ze soutěže se stoupí Dukla Praha, která v předchozí sezóně skončila poslední. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude se tvořit kupovitá oblačnost s místními přeháňkami a objeví se i bouřky. Teploty dnes vystoupají na 26 až 29 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě se bouralo v ulici Bohumínská a je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru na Koblov. Počítejte na místě se zdržením.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: 5 let pomáhá lidem se zrakovým postižením unikátní půjčovna kompenzačních pomůcek Světlušky. Jak taková služba funguje a kdo ji nejčastěji využívá, to od nás, Českého rozhlasu Ostrava, uslyšíte už za pár minut. Teď bude zpívat Petr Muk.

0: 7:40 Český rozhlas Ostrava teď nabídne informace, které ocení hlavně slabozrací. Lidé se zrakovým postižením si dnes mohou moderní technologie nejprve vyzkoušet doma, než se rozhodnou, jestli si je pořídí. V Česku jim v tom už 5 let pomáhá jediná půjčovna kompenzačních pomůcek svého druhu. A za tu dobu už pomohla více než 500 výpůjčkami. Má ji na starost Světluška, projekt nadačního fondu Českého rozhlasu.
1: Propojila s mobilem a můžu spustit třeba navigaci na určité místo a ta hůl mě tam dovede různými textovými pokyny.
2: Ksenie Jenilina ukazuje klientům novou slepeckou hůl, která využívá umělou inteligenci a je propojená s mobilní aplikací. Právě takové moderní pomůcky si lidé můžou v půjčovně vyzkoušet ještě před koupí, aby zjistili, jestli jim skutečně vyhovují. Potřebuje je i vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková a dodává, že například malá čtečka může stát až 65 tisíc. Korun.
3: Kterou si takhle člověk jako drží v ruce, něco si tím vyfotí a holka mu bude číst.
4: Půjčitel je povinen předmět výpůjčky předat ve funkčním stavu.
3: To je možná chtěl něco záživnějšího, že?
2: Pomůcek nabízí v půjčovně přes 110 a největší zájem je prý o kamerové lupy. Studentka Klára Závodská si tady půjčila počítač.
5: V tom už je zabudovaný zvětšovací program a voiceover. A jde tam vlastně dobře i barevně nastavit kontrast a dobře zvětšovat.
2: Počítač si nakonec pořídila, stejně jako si její přítel Henrik Josef Titien po vyzkoušení koupil vysílačku pro nevidomé.
6: Tady mám VPNku, je tam 6 čísel, když stisknu jedničku, tak se ozve například budova Českého rozhlasu.
2: Půjčovna spolupracuje s odbornými organizacemi, které se věnují lidem se zrakovým postižením. Andrea Hlaváčková zmínila například Tyfloservice.
7: Tam si vybere vhodnou třeba kamerovou lupu zvětšovací a aby si ji mohl vyzkoušet na delší dobu, tak z této organizace posílají k nám a já mu tady tu pomůcku mohu půjčit potom na dobu měsíce nebo i déle.
2: Půjčovna je přímo v budově Českého rozhlasu na Vinohradech a podle ředitele nadačního fondu Českého rozhlasu Jiřího Váni je unikátní i v tom, že tu pracují lidé s těžkým zrakovým postižením.
8: Protože když sem člověk přijde tu pomůcku vypůjčit, tak si to nepředstavujte tak, že si jenom vezme nějakou krabici, ale je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy, nároky na dávky, možnost vyzkoušet si jinou pomůcku.
2: Půjčovna navíc vylepšila výpůjční systém, takže i klienti bez zraku si můžou sami vyplnit rezervační formulář, podepsat smlouvu a celý proces vyřídit sami. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Meteoroložka Eva Richtáreková na lince, přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme si povědět něco o tom, jak to teď vypadá.
2: Tak nyní máme oblačno, místy i zataženo s deštěm nebo s přeháňkami, a to zejména v Moravské bráně. Ty srážky se potom budou přesouvat směrem nad Beskydy. Teploty se pohybují mezi 20 až 18 stupni Celsia. Na horách je kolem 14-15 stupňů Celsia. No a fouká slabý proměnlivý vítr rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Víme, jak je, teď už k tomu, jak bude v průběhu celého dne.
2: Očekáváme oblačno, převážně oblačno, a teď v dopoledních hodinách se místy budou vyskytovat spíše jen přeháňky. Odpoledne se mohou přidat také bouřky, a to i výjimečně silné. Večer bude potom oblačnost ubývat a také srážky budou utichat. Teploty dnes očekáváme mezi 25 až 29 stupni Celsia, na horách mezi 20 až 24 stupni, a vítr povane slabý, přechodně až mírný, severní, severovýchodní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, no a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Než jak je jasný, pojďme ale dále, jaké počasí zažijeme v noci na úterý a co zítra?
2: V noci už bude méně oblačností, očekáváme jasnou, polojasnou oblohu. Teploty budou o něco nižší, než jsme byli zvyklí v uplynulých dnech, takže se bude možnost například i vyvětrat, budou se pohybovat mezi 15 až 11 stupni Celsia. Vítr povane slabý, proměnlivý nebo severní, rychlosti do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne očekáváme polojasnou až skoro jasnou oblohu. Přechodně může během dne být více oblačností, ale srážky už v podstatě neočekáváme. Teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni Celsia, na horách mezi 19 až 23 stupni, a vítr povane slabý, proměnlivý, během dne opět přechodně mírný, severní, severovýchodní, rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Přidáme ještě tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak přepočtený na hladinu moře je 1025 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje kolem 80-90%.
1: Informace o počasí nabídla Eva Richtáreková. Děkujeme za to a přejeme pěkné pondělí.
2: Hezký den.
3: Naším úterním dopoledním hostem bude Miloš Střelka z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a tématem budou rizika požáru elektrokoloběžek a dalších elektrozařízení. Jak bezpečně nabíjet baterii koloběžky a na co si dávat pozor, odpovíme v poradně. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
4: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
1: Blíží se prázdniny a s nimi i naše velká turistická letní soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Vydejte se do Beskyd, navštivte 9 vybraných horských chat a sbírejte razítka do soutěžní karty. Stačí získat 7 razítek a můžete vyhrát turistické ceny. Za všech 9 razítek hrajete o hlavní cenu – jízdní kolo. Startujeme už 26. června, více na webu Českého rozhlasu Ostrava.
4: Rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Slza, 7 hodin 52 minut, pojďme k zajímavým pozvánkám s dnešním datem 22. června. Nevšední podívanou nabídne dnešní taneční představení přímo na vodní hladině u loděnice pod hradem v Ostravě. Japonsko-francouzská inscenace nazvaná Mizu spojuje tanec, nový cirkus i loutkářství a začíná v 18 hodin. Opavský klub Kupé dnes bude patřit studentům církevní konzervatoře Opava. Ti předvedou populární hity v jazzovém kabátě. Koncert bude odstartován v 18 hodin. A ve Frenštátském klubu důchodců na Kalusově ulici se dnes bude řešit zdraví. Od 2 odpoledne začíná přednáška a následná lékařská poradna na téma období srdce a tenkého střeva.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí. Tedy, aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
3: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Je minuta po osmé.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Pracovníci České televize a Českého rozhlasu dnes stávkují. V Ostravě Porubě lidé veřejně projednávají plánovanou tramvajovou trať. Více než 40% Čechů loni na dovolenou do zahraničí zamířilo autem, uvedl to Český statistický úřad. Dnes bude oblačno, místy přehánky nebo i bouřky, teploty vystoupají na 29 stupňů. Dobré pondělní ráno přeje Lucie Kociánová. Minuty ticha ve vysílání nebo zpožděné začátky pořadů nebo jejich krácení. Právě tak se dnes ve vysílání Českého rozhlasu a České televize projeví výstražná stávka jejich pracovníků, kteří tím protestují proti vládním změnám ve financování obou médií. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby taky nový systém přiznává výrazně méně peněz. Stávka se v obou médiích projeví ve vysílání. Zásahy ale neporuší zákon ani kodex, popisuje mluvčí rozhlasu Lidia Erlebachová.
3: Zajistíme informační servis, zpravodajské relace, případné krizové vysílání a vybrané zpravodajské a publicistické pořady v maximální možné míře.
1: Obyvatelé ostravských částí Poruba a Pustkovec se dnes mohou veřejně vyjádřit k plánované tramvajové trati. Projednání je součástí posuzování vlivu stavby na životní prostředí, bez kterého dopravní podnik Ostrava nemůže žádat o stavební povolení. Písemné připomínky už podalo více než 3000 lidí. Spolek Prosíme, přemýšlejme s projektem nesouhlasí. Podle mluvčí Terezy Šnoblové ale dopravní podnik chce obyvatelům konečně zajistit přímé tramvajové spojení s centrem města. Kvůli evropským dotacím musí město stavbu zahájit příští rok. Na dovolenou do zahraničí loni jelo více než 40% lidí z Česka autem. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou podle nich Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. Česká asociace pojišťoven na cesty do zahraničí doporučuje sjednání pojištění s asistenční službou. U něj je ale ještě potřeba zkontrolovat, jaké situace a země pokrývá, říká mluvčí asociace Tomáš Pavlík.
4: Řidiči mají často sjednáno jen základní asistenci s nízkými limity a odtahem do nejbližšího servisu. To může být zahraničí ale problém, protože nechcete zůstávat na místě, když opravdu ta oprava trvá i několik dní. Ideální je, aby asistence pokryla repatriaci vozidla.
1: V Jablunkově začínají tradiční jablunkovské dvorky, tedy umělecké a kulturní workshopy pro veřejnost. Kulturní a informační centrum pro letošní rok zvolilo kvůli rekonstrukci své budovy komornější formu. Program proto míří hlavně na děti, vysvětluje ředitelka Jablunkovského centra informací a kultury Gabriela Nědoba.
5: Museli jsme přizpůsobit prostředí, ve kterém se nacházíme. Nebudou workshopy pro dospělé, nebudou určitě probíhat ani práce se dřevem, jako každým rokem, už to byla taková tradice, takže bohužel letos musíme to uchopit jinak.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku přechodně malá oblačnost, postupně pak čekáme vývoj kupovité oblačnosti s místními přehánkami nebo bouřkami, které mohou být i silné. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupají na 26 až 29 stupňů, na horách naměříme okolo 22.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D48 je na 35. pultem kilometru ve směru na Příbor porouchané auto, projíždějte tam opatrně a zdržíte se i ve Slezské Ostravě. V Bohumínské ulici se ve směru do Koblova projíždí kvůli nehody jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Teplotní extrémy, tak to je téma pro Martina Písaříka a jeho pravidelnou rubriku Co v učebnicích nebylo, tu vám pravidelně servírujeme pár minut po 8 hodině raní. Připomenu také, že posloucháte Český rozhlas Ostrava. Dnešní program s datem 22. června pro vás odbavují Lucka Kociánová a Petr Soukup. Vše dobré přejeme.

0: V dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava se dnes ještě podíváme na Frýdecko-Místecko. Obec Dobrá si totiž nechala udělat vrty na zavlažování fotbalového hřiště. Kvůli suchu je v nich ale málo vody. Pokud obec problém včas nevyřeší, tak může přijít o dotaci na revitalizaci hřiště. Téma, kterému budeme věnovat čas krátce před 8:30. Teď Martin Písařík a jeho rubrika.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních -89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili -67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch íránské pouště Lút se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii -42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 do Břichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Na severní Moravě a ve Slezsku je dost oblačnosti, pojďme se podívat na teploty. V Českém Těšíně v tuto chvíli 20 stupňů Celsia, když se zaměříme na Frenštát pod Radoštěm, tam teď naměříte o 1 stupeň nižší teplotu. Prognóza od našich meteorologů hovoří o tom, že pondělí bude v našem kraji hodně oblačné, té oblačnosti bude v průběhu dne ještě přibývat a můžeme se dočkat i přeháněk, případně i silnějších bouřek. Večer bude mraků zase ubývat. Teploty až 29 stupňů.
2: Ve čtvrtek dopoledne bude v naší rozhlasové lékárně řeč o plísňovém onemocnění kůže, odborně o kožní mykóze. K mikrofonu jsem pozvala Martina Olšara, lékaře kožního oddělení nemocnice Agel Nový Jičín. Ptát se ho budu mimo jiné na to, co toto onemocnění způsobuje, proč bývá tak vytrvalé a jestli mu lze efektivně předcházet. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Po nahrávce Lucie Bílé míříme v 8 hodin a 22 minut na Frýdecko-Místecko. V obci Dobrá měla trávník na fotbalovém hřišti zavlažovat voda z vrtů. Jak se ale ukázalo, vody je v nich málo, přestože průzkumy před 5 lety říkali opak. Dříve brala obec vodu z jiného zdroje nedaleko hřiště, ale i ten už přestal stačit. Trávník teď kropí pitná voda z vodovodu.
1: Vlastně je to propojeno do budovy k čerpadlu na jednu stranu a na druhou stranu by to mělo pokračovat právě k těm budoucím vrtům, takže máme tady ten první vzorkový vrt, který je vybaven, vystrojen, v něm nějaká voda zatím je, ale bohužel v těch dalších, které pokračovaly v nějaké linii směrem zhruba na východ, tak tam jsme tu vodu nenašli.
2: Říká mi místostarosta Dobré Pavel Peterek z KDU ČSL. V průzkumném vrtu bylo v roce 2021 v hloubce okolo 6 metrů vody dost. Při dokončení dalších 3 vrtů letos na jaře už bylo pod zemí sucho.
1: Bohužel, jak všichni víme, tak byla ta hydrogeologická situace velmi špatná, bylo extrémní sucho i v těch spodních vodách, takže i to určitě má jakoby důsledek na to, v jakém stavu se teď nachází ta stavba.
2: Pokud se voda nenajde jinde, může mít obec problém. Na revitalizaci hřiště totiž dostala dotaci od Národní sportovní agentury.
1: Jestli budeme pouze krácení, nebo nám to bude úplně odejmuto, to nedokážu v tuhle chvíli říct, ale řadově vím, že se to mělo pohybovat něco kolem 2 milionů korun ta dotace, takže není to málo peněz pro obec naší velikosti.
2: Teď projektanti navrhli náhradní řešení. Tím je jiný vrt, tentokrát hluboký 30 metrů.
1: Budeme prověřovat, co to vůbec znamená i pro stávající stavební povolení a pro dokončení toho projektu jako takového.
2: Právě vrty v menších hloubkách podle hydrogeoložky Moniky Ličbinské z Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava více podléhají krátkodobějším výkyvům počasí.
3: Máte sucho, takže vám tady tento mělký kolektor vysychá intenzivně, potom naprší a zase se velmi rychle ty zásoby doplní. Jo, takže to je opravdu, dejme tomu, odezva 1, 2, 3 dny maximálně potom po těch srážkách a zase se ten vodní stav jakoby doplní.
2: Větší jistotu dávají hlubší vrty. I tam je ale třeba počítat se stále častějšími výkyvy. Podzemní voda totiž funguje jako bankovní účet a podle vědkyně už několik let čerpáme na dluh. Z Dobré František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s

0: která zaměstnance obou médií sdružuje. Reagují tak na snahy vlády převést televizi a rozhlas pod státní rozpočet. Obávají se, že tak přijdou o svou nezávislost. Návrh zákona, který vláda schválila, navíc oběma institucím přisuzuje výrazně méně peněz, než mají teď. Stávka se projeví ve vysílání televize i rozhlasu. Kromě toho organizátoři plánují doprovodné akce v Praze i v regionech. Po nehodě kamionu a dvou dodávek je od brzkého rána uzavřená dálnice D1 u Kroměříže na 254. kilometru ve směru na Brno. Opačný směr je průjezdný jedním jízdním pruhem. Policisté provoz odklánějí po objízdných trasách. Řidiči se momentálně zdrží desítky minut. Při nehodě se zranili dva lidé. Podle hasičského záchranného sboru potrvá odstraňování následků několik hodin. Lidé si letos mohou nově prohlédnout zrestaurovaný strop radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm. Výmalbu z roku 1891 uvidí během komentovaných prohlídek tamní věže. Službu teď ve vybraných dnech během pracovního týdne zajišťuje tamní turistické centrum a k vidění je i originál sochy Radegasta, známého z Beskydských pusteven. 8 jednotek hasičů zasahovalo u požáru chalupy v Bučávce místní části obce Liptanina na Bruntálsku. Oheň zachvátil střechu objektu, nikdo nebyl zraněn. Předběžnou škodu hasiči vyčíslili na 3 miliony korun. Příčinu požáru teď vyšetřují, uvedla to mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová. Čeští hokejbalisté vyhráli ve druhém zápase na domácím mistrovství světa v Ostravě nad Kanadou 6-3 a zůstali 100% úspěšní. Česká reprezentace nastoupila také proti Kanadě a díky výhře 6-4 má plný počet 6 bodů ze 2 utkání. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude se tvořit kupovitá oblačnost s místními přeháňkami a objeví se i bouřky. Teploty dnes vystoupají na 26 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Bílovci se v ulici Ostravská zdržíte. Stala se tam nehoda autobusu a dvou osobních aut. Místem je možné projet se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Karel Gott, následně Petr Naď a hned poté rozhlasová anketa dnes na téma romantika. Buďte s námi s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Magnóliemi posázený Petřín, lavička pod Eiffelovkou v Paříži, anebo doutnající západ slunečních paprsků za oceánem. I tak se dá představit příjemné až romantické místo. A jak si ho představujete vy? Na to jsme se vás zeptali v naší rozhlasové anketě.
1: Já rád chodím do lesa, akorát to je pro mě krásné.
2: Já jsem byla teďka na Olešné a tam je takové místo krásné u rybníka, pěkná čistá voda a jsou tam místa kouzelné, jak v pohádce. Dokonce tam kvetou irisy.
3: Více laviček v parku, v Ostravě, v celém okolí.
4: Myslím si, že nejromantičtější místo je asi Řím nebo Paříž a obě jsem měla možnost navštívit. Pod Eiffelovkou to určitě splňuje jako nejromantičtější místo, byť už je to tak celkem turisticky profláklé.
5: Paříž, Florencie, Benátky.
6: Moře a pro mě momentálně nedostižné Maledivy, palmy a kokos.
7: Místo na louce někde.
8: Na Trzolce Živčakova, tam je teraz nový kostel postavený, je to nádherné tam.
9: Nejromantičtější místo bude asi vesnice, kde vyrůstala moje maminka. Jmenuje se Otroč.
10: Nejromantičtější místo je v srdci. Když je mi dobře uvnitř, tak můžu být kdekoliv a všude je mi hezky.
11: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Teplé oblečení dnes potřebovat, přátelé, nebudete, ale takový deštník se hodit může. Nejprve pohled, ten aktuální pohled do našeho regionu, jak to s počasím vypadá. Začneme úplně na západní straně, v Jeseníkách, na vrcholu pradědu je teď teplota 14,5 stupně Celsia. Míříme trochu východněji, konkrétně tedy do Bohumína, tam teď naměříte 21 stupňů Celsia. No a co od dnešku říkají meteorologové? Zpočátku málo oblačnosti, postupně jí ale bude přibývat a souvisí s tím také možnost místních přeháněk, případně i silnějších bouřek. Večer by oblačnosti opět mělo ubývat. Teploty relativně vysoké, až 29 stupňů Celsia.
2: Nejsme tu sami, je tu celý barevný svět.
3: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 8:50 dospíval František Nedvěd a teď už se otevírá prostor pro Artura Kubicu.
1: Zasmějte se s námi! To se baví dva chlapy mezi sebou a vychloubají se a ten jeden se ptá. Tak Karle, přiznej se, kolik vypiješ piv na jedno posezení? A ten Karel chvilku přemýšlí a potom povídá. No záleží podle toho. Když jsem s manželkou v restauraci, tak vypiju 2 piva. A když jsem v hospodě bez ní, no tak klidně i 10. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na Zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Před závěrem dnešního dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava ještě pozvánka k poslechu pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava. Tím dnešním bude Ondřej Brett, herec divadla Petra Bezruče. Tento status už ale nebude trvat dlouho. Ondřej z Ostravského divadla totiž odchází do Klicperova divadla v Hradci Králové. Jaká je jeho motivace? Jak se odchází po 15 letech a jak k tomu přispěl i humanitární výjezd na Ukrajinu? To jsou otázky, které našemu hostovi položí Kateřina Huberová 10 minut po 11. hodině. Já se ještě zmíním o tom, kdo bude na tomto místě už za pár minut. Dnešním dopoledním vysíláním vás provede Richard Piskala. Pro dnešek se loučí Petr Soukup. Krásné pondělí vám přeji.

jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Do jednodenní výstražné stávky dnes vstupují pracovníci Českého rozhlasu a České televize. Dálnice D1 na Brno je u Kroměříže zavřená. V Dobré hledají podzemní vodu pro zavlažování hřiště. Dnes bude oblačno, místy přehánky, teploty až 29 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Pracovníci veřejnoprávních médií dnes vstupují do stávky. Každodenní v jednodenní výstražné stávce přistoupili kvůli návrhu zákona, kterým chce vládní koalice přesunout financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Vedle toho, že jim návrh přiznává výrazně méně peněz, se obávají také toho, že by politici začali vstupovat do obsahu jejich vysílání. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale něco takového odmítá.
2: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
0: Dnešní stávka se projeví ve vysílání obou médií. Organizátoři vedle toho plánují i doprovodné akce v Praze, na Kavčích horách a na Vinohradech, ale také v regionech. Po nehodě kamionu a dvou vozidel je u Kroměříže uzavřená dálnice D1 ve směru na Brno. V opačném směru se jezdí jen jedním jízdním pruhem. Hasiči kvůli úniku kapaliny zasypávali vozovku. Policisté odklání dopravu po objízdných trasách. Více mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Kamil Tlušťák.
3: Krátce před 16:00 vyjížděly jednotky k vážné dopravní nehodě na dálnici D1 v úseku u Bezměrova. Při nehodě utrpěly zranění dvě osoby, které byly v době příjezdu hasičů mimo vozidla. Odstranění následků nehody a odtah havarovaných vozidel zaberou ještě nejméně několik dalších hodin.
0: Obec Dobrá hledá vodu pro zavlažování fotbalového hřiště. Původní zdroj vody už nestačil. V rámci revitalizace hřiště si obec nechala vyhloubit nově 4 vrty. Vody je v nich ale málo. Jak dodává místostarosta Dobré Pavel Peterek z KDU-ČSL, vodu se teď snaží hydrogeologové najít ve větších hloubkách.
4: V současné chvíli jsme nějakých 4 až 6 metrů. Jeden vrt jsme, myslím, zkoušeli prohlubovat i do 10 metrů se stejnými výsledky a další vlastně nezávislý projektant navrhuje řešení, které zhruba je v hloubce 30 metrů.
0: Už dnes si lidé v Kopřivnici připomenou památku doktorky Milady Horákové. Po vykonstruovaném procesu byla popravena 27. června 1950 a stala se symbolem odporu proti totalitní moci. Pietní setkání se v Kopřivnici dnes uskuteční v 11 hodin u tamní základní školy, která nese jméno právě Milady Horákové.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku přechodně malá oblačnost. Postupně čekáme vývoj kupovité oblačnosti s místními přeháňkami nebo bouřkami, které mohou být i silné. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupají na 26 až 29 stupňů. Na horách naměříme okolo 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Velké Polomy je v ulici Opavská porouchaný kamion. Projíždějte tam opatrně. A na silnici 11 mezi Ostravou a Havířovem se zdržíte. Narazilo tam na 295. kilometru auto do svodidel a kvůli silnému provozu se můžou tvořit kolony. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné dopoledne, to mám 9:04, už přeje od mikrofonu Richard Piskala. Už za chvilku pro vás budu mít pravidelný magazín Křížem krajem. Dnešní výlet věnujeme mlynářskému řemeslu. Naším cílem bude vodní mlýn Veselsky v Loučkách u Oder. Dnes vás zveme na prohlídku samotné mlýnice a to už za chvilku chybět nebude. Muzika, právě teď mám pro vás skupinu Buty, samozřejmě. Dále tady bude třeba Pavel Bovek nebo Adam Ďurica. Tak ještě jednou krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
2: Je tady magazín Křížem krajem. Dnes se vydáme do vodního mlýna ve Selsky v Loučkách u Oder. Dnes je tamní mlýnice tiché místo. Ale když se ještě točilo kolo vodního mlýnu, tak se všude něco hýbalo, rachotilo, prášilo. Zkrátka neslyšeli byste vlastního slova. Novodobý mlynář z Oder Louček Jaroslav Král a redaktorka Romana Kubicová se ale slyšeli velmi dobře a právě vás zvou na prohlídku.
3: Červený kobereček s logem Technotrasy značí, že jsme tady po stopách technických památek Moravskoslezského kraje. A už jsme ve mlýně. A jak by to tu vypadalo v době, kdy se to ještě všechno tady klapalo, točilo, prášilo?
4: Bylo to tak, že vlastně on přivezl ten sedlák, správně řečeno mléč, jo, ty pytle s obilím dali na výtah a vlastně tím výtahem to mlynář poslal až pod střechu, našel to podlahu a tam to začalo.
3: Tak aspoň nemuseli chodit po schodech, jak to vidíme v pohádkách.
4: Ten výtah je možná jako 100 let, takže 400 let opravdu po těch schodech chodili. A pytel vážil 70 kilo.
3: Takže jenom silní mladí hoši tady vlastně mohli dělat pacholky.
4: Ano, kteří měli vždy v hospodě pravdu.
3: Takže když obilí vyputovalo nahoru, tak než tam dojdeme my, tak vlastně my už vidíme to finále. Tady se asi sypala už mouka, mám-li pravdu.
4: Ano, v té mlýnici, tam, kde se vlastně fasovalo to obilí, tak i pak padala hotová mouka, správně řečeno jako produkt. Jo, takže celých těch dalších 6 podlah je vlastně ta technologická část, ta výroba.
3: No, to by bylo asi na hodně detailní povídání. Nicméně by mě zajímalo, mlýn se skutečně třeba nezastavil ani v zimě? To se tady taky mlelo, nebo byla nějaká odstávka vůbec?
4: Právě to vše bylo vlastně determinováno tou vodou. To znamená, že když byla velká voda, tak se nemlelo. Když byl mráz, tak náhon zamrzl, se nemlelo. Když nebyla voda, bylo sucho, tak jako teď, tak se nemlelo. Takže všichni dělali všechno pro to, aby se mlelo. To znamená nejen jako ta mlynářská obec, ale i ti sedláci jo, pomáhali tomu mlynáři tak, aby se mohlo mlít, protože mouka tehdy se nemohla skladovat. Vydržela 14 dnů, protože v té mouce byly ty tuky a ty věci, které tam dneska v té mouce nejsou, proto ta mouka tehdy byla mnohem, mnohem výživnější než dnes, že?
3: Nicméně zajímalo by mě, když vy jste začali tehdy s vaší paní vlastně ten mlýn opravovat a zpřístupňovat lidem, jak to tady vypadalo? Bylo tady všechno to zařízení, co dneska si turisté mohou prohlédnout?
4: To zařízení opravdu původní, to tady jsme našli, tak jak jej vidíte, ale bylo úplně jiném technickém stavu, takže my vlastně jsme nejprve museli udělat nový krov, novou krytinu. To znamená, že v těle toho mlýna byla ta technologie, takže my jsme ji museli demontovat. 4 aviemi jsme ji odvezli do Opavy a tam 2 mladí hoši 2 zimy to opravovali, natírali, dávali do pořádku tak, aby když pak byla střecha hotová, abychom mohli zase 2 zimy tu technologii zpátky namontovat.
2: Popisuje Jaroslav Král dobu, kdy společně s manželkou začali mlýn Veselsky opravovat. A víte třeba, kdo byl prášek a co měl na starosti? Tak mimo jiné i to prozradíme ve druhé části dnešního magazínu Křížem krajem. Už za chvíli.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Hlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Co všechno by mělo roztočit správně vyvážené mlýnské kolo? A kdo to vlastně byl Prášek? Taky to se dozvíte právě teď ve druhé části magazínu Křížem krajem při prohlídce mlýnice vodního mlýna Veselsky v Loučkách nad Odrou. Už před chvílí nás tam zavedl majitel mlýna Jaroslav Král a redaktorka Romana Kubicová.
2: Pojďme vystoupat tady po schůdkách. Tady je spousta zajímavostí. Závaží, žebřiňák, nějaké menší kolečko, tady je mlýnský kámen, číslo 7.
3: Je to mlýnské složení.
2: Síta různá na mouku, tady jsou nějaké motory s řemenem.
3: Vodní kolo pohánělo celý mlýn, ale taky pohánělo v těch 20. letech i dynamo, které vyrábělo elektřinu. A ta elektřina složila ke svícení v tom mlýně. To, co vidíte, co krásně svítí, tak to jsou opravdu původní rozvody na mlýně. A když už se o tom bavíme, takže mlýn je starý víc jak 500 let a víc jak 400 let se vlastně v tom mlýně chodilo s otevřeným ohněm.
2: A že nikdy nevyhořel, to je zázrak.
3: To je opravdu zázrak, že nikdy nevyhořel, protože s tím otevřeným ohněm se muselo v té práci pořád manipulovat. A proto jo, ten Prášek, to byl učeň toho prvního ročníku, musel pořád uklízet jo, na tom mlýně a ten prach stírat, zametat, protože vlastně každý prach v určité koncentraci je výbušninou.
2: No a že to byla sisyfovská práce, když se tady neustále prášilo, takže i učňové měli své funkce, říkáte učeň prvního ročníku Prášek. Když postoupil dál, měl také nějaké označení už vyspělejší učeň?
3: Ten tovaryš mohl se jmenovat Mládek, že? Pak byl Stárek a pan tata mlynář.
2: A nám tady krásně konej šivě šumí ten mlýnský náhon. Z čeho pak je napájen?
3: Jsme na Odře, ale ten náhon, jeho nadržení toho náhonu je nad námi ve vesnici Jakubčovice nad Odrou a celý ten náhon měří víc jak 3,5 kilometru. Prosím, představte si, že před 500 lety lidé ručně, bez jakékoliv mechanizace, pouze nějaká dřevěná lopata, protože železná lopata to byla naprostá vzácnost. Pokud bylo železo, tak se z něj vyrobila sekera. Vykopali ho ten náhon před 500 lety.
2: Výborně, tak můžeme se jít podívat ven. My jsme slíbili posluchačům řev ptáků. Tady dovnitř se nedosune, ale aspoň ten krásný šum mlýnského náhonu. Ano, tady to je. Tady vidíme i kolo. Kdy se vlastně zastavilo tady v tomto mlýně?
3: 59. Pokud se bavíme o tom vodní kole, bych chtěl něco zajímavého k tomu říct.
2: Dobře, zavřeme, ať nám to nefučí.
3: Když my jsme stavěli vodní kolo, tak ten sekerník, pan František Mikiška, říkal, že to musí udělat přesně tak, aby i vítr byl schopen to vodní kolo roztočit. Že on to musí být tak vyvážené, pokud by nebyl vítr, tak stačí, když se ten sekerník na to vodní kolo postaví a do něj načurá, tak to vodní kolo se znovu roztočí.
2: No a zkoušeli jste to?
3: Zkoušeli jsme to a povedlo se.
2: Říká Jaroslav Král z vodního mlýna Veselský v Odrách Loučkách. Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dnešní díl křížem krajem je v závěru. Ještě dodám pozvánku k tomu zítřejšímu. Úterní magazín Křížem krajem vás pozve na zámek v Jindřichově na Bruntálsku, kde je k vidění a částečně i k vyzkoušení expozice historických hraček. K vidění je pestrá škála věcí, které kdysi bavili děti a s nimiž si mohli hrát. Poslechněte si reportáž Petry Štrimplové zítra dopoledne, po 9. dopoledne tedy.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
4: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.mujkraličák.cz.

Dozněla písnička Naše hriechy, zpívali Adam Ďurica a Emma Drobná. Už za chvíli tady budou pravidelné babské rady, teď je přesně 9:30 mimochodem. Dopoledne posloucháte Český rozhlas Ostrava. Dnešní babské rady budou o tom, že avokádomet nebo káva nejsou jenom k jídlu a pití, ale prý patří

0: České rady.
1: Vlasy jsou denně vystavovány slunečnímu záření, teplému vzduchu z fénu, žehlení, případně i zásahům barev nebo melírů. Pravidelné zábaly mohou pomoci obnovit jejich lesk a pružnost. Pro suché vlasy je vhodný zábal z olivového oleje a medu. Med pomáhá udržovat vlhkost a olej dodává vlasům ochrannou vrstvu. Směs se nanese na délky vlasů a nechá se působit přibližně půl hodinky. Velmi oblíbený je také avokádový zábal. Avokádo obsahuje zdravé tuky, vitamin E a další živiny, které prospívají vlasovému vláknu. Rozmačkané avokádo lze smíchat s trochou medu nebo jogurtu. Pro masnější vlasy bývá doporučován bílý jogurt. Obsahuje kyselinu mléčnou, která pomáhá čistit pokožku hlavy a zároveň ji nevysušuje. Oživte svoji kštici a navraťte jí ztracený lesk i hustotu. Připravte si kávovou masku na vlasy. Ze 2 čajových lžiček kávy, 1 celého syrového vajíčka a 2 lžiček olivového oleje.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Minuty ticha ve vysílání nebo zpožděné začátky pořadů nebo jejich krácení. Právě tak se dnes ve vysílání Českého rozhlasu a České televize projeví stávka jejich pracovníků, kteří tím protestují proti vládním změnám ve financování obou médií. Podrobnosti ke stávce shrneme už za chvíli v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava.

0: Tak to byla skupina ABBA v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Teď jsou 3:45. A jsou tady slíbené informace. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes vstoupili do jednodenní výstražné stávky. Reagují tak na vládou schválený návrh zákona, který ruší dosavadní systém televizních a rozhlasových poplatků a nahrazuje ho financováním ze státního rozpočtu. Médiím veřejné služby taky nový systém přiznává výrazně méně peněz. Stávka se v obou médiích projeví ve vysílání. No a více k tomu už teď řekne kolegyně Ivana Šuláková. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne všem.
0: Jak tedy stávka zasáhne posluchače Českého rozhlasu?
1: Stávka se v Českém rozhlase projeví ve vysílání všech stanic, kromě Rádia Junior. Během dne se několikrát propojí vysílání našich celoplošných, digitálních a také regionálních stanic. Asi nejviditelnější bude minuta ticha, která už se ve vysílání projevila před 8 hodinou a bude tak tomu ještě před 12. a 18. hodinou. Některé pořady budou kráceny a místo jiných budou zařazeny reprízy.
2: Během dne se několikrát propojí vysílání našich celoplošných, regionálních i digitálních stanic. Nejvíce si posluchač všimne minuty ticha před 8. hodinou, 12. a 18. hodinou. Některé pořady budou zkráceny a místo některých budou zařazeny reprízy.
1: Vysvětlila mluvčí rozhlasu Lídia Erlebachová. Ta mimo jiné doplňuje i to, že rozhodně tím médium, tedy Český rozhlas ani Česká televize, neporuší zákon ani kodex.
2: Zajistíme informační servis, zpravodajské relace, případné krizové vysílání a vybrané zpravodajské a publicistické pořady v maximální možné míře.
1: Stávku posluchači, ale také čtenáři třeba webu zaznamenají na našich internetových stránkách anebo na sociálních sítích Českého rozhlasu.
0: Co uvidí diváci České televize?
1: Taky u České televize se o stávce diváci mohou dozvědět přímo ve vysílání, vysvětluje mluvčí televize Michal Pleskot.
3: Na všech programech České televize, kromě ČTDčko, se stávka projeví zejména minutovým zpožděním některých pořadů, včetně zpravodajských a publicistických relací.
1: Menší obsah oproti běžnému stavu pak najdou čtenáři taky na webu České televize anebo v teletextu.
0: Chystají stávkující pracovníci, kteří nezajišťují právě vysílání, nějaké doprovodné akce?
1: Ano, je tomu tak. Organizátoři z iniciativy Veřejnoprávně připravili protestní happeningy před budovami Českého rozhlasu i České televize. Upřesně mluvčí iniciativy Jan Herget.
4: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí různí hudebníci, třeba Aneta Langerová. Plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize na Kavčích horách. Tam lidé v poledne mezi 12. a 1. vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
1: Samozřejmě, že podobné akce ke stávce iniciativa připravuje i v regionálních studiích, včetně Českého rozhlasu Ostrava, takže tímto naše příznivce zveme krátce před 12. hodinou před naši budovu.
0: Připomeňme, proč vlastně pracovníci Českého rozhlasu a České televize přistoupili k výstražné stávce a co na to vládní politici?
1: Podle iniciativy Veřejnoprávně vládní záměry ohrožují profesní novinářskou nezávislost a finanční stabilitu obou médií veřejné služby. To minulý týden premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO odmítl.
5: Si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce jako šetřit. Do žádného obsahu programu zasahovat nebudeme a určitě chceme, aby ty média fungovaly nezávisle.
1: Také ministr kultury Otto Klempíř za motoristy řekl, že stávku respektuje.
6: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně. Náš návrh zákona zachovává všechny dosavadní garance nezávislosti.
1: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 000 korun ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle ředitelů by to znamenalo rušení pořadu a stanic a také propouštění celkem až 700 zaměstnanců.
0: Říká Ivana Šuláková v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
7: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda má dnes určit, kdo pojede do Turecka na summit Severoatlantické aliance. Iniciativa veřejnoprávně vyhlásila na dnešek v Českém rozhlasu a České televizi stávku. Objev zaniklé vsi u Hradeckého předměstí v Opavě může získat cenu Národního památkového ústavu. Dnes bude oblačno, místy přehánky nebo i bouřky, teploty až 29 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO by měl dnes rozhodnout o tom, kdo povede českou delegaci na červencovém summitu NATO v Ankaře. Vyřešit se tak má spor vlády s prezidentem Petrem Pavlem. Ten o post v čele delegace dlouhodobě usiluje. Jeho účast na setkání ale premiér odmítá. Pavel to vnímá jako omezování svých povinností a je připraven kvůli tomu podat kompetenční žalobu. Premiér Andrej Babiš novinářům včera řekl, že vláda prezidentovi v zahraničních aktivitách nebrání.
2: Pokud jsem dobře četl, tak od nástupu do funkce se zúčastnil asi 61 zahraničních cest. V podstatě jsme schválili minulý jeho účast v OSN na valném shromáždění, takže si myslím, že ten spor vlastně tady neexistuje, že by my jsme mu v něčem bránili.
0: Iniciativa veřejnoprávně vyhlásila na dnešek v Českém rozhlasu a České televizi stávku. Zaměstnanci obou médií nesouhlasí s vládním plánem na změnu financování institucí z poplatků na státní rozpočet a taky s plánovaným snížením příspěvků. 24-hodinová výstražná stávka se projeví ve vysílání obou médií například minutami ticha nebo zpožděním některých pořadů. Organizátoři z iniciativy veřejnoprávně taky plánují protestní happeningy před hlavními i regionálními budovami rozhlasu a televize. Tři nominace zastupují Moravskoslezský kraj v soutěži Památky děkují. Ceny každoročně vyhlašuje Národní památkový ústav. O vítězi rozhodují lidé v online hlasování. Region letos zastupuje obnova Grossmanovy vily v Ostravě nebo restaurované nástěnné malby v kostele v Lichnově v Dubnici. Upřesňuje mluvčí krajských památkářů Petra Batková.
3: Dále mohou dát hlas objevu zaniklé středověké vsi u Hradeckého předměstí v Opavě. Hlasování v kategorii Památky děkují probíhá online, a to na webových stránkách Národního památkového ústavu NPU.cz až do 20. září.
0: Ve středisku volného času Spirála v Orlové začala rekonstrukce prvního ze tří pavilonů. Práce za 23 milionů korun zahrnují kompletní obnovu budovy a opatření ke snížení její energetické náročnosti. Modernizace má zlepšit zázemí pro kroužky, kurzy a další volnočasové aktivity dětí, upřesnila mluvčí radnice Andrea Vargová.
4: Díky vnitřní zvedací plošině bude po opravě bezbariérový a nově nabídne moderní učebnu, která vznikne obezděním nevyužívané terasy. Do zrekonstruovaného pavilonu se pak už nastálo přesune mateřské centrum Bejbáček.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku přechodně malá oblačnost. Postupně čekáme vývoj kupovité oblačnosti s místními přeháňkami nebo bouřkami, které mohou být i silné. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupají na 26 až 29 stupňů. Na horách naměříme okolo 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Albrechticích se v ulici Hornická srazilo auto s cyklistou. Počítejte na místě se zdržením. A v Čakové se na hlavním tahu poblíž hřbitova stala nehoda osobního auta. Projíždějte místem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám opět přeje od mikrofonu Richard Piskala. Před námi je hodina, ve které je několik pravidelných rubrik. Tou první bude už za chvíli rozhlasový kvíz, také dnes si budete moci zasoutěžit. A dnes se zaměříme na jednu ze známých řek v našem kraji. Víc prozradím za chvilku, chybět samozřejmě nebude muzika. Teď zaspívá Daniel Hulka, za chvilku skupina Rangers, anebo taky Vojta Šňupárek, mimochodem. Zítra bude koncert Vojty Šňupárka a jeho bandu u nás ve studiu S1.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: A někdo už nám volá, tak koho zdravíme vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý den. Tak je tam někdo? Dobrý den.
2: Dobrý den, telefonuji Láďa ze Zlatšova.
1: Pane Láďo, zdravím vás. Dnešní otázka, ta pro vás tady bude už za chvilku. Nejprve tedy řeknu, že ve hře je audiokniha Heleny Farrant Temná dcera, čte Helena Dvořáková, plus nějaká drobnost, slogan Českého rozhlasu Ostrava. A teď už k té otázce, bude se týkat řeky Ostravice. Ta má dvě zdrojnice, teprve u starohamerské osady Černá se potkávají dvě ramena řeky. Od tohoto soutoku už se pak řeka jmenuje prostě jenom Ostravice. Ale jak se jmenují dvě počáteční říční ramena? Jsou to za A Tichá a divoká Ostravice, za B Černá a bílá Ostravice, anebo za C Frenštátská a Frýdlantská Ostravice. Tak co myslíte, pane Láďo, jak to s tou Ostravicí je?
2: Tož, protože jsme na Bílu jezdili do Bíle na parkoviště a pak jsme šli na Grun pěšky navrch.
1: Ano. No,
2: tak vím, že se tam kusek od toho stéká Černá a bílá Ostravice.
1: Ano, ano, ano. Je to přesně tak, jak říkáte, a ta osobní zkušenost je nejlepší. To, co člověk vyčte z knih, tak třeba pak může i zapomenout. Ale když jste tam byl, viděl jste to, tak to máte jasno. Je to tak, vidíte.
2: No, protože jsme si vzali turistickou mapku,
1: ano.
2: A aby jsme dobře šli na ten Grun z té Bíle pod parkoviště, a tak vím, že tam byla na té turistické mapce vyznačená Bílá a Černá Ostravice.
1: A je tam krásně v Beskydech, vidíte.
2: No, jo.
1: Já vám gratuluji, vyhrál jste, cena je vaše, tak ještě zůstaňte na lince, nezavěšujte.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším pondělním hostem bude herec Ondřej Brett. Z ostravského divadla Petra Bezruče odchází po 15 letech do Klicperova divadla v Hradci Králové. Proč a jak k tomu přispěl humanitární výjezd na Ukrajinu? O tom povypráví Kateřině Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Kam dnes vyrazit, tak to poradíme už za chvíli v našich tipech pro dnešní den v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava. Takový tip k poslechu vlastně mám i teď, protože je tady písnička Vojty Šňupárka V krajině. No a ten ji určitě zítra zahraje se svou kapelou na koncertě u nás ve studiu S1. Takže zítra od 19.30 nejenom tady u nás, kdo se budete chtít podívat přímo živě ve studiu na koncert, ale také ve vysílání a na YouTube. Tady je Vojta Šňupárek jako taková ochutnávka.

0: Dozněla písniče v krajině, tak to byl známý ostravský muzikant Vojta Šňupárek, který zítra vystoupí u nás ve studiu S1 Českého rozhlasu Ostrava. Teď už pojďme k dnešním tipům. Nevšední podívanou nabízí dnešní taneční představení přímo na vodní hladině u loděnice pod hradem v Ostravě. Japonsko-francouzská inscenace nazvaná Mizu spojuje tanec, nový cirkus i loutkářství a začíná v 18 hodin. Sportovní fanoušci by pak mohli zamířit na 17:30 odpolední do Ostravar Arény. V rámci mistrovství světa mužů a žen v hokejbale se tam utkají naši se Švýcarskem. Opavský klub Kupé dnes bude patřit studentům církevní konzervatoře Opava. Ti předvedou populární hity v jazzovém kabátě a koncert tam začne v 18 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak to byl Petr Bende v dobrém dopolední Českého rozhlasu Ostrava s písničkou Láska. Za 3 minuty bude 10:30 a už za chvíli pro vás budeme mít další zajímavé informace. Vyrážíte v létě autem k moři nebo třeba na hory? Ať už jedete kamkoliv, měli byste si nechat zkontrolovat auto anebo se taky podívat na pojištění. Jak se na dlouhou cestu připravit, tak aby nás nic nepřekvapilo, to řekneme už za chvíli.

0: Jsou 4 minuty po 10:30, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Léto už začalo, prázdniny jsou za dveřmi a tak určitě není od věci říci si nějakých pár rad k cestování. Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. Tak do těchto evropských zemí loni lidé z Česka podle dat Českého statistického úřadu jezdili na dovolenou nejčastěji. Pokud se tam chystáte letos a pojedete autem, měli byste se předem připravit. Na dlouhé cesty můžou totiž odhalit zanedbaný servis auta nebo třeba pojištění, které nepomůže v potřebné situaci. Z detaily už je ve studiu Ivana Šuláková. Dobré dopoledne, Ivo.
1: Hezké letní dopoledne.
0: Tak na co by při cestě do zahraničí, co by tedy měla obsahovat povinná výbava? Začněme s ní.
1: Začneme Českem. V Česku musíme mít autolékárničku, výstražný trojúhelník, reflexní vestu a pokud nemáme sjednanou nepřetržitou asistenční službu, taky náhradní kolo anebo sadu na opravu pneumatiky. Třeba v Polsku je ale potřeba navíc mít i hasicí přístroj a ve Slovinsku, kterým projíždíme při cestě třeba do Chorvatska, náhradní žárovky. Z dokladů bychom určitě neměli zapomenout na řidičský a technický průkaz a doklady k pojištění auta. Užitečný je určitě v zahraničí i euroformulář pro záznam případných dopravních nehod.
0: Tak i kdybych měl ve Slovinsku náhradní žárovky, nevím, jestli bych je uměl vyměnit. V dnešní době už se to tak běžně neděje, jako kdysi, a taky to není tak jednoduché. Ale je něco dalšího, kromě té povinné výbavy, co bychom měli zkontrolovat před cestou?
1: Tak asi se shodneme v tom, že ideální je před delší cestou vzít auto do servisu, kde nám zkontrolují, jestli není třeba vyměnit nějakou součástku, což potvrdil Českému rozhlasu i automechanik Jan Urbánek.
2: Motorový prostor, zkontroluje se prostě všechno vevnitř, pak vlastně se to zvedne na zadák, vizuálně se kontroluje vlastně brzdy, pak se kontroluje výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou vůle nebo nějaký poškození, jestli tam něco je upadlýho, jestli tam neče nějaká kapalina, olej, chladící kapalina, ostřikovače, pneumatiky, po případě se rozhušťujou.
1: Například výměnu oleje Urbánek doporučuje buď po 15 000 ujetých kilometrech, anebo jednou za rok, pokud

0: pokud má auto menší nájezd. Pokud jsme ale olej měnili už dříve, nemusíme ho samozřejmě před cestou na dovolenou vyměňovat znovu.
1: Jaké problémy řeší na dlouhých cestách řidiči nejčastěji?
0: Podle mluvčího České asociace pojišťoven Tomáše Pavlíka to bývají různé technické závady na autě nebo dopravní nehody. Zmínil, že z povinného ručení, tedy kvůli nehodám způsobeným českými řidiči v zahraničí, se ročně hradí skoro 8 tisíc škod. Na zahraniční cesty doporučuje sjednání asistenční služby. Je ale nutné zkontrolovat, které situace a země toto pojištění pokrývá, říká Tomáš Pavlík.
2: Řidiči mají často sjednáno jen základní asistenci s nízkými limity a odtahem do nejbližšího servisu. To může být zahraničí ale problém, protože nechcete zůstávat na místě, když opravdu ta oprava trvá i několik dní. Ideální je, aby asistence pokryla repatriaci vozidla.
0: Některé asistence zahrnují i opravu na místě, zajištění náhradní auta nebo náhradní ubytování pro posádku auta.
1: Co můžou řidiči udělat pro to, aby byla jízda co nejbezpečnější?
0: Já myslím, že to víme všichni. Především hlavně pravidelně odpočívat. Doporučuje to i vedoucí BESIPu Tomáš Neřold.
3: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu 1/4 hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu, zkrátka okysličit organismus a potom případně pokračovat. Je také dobré využít ty přestávky k tomu dalšímu plánování trasy.
0: Na cestu by se řidiči navíc měli vydat alespoň po 6 hodinách spánku. V autě by měli mít dost vody a jídla pro případ, že uvíznou v koloně, pokračuje Tomáš Neřold.
3: Také je dobrý nápad mít vždy plnou nádrž, pokud tedy jde o benzínový pohon nebo naftový, protože zase pokud někde zůstanu stát a už budu mít málo paliva, tak se můžu dostat do problému. Také v autě je fajn mít svítilnu nějakou kvalitní.
0: A samozřejmě důležité je také správné chování v případě kolon. Jakmile už vidíme, že dojíždíme kolonu, neměli bychom prudce brzdit až těsně před ní, ale postupně zpomalit.
1: Tak to byly informace a dobré tipy na dlouhé cesty od Ivany Šulákové. Díky za ně, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Blíží se prázdniny a s nimi i naše velká turistická letní soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Vydejte se do Beskyd, navštivte 9 vybraných horských chat a sbírejte razítka do soutěžní karty. Stačí získat 7 razítek a můžete vyhrát turistické ceny. Za všech 9 razítek hrajete o hlavní cenu – jízdní kolo. Startujeme už 26. června. Více na webu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak to byl Michal Penk a písnička O bláznech v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvilku pro vás budeme mít tradiční seriál Dvakrát měř a jednou hřeš. Tentokrát se s Kutilem Arturem Kubicou zaměříme třeba na přípravu zeleniny, kterou můžete později sklízet na podzim, anebo dokonce i v zimě. Teď ještě kapela Holky a Letní ráno.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Pěstitelská sezóna na zahrádce to není jenom jaro a léto, ale dá se prodloužit a to až do podzimu a dokonce i do zimy. Chcete-li si dopřát požitek z chuti vlastních výpěstků, prodlužte si pěstitelské období volbou vhodné zeleniny a dodržením několika jednoduchých opatření k její ochraně, až přijde podzim. Brokolice, květák, hrášek, špenát a další druhy listové zeleniny můžete sázet ještě i uprostřed léta a sklízet až na podzim. Kořenová zelenina, jako je červená řepa, mrkev, pastyňák a tuřín, zůstane čerstvá v zemi přes celý podzim až do zimy. Přikryjte ji zahradní textilií nebo slámou, aby se dali ze zmrzlé půdy snáze vykopat. Pravidelně zalévejte a plody sbírejte dříve, než dozrají. Dobré je také nezapomínat na pletí záhonu koncem léta a na odstraňování porostů v okolí záhonu, aby vaše zelenina měla dostat slunečního světla. Zdraví vás Kutil, tělem i duší Artur Kubica.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: to, lásko, vážně, relí poslední.
1: Za 3 minuty, tedy přesně v 11, tady budou zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lucí Kociánovou. Mimo jiné přinese podrobnosti k tomu, že policisté evakuují brněnské hlavní nádraží kvůli nálezu munice.

0: Matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: 11 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Policisté evakuují brněnské hlavní nádraží kvůli nálezu munice. Karviná chce zjistit stav zimního stadionu. Studie vyjde na 5 milionů korun. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Bude oblačno, místy přehánky a teploty až 29 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Kvůli nálezu nevybuchlé munice ze druhé světové války policisté evakuují brněnské hlavní nádraží. Informovali o tom na síti X. Munici připomínající leteckou pumu objevili dělníci při výkopových pracech. Na místo jede pyrotechnik, provoz vlaku je zastavený. Karvinští zastupitelé dnes budou řešit budoucnosti zimního stadionu. Objekt je už zastaralý a potřebuje opravit. Město chce dát 5 milionů korun na odbornou studii, která prověří technický stav budovy, upřesnila mluvčí radnice Monika Danková.
3: Studie má ukázat, zda by stadion mohl v budoucnu sloužit nejen ledním sportům, ale také házené, dalším sportovním aktivitám nebo kulturním a společenským událostem.
1: Zastupitelé se sejdou v situaci, kdy je po primátorovi města vyhlášeno policejní pátrání. Jan Wolf je podle svého obhájce na řádně nahlášené dovolené a vrátí se v polovině týdne. Po předchozí domluvě zastupitelstvo bude řídit náměstek primátora Lukáš Hrašik ze SOCDEM. Primátor čelí obvinění ve fotbalové korupční kauze. Iniciativa veřejnoprávně vyhlásila na dnešek v Českém rozhlasu a České televizi stávku. Zaměstnanci obou médií nesouhlasí s vládním plánem na změnu financování institucí z poplatků na státní rozpočet a taky s plánovaným snížením příspěvků. 24-hodinová výstražná stávka se projeví ve vysílání obou médií například minutami ticha nebo zpožděním některých pořadů. Organizátoři z iniciativy veřejnoprávně taky plánují protestní happeningy před hlavními i regionálními budovami rozhlasu a televize, říká mluvčí iniciativy Jan Herget.
4: Hlavním bodem bude vytvoření lidského řetězu, kterým chceme v pravé poledne symbolicky obepnout budovy rozhlasu na Vinohradech. Vystoupí různí hudebníci, třeba Aneta Langerová, plánujeme štafetové čtení. Rušno bude i před sídlem České televize na Kavčích horách. Tam lidé v poledne mezi 12. a 1. vyjdou před budovu a budou jednotně stávkovat.
1: Ve Vsetíně se dnes sejdou zastupitelé města. Jednání začíná v 15 hodin ve velké zasedací síni radnice. Podle mluvčí Jany Raškové budou projednávat celkem 40 bodů. Rozhodovat budou třeba i o vyhlášce, která má omezit pohyb lidí bez domova v centru města.
5: Zastupitelé Vsetína budou schvalovat vydání obecně závazné vyhlášky o čistotě města, ochraně veřejné zeleně a zákazu bivakování, táboření a žebrání na veřejných prostranstvích a zabývat se budou taky podporou kultury a sociální oblasti.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji přechodně malá oblačnost. Postupně čekáme vývoj kupovité oblačnosti s místními přeháňkami nebo bouřkami, které mohou být i silné. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Teploty dnes vystoupají na 26 až 29 stupňů a na horách naměříme okolo 22.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Dětmarovicích na Karvinsku je kvůli stavebním pracím částečně uzavřená silnice 1/67 a na ní navazující místní komunikace. Omezení potrvá do 4. července. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. To už vám opět přeje od mikrofonu Richard Piskala. A už za chvilku se setkáme s hercem divadla Petra Bezruče, Ondřejem Bratem. Jsou to jeho poslední týdny v Ostravě, než se přestěhuje do Hradce Králové. Velmi osobní rozhovor uslyšíte už za chvíli. K poslechu zve kolegyně Kateřina Huberová. Tak vám přeji příjemný poslech, krásné dopoledne.

0: Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Mám před sebou hosta, se kterým jsme se tady viděli už je to pár let zpátky a člověk k tomu přistupuje s takovým vědomím a kdykoliv se můžeme potkat zase někdy příště. No, ale v jeho případě to už tak nemusí být kdykoliv, protože já ho vlastně zastihuju tak nějak na poslední chvilku, ve chvíli, kdy on se rozhodl pro takové odcházení. Vysvětlím. Herec divadla Petra Bezruče Ondřej Bret, dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
1: Ve stavu odcházení.
2: Ve stavu odcházení po 15 letech.
1: To teda. Jak si člověk zvykne na to, že jste prostě jedna z automatických jako tváří, které tady k té Ostravě nějak patří? A jak mě vlastně velmi překvapila informace, na kterou jsem natrefila, že vy se vracíte zpátky ke kořenům. A to mi to došlo, že vlastně jsme se o tom bavili, že nejste úplně zdejší. Ale že to volání je teda tak mocné, tak to překvapení je.
2: No, můžu vám říct, že pro mě teď ty 2-3 měsíce jsou jedny z jako nejintenzivnějších emočních měsíců v životě, protože člověk si vlastně skládá to, co měl, to, co tady opouští, vlastně vkračuje do obrovského neznáma, ale s naprostým hlubokým přesvědčením, že dělá správně. Ale jako 15 let je 15 let a jsme tady doma, no. Takže vlastně jakoby opouštíme jedno doma kvůli návratu k druhému doma.
1: Vy jste rodák
2: z Jablonného v Podještědí,
1: no.
2: Což je u Liberce.
1: To je prostě jiný kousek republiky.
2: Jo, jo.
1: Úplně.
2: Tak pravda, nastupuju do Klicperova divadla v Hradci Králové, což pořád není můj rodný kraj, ale co si budeme, už to je hodinka a čtvrt autem k rodičům a k mému velkému příbuzenstvu, takže je to, jak říkám teď mámě, mami žádný spaní v Hradci nebude, jsme na dojezdovou vzdálenost.
1: Tohle je asi něco, k čemu člověk musí vážně dospět a asi tomu přispívá spousta věcí. Ve chvíli, kdy vy jste tady zdomácněl, kdy jste si sáhnul v divadle Petra Bezruče fakt na úlohy, na které jste si mohl sáhnout a máte vlastně našlápnuto, tak co všechno zatím je?
2: No, co zatím je, tak je zatím i jakási podle mě i trochu přirozená únava, jako když jste v jednom domě tolik let, tak najednou asi i začnete cítit, že je třeba potřeba, nebo v mém věku, kdy mi za půl roku bude 40 a člověk tak začíná pomaličku bilancovat, jako co už dosáhl a co ještě má před sebou, tak jsem si vlastně uvědomil, že bych ještě chtěl zažít nějaký nový impulzy, jako někam se ještě posunout. Protože ač ten dům jako divadlo Petra Bezruče hluboce, hluboce miluju, tak už tam vlastně znám úplně všechno a úplně všechny do těch nejmenších detailů. A chtěl jsem ještě si zkusit něco, nějakou výzvu. Ale to je takový jakoby v tom mým přemýšlení vlastně marginální, jakoby zástupný problém, ale opravdu 2-3 roky ve mně strašně moc jako sílí potřeba, jak jste v úvodu řekla, vrátit se ke kořenům, vrátit se domů, kdy tátovi bude za rok 70, jak jsem říkal, mě bude 40 a přeci jenom jako být tam dvakrát za rok na víkend je strašně málo a prostě chci zpátky domů, no.
1: No, to se nedá rozporovat, to se nedá vymlouvat, to se dá leda akceptovat, ale jakási tíha z toho na mě trošku padá, i když o tom teďka takhle mluvíme, protože i tohle, i tenhle ten důvod asi vlastně vůbec není jednoduchý v tom rozhodnutí, tak já se teda seberu a odjedu.
2: Takhle, já si myslím, že to nebude jednoduchý nikdy.
1: Jasně.
2: A naopak, čím bych byl starší, tím to bude horší. Ta nabídka z Klicperova divadla přišla po třetí. Myslím si, že po čtvrtý už by přijít nemusela. A protože se svým partnerem to v Hradci máme navíc jako strašně rádi a máme tam už pár přátel, tak jsme si prostě vyhodnotili velmi dlouhým několika týdenním analyzováním, že to prostě riskneme. A uvidíme, co z toho bude. No. Jdeme prostě s otevřenou duší, s otevřenými nápady, s otevřenou náručí do neznáma, kde vůbec nevíme, co nás čeká oba dva.
1: No, jak říkám, nakrojujeme vlastně zajímavý kus příběhu. Jsem ráda, že můžu, že je mým dnešním hostem Ondřej Bret.

0: Herec Ondřej Bret je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Muž, který je tak nějak, no v jaké fázi toho odcházení z Ostravy, z divadla Petra Bezruče, už jsou zbalený kufry a tak?
1: Nejsou, ale za zhruba týden začínáme balit, což myslím, že bude další fáze uvědomění si toho, že to je opravdu tady.
0: Že se to děje.
1: Že se to děje. Byt zabalíme, ještě odjedeme na zhruba měsíc za rodinama, i na Slovensko, i do Jablonného. A na konci července se vrátíme, všecko nahážeme do aut a pojedeme. 19. srpna 2026 mi začíná nová velká etapa a máme úvodní schůzi a první čtenou v Klicperově divadle v Hradci.
0: Co vás tam čeká?
1: Na to se těším moc, protože v režii uměleckého šéfa Pavla Keka nás čeká zkoušení o myších a lidech, kde se po letech potkám s mým velkým kamarádem Vojtou Říhou, který vlastně odešel, ježiš, kolik to je zpátky let, 8 třeba od Bezručů právě do Hradce. I on je jeden z důvodů, proč se mi tam chce. A vlastně nás čeká velké společné zkoušení hned na prvním projektu.
0: Vím, že jakákoliv změna je dobrá. Každý to máme jinak, každý ty změny umíme přijímat nebo spíš třeba neumíme. Tak jak vy to máte? Potřebujete změnu ke svému životu, anebo jste ten, který si ji opravdu musí jako prokousat?
1: V tomhle jsem po tátovi a myslím, že to všechno příbuzenstvo odkýve. Když teď budu mluvit o něm, tak rovná se já.
0: Dobře.
1: Otec úplně nesnáší změny. Táta vystudoval pedagogickou fakultu, nastoupil do základní školy v Jablonem, kde vlastně působil celý svůj profesní život. Dodneška bydlí s mámou v bytě asi 200 metrů od školy. Má to tak, že když někde je, tak je věrný, pracuje pro tu instituci a nesnáší změny. Já jsem si taky myslel, že když jsem nastoupil do Bezručů, že tady skončím do důchodu, ale aspoň vidíte, že to volání toho rodu je tak mocný a tak silný, že i tohleto já se svojí náturou, který úplně se vyhýbá jakékoliv změně, tak prostě do toho jdu.
0: No to klobouk dolů. A teď bych chtěla ještě porovnat možná ta dvě prostředí, protože z mého pohledu diametrálně odlišná. Jako Ostrava je Ostrava, co si budem, jo? A zvyknout si na Ostravu pro vás asi taky nebylo úplně jednoduchý, nebo jo?
1: No to právě ne, protože já když jsem úplně po jamu, byl necelou sezónu v Šumperském divadle, tak tam se mnou nastoupil na pozici herce dnešní ředitel divadla Matěj Kašík a je Ostravák. A Matěj mi říkal, hele, Ostrava je velmi specifická, buď to si ji hned zamiluješ, anebo ji budeš hned nenávidět a není nic mezi tím. Tady s tím vědomím jsem měl podepsat smlouvu do Bezručů, kdy jsem tady nikdy předtím v životě nebyl. Vím, že jsem šel s tou podepsanou smlouvou se projít, došel jsem na náměstí. Mm-hmm. Já jsem vůbec netušil, že Ostrava má náměstí.
0: Podívejte.
1: Já jsem si myslel, že to je prostě jako obrovský sídliště mezi železárnama, něco jako Třinec. Takže jsem volal domů, nadšený, že jdu do města, které má i náměstí. A vlastně během pár měsíců jsem si tak strašně zamiloval, že si troufnu říct, že ač to pořád na mojí řeči není slyšet, tak jsem tady jako hrdý patriot a mám Ostravu hrozně v sobě zakořeněnou.
0: A kdybychom teďka měli porovnat to místo, kam se teda vracíte, tak v čem je jinak?
1: Nemůžu úplně porovnat místo, kam se vracím, neboli Hradec, protože ho znám v podstatě jako turista a těším se na poznávání toho města. Ale já prostě se strašně těším, že v Hradci, když budu volný den, sednu do auta, za hodinku a čtvrt budu u nás v Lužických horách a vezmu tátu a strejdu prostě a půjdeme někam na túru na celý den a já večer prostě sednu do auta v 8 a v 9 budu zase doma v Hradci. Takže já vlastně se strašně těším, že budu moct zase, i kdyby fakt na otočku jenom třeba dojet na oběd k rodičům, že prostě se vracím takhle jako k tomu jádru.
0: To asi, když jste zmiňoval ten věk, takže tady tohleto volání po něčem, co si člověk pamatuje jako dítě, je asi celkem dost logické, tak mě zajímá, jaké to teda bylo dítě, ten Ondřej. A co se vybaví, když řeknete, byl jsem malej?
1: Trošku rozmazlený, rozcapený, uřvaný, ukňouraný kluk. Ve škole zásadní potřeba dělat klauna. Pak přichází puberta, kdy se ten klaun trošku nějak zavírá do sebe a snaží se o jakousi poezii, což je asi normální v tom věku. No a potom přichází kluk na vysokou školu, který, když se kouká zpětně, tak by těm dvěma fázím střední a základní školy nafackoval. Myslím, že se poprvé poznává až na JAMU a začíná se rozvíjet strašně krásný svět okolo něj.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a já si povídám s hercem Ondřejem Bretem, který je na takovém rozcestí. Opouští Ostravu pozvolna, nastoupí do Klicperova divadla v Hradci, což je teda divadlo s dobrým zvukem. A vy jste říkala, že třikrát jste tu nabídku dostal. S jakou lehkostí či nelehkostí se řekne díky ne?
1: Ty dvě předchozí odmítnutí se dělaly velmi nelehce, akorát, že tím, že v podstatě máte rodinu a neřešíte jenom sám sebe, tak člověk musí vlastně dozrát k nějakému přesvědčení, jestli teď je ta doba, kdy vlastně zvednout oba a psa a nejenom sebe. A ty dvě předchozí vlastně nabídky jsem nějak byl bytostně přesvědčen, že jednou ano, ale ještě teď není ta doba. A letos v lednu jsem jel s mojí obrovskou kamarádkou a bývalou kolegyní Sárou Haváčovou na Ukrajinu, asi 80 kilometrů od fronty na východ do Poltavy s humanitární pomocí a natáčeli jsme nějaké reportáže pro televizi Noe. A když jsem se potom týdnu vrátil, byl takový takový zlom v životě, kdy jsem si uvědomil, že je všecko tak strašně prchavý a rychlý, že prostě opravdu chci domů. Takže si myslím, že nebejt ty Ukrajiny, že i letos ještě možná bychom jako chvilku odolávali, ale to pnutí je čím dál tím větší. A já si myslím, že třeba ta moje lednová v úvozovkách cesta to trošku jako zrychlila.
0: Co jste tam viděl?
1: To nejde asi úplně jako popsat, no. To jsou věci, které mě dojímají ještě teď prostě 4 měsíce po návratu, kdy jako se účastníte v podstatě náhodou pohřbu vojáka,

0: tuškama, který už to vůbec neřeší a vy si uvědomujete, že už vlastně zažili jenom tohle, tady tu absurditu, kdy prostě navštěvujete spoustu míst, místních organizací, kdy důchodkyně vyrábí ze vlastnoručně sušené zeleniny polívky na frontu, kdy prostě vaše průvodkyně má na frontě manžela už několik let a vypráví vám věci, kdy prostě děti šijou protidronové sítě a vy si jich zeptáte, jako jak to prožívají a všechny mají prostě na frontě sourozence, otce, bratrance a vidí se jednou za půl roku přes Skype. Je to jako nepřenositelný. Ale to nejzásadnější, co prostě ve mně pořád úplně vibruje, je ta jako nepředstavitelná síla. A navíc ještě v tom lednu byly ty mrazy, kdy bylo těch minus 25 a třeba v Poltavě šel proud 2 hodiny denně. A oni prostě mrzli v těch bytech. Neměli, já jsem měl vidinu toho, že z hotelu odjedu domů za 5 dnů. Oni tu vidinu neměli. To obrovské přesvědčení, že neuhnou, nepovolej, i kdyby měli zmrznout, tak prostě nepustí ani metr. To je něco, co si myslím, že by se jako z nich měl učit celý svět.
1: Jak se člověku vrací potom domů zpátky?
0: No, je to strašně zvláštní, že jakoby půlka mě se až jako nesnášela za to, že jsem nakouk prostě pod pokličku něčeho strašně bolavého, tak půlka mě byla vlastně na mě strašně naštvaná, že jsem je tam nechal a druhá půlka mě se strašně těšila domů. Do klidu, do tepla, do toho, že nemusí utíkat do krytu v půlce rozhovoru, do toho, že obejme lidi, který má rád. A to byly ty dny, kdy jsem si velmi intenzivně uvědomil, že chci domů.
1: Bál jste se tam? Zažije tam člověk strach?
0: Když jsme přejižděli ze Židačiva ze západu přes Kyjev do Poltavy, to byla ta doba, kdy vlastně Rusáci bombardovali elektrárny a my jsme vlastně uprostřed noci byli v Kyjevě na pumpě, našel internet a pak to nějak naskočilo a lidi, co byli před náma, tak nám vlastně napsali, že ukrajinská strana vypla internet kvůli navigacím, protože je právě na Poltavu airstrike, jakože nálet. A teď do té Poltavy jedete. Je prostě minus 25, jste na dálnici, kde nikdo nejezdí těma autama, co sypou, protože jsou chlapi na frontě a vyjedete dalších 600 kilometrů někam, kde víte, že teď je nálet. Tak to byl první pro mě stres, protože si uvědomíte, že už není cesty zpátky. Takže jste prostě v moři a musíte plavat.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Herec Ondřej Bret je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava. Netušila jsem, že se dostaneme fakt jako k hodně vážný věci a že máte takový zážitek za sebou. Ale na druhou stranu, když ho člověk má, tak si myslím, že ho to musí trošku proměnit. Co všechno vám to způsobilo? Tahle ta zkušenost, vidět to, zažít to na vlastní kůži.
1: Je pravda, že s každým dalším měsícem se ta jakoby ty emoce trošku zase obrušují a uhlazují, což si myslím, že je škoda, protože nějaký minimálně jako nějaký jako základ by si v sobě chtěl ponechat jako na furt, nebo hlavně tu sílu, no. To říkám, ne že na potkání, protože mě se o tom strašně nehezky mluví, ale ta síla těch lidí je to je neskutečná.
0: My o celém tom konfliktu mluvíme na tu dálku. Ty náhledy jsou různé, někdy naprosto absurdní, že stále jsou tu lidé, kteří dokáží relativizovat a vlastně zpochybňovat, že se to vůbec děje a tak dále. A když to člověk prostě prožije a teďka prostě tu zkušenost má, tak s tímhletím vědomím vnímá tady to, co se děje tady mezi náma, jak my si to tady všolicháme. Dobrý, budem pomáhat, nebudem a nechci zabíhat. Tak jak se na tohle to kouká, jak se tohle to vnímá?
1: Ještě předtím, než odpovím, tak bych jenom chtěl říct, že když jsme tam byli, tak zrovna v tu dobu tam byl po několikáté prezident náš, Petr Pavel, a kdykoliv v Poltavě, ale i v Kyjevě zaslechli kolem jdoucí češtinu, tak se k nám velmi hrdě hlásili, objímali nás a děkovali, že jim strašně pomáháme a že máme tu chuť vlastně pro ně ze západu bezpečného osobně na ten východ jet a pomoct jim. Což mě dodávalo hroznou sílu a tam jsem si uvědomil, že ač ten plán byl jet z televizí Noé na východ a informovat o tom Čechy, tak možná mnohem zásadnější smysl té cesty byl jakoby směrem na Ukrajinu a na Ukrajince, protože oni po těch letech už mají pocit, že jsou v tom sami. A to budou neustále opakovat v té příšerné zimě, kdy prostě Rusko páchalo, promiňte, ale genocidu, kdy prostě bombardují elektrárny, aby lidi umrzali. A bylo pro ně jakoby velká vzpruha, že i tady v té krizi tam prostě jezdíme. A to jsem si uvědomil, že bylo asi mnohem podstatnější, než to, že potom pár reportážema vlastně vyplňujeme prostor na sociálních sítích jako v České republice. A teď k té otázce. Pro mě vždycky schazování té věci nebo podkopávání nějakých faktů nebo relativizování bylo vždycky vlastně jako trestuhodné, ale teď po návratu zpátky mi to vlastně, možná to jsou velká slova, ale bohužel si nemůžu pomoct, mně to přijde až vlastně zrádné, protože jsme v nějaké formě hybridní války, relativizovat to a vysmívat se tomu mně přijde prostě zvrácené.
0: To se dotýkáme věcí teda od divadla. Vás tam ten život takhle zavanul, najednou jste se ocitl v situaci, kterou člověk asi úplně neplánuje. Jak se to vůbec přihodilo?
1: To se přihodilo tak, že já jsem vlastně viděl Sáru Haváčovou u Marie Baslové v Ptám se já a napsal jsem Sáře, že si ji vlastně strašně vážím a že ji obdivu za to, co dělá. No a Sára mi napsala, hele, no tak když ses ozval, tak já za 2 měsíce jedu v lednu po 16. myslím na Ukrajinu, no po 10. tak pojď se mnou. A já jsem si říkal, u Bezručů mít jako týden v kuse volno je v podstatě nemožný, ale nedalo mi to, volal jsem tajemnici a ona mi říkala, no tam máš volno, tam jsou generálky představení, ve kterém nejsi. Ha. A já, aha, takže osud nějak pracuje za mě, tak jsem na to v podstatě lehko vážně kývnul po rozhovoru s partnerem a s rodičema, ale jak se to blížilo, tak to víte, že ten strach mě začal válcovat. A do dneška si myslím, že to pro mě byl jeden z nejintenzivnějších, ale i nejintimnějších jako týdnu života, protože člověk se vidí v takových vrcholných, emočních, vypjatých situacích, že to prostě by v Česku asi nezažil.
0: Překvapil jste sám sebe něčím?
1: Já jsem si vždycky myslel, že jsem spíš jako hysterka a překvapilo mě, že když třeba tam opravdu byl nějaký airstrike, jak vlastně člověk jako chladnokrevně vypne a jenom plní vlastně bezemočně ty pokyny a je vlastně v klidu. Takže jsem se přistihl, že v krizových situacích dokážu vlastně jednat velmi analyticky a chladně a to mě docela překvapilo, když znám svoji náturu potom tady doma.
0: Teď to dává všechno smysl. Ač je mi to hrozně líto, že budete daleko, tak zas to není konec světa. Tak zlomte vás.
1: Čert vás vem.
0: A vy máte bonusový přání?
1: Abych se do Ostravy vracel co nejčastěji. No a abychom se nějak probudili a abychom se v podstatě měli rádi, no.
0: Přejme nám to. Vám hodně štěstí. Moc děkuju za tuhletu chvilku s Ondřejem Bretem. Děkuju vám.
1: Já taky.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Ostravě Porubě dnes se budou lidé veřejně projednávat stavbu nové tramvajové trati. Také o tom přineseme podrobnosti už za chvíli v poledních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Do studia s nimi přijde Michal Šofr.

0: souladu s principy svobody projevu a právem na stávku zakotvenými v Listině základních práv a svobod bude teď poskytnut prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky.
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o Listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme denodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Je minuta po 12.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: V Ostravě Porubě budou lidé veřejně projednávat stavbu nové tramvajové trati. Začíná období letních dovolených, řidiči by se měli podle BESIPu na cestu připravit. Dolní Vítkovice v Ostravě jsou mezi turisty stále nejoblíbenější. Odpoledne čekáme teploty do 30 a taky silné bouřky. Dobré poledne vám přeje Michal Šofér. Obyvatelé ostravských částí Poruba a Pustkovec se dnes budou moci veřejně vyjádřit k plánované tramvajové trati. Projednání je součástí posouzení vlivu stavby na životní prostředí a bez něj nemůže dopravní podnik Ostrava požádat o stavební povolení. Písemné připomínky už podali více než 3000 lidí.
3: Na veřejné projednání jdeme vyjádřit náš nesouhlas s projektem, který nepovažujeme za ekologicky aktuální ani ekonomický.
4: Říká Markéta Vysloužilová ze spolku Prosíme, přemýšlejme.
5: Ani po 50 letech nemají obyvatelé přímé spojení tramvají s centrem města. Pracujeme na tom, aby byl tento dluh konečně splacen.
4: Reaguje mluvčí dopravního podniku Ostrava Tereza Šnoblová. Kvůli evropským dotacím potřebuje podnik zahájit stavbu v příštím roce. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Autem jelo na zahraniční dovolenou loni více než 40% Čechů. Ukazují to údaje Českého statistického úřadu. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou podle nich Itálie, Chorvatsko nebo Rakousko. A na dlouhou cestu by se měli lidé připravit, hlavně řidiči.
6: Ti by měli před jízdou spát alespoň 6 hodin a naplánovat si přestávky na trase, říká Tomáš Neřold z BESIPu.
7: Nejdéle po 2 hodinách jízdy bych si měl udělat bezpečnostní přestávku a potom třeba tu čtvrt hodinu si dát pauzu, hýbat se, být na vzduchu.
6: V autě by měli mít i dost vody a jídla. A ještě před dovolenou by ho měli vzít do servisu, říká automechanik Jan Urbánek.
8: Vizuálně se kontrolují vlastně brzdy, výfukové potrubí, kompletně podvozek, jestli tam nejsou vůle nebo nějaký poškození, jestli tam něco neupadlýho, jestli tam netečí nějaká kapalina.
6: Zkontrolovat by si řidiči měli i povinnou výbavu v zemích, kudy pojedou. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Iniciativa veřejnoprávně na dnešek vyhlásila v Českém rozhlasu a České televizi jednodenní stávku. Pracovníci médií nesouhlasí se snahami vlády zrušit koncesionářské poplatky a převést financování pod státní rozpočet. Výstražná stávka se projeví ve vysílání rozhlasu. Některé pořady budou kratší a ve vysílání se objeví minuty ticha. Podobná stávka ovlivní i programy České televize. Před budovami obou médií budou taky protestní shromáždění. Nejnávštěvovanějším turistickým cílem v Moravskoslezském kraji jsou stále ostravské Dolní Vítkovice. Pozici krajské jedničky si udrželi i v loňském roce s více než 1 milionem návštěvníků. Dnes to zveřejnila krajská centrála cestovního ruchu. Druhé místo patří ostravské zoologické zahradě a třetí je výstaviště Černá louka.
9: V první desítce nejoblíbenějších cílů pro turisty je také Dinopark, Stezka Valaška, Landek Park a nově i poutní kostel na Krnovském Cvilíně. Většina těchto míst loni zaznamenala nárůst návštěvnosti. Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude v kraji převážně oblačno a místy se přidají přehánky nebo i bouřky a ty mohou být i silné. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů. I v noci bude postupně jasno až polojasno s teplotami 16 až 12 stupňů. A zítra očekáváme polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě počítejte se zdržením v Rudné ulici ve směru do Poruby. Postojíte před křižovatkou u Nové Huti téměř 10 minut. A v centru Ostravy pozor na nehodu v ulici 30. dubna. Vyšetřují tam kolizi 2 osobních aut.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Po zprávách Českého rozhlasu Ostrava s Michalem Šofrem už je tady opět Richard Piskala, před námi je hudební pošta, takže jako vždy připomínám telefon k nám do studia 59 611 22 66. Pokud máte oslavence, kterým byste chtěli poblahopřát a taky poslat pěknou písničku, volejte Český rozhlas Ostrava.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v úvodu hudební pošty míříme do Havířova. Kam teď zdravím pana Vlastimila. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím vás, pane Pitkala, a celou rozhlasovou rodinku. A všechny posluchače. Dnes chci popřát ke krásným narozeninám paní Slavce Jokielové z Havířova Šumbarku. Milá Slavinko, přeji ti spolu se seniory z klubu seniorů na ulici Střední v Havířově Šumbarku a to hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti a pohody. Ať tě život stále baví a tvé oči štěstím září. Ať máš úsměv stále na tvé tváři a vše, o čem tvé srdce sní, ať se ti vždy vyplní. Děkuji za vybrání písničky zas někdy naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky, pane Vlastimile, naslyšenou.

0: Dozněly Vinohrady zelené v podání Dua Yamaha a v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava už teď srdečně vítám pana Arnošta z Oder. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zítra má narozeniny paní Kubešová, Miluška, a pozicku má svátek její sestra Zaňka. Tak samozřejmě zdravím vás všechny rozhlase a taky posluchače. Tak všechno nejlepší, hodně zdraví, pohody, štěstí pře Arnoštka a Arnošt. Ať se vám daří v práci, doma, v lásce, všude, a Zdeněk, ať se polepší, myslím tím jeho zdraví, no. No a taky byl včera den otců, tak Zdeňku, i tobě patří ten svátek. Tak se tam mějte všichni hezky a máme vás rádi a doufám, že na tu stopičku nalejete. Tak děkuju vám, rozhlase, a naschledanou.
0: Rádo se stalo, mějte se moc hezky, pane Arnošte, naschledanou.
1: Děkuji.

0: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: A v hudební poště už vítám pana Marka. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Richarde, děkuji vám za přivítání. Chtěl bych prostřednictvím vašeho rádia popřát naší kolegyni z práce, Kristýně Šmídové, k dnešním narozeninám. Přeji za sebe, za manželku Gabku a za kolektiv, za kolegů z práce hodně štěstí, zdraví, ať se jí daří v chovu králíků a koček a ať si užije písničku a svůj den. Díky vám.
0: Tady je kapela Mandraže a Kristýna. Mějte se moc hezky, nashledanou.
2: Taky, nashledanou.

0: Dozněla Kristýna v podání kapely Mandraže a v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Už teď vítám pana Milana, který volá z Valašské Bystřice. Dobrý den, pane Milane.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače i vás v radiu tento krásný letní den. Dnes slaví narozeniny, 70. narozeniny, pan Zdeněk Machlíček z Valašské Bystřice Leckovce. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, lásky, štěstí a rodinnou pohodu v rodinném kruhu ti ze srdce přeje brácha Milan, Lásťa a sestra Marta s rodinami. Děkuju pěkně za zahraní a zase někdy naschledanou.
0: Mějte se moc hezky, pane Milane, naschledanou.

0: Tak to byla Bystřičanka a písnička Má rodná dědina. Paní Renáta z Ostravy Svinova už je s námi na lince. Vítejte, dobrý den.
1: Dobrý den, moc všechny zdravím. Je tady krásně v Ostravě a já bych chtěla zahrát písničku pro svou maminku. Má zítra svátek, tak všecko nejlepší, hodně zdravíčka. Všechny pozdravujeme a taky posíláme sílu, protože já jsem jedna z Pardubic, tak do rozhlasu, do televize, držte se.
0: Děkujeme.
1: Moc vás posloucháme rádi, opravdu, držte se, mějte se hezky.
0: Mějte se také vy moc hezky, naschledanou.
1: Naschledanou.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Dnes ji náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

Vážení posluchači, právě teď jste zvyklí poslouchat hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Dnes ji náš tým předčasně ukončil, protože se připojil k výstražné stávce pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Děkujeme za pochopení.

0: jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Kauza dotací na toustový chléb značky Penam míří k soudu. V Dobré hledají podzemní vodu pro zavlažovací hřiště. Na noční obloze můžeme v tomto období vzácně spatřit svítící oblačnost. Zítra bude jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezké odpoledne přeje Michal Šofer. Kauzu dotací na inovativní linku pro toustový chléb značky Penam bude řešit soud. Evropský žalobce Adam Bašný obžaloval dva lidi a společnost Pekárna Zelená Louka, která pod Penam spadá. Zjistil to Český rozhlas a server i rozhlas. Případ se týká 100 milionové dotace na projekt, který díky kterému měla pekárna vyrábět inovativní chleba bez konzervantů. Kontroloři ale zjistili, že společnost ve skutečnosti použila už existující technologii. Obžalovaným hrozí až 5 let vězení, pokračuje Bašný.
3: Obžaloba je podána pro spáchání dokonaného zvlášť závažného zločinu dotační podvod a pro pokus zvlášť závažného zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie.
2: Holding Agrofert, pod který Penam spadá, nechce průběh vyšetřování komentovat, vinu ale odmítá. Podrobnosti se dočtete na zpravodajském webu irozhlas.cz. Zaměstnanci Českého rozhlasu a České televize dnes stávkují. Protestují tím proti vládou schválenému zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení obou médií pod státní rozpočet. Novela by taky výrazně omezila celkový objem peněz pro obě média. V Ostravě se v pravém poledne uskutečnil společný happening pracovníků ostravských studií Českého rozhlasu a České televize, symbolicky u sochy Karla Kryla. Účastníci tam pojmenovali hlavní rizika, která vidí v převedení dosavadního financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Upozornili i na nebezpečí omezování původní výroby a služeb v důsledku plánovaných nižších příjmů obou médií. Obec Dobrá hledá vodu pro zavlažování fotbalového hřiště. Původní zdroj vody už nestačil. V rámci revitalizace hřiště si obec nechala vyhloubit nové 4 vrty. Vody je v nich ale málo. Jak dodává místostarosta Dobré Pavel Peterek z KDU-ČSL, vodu se teď snaží hydrogeologové najít ve větších hloubkách.
4: V současné chvíli jsme nějakých 4 až 6 metrů. Jeden vrt jsme, myslím, zkoušeli prohlubovat i do 10 metrů se stejnými výsledky a další vlastně nezávislý projektant navrhuje řešení, které zhruba je v hloubce 30 metrů.
2: V těchto dnech můžeme na noční obloze vzácně zahlédnout svítící oblaky. Podle vědců je to způsobené polohou slunce pod obzorem kolem letního slunovratu. Šance na pozorování potrvá přibližně do konce července. Objevit se mohou i za jasného počasí, říká Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd.
5: Vypadá to jako taková stříbrná pavučinka na obloze. Jsou to oblaka tvořena velmi jemnými krystalky ledu a jsou ve výšce 80 až 85 kilometrů. Je to vůbec nejvyšší oblačnost, kterou můžeme vidět.
0: Počasí.
2: Zpočátku mohou v noci při přechodně zvětšené oblačnosti doznívat přehánky. Postupně bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 16 až 12 stupňů. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno, jen přechodně přibude více oblačnosti a teploty mezi 25 a 28 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína pozor za Nošovicemi. Na 59. kilometru stojí porouchaná dodávka. Pravý pruh je uzavřený a pohybují se tam lidé. Projíždějte proto opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, 90ky a Docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gympu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
2: No tak já jsem přijel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
2: No, tak třeba
1: v čem?
2: Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, my, když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam.
1: Stopa,
2: třeba, no, kamera. Nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, že se ho nemůžete najít zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci,
1: sítě.
2: Sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty tak. Době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
2: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk. nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžej titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
2: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, jsi se zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očišťovat. Mě strašně pomáhal sport, já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se vozívají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc to tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jako by rozebíral, ale v rámci přednášky a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, protože se v vozovkách potřebujeme trošku odreagovat a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičo, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
1: Já se čistím.
2: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhý den ráno, když odmykáte dveře. Jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho, a já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní posluchač, když jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchaný, ten podezřelý, tak jak reaguje, jo, a byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, bude to zkusit někdo jiný, jo, a nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál, no.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak, nějaká takováhle tam vůbec
2: práce,
1: byla?
2: Práce, jak říkal můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd, a můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo, jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečný papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci. No. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce, já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný, no. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
2: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
2: Tak to, že jako o čem ta práce, to jsem poznával postupně, protože vlastně, když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie, byla jich většina, který by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů, to byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestní činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někdy jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte s nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončí jeden případ a zazvoní vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct, oslavovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes, a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celé to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mi říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale víš, co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25-26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55, no.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata, nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
2: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, jak když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste jako režisér.
1: Ano.
2: Jo, vy dostanete nějakou, prostě nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně, pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával k filmu, u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říká, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil a říkal, no já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A on tak to mě jako ukolil, jako vůbec to... Jak jestli je to
1: co
2: jako
1: to
2: možný.
1: Je za chlap?
2: Takže
1: to je, za
2: je to, jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě, někdy to děláte, bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit, vždycky tam ty média byly, a tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní, takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání. Já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají. Vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no a rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak... Já jsem to vždycky i pro toho soudce, ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
2: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: abstinující policista.
2: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma, jo, tak... Ještě pořád jsem s těma ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, který mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá, říkám, tyjo, není to on? Není to ten pachatel? Teď on tady třeba někde může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a na to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, ty, co jim to jako říkáš? Ty myslíš, že říkám, no jo, vlastně. Jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte? No, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý že byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl, nebo na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 000 korun a ten měl odpovídající počet marek. To je Němec, takže my jsme ho čepli jako přesměně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který sedl proti, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě to, a on říká, no to vůbec není jasný. Ale to mi jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. On říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt,

0: společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno a ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce nůž, tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladej, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on, no, on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělá, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, který teď vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
0: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikde neznají ani policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo nabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista ani neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijede soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se po, já teď nevím po jaký době, dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
0: Po devíti
1: letech. Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vědí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
0: No tak takhle, po devíti, on pak, když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v vozovkách zavřený, ale někde jinde. Pak teprve vylez, no to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Ocásek, že jo, který je teda nejdýl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako, když jako za 30 letech procitete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový. Jo. Já jsem třeba byl ve spojení s jedným člověkem, který byl v lese, byl to velký sportovec, takže on 3 hodiny denně cvičil v posilovně, nebo posiloval, pak běhal na vězeňském dvoře, dělal tam nějaký zápas MMA s těma ostatními, když se jako to bude furt trénoval, že byl namakaný jak by. A pak když vyšel, tak jsme byli teda domluveni společně, že půjdeme na pivo. A já jsem šel, furt jsem se otáčel, říkám, tyhle, pojď už. A říká, tyhle, nejsem zvyklý chodit jako jde dálky. Protože jako chodil furt do kolečka a najednou prostě viděl tu rovnou tu, tak dostal psychickou tu, jako že tam pomalu nedojde, jo. No tak je to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet. Ten člověk si nemůže ani nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale, a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit. Jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaký vycházky, musí si to nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se nebo lepší se určitě všlenují lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšný. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády? Že jdete ven a trošku se jako uvolnit malinko?
0: Tak já už teďka pracuji.

0: tu tak trošku ano, jinak,
1: teď už
0: ale
1: děláte něco jiného.
0: Asi ano. Se ptáte na dobu, kdy jsem ještě ano. byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, protože mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat, pokud mi to zdraví dovolilo, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále. Takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí neto, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme, krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže toto, takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám. A nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal kamarád, jsem hrál ještě za Uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli sprchovat. Teď ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5, tyhle nás byla, měli jsme radost, jako že už máme po tréninku a jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a dokázali jsme sestavit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těchto těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
0: Já děkuju za pozvání a taky děkuju.
1: Krásný den.
0: Na shledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vláda dnes má rozhodnout, kdo zastoupí Česko na summitu NATO v Ankaře. V Dobré vyschly nové vrty pro zavlažování tamního hřiště. Hasiči varují před vysokým rizikem požáru v zemědělství. Zítra bude jasno s teplotami do 28 stupňů. Příjemné odpoledne přeje Michal Šofer. Dnes má být jasno o složení delegace na červencovém summitu NATO v Turecku. Rozhodnout o tom má vláda. O účast usiluje prezident Petr Pavel. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by ale na summit jet neměl, protože v otázce plnění závazků aliance není ve shodě s vládou. Spor o účasti trvá už několik měsíců. Prezident na své účasti trvá a už dříve řekl, že je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by ho vláda do Ankary nepustila.
4: To, o co jde, není účast na jednom summitu, ale jde tady o princip, jestli pravomoce, které jsou prezidentovi svěřeny ústavou, budou zachovány, anebo naopak, jestli bude mít vláda snahu je omezovat.
2: Lidé obemkli budovu Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech, vyjádřili tak podporu zaměstnancům, kteří dnes protestují kvůli změně financování a zrušení poplatků. Stávku v Českém rozhlase i České televizi vyhlásila iniciativa Veřejnoprávně. Její mluvčí Jan Herget vysvětlil, co pracovníkům obou médií vadí.
5: Fakticky se nikdo nebaví s vedením České televize a Českého rozhlasu, ani se zástupci jejich zaměstnanců, ani s odbornou veřejností. Jedno setkání někde na úřadu vlády nebo někde ve sněmovně, to není odborná debata. K tomu má vzniknout opravdu sofistikovaný panel, který to bude možná i několik let promýšlet.
2: Stávku posluchači i diváci ve vysílání poznají podle minut ticha nebo zpoždění některých pořadů. Dobrá na Frýdecko-Místecku si nechala udělat vrty na zavlažování fotbalového hřiště. Kvůli suchu je v nich ale málo vody. Pokud obec problém včas nevyřeší, může přijít o dotaci na revitalizaci hřiště. Pomocí má další průzkumný vrt do větší hloubky.
6: První vzorkový vrt, který je vybaven, vystrojen, v něm nějaká voda zatím je, ale bohužel v těch dalších, tak tam jsme tu vodu nenašli.
7: Říká mi místostarosta Dobré Pavel Peterek z KDU-ČSL. Právě vrty v menších hloubkách podle hydrogeoložky Moniky Ličbinské z Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava více podléhají krátkodobějším výkyvům počasí.
8: Máte sucho, takže vám tady tento mělký kolektor vysychá, potom naprší a zase se velmi rychle ty zásoby doplní.
7: Větší jistotu dávají hlubší vrty. I tam je ale třeba počítat se stále častějšími výkyvy. Podzemní voda totiž funguje jako bankovní účet a podle vědkyně už několik let čerpáme na dluh. Z Dobré František Kuča, Český rozhlas.
2: Hasiči varují před zvýšeným rizikem požáru v zemědělství. Podle mluvčí hasičů Kristýny Posekané můžou vysoké letní teploty způsobit samovznícení některých zemědělských plodin. Patří mezi ně třeba seno, oves, sláma nebo luštěniny. Podle Posekané je vhodné takové plodiny pravidelně kontrolovat. Hrozí taky vzplanutí zemědělských strojů. Nejčastěji za to může závada nebo nedbalost. Za loňský rok hasiči zlikvidovali skoro 1600 požárů v zemědělství. Škody dosáhly přes 350 milionů korun.
3: Počasí.
2: Počátku noci mohou v regionu při přechodně zvětšené oblačnosti doznívat přehánky. Postupně bude jasno až polojasno. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno, jen přechodně bude více oblačnosti. Teploty mezi 25 až 28 stupni, na horách do 23.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
9: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Ostravě pozor na nehodu v Hluvákách. V ulici 28. října havarovala 3 osobní auta, průjezd je částečně omezený. A další nehoda je v Porubě. V Martinovské ulici bourala 2 nákladní auta a tvoří se kolona před křižovatkou s Opavskou ulicí.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Přejeme klidné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 14. hodině. Za okamžik půjdeme za fotbalisty Baníku Ostrava, protože ti mají za necelý rok už 5. trenéra. Před startem přípravy na novou sezónu i o tom mluvil sportovní ředitel klubu Luděk Mikloško s naším reportérem Davidem Procházkou. Tak my vám už za chvíli část rozhovoru nabídneme. No ale také se podíváme do zoologické zahrady, protože například outloni váhaví, supi bělohlaví, ale i karasové obecní, to jsou jen některá zvířata, která v jejich přirozeném prostředí pomáhá chránit každý návštěvník ostravské zoologické zahrady, a to v rámci kampaně 5 korun ze vstupu. Více vám k tomuto tématu prozradíme krátce před 14:30. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava i písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: 14:12, to je přesný čas. Fotbalisté Baníku Ostrava začali pod novým trenérem Romanem Skuhravým přípravu na novou sezónu a vy o tom teď uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. A krátce předtím se ale o změnách v klubu povídal se sportovním ředitelem Baníku Luďkem Mikloškem na stadionu Bazaly náš reportér David Procházka.
1: Luďku, máte za sebou dost nepovedenou sezónu, jste na startu další pod novým trenérem, už pátým během necelého kalendářního roku, Romanem Skuhravým. Tak proč tato změna?
2: Tak samozřejmě Roman Skuhravý byl trenér, kterého už máme delší dobu v hledáčku. Vždycky, když jsme chtěli udělat nějakou změnu, tak on byl vždycky byl mezi těmi trenéry, o kterých jsme se bavili a byl zadaný, takže byl někde pod kontraktem, takže jsme ho nemohli získat dřív. Za nás je to prostě ta správná volba pro Baník, kdy domníváme se a věříme tomu, že je to trenér, který dokáže využít ten potenciál těch hráčů, které tady v Baníku máme.
1: Josef Dvorník, který působil v loňské sezóně ve druhé lize u Baníku a vlastně byl tím posledním čtvrtým trenérem a povedlo se mu zachránit Baník v lize, tak nepokračuje. Proč?
2: Tak s Pepou Dvorníkem máme dohodu, že nebudeme to komentovat, ale my jsme prostě měli plán zachránit Baník. Pepa tady tu roli splnil, ale dál ten plán pro Baník dlouhodobý a dále, tak tam nefiguroval a prostě byl tam jiný trenér.
1: Vy jste se před týdnem vyjádřil, když došlo ke změně trenérů, přišel Roman Skuhravý, že Josef Dvorník ztratil vaši důvěru tím, že podal během sezóny výpověď, tak můžete to dál rozvést?
2: Tak jako já si myslím, že na tom není co rozvádět, že prostě v rozehrané sezóně, když trenér podá jakoby výpověď, tak ta důvěra asi najednou byla menší, ale musím říct, že Pepa i přesto prostě to dojel profesionálně, pracoval dál a splnil tu svoji roli a odvedl dobrou práci.
1: Právě že pro veřejnost možná je překvapivé, že ztratil vaši důvěru, ale v závěru sezóny jste ho povolali k ligovému týmu.
2: No tak to je prostě fotbal, tak to ve fotbale je a takové věci se dějí, takže za nás to je asi tak všechno, co k tomu můžu říct.
1: Slyšel jsem, že má mít schůzku s majitelem klubu Václavem Brabcem, tak asi v klubu pokračovat nebude.
2: Tak já zatím nevím jako o tom, že by měl pokračovat v klubu, nevím na jaké pozici by pokračoval, protože momentálně máme obsazené všechny posty, takže tam samozřejmě jde asi o schůzku k nějaké závěrečné dohodě.
1: Povídáme si se sportovním ředitelem Baníku Ostrava Luďkem Mikloškem o té nepříjemné, nepovedené loňské sezóně, kdy vlastně se vystřídali v Baníku čtyři trenéři, tak vyčítáte si něco z té sezóny, vy osobně třeba, co se týče výběru trenérů?
2: Tak samozřejmě jako ta první výměna, to nebylo z naší strany. Tam Pavel Hapal nám oznámil, že on chce skončit a oznámil nám to v pátek, nebo aspoň mě volal v pátek půl 11. večer a do pondělka jsme museli sehnat nového trenéra, aby byl v kabině. Tam prostě opravdu jsme jednali hodně rychle. Samozřejmě ty volby těch trenérů prostě nebyly úplně ideální, ale v té době taky jednoduché je říct, přiveďte trenéra, když se potom ptám lidí a koho, tak ty jména mi nikdo není schopný říct, takže ty varianty tam prostě žádné nebyly, tak aby to dávalo pro nás trošičku smysl a prostě museli jsme šáhnout tam, co bylo zrovna v té chvíli volné a prostě nebyla to správná volba a samozřejmě to si nejvíc vyčítám.
1: Fanoušci obecně kritizují nebo veřejnost baníkovská, že špatně komunikujete ty změny nebo že málo komunikujete, že vzniká prostor pro spekulace.
2: Tak já vím, že nebo dovedu si představit, že fanoušci by chtěli vědět všechno, ale říkám tak, jak jsem říkal, prostě jsou věci, které se řeší v klubu, jsou interní, ani někdy jedna strana, druhá strana nechce pouštět, aby to všichni věděli, ty detaily všech transferů, přestupů, takže to je ve fotbale je to normální věc. Samozřejmě my se snažíme s nimi komunikovat tak, jak to prostě nejvíc jde, ale jsou věci, které prostě opravdu nemůžeme pustit, protože bychom porušili dohody, které máme.
1: Vnímal jste i kritiku na svoji osobu, jak se vás to dotýká?
2: Tak já naštěstí nic nečtu, takže mě to je celkem úplně jedno. Jsem tam jsem se něco dozvěděl, že mi někdo něco řekl, ale říkám, já to vůbec nečtu, protože to jsou věci, které lidé, kteří prostě do toho klubu nevidí, jak je to zblízka, tak samozřejmě je jednoduché kritizovat a mají na to právo, takže ti lidé ať kritizují, ale prostě ta stránka potom je jiná.
1: Tak to byl Luděk Mikloško, sportovní ředitel Baníku Ostrava, přejeme do sezóny hodně štěstí a vám osobně co nejlepší zdraví.
2: Děkuju moc krát.
0: Z Bazalu David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6 minut před 14:30 přejeme krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Každý návštěvník, který si koupí vstupenku do ostravské zoologické zahrady, získá nejen možnost obdivovat zdejší zvířata, ale také pomáhá v domovině. Aktuální částka, která jde z každého vstupu na záchranné programy, je 5 korun. Více už prozradila redaktorce Romaně Kubicové mluvčí zoologické zahrady Šárka Nováková.
1: Je to už poměrně vysoká částka a vlastně i díky tomuto navýšení, které nám schvaluje náš zřizovatel město Ostrava, tak i ta částka se kontinuálně zvyšuje, protože jsme před x lety začali s korunou ze vstupu a postupně se navyšovala až na současných 5 korun. Takže vlastně i v letošním roce se podařilo rozdělit historicky nejvyšší částku i vzhledem zase k návštěvnosti, čili díky přízni návštěvníků, kterých už je přes 600 tisíc několikátým rokem, to bylo přes 3 miliony korun. A rozdělovalo se mezi 18 projektů, přičemž dva z toho jsou zcela nové.
2: Které pak to jsou nové?
1: Máme radost, že je mezi nimi další český projekt, protože samozřejmě většina těch peněz míří do zahraničí, ale právem, protože jsou to oblasti, které jsou biologicky velice zajímavé, je tam velká biologická rozmanitost, ale zároveň velký tlak na ta zvířata nebo na tu přírodu, a to je hlavně jihovýchodní Asie, ale i další oblasti. Ale samozřejmě už v minulosti jsme podporovali několik českých projektů, no a ten nejnovější se vlastně týká karasů a jmenuje se ten projekt Zachraň karase.
2: To je jako tu rybu?
1: Ano, přesně tu rybu, protože to je problém. Karas v našich vodách je původní karas obecný, ale tak jak určitě posluchači slyšeli o invazních druzích, nepůvodních druzích, tak v našich vodách teď žije karas stříbřitý a ten právě toho našeho karase obecného vytlačuje, takže v jižních Čechách vlastně probíhá projekt na záchranu toho našeho původního karase, no a jeden z těch projektů právě podporovaných je tento. Kromě toho v České republice podporujeme ještě jeřábí život, to je zase ochrana a monitoring jeřábů popelavých, kteří se taky postupně do naší přírody vracejí. A poslední projekt probíhá nedaleko Ostravy, mezi Ostravou a Opavou, a to je podpora kosmických ptačích hluk. Lokality Mokřadní, které je útočištěm vlastně v zemědělské krajině pro mnoho druhů ptáků, obojživelníků a dalších živočichů.
2: Což byla taky srdeční záležitost vašeho bývalého ředitele Petra Čolase.
1: Ano, přesně tak, vlastně i ta rozhledna nese jeho jméno.
2: Takže to byly tři projekty, kterými vlastně i návštěvníci zoo podporují práci v terénu a ochranu živočišných druhů. Připomeňme ještě některé z množství těch dalších projektů. Viděla jsem tam kukang.
1: Ano, ten kukang je vlastně takový, řekněme, srdeční nebo hlavní projekt, který podporujeme od začátku. Je to vlastně projekt na záchranu outloňů na Sumatře, ale postupem času to nejsou jen outloni, ale i další živočichové právě z té oblasti, protože ten nelegální obchod se rozšiřuje a bují, takže tam prostě se snaží bojovat proti nelegálnímu obchodu se zvířaty obecně.
2: Teď nám projede vláček, kdyby posluchači slyšeli takové brnění, ale my můžeme pokračovat.
1: Tak budeme mluvit hlasitě. A další projekt, který dlouhodobě probíhá, je třeba projekt Sahamaláza, zase projekt na záchranu, říkáme, modrookého lemura, lemura sklaterová na ostrově Madagaskar. Velmi nás těší i podpora nadace Turtle Foundation, což je zase projekt na záchranu mořských želv, které také patří vesměs k ohroženým druhům. No a velice úspěšný je taky projekt na návrat supů do Evropy, a to podpora vlastně zase nadace Vulture Conservation Foundation, VCF zkrátka, protože tady máme i vlastně supy, které chováme v naší zoologické zahradě, takže je to jakési propojení vlastně s chovem a tou volnou přírodou, přičemž i některé vlastně mladé jedince poskytujeme pro vypuštění do volné přírody, takže tady se to tak hezky snoubí, ta ochrana in situ a ex situ.
2: Dodává mluvčí ostravské zoologické zahrady a botanického parku Šárka Nováková z Ostravy, Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Za chvíli zmíníme sbírku Diakonie, která pomáhá dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Také přidáme zprávy v 15 hodin a po nich uslyšíte třeba o tom, že obyvatelé Ostravy Poruby a přilehlých čtvrtí se vyjadřují k plánované stavbě nové tramvajové trati. No a ještě se dostaneme k pravidelné rubrice, co v učebnicích nebylo. Martin Písařík prozradí, kde na zemi byla naměřena nejnižší a nejvyšší teplota. A to není vše, k čemu vás zveme, protože po 16. hodině začne pravidelná humoriáda, ve které dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu herec Martin Zounar. Spolu s moderátorem Pavlem Kučerou vždy vyberou scénku a nabídnou vám ji ve vysílání a na vás bude vybrat si variantu, kterou budete chtít i nadále slyšet. Tak hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přejeme.

0: Folky, písničkové příběhy, vzpomínky i novinky vybírá Milan Kaplan.
1: Společně se mnou uvádí Richard Piskala. Folky, to jsou písničky, které si podle mě rádi poslechnete.
0: Těšíme se na vás každé úterý v 18.30 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
2: Blíží se prázdniny a s nimi i naše velká turistická letní soutěž křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Vydejte se do Beskyd, navštivte 9 vybraných horských chat a sbírejte razítka do soutěžní karty. Stačí získat 7 razítek a můžete vyhrát turistické ceny. Za všech 9 razítek hrajete o hlavní cenu – jízdní kolo. Startujeme už 26. června, více na webu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

14:51, stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. Za 9 minut začínají zprávy, mimo jiné uslyšíte o tom, že Karviná chce zjistit stav zimního stadionu. Studie vyjde na 5 milionů korun. Také se dostaneme k pravidelným informacím o počasí. No a mimo jiné po 15. hodině uslyšíte i zajímavé informace o tom, že keramika Jiřího Břenka v Nové Bělé vzniká v jeho výtvarné dílně a jde o umění vitráže. Jde o práci křehkou, přesnou a tvůrčí. A v keramickém ateliéru se rodí nejen užitné a dekorativní keramiky, ale také zmíněné vitráže, a to za přesně dohlížených postupů. K tématu se dostaneme také ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Už za chvíli. Hezký a nerušený poslech přejeme.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Zaměstnanci České televize a rozhlasu v Ostravě protestovali proti zrušení poplatků. Zaměstnanci úřadu vlády, jejichž agenda se má přesunout pod ministerstvo kultury, se sešli s ministrem Klempířem. Karviná chce zjistit stav zimního stadionu. Víte, studie na 5 milionů korun. Zítra bude slunečno, teploty do 28 stupňů. Hezké odpoledne přeje Michal Šofer. Přibližně 200 zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu a jejich sympatizantů se dnes v Ostravě sešlo před budovami těchto institucí. Zapojili se do dnešní výstražné stávky jako výraz protestu, byli oblečeni v černém. Mají obavy z ovládnutí veřejnoprávních médií a ztráty nezávislosti. Nesouhlasí se zrušením koncesionářských poplatků. Protesty se konaly také v Praze a dalších regionálních studiích. Vláda změnu financování odůvodňuje mimo jiné splněním slibu voličů a úsporami. Podle iniciativy veřejnoprávně taková změna oslabí finanční stabilitu obou institucí i jejich nezávislost a vedla by k omezování poskytované služby. Zaměstnanci úřadu vlády, kteří mají přejít pod ministerstvo kultury, se sešli s ministrem Otto Klempířem za motoristy. Jednání se týkalo dvou zaměstnanců úřadu vlády, kteří se věnují agendě národnostních menšin. Právě ta má od července přejít pod resort kultury. Podle spolumluvčího stávkové pohotovosti úřadu vlády Ondřeje Medala bylo jednání věcné. Přesto podle něj nejsou úředníci stále přesvědčeni o tom, jestli bude přesun agendy smysluplný a efektivní a jestli na ní bude v dalších letech dost peněz.
2: My víme, že vlastně v těch delimitačních protokolech ty finance přechází ty, které jsou na letošní rok. Ta situace, jaká bude od dalšího roku, tam to jsou jedny z těch otazníků, které jsem avizoval, že máme. A nevíme, jaká ta situace bude a jak se celý ten proces vlastně změní, protože najednou to budou finance řešeny v rámci jiných rezortů s jinými rozpočty a dalšími technikáliemi.
0: O převodu lidskoprávní a protidrogové agenty z úřadu vlády celkem pod 4 ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Změna podle ní přinese efektivnější řízení agent, předem ji ale neprojednala se zaměstnanci ani experty. Karvinští zastupitelé dnes budou řešit budoucnost zimního stadionu. Objekt je už zastaralý a potřebuje opravit. Město chce dát 5 milionů korun na odbornou studii, která prověří technický stav budovy, upřesnila mluvčí radnice Monika Danková.
3: Studie má ukázat, zda by stadion mohl v budoucnu sloužit nejen ledním sportům, ale také házené, dalším sportovním aktivitám nebo kulturním a společenským událostem.
0: Zastupitelé se sejdou v situaci, kde je po primátorovi města vyhlášeno policejní pátrání. Jan Wolf je podle svého obhájce na řádně nahlášené dovolené a vrátí se v polovině týdne. Po předchozí domluvě zastupitelstvo bude řídit náměstek primátora Lukáš Rašik ze SocDem. Primátor čelí obvinění ve fotbalové korupční kauze. Vědci z Akademie věd nově popsali pozoruhodné navigační schopnosti candáta obecného. Pomocí moderních sledovacích metod zjistili, že se tento sladkovodní predátor i za tmy vrací na stejné denní útočiště. Za potravou přitom pravidelně putuje až 4 kilometry a přesto se vždy vrátí na to stejné místo. Poznatky mohou podle hydrobiologa Milana Říhy z Biologického centra Akademie věd pomoct lépe porozumět prostorovému chování ryb a optimalizovat jejich chov.
4: Jsme schopni o nich vědět mnohem víc a i o těch jejich schopnostech, že víme třeba, který části nádrže navštěvujou, jsme schopni vlastně třeba i lépe chránit a dá se to využít jak v tom managementu, tak i v obecní biologii.
1: Počasí.
0: V noci budou v kraji doznívat přehánky, postupně bude jasno až polojasno, teploty 16 až 12 stupňů. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno a teploty mezi 25 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 z Bělotína do Nového Jičína komplikuje provoz nehoda u Palačova. Provozu překážejí následky nehody nákladního auta. V obou směrech se tvoří kolony, počítejte proto se zdržením.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přejeme. Jsou 4 minuty po 15. hodině. Za chvíli se podíváme, alespoň zprostředkovaně, za obyvateli Ostravy Poruby, protože ti se vyjadřují k plánované stavbě nové tramvajové trati a připojují se i přilehlé čtvrti. Veřejné projednání začalo v kulturním domě Poklad před pár minutami. Je u toho i naše reportérka. My se s ní živě spojíme a informace přímo z místa přineseme za chvíli. Také nás ale bude zajímat ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava umění vitráže a přidáme také rubriku Co v učebnicích nebylo a zaměříme se na to, kde byla na našem území naměřena nejnižší a nejvyšší teplota. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava i písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: 16:12, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Tisíce obyvatel Ostravy Poruby a příhlelých čtvrtí nesouhlasí s výstavbou nové tramvajové trati. Dopravní podnik plánuje rychlé spojení do centra města a vystavět do 3 let. Úřady teď posuzují vliv stavby na životní prostředí a před chvílí ho začaly projednávat s veřejností. Do sálu Ostravského domu kultury Poklad pozdravujeme reportérku Martu Pilařovou. Jsme živě ve spojení. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne z Poruby. Ten menší ze 2 sálů kulturního domu Poklad už je téměř zaplněn několika stovkami lidí. Jsou to místní obyvatelé z Poruby, z Pustkovce, Plesné a Martinova, tedy čtvrtí na trase plánované trati. Zatím bych řekla, že je tu převaha seniorů, ale mladší lidé postupně přicházejí taky, tak jak to asi stíhají z práce. Na začátek jednání seznámili zpracovatelé posudku z úřadu Olomouckého kraje se základními důvody, proč se to tu dnes koná. Veřejné projednání je poslední fázi posouzení vlivu stavby na životní prostředí, kdy se může vyjádřit veřejnost. Pak budou jejich námitky vzaty v potaz a už padne rozhodnutí.
0: A jak se lidé ze sousedství k plánované trati stavějí?
1: Trať se tady v Ostravě, Porubě a přilehlých částech řeší už 10 let, je to přesně 10 let, a hned od začátku se proti ní místní ozývají. Tisíce jich podepsali už několikero petic a do procesu posouzení vlivu na životní prostředí podali přes 3000 písemných připomínek. Vadí jim zejména úbytek zeleně, který by stavba znamenala, taky to, že k domům by se přitiskly protihlukové stěny a trať by vytvořila vlastně bariéru mezi částmi jejich čtvrtí. Prý si vystačí s autobusy, které teď tuto oblast obsluhují.
0: Tak to jsou tedy důvody těch, kteří protestují proti stavbě trati, ale přišli na veřejné projednávání i zastánci tramvaje do Poruby.
1: Dovolím si říct, že těch tady bude výrazná menšina, nicméně s jedním z nich už jsem mluvila, je to také místní muž, obyvatel Poruby, a ten mi říkal, že má za to, že Porubu a spojení do centra stíhají často zácpy, nemá za to, to je samozřejmě pravda i z dopravních dat, a to ráno i odpoledne, a že v těch zácpách stojí i ty autobusy, zatímco tramvaje jedou, a tento pán se domnívá, že pokud má mít tady tahle část Ostravy nějakou budoucnost, nestárnout, lákat mladé, tak by to právě chtělo nabídnout jim, těm mladým, takové elegantnější spojení. Ještě dodám takový detail, že zatímco ty odpůrci té trati na to veřejné projednání zvali, tak dopravní podnik na svých speciálních stránkách této myšlené plánované trati neuvedl pozvánku na toto veřejné projednání, takže možná i otázkou, nakolik se to ti případní příznivci mohli dozvědět. Jednání je na samém začátku, opravdu začalo před pár minutami, já jdu všechno bedlivě poslouchat, abych mohla posluchačům přinést do ranního vysílání podrobnosti o tom, jak to dopadlo a jaké argumenty tady zazněly.
0: Obyvatelé Ostravy Poruby a přilehlých čtvrtí se vyjadřují k plánované stavbě nové tramvajové trati. My děkujeme za informace naší reportérce Martě Pilařové. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude Miloš Střelka z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a tématem budou rizika požáru elektrokoloběžek a dalších elektrozařízení. Jak bezpečně nabíjet baterii koloběžky a na co si dávat pozor, odpovíme v poradně. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: V 15:23 půjdeme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava za uměním, konkrétně do keramického ateliéru Jiřího Břenka v Nové Bělé. Vzniká tam užitná a dekorativní keramika a také skleněné vitráže. Ona je to detailní práce s křehkým materiálem a má přesné postupy. Ve finále pak vznikne doslova umělecké dílo. Redaktorka Petra Štrimplová se podívala Jiřímu Břenkovi doslova pod ruce.
2: Každý ten dílek je třeba vyřezat ze skla, takže si ho můžeme nakreslit, nebo si uděláme nějaký podkres, řezák.
3: Tak sadu barevných skel má před sebou na takové filcové podložce Jiří Břenek a teď vzal do rukou nástroj, který dělá pro rozhlasáka nádherný zvuk, ale jinak to bere uši.
2: Je to řezák. Na sklo.
3: Takhle s tím přejel žluté sklíčko.
2: Vyťukneme sklo
3: druhým koncem
2: a máme lístek. Vlastně.
3: Vyťukl ten díleček, jo, který vyřezal a je to takový super lístek.
2: Lístek je květu a ten musíme teď obrousit ze všech stran na brusce.
3: Takže tu máme elektrickou brusku a to bude dělat asi větší randál toto. Ale pořád ještě kosmetický zvukově. Uvidíme.
2: To uvidíte hned.
3: No, není to taková hrůza, takže pěkně jemná práce, se to zbrousí po hranách, ten lísteček, který Jiří Břenek vyřezal.
2: Tak, v podstatě si obrousím ty hrany, ono by to asi nemuselo být, ale mi se s tím lépe pracuje a hlavně se neříznu, když mám ty hrany obroušené. A pak, pokud je třeba, tak je třeba dobrousit i ten tvar, tak, aby celá mozaika toho skla do sebe přesně zapadla, aby ty spáry byly co nejmenší prostě, aby ten motiv pěkně vynikl a ty spáry, aby byly pravidelné. Takže tady máme obroušený lístek, nemusím ho moc brousit, protože jsme řezali pečlivě.
3: No a tomu předchází ještě, než říznete do skla, tak nějaký motiv, který
2: samozřejmě,
3: vy si připravíte na nějakou papírovou
2: předlohu? Podkres podle toho, co chci vyřezat, co chci udělat z toho skla. Potom podle toho podkresu řežu jednotlivé díly z různobarevných skel a ty se potom spojují letováním. Každé to sklíčko je třeba obtáhnout měděnou páskou. Já si ji podám.
3: Ano.
2: Tady máme měděné pásky. Oni jsou v různých tlouštěch, jednak podle tloušťky skla, z které se pracuje,
3: ano.
2: A také podle toho, jak hrubé chceme ty spoje. Každý ten dílek obtáhnu po obvodu, co vytvoří nějakou vrstvu, která se, nebo nějaké lemování kovem, který se potom spájí ty jednotlivé dílky. Jsou to samolepící pásky, no. Dílek se takto obtáhne kol do kola.
3: Takže to vlastně takhle nalepíte doprostřed toho měděného pásku a ty okraje, které přičnívají, tak vlastně
2: přitlačit
3: tam zapracujete
2: a pečlivě
3: na plošku toho sklíčka.
2: Pečlivě uhladit. Nejobtížnější jsou tady ty rožky, protože nikde nesmí to být tím lepidlem nahoru.
3: Ať tam není řasa.
2: O to nejde. Jde o to, že na to lepidlo potom nechytne ta pájka. Ten spoj se potom nedá udělat a pečlivě se to nějakým hladítkem. Tak vidíte, tady se to otočilo, či to třeba velmi pečlivě, tam by mi nechytl ten kov.
3: Tak, lístek máme olemovaný.
2: Tak to si musíme olemovat každé sklíčko té vitráže. A vzhledem k tomu, že ta vitráž se mnohdy skládá ze stovky i více dílků, tak je to poměrně nímravá práce, ale to se týká vitráží celkově. I to zabrušování těch sklíček tak, aby k sobě padly, aby tam nebyly žádné velké mezery, je velmi pracné a zdlouhavé a musí se to dělat pečlivě, ale jinak to nejde a nedopadne to dobře.
3: Člověk, který by k vitrážím chtěl čichnout, tak po nějakém základním zapracování by byl schopen si ve vybavené dílně tu svoji vitráž provést?
2: Já si myslím, že zručný člověk ano, ale říkám, musí být vybaven trpělivostí a pečlivostí. No, to nedá se to moc uspěchat, je to opravdu pracení mrava, no je to mozaika ze skla. Sklo je tvrdé, brousí se pomalu, obtížně, všechno to trvá a musí to být pečlivý, aby to bylo hezké.
3: No, ale pak z toho vznikne malebné dílo. Musí na to být velká síla.
2: Přiměřená. Musí to dělat tuto rýhu, ale zase příliš tlačit není nutné, je to zbytečné.
3: No a člověk pracuje se sklem, sklo je samozřejmě ostré hrany, tak to už asi na zkušenosti, jak to uchopit. Tak,
2: je to samozřejmě na zkušenosti, ale to
3: prsty zachovaly.
2: Ty pořezané prsty vás to naučí velice rychle. No, brát do rukou tak, aby se člověk neřízl. A já vím, že mnozí vitražisté ty hrany nebrousí, nesrážejí, ale já to dělám vždycky.
1: Říká vitrážista Jiří Břenek. Do jeho ateliéru v Nové Bělé se vrátíme zase po písničce od Heleny Vondráčkové a nabídneme zajímavé informace z historie tvorby vitráží.
0: Český rozhlas Ostrava. Poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5

0: Doslova sklíčko ke sklíčku. Tak vzniká umělecká vitráž. Důležitá je barevná souhra a hra světel, pokud se vitráž stane součástí interiéru. Určitě znáte vitrážová okna z chrámů a kostelů a právě o nich se dozvíte více v následující reportáži. S výtvarníkem Jiřím Břenkem si Petra Štrimplová o vitrážích povídá v ateliéru v Nové Bělé.
1: Trošku mi to evokuje zubaře.
2: Trošku.
1: No a ten měděný páseček, já si na to jenom sahnu.
2: Je to samolepka a má tři druhy podkladu z telepisy strany, protože na vitráže se používají různé patiny. Mm-hmm. Vitráž může mít ty spoje buď stříbrné, to znamená, že se nechá původní kov, potom se

0: nás máme celou vitráž obtaženou. Dílky samozřejmě připravené. Musíme dbát na ten formát té vitráže. Já si ke stolu dávám lišty, abych dodržel rozměr, protože vitráž se dělá vždycky na určitý rozměr, mm-hmm. do nějakých dveří, do nějakého okna, do nějakého otvoru. Takže když to máme všechno, tak se naše pájka. Spoje se musí potřít pájecí vodou, je to slabá kyselina, která jednak odmastí ty spoje a jednak usnadňuje to chytání toho kovu a potom se to pájkou celé scinuje. Nejdřív se to naboduje pouze v těch křížících se nějakých bodech, aby vitráž držela pokupě, no a pak se přepájí celá z jedné strany, z druhé strany. Umýt, odvést, vyleštit.
1: No ještě jenom třeba k vlastně historii tady tohoto řemesla, proč se dělají vitráže, je to svým způsobem vlastně umělecké dílo, hraje si to se světlem,
0: je to umělecké řemeslo prostoru. A vznik těch vitráží v podstatě byl spíše znouzectnost, protože ve středověku, když se zasklívaly velké okna, tak ti skláři nedokázali vyrobit tabuli skla jako dneska. Jo, dělali pouze malé kousky, nejdřív takzvané bucny, to jsou takové ty kulaté terčíky, které dokázali ze skla udělat, později už se to dělalo tak, že vyfoukli válcovou nádobu, kterou rozřízli a vlastně to sklo narovnali. Mm-hmm. Přesto nebyli schopni dělat žádné velké formáty, takže muselo se to skládat z většího množství skel. No a logicky, když už to skládali z většího množství skel, tak už tam udělali nějaký výjev. Už potom dokázali sklo barvit za pomocí nějakých oxidů kovů. Postupně tak došlo i k barevným výjevům a nakonec to doplnilo měla ještě i malba v pozdějších dobách, kdy byli schopni už na to sklo malovat, malbu zapálit v peci, to se dělá zhruba na nějakých 700 až 800 stupňů Celsia, kdy se ty barvy vpálí do skla, takže jsou trvalé, budou držet prakticky na věky, bych řekl.
1: Vitráž na věky věku. Pane Břenku,
0: když ji nikdo nerozbije.
1: Když ji nikdo nerozbije. Možná ještě otázka, kdy jste k těm vitrážím čichl poprvé?
0: K vitrážím jsem čichl poprvé ještě v dobách, kdy internet nebyl. A protože já jsem původem keramik, tak jsem jel se informovat o tom, co se děje ve světě keramiky na festival SIBO, což byl festival z oboru skla a keramiky. Mm-hmm. A byly tam také firmy ze světa skla. A byly tam firmy, které prodávaly materiály na vitráže, tak mě to tam tenkrát strašně zaujalo. Když jsem tam přijel další rok, tak už mě to zaujalo tak, že jsem si prostě pořídil u nich to vybavení. Nakoupil jsem si první sklo a začal jsem ty vitráže dělat.
1: Děláte třeba nějaké i kurzy? Nebo nějaké?
0: Dělám kurzy keramiky. O vitrážích zatím kurzy nedělám. Dělal jsem jeden, takový spíš narazový, že mě požádali nějací lidé, jestli by si to nemohli zkusit, ale přemýšlím o tom.
1: Koukala jsem, váš příbytek je vitrážemi ozdoben. Přirozeně to tak.
0: Samozřejmě, že jsem si udělal vitráže domů a mám tady taky nějaké vitráže, které jsem si dělal jen tak, jako výtvarné objekty. Takže jo, něco tady mám.
1: Jak se to vylouplo. Z Nové Bělé, Petra Štremplová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší naměřenou teplotou na Zemi je téměř 150 stupňů Celsia? Absolutním králem mrazu je antarktický Vostok, kde roku 1983 naměřili rekordních minus 89,2 stupně Celsia. Lidé však dokážou žít i v tvrdých podmínkách ruského Oymyakonu, nejchladnějšího obydleného místa planety, kde v roce 1933 naměřili minus 67,8 stupňů Celsia. Na opačném konci spektra stojí kalifornské údolí smrti s rekordem 56,7 stupňů Celsia, ačkoliv povrch iránské pouště Lút se dokáže rozpálit až na 80,8 stupňů Celsia. Nejteplejší trvale osídlené místo je město Dalol v severní Etiopii s průměrnou roční teplotou přes 40 stupňů. V Česku naměřili největší mráz v historii minus 42,2 stupně Celsia v únoru 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. Naopak největší výheň zažili v srpnu 2012 Dobřichovice, kde padl absolutní rekord 40,4 stupně Celsia. Nejmrazivějším bodem u nás zůstává vrchol Sněžky s ročním průměrem pouhé 0,2 stupně Celsia. Mezi místa s rekordně nejnižšími naměřenými teplotami patří Jezerní Slaď nedaleko Horské Kvildy. Celoroční průměrná teplota zde činí 2 stupně nad nulou. Za celkově nejteplejší obec jsou díky specifické poloze považovány severočeské Žitenice.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Ve čtvrtek dopoledne bude v naší rozhlasové lékárně řeč o plísňovém onemocnění kůže, odborně o kožní mykóze. K mikrofonu jsem pozvala Martina Olšara, lékaře kožního oddělení nemocnice Agel Nový Jičín. Ptát se ho budu mimo jiné na to, co toto onemocnění způsobuje, proč bývá tak vytrvalé a jestli mu lze efektivně předcházet. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Oslava narozenin místního podnikatele skončí vraždou krásné gratulantky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Získat srdce své vyvolené, to si žádá odvahu. Pierre Richard v komedii Jsem nesmělý, ale léčím se. A ČT Art uvede koncert proslulé české mezzosopranistky s prvním naším orchestrem. Magdalena Kožená s Českou filharmonií. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Prezident Pavel na summit NATO do Ankary nepojede, rozhodla o tom vláda. Technická univerzita Ostrava obnoví prezenční studium v Mostě. Dolní Vítkovice v Ostravě jsou mezi turisty stále nejoblíbenější. Zítra bude slunečno s teplotami do 28 stupňů. Příjemné odpoledne přeje Michal Šofer. Prezident Petr Pavel nebude součástí české delegace na summitu NATO. Rozhodla o tom vláda. Po jednání kabinetu to oznámil premiér Andrej Babiš hnutí ANO s tím, že delegaci do Ankary povede on sám. Do Turecka s ním pojede i ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše se tak vláda rozhodla z praktických důvodů. Dodal, že vláda prezidentovi nijak nebrání v zahraničních cestách.
3: Tady není žádný důvod, že by jsme měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích.
1: Prezident Pavel už dříve řekl, že v případě, že nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu. Reakci Hradu zjišťujeme. Evropská komise pozorně sleduje vývoj kolem návrhu české vlády na změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Zopakoval to mluvčí komise Markus Lammert a upozornil, že zrušení koncesionářských poplatků a financování ze státního rozpočtu je zatím jen návrh a ne platný zákon. Unijní exekutiva už v minulosti zdůrazňovala, že nezávislost médií je pro komisi důležitá. Vyplývá to i z Evropského aktu o svobodě médií, který musí členské státy Evropské unie dodržovat. Právě kvůli plánované změně financování dnes stávkují zaměstnanci obou veřejnoprávních médií. V televizi se zapojili asi 2000 pracovníků. Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy Báňské obnoví po několikaleté přestávce prezenční studium v Mostě. Od akademického roku 2027 až 2028 chce nabídnout tři nové obory, zaměřené na geodézii, moderní technologie a obnovu krajiny po těžbě. Přijímací řízení plánuje vyhlásit příští rok. Podle vedení školy mají nové obory reagovat na proměnu regionu i potřebu trhu práce. Studenti se budou věnovat například práci s drony, digitálnímu modelování krajiny, energetice anebo environmentálním technologiím. Nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Moravskoslezském kraji jsou stále ostravské Dolní Vítkovice. A pozici krajské jedničky si udrželi i v loňském roce s více než 1 milionem návštěvníků. Dnes to zveřejnila krajská centrála cestovního ruchu. Druhé místo patří ostravské zoologické zahradě a třetí je výstaviště Černá Louka.
4: V první desítce nejoblíbenějších cílů pro turisty je také Dinopark, Stezka Valaška, Landek Park a nově i poutní kostel na Krnovském Cvilíně. Většina těchto míst loni zaznamenala nárůst návštěvnosti. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Počátku noci mohou v regionu při přechodně zvětšené oblačnosti doznívat přehánky. Postupně bude jasno až polojasno. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno, jen přechodně přibude více oblačnosti. Teploty mezi 25 a 28 stupni a na horách do 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravě komplikuje provoz nehoda v Českobratrské ulici. V křižovatce s nádražní havarovala dvě osobní auta, tvoří se kolony. A pomalejší provoz je i na dálnici D1 v Ostravě ve směru do Brna. Provoz brzdí omezení, zúžení do jednoho pruhu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Já mám
6: nalíkají. Jsme z toho zdrudaná.
7: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Martin Zounár. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Ahoj, já tě také zdravím, zdravím všechny posluchače a musím říct jenom taková informace, opravdu v Praze to frčí, jede, není potřeba vůbec žádné fronty, je to opravdu paráda, nervy, útivé, Česko to ksáká, to je strašný, ale opravdu se dá dneska rekordně projet Praha za 6 hodin.
5: Já to shrnu, naše hodinka vedro změní v radostné osvěžení.
2: Humoriáda.

0: Jsme v Humoriádě s Martinem Zounerem. První otázka. V tomhle vedru, čím on cestuje? Když už si naťuknul tu dopravu, máš nějaký osvěžující typ?
1: Prosím tě, určitě ano, je to samozřejmě skútr, je to příjemná věc. Samozřejmě jako řidič automobilu, když mě jako skútr občas ťukne do zrcátka, tak mě to trošku jako zatrne, ale já si myslím, že pakliže k sobě budeme z jedné i z druhé strany nás brát respekt z toho a vnímat jeden druhýho, tak je to velice příjemný dopravní prostředek a opravdu té zácpě, prostě tak to je.
0: Ano, hele, můžeš kročkovat mezi auty mimo jo, pravidla, tak, když tě nikdo nechytí.
1: Samozřejmě, že můžeš a nejhorší je, když třeba dneska se píšou zprávy, víš, dneska se nevolá handsfree, dneska lidi píšou, tak musím říct, že se mě několikrát stalo, že paní držela telefon a přitom zatáčela doleva.
0: A psala nosem.
1: A psala něče, jo, a teďka jsem ona měl čičo. A ona zalekla a všechno jí to spadlo normálně dolů ten telefon. A co si myslíš? Myslíš, že pokračovala dál, ne, zastavila a začala mezi srdečkama lovit ten telefon. Takže
0: je
1: pekličko.
0: Důležité být ve spojení.
1: Ale, samozřejmě, ano. Ale hele, příjemný dopravní prostředek a když je člověk opatrný, tak to všechno jde.
0: Ale
1: máme
0: zase
1: helmu, máme helmu.
0: Ano,
1: na rozdíl
0: to je správné.
1: Od dalších tříkolkářů, koloběžkářů, boltů, neboltů, všichni, co jezdí na různých elektrických nesmyslech, tak nemají helmu, nemají nic a přitom jsou účastníci silničního provozu.
0: Ano, i cyklisté v podstatě potřebují mít přilbu, kdyby náhodou.
1: Ale oni by měli znát jako dopravní předpisy, ne?
0: Mm-hmm. Jo, jenom no. Prakticky k tomu skútru, na rozdíl od auta je to ano. Rychlejší, v létě tě to osvěží,
1: to možná,
0: ale zase se na něj moc nevejde, kromě tebe tedy.
1: Prosím tě, mám to spočítaný pod sedadlo mého skútru, se vejde, prosím tě, přesně 5 prosek.
0: Aha, já myslím, že litr zmrzliny řekneš.
1: Ne, nebo minerálka malináku vejde se.
0: Tak děkujeme za informace o obsahu uložného prostoru na skútru.
1: A teďka.
0: Jdeme na to. Čím osvěžíme posluchače v našem archivu?
1: Já si myslím, že v tuto chvíli se dá samozřejmě protančit naším pořadem třeba s Václavem Vidrou. Chcete na to?
0: Moje první taneční by tu byly. Povídka Jiřího Grossmana v podání Vaška.
1: Zkusíme to.
2: Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu dělat blázny, ale matka trvala na svém. Zřejmě proto, že kurzy již zaplatila. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se otec. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on si už jistě najde způsob, jak tvé skotačinky zarazit. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě dřela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu. Konečně jsem vešel do slovanského domu. Odložil jsem hubertus a začal se červenat. Po řadě trapných okamžiků jsem se náhle octl v sále. Jakýsi muž nás hned u dveří třídil. Kdo byl holka, letěl vlevo, kdo kluk, vpravo. Jeden chlapec s delším vlasem byl omylem vstrčel mezi holky, proti čemuž se ohradil slovy: nevidíš, kvádro, vole, jsem muskej. Dostal pohlavek a vytřídili ho ze dveří. Začal jsem věřit, že mistr tance může být i zápasník. Naše společnost bledých hochů, která se tlačila v jednom koutě, mi připadala jako skupinka odsouzených na smrt. Mistrovi přisluhovači nás vehnali do středu sálu. Dívky nás obklopily ze všech stran. Nebylo uniknutí. Po zádech mi začaly stékat chrupěje potu, napětí vrcholilo. Do sálu vešel mistr Játro s paní Játrovou. Jejich pohledy začaly oceňovat přítomné nešťastníky. Snažil jsem se přikrčit, ale bylo pozdě. Mistr pro mě poslal jednoho z náhončích. Otočil mě několikrát kolem dokola a schválil můj oděv. Nejste žádný manekín, řekl, ale jste oblečen čistě a dívky s vámi budou jistě rády tančit. A já měl chuť ho začít škrtit. Paní Játrová mě mateřsky pohladila po hlavě a šeptla mi, zapněte si kalhoty, hochu, a bude vše v pořádku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik povídka Jiřího Grossmana, moje první taneční v podání Václava Vidry. Vybavilo se ti něco, Martine, na to téma?
1: Já musím říct, že já jsem měl... My jsme do tanečních v podstatě na konzertoři nechodili, protože my jsme měli...
0: My jsme to měli ve škole.
1: Ano, přesně tak. Takže já jsem se tančit naučil, ale člověče, tyhle ty věci se nemají rádi se mnou. Jo, já neopravdu, já jako se naučím text, všechno to jde, ale jakmile máš do pohybu něco dát a zapím, to prostě opravdu to nejde. Takže já jsem začal valčit, člověče, a ona z toho byla čtverilka. Víš, jako pohybově. Ale obdivuju třeba Filip Blažek, můj kolega, tak byl poslední Stardance. A to ti můžu říct, protože jsme takhle v tomhle letním čase, on začínal trénovat, protože se začalo od října. A můžu ti říct, on opravdu v těch vedrech, když jsme dělali Bílou paní minulý rok, předminulý, tak on opravdu chodil
0: trénovat.
1: Ano, se říkal, víš co, on říkal, Martine, to je strašný. Takže to teda musím říct, všichni, kteří se kolegové, ale i sportovci a známé osobnosti účastnili, to je opravdu reality show. To jako, jak se říká, to neočuráš.
0: Takže Zounar ve Stardance
1: nemůžu, to by bylo opravdu zvoraný parket. Doplný, hluboké brázdy.
0: Tam byly jako zábavné typy, ne jako tanečníci.
1: Ono všechno jako úplně neutáhne.
0: Opustíme toto téma.
1: Ano.
0: Jinak dovolená a tohleto, když tam hraje nějaká ta kapela, večer, muzika, tam tě to taky nezláká k nějakému vrtění po vínku?
1: No tak já stojím a natřásám se.
0: No, nějaký ten třes tam je.
1: A spíš jako už tak jako nostalgicky koukám na ty mladý, jak tančí. A můžu ti říct, že zase ten způsob těch vesnických zábav, protože já jsem to miloval a miluju to, když se prostě postavilo pódium a začne se hrát, normálně živá muzika, tak oni lidi opravdu náhle se hrajou fakt ty fláky, rozumíš, polka, valčík. Hele, lidi jenom vytáhnou vzpomínku a jedou.
0: Ty jsi řekl vesnická zábava, mně se vybavila roková vesnická kapela.
1: No jasně.
0: Ploužák by si zvládnul.
1: No přece. To určitě, no. Samozřejmě, pořádně zaboříš ruce takhle.
0: Stačí.
1: Do kapes na džínách, a už jde to hejbeš, levá půlka, pravá půlka a zatáčí to samo.
0: Ano.
1: Jo.
0: Už bývá kolikrát má, takže není vidět, že jste mimo rytmus a tak dále. Tak pojďte, přátelé.
1: Takže už jste vedle v parku.
0: Ano. Hlasujeme raději, jinak by to bylo s hvězdičkou dál. Václav Vidra, pokračování, anebo Tomáš Tepfre, aktuální výběr těchto dvou osobností. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. No a teď Žalman a spol a Rána v trávě.
1: No tak podívej.

0: epickém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Právě teď posloucháte Humoriádu. Pavel Kučera, Martin Zounar, náš dnešní host. Zdravíme vás, ještě jednou zveme k hlasování do našeho vysílání. Přidejte pro ilustraci své hlasy na telefonu 731 800 900. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré.
2: Ano.
3: Pana Zolnáka,
4: děkuju.
3: Karel Bojkovic a já bych psal pokračování.
2: Takže Václav Vidra má váš hlas, Tomáš Tepfr zatím ne.
3: Ano.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. Stanislava, posluchačka stála. Srdečně zdravím pana Zounara.
4: Děkuju.
5: Kterého mám ráda, kterému fandím a přeji vám hodně zdraví a
4: díky.
5: Všeho.
4: Vám tež. A kdy, co si dáte? Dáte si pokračování anebo si dáte Tomáše Tepfra?
5: Dám si pana Vidru určitě.
4: Dobře, máte ho mít.
5: Mějte se hezky.
2: Naslyšenou, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Magdalena z Hradce Králové, zdravím
4: je. Zále. Hradec.
6: Vám krásný den a volím jedna.
2: Ano, čili A, díky moc, naslyšenou, dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobrý den, tady Anna Písek, zdravím vás na oba dva a prosila bych pokračování.
4: No tak vidíte to.
2: Ano, díky.
4: Vašek vede.
2: Vašek vede nad Tomášem, oba byli humoriádníky zde a někteří ještě jsou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Jitka z Brna a taky pokračování.
4: No tak,
2: děkujeme. Brno taky, Vaška, díky. A tady se zeptáme, dobré odpoledne, kdo tam?
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím vás, Pavla i vašeho hosta.
4: Dobrý den.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Já myslím, že průzkum máme ilustrační. K tomu přičteme všechny hlasy, které dorazily. Martin usadl kávu mezi tím. A teď se dozví výsledek. Vašek Vidra, tak jak to vybral na začátek, může pokračovat.
4: Jo.
10: Nuceně pomalým krokem jsem vyšel na chodbu. Upravil jsem se a snažil se ukrýt ve výtahu na uhlí. Ale to mě už další náhončí vzal tvrdě za rameno a vstrčil zpět do sálu, kde se ke mně vrhly dívky, na které nevyšel tanečník. Dělal jsem jako, že je nevidím a šel jsem stále vpřed. Jedna mi natrhla sako. Náhončí ke mně vpěchoval dámu, která byla asi o hlavu větší než já a široká tak, že jsem ani nedohlédl. Se mnou se vám bude tančit dobře, řekla hlasem, který mi připomínal strýce Otu. Já se jenom vznáším a zasmála se, až se jí knír třásl. To jsem chytil kus, pomyslel jsem si. Říkejte mi Jóža, pravila má tanečnice a stiskla mi ruku silou dělníka z pily. Mistr Játro dal pokyn k promenování. Vlekl jsem svůj kolos sálem a zabýval se myšlenkou na nehlučnou vraždu. Náhle mě Jóža chytla za loket a vrhla vlevo. Ocitl jsem se před starší paní, která seděla na dvou židlích a stále jí to bylo málo. Matko, to je můj tanečník, řekla Jóža a zazubila se. Takovej střízlík opáčila matka a začala mi ohmatávat svaly. To už jsem nevydržel. Vytrhl jsem se a prchal sálem na druhou stranu. Uprostřed jsem porazil paní Játrovou. Dávejte pozor, vy dřevo, utrousil mistr. A dal pokyn. Matky začaly pošupovat své dcery buď víc vpravo či vlevo, podle toho, jaký který nebo čí chudák se blížil. V tom jsem spatřil celkem zachovalou dívku. Sebral jsem odvahu, zastavil před Matinkou, požádal o dovolení k tanci a dostal je. Byl jsem šťastný, že to tak dobře dopadlo, ale neradoval jsem se dlouho. Sotva jsme obešli několik kol a já začal slibnou konverzaci slovy: také se, slečno, tak nezřízeně potíte? Přitočila se k nám zezadu Jóža. Ostatní hoši před ní utíkali a varovně volali: pozor, blíží se satelit. Ani náhončí pro ní nemohli sehnat tanečníka, přestože mistr neustále vysílal rozvědky všemi směry, neboť ho Jožina matka o přestávce dusila v rohu, škouc, že za těchto okolností chce vrátit zápisné. Ale milostivá, chlapců, je tu přece dost, chrčel mistr. Chcete snad říci, že o moji dceru nestojí? Takový hubeňouři, měli jste dělat nábor na jatkách. Jakmile jsem spatřil, že se k nám Joža sune, začaly se mi dělat červené kroužky před očima. Joža dvěma prsty odstrčila mou partnerku a ta se zastavila až na druhém konci sálu. Takový vyžle si tě troufne obletovat. Jestli přijdu ještě jednou, zašlápnu jí, pohrozila. A abych uvěřil, dupla si. Bohužel na mé noze. Zaúpěl jsem a skákal dál po jedné. Co je ti? Šeptla mi do ucha Joža tak něžně, až mi v něm začalo zvonit a mistr Játro zvedl telefon. Byl jsem téměř bez vlády. Joža mnou pohupovala sálem, asi dvakrát jsme upadli, ale to mi bylo jedno. Pak už jsem padal schválně. Věděl jsem, že mě Joža vždycky stejně sebere a začne to znova. Konečně byl konec. Joža mě zanesla k matce. Nabral jsem dech a z posledních sil jsem ještě pronesl: děkuji, paní, na tento večer nikdy nezapomenu. A mluvil jsem pravdu.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje naše humoriáda, v tuto chvíli soutěží. Máme tady pro vás jednu z knih z naší edice Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové. Zatím si můžete teoreticky vybírat. Ovšem jeden z vás má šanci jednu z těchto knih získat. Kdo je na telefonu? Kdo jde hrát? Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Tak kdo
3: tady
1: pak?
3: Je...
1: Ano.
3: Posluchačka Anastázie.
2: Anastázie, krásné jméno.
3: Děkuju.
1: Anastejša, že? To je taky zpěvačka slavná.
3: No, dnes moderní, no.
1: Trošku, už je ve středním věku.
2: Co si dáte?
1: Tak, co si dáte, dá si paní soutěž, šanci má na knihu a v pátek v losování získáte digitální rádio. Připomínám všem, kteří můžou každý den ještě do konce tohoto týdne hrát. Otázka na Martina Zounara, tedy o něm to bude, ne, že se ho budu na něco ptát. Martin Zounar si zahrál jednoho z party studentů maturantů, kteří se dostali na vysokou, vybavuje si to postupně.
2: Já už vím.
1: Jo? Hrála tam Ivana Chýlková, Veronika Gajerová, Monika Žáková, Jan Šťastný, David Matásek a Martin. Seriál stvořil i hity Oheň, voda, vítr, Dalibora Jandy a duet Heidi Janku, taky ten režíroval Jiří Adamec. Přesně před 40 lety to uvedla Československá televize. Zatím vzpomínej, dáš nám historku, ale na paní posluchačku Anastázii se ptám. Ten seriál se jmenoval za A. Bylo nás šest, za B. Chlapci a chlapi.
3: Chlapci a chlapi.
2: Ne. Tak to vás zmáklo hodně.
1: Chlapci a chlapy byli o armádě, tohle bylo o studentech. Tak ano. Škoda, je nám moc líto.
2: A o dva roky míň, to tak. Znamená, bylo to 38 let.
1: Tak se na nás nezlobte.
3: Ne.
1: To jsme rádi. Zachovejte nám věrnost.
3: Děkuji vám.
1: Mějte se. Tam si Martine hrál poctivce a idealistu Trnku. Budoucího právníka Ivana Trnku.
2: Ano, Ivana Trnku, já si je pamatuju. Jo. Ivana Trnku, a vzpomínám si na jeden přebrept, který se už nedal vůbec vzít zpátky, protože to byla hromadná scéna na Kavčích horách ve studiu 3, ve Trojce. Myslím, že to je to největší studio. A bylo tam asi 20 nebo 30 lidí a já jsem měl říct Janě Pavlový, která hrála moji vlastně jako...
1: Švagrovou.
2: A já jsem měl říct, kdy se prosím tě vláďa vrátí? A já jsem řekl, prosím tě, kdy se vláda vlátá? A ona, cože, vrátí se kdy? Vláďa, jo, Vláďa. A teďka já jsem věděl, že to...
1: To
2: a ono to tam zůstalo, protože asi jak jsem to řekl, Vláďa Vláťa, tak jako to všichni jako by přeslechli. Mm-hmm. Ale Vláďa vráda vlátí, je to tam.
1: Dobře, budeme sledovat, až to budou dávat. Bylo nás šest, schválně, ano. Jestli tam je Vláďa, co se vrátí, nebo ano, Vráťa, ne. Co se vládí.
2: Vláďa vrátí.
1: Dobře.
2: Vláďa vrátí. Takhle. No, peklo to bylo.
1: Dobrá. Tak děkujeme za tu vzpomínku a teď prosím do archivu pro jinou vzpomínku, koho dáme dál v humoru.
2: Já ti musím říct, že opravdu mistrem humoru v takovém osobitém podání a smysl pro timing a pozor, preciznost Petr Nárožný.
1: Zážitek z Tatier.
2: Ano.
4: Navštívil jsem jednou Tatry a protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný, v teplu a v pohodlí, prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdalo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takový...

0: chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci, taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem na hlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek statér.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Petr Nárožný v Tatrách. Kam se chystá na léto Martin Zounar?
3: Tak já můžu říct, že nám začalo turné Bílá paní na vdávání po českých zámcích.
2: A tu hraješ tu Bílou paní, ne?
3: Ne, ne, to ne, to ne. Ale každopádně hraju tam velice osobitého mnicha, který má...
2: A toho si ho naveme?
3: Ano, to, no to taky ne, ale ne, to by musel být nějaký bílej panák. Ale každopádně jsem rád, že máme absolutně narváno a máme prvních 15 představení teďka v červenci a v červnu. A potom máme zasloužené volno a pak rozjíždíme dalších 18 představení do konce srpna. Takže Bílá paní na vdávání, jsem rád, že je narváno. A
2: no, takže už můžou fanoušci jenom pro podpis či fotku?
3: Ano, můžou určitě každopádně.
2: A kde to bude?
3: Je to prosím tě www.strašidlonazamku.cz a tam si to všechno najdou. Dobře. Takže to bych tady jmenoval opravdu jo, 20 minut zámky.
2: My se vracíme na humoriada.cz, tam máme taky pár zajímavých informací. Jinak pokračujeme dál. Petr Nárožný, Ačko, no. Bčko, Josef Mladý a Josef Náhovský.
3: Jo, taky o tanci. Tak
2: humor mezera A, humor mezera B, SMSkujte na 90 011 04, telefon připomenu 731 800 900. A teď báječné osvěžení v stínu no. Kapradiny.
3: Jésky.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda jede dál s Martinem Zounarem a Pavlem Kučerou. Tak vy na našem telefonu opět můžete hlasovat. A tentokrát Petr Nárožný nebo Josef Mladý s Josefem Nahovským. To je výběr i pro vás. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím.
3: Také zdravím.
2: Jsem chtěl říct i
3: Slaňoch,
2: ale to je Martin, že jo, vlastně.
1: Slaňoch,
2: Ježiš, to je.
1: No.
2: Já jsem chtěl říct, že to je nějaká retropřilba, ne?
3: Co retropřilba?
1: Retropřilba na tom skutru.
3: Ne, to je jenom je oranžová, takže jsem hodně vidět.
1: Jo. A nebo jste ho viděl, Martina, v akci?
4: Tady je, já ji mám tady vedle sebe.
1: Jo, takhle, pán, pozoruje webkameru.
4: Podívejte, takováhle krásná přilba.
1: Střednice.rozhlas.cz, tam uvidíte retropřilbu.
4: Ale každopádně je hodně viditelná, tak to má být.
1: Tak jo.
2: Já už mám novější, já už jsem tady tuto odložil.
1: Jasné, tak my vám zamáváme na kameru a řekněte nám, koho chcete, Ačko, Bčko.
2: Nahlovský, jo.
1: Děkujeme.
4: Dobře, máte mít hezký den.
1: Šťastné cesty i vám přejeme. Další prosím, kdo je tady? Halo.
5: Tady je Jirka Serčan, dobrý den. Já vás zdravím do studia.
3: Děkujem.
5: Zdravím i Pavla Zounara.
3: Ne, Martina. Ale to nevadí, Vašku.
1: Zdraví Pavla a Zounara, nebo Martina. Včera to už je jedno. No,
3: co si dáte?
5: Je co to si dáte? Těžký, oba dva jsou dobrý, no.
3: No tak je to těžký.
1: A nebo B, pojďte.
5: No Ačko.
1: Ačko, vy nás napínáte, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Tady je Vašek Droburka, zdravím do studia Humoriády, chlapi, odsypávám to.
1: Děkujem.
6: Já se budu Češi, vždycky musím být pro Bčko.
1: Dobře.
6: A dobře, tak vám daří.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak a ještě pozveme jednoho pro ilustraci, další hlas. Dobrý den.
7: Tady ministerstvo Ptákovin dvůr Králové nad Labem pejskař. Zdravím Martina a Pavla.
1: Zdravíme.
3: Ministerstvo, podívejme.
7: A dáme si B.
1: A víte, že jste měl rozhodující hlas. Na mě to stačí, jednou nedělejte nám tu ovečku. A děkujeme pěkně, mějte se hezky naslyšenou.
7: Taky díky, naschle.
1: Tak přátelé, teď přepneme v našem archivu na Mladého a Náhlovského a bude to o tanci.
3: No, na Mladého Náhlovského? Tak to jsem zrak vypadal.
1: Mají slovo oba na Jozívci.
8: Hezký, příjemný podvečer, vážení přátelé, vám všem. Byl jsem požádán, abych vnesl trochu teorie do toho tanečního klání.
9: Šéfe, dejte trošku teorie, já šoupnu praktickou ukázku.
8: Počkej, ty jsi někdy tančil?
9: No jistě, já jsem vítěz festivalu Hledáme novýho Michaela Jaggera, hele.
8: No, dobře. Dobrý, srovnáme. Chruplo, to nebyl samozřejmě tenhle ten festival, to byl festival o Wolschovou nohu, ale nevadí.
9: Šéfe, já jsem absolvoval náhodou řadu tanečních kurzů, dokonce zvláštních tanečních kurzů.
8: Tomu všichni věříme.
9: Já jsem absolvoval dokonce taneční kurz první pomoci. Pro pokročilé při diskotékách.
8: A co se tam prosím tě učí?
9: To je pro vás pro starší. Abyste věděli, jak se na diskotéce máte chovat, abyste ji přežili ve zdraví. Tam se naučíte, šéfe, jak se máte konzervovat, konverzovat. Naučíte se tam, jak máte vyzývat dámu k tanci?
8: To všichni umíme.
9: Jo?
8: Smím prosit, milostivá paní.
9: To už se dávno neříká. Jste dlouho nebyl na diskotéce, co? To musíte podle druhu muziky. Hele, šéfe, jede metal, rachanda, jo? Hašiš. Přijdete k holce a řeknete, pojď si hodit hrbem. A je to. A je vyzkoušený to do toho leta praxe.
8: A to je nějaký velbloudí tanec, tenhle ten hetal?
9: Jste tam dlouho nebyl, co na tom? Nebo šéfe, ploužáček, jde krásný ploužáček. Přijdete a řeknete, hele, pojď si čučet do vovárku, ať ti můžu krmit uši.
8: To je.
10: A co to je krmit uši?
9: Jakože ji budete oblbovat, ne? To je... se každý u nás nadíze jasný.
10: To je takové původní.
9: Ale šefe, vy jste dlouho nebyl na diskotece, koukám na ten váš vohos, motýlek. Pojďte se, takhle se musíte ohodit. Pěkně, celý černý, čepice, to je ono.
10: Jo, ale proč?
9: Depeš, vole.
10: Takže to je tedy současnost, ale my se musíme podívat, dobrý, stačí už, my se musíme podívat do historie, kdy a jak vlastně tanec vznikl.
9: Na to já mám, šefe, svoji teorii. Jednou něco upadlo někomu na nohu a jak tak skákal po té jedné a řval si k tomu do rytmu, tak už tancoval.
10: Ne. Podívejte se, základy tance můžeme vystupovat již v raném paleolitu. Později se vyvíjel v mezolitu, v neolitu, až do pozdního...
9: biolitu. Tam to vrcholilo v biolitu všechno.
10: Víš, to jsem nevěděl, to jsem zase dozvěděl něco nového. Prostě lovci mamutů při náboženských a rituálních slavnostech...
9: Při čem?
10: Rituální. Ritus, to je...
9: Stačí. Tam mě velmi často posílají.
10: Ne, to je něco jiného.
9: A Latina mi nedělá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik první kolo s Josefem Mladým, Josefem Náhlovským. Můžou se probojovat dál, když dáte dost Aček, když dáte Bčko, nastoupí vysněná sekretářka ze Silvestra, no, s Petrem Haničincem.
3: To by mohlo být hodně zajímavý.
1: Uvidíme, necháme to na našich dámách a pánech u rádia. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Opět připomenu telefon 731 800 900. A následuje písnička skupiny Olympic Kufr. A to mi napovídá, že se mám zeptat Martina, co on a dovolená, prázdniny budou, nebudou.
3: Prosím tě, prázdniny samozřejmě budou. I mezi tím turné my máme, já mám teda 4 týdny volna a potom v září ještě týden. A to se těším, protože většinou jezdíme na loď do Holandska na kanály a nebo to věnujeme vždycky takovým chlapským, víš, výletům, jelikož už jsou děti ve školách nebo na středních a tak dále, dámy jsou už v prácích, no a my, pánové, začíná sezona 15. září. Ale toto léto, člověče, mám pocit, že chystáme, člověče, určitě kola, chystáme také s dcerou výlet do Tater. Ano, do Rimbavské Soboty, Rimba Sombat, Filekovo, kde moje mama malá rodinu a tak tam ideme aj za ňou, tak za ňou ne, ale ještě tak za známými. A určitě uvidíme vlasti české, neb jsme je zanedbávali poslední roky.
1: Tak to dohoníte po Česku.
3: Ano, přesně tak.
1: Takže teď Kufra.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak v tuto chvíli už známe vítěze, už je dohlasováno.
2: Ano.
1: Martine, bude to o tanci, tím jsme začali, tím to taky zakončíme.
2: No, tak jo.
1: Josef Mladý, Josef Náhlovský, přečteš název té reví, to je velmi hezké, abych to slyšel rád v podání tebe.
2: Taneční reví, ale filtry, šminky, piškoty, Josef Mladý, Josef Náhlovský.
1: Ano,
2: piškoty.
1: To přesně, a filtry, a šminky, a ti dva.
3: Prostě lovci mamutů, když vzývali svá božstva, tak se tak různě vlnili, poskakovali a tím vlastně vznikl tanec. To je první teorie. Druhá teorie hovoří o tom, že tanec je vlastně eroticko-sexuálního původu.
4: No, erotický původ to má kde kdo? Já mám úřednický.
3: To je jiný původ. Podívejme se na to, co o tanci říká nauční slovník. Tanec je pohybová činnost vyjadřující prostřednictvím rytmických pohybů a gest bezprostřední subjektivní pocity tanečníka v rámci určité myšlenky. Je to pohybově vyvinutý celek... Co je, Aloš? Pamatuj se, co se děje?
4: Já tady předvádím, jak si vyjadřuju své pocity pomocí rytmických pohybů a vyjadřuju tady to, že se nemůžu dostat do autobusu ráno, když jdu do práce.
3: Aloš, pamatuj se!
4: Já vám dám rytmicky vyjádření, jste neviděl.
3: Hele, žádný takový, nech toho bejt. Prosím tě, tanec to není žádné karate. Tanec člověka povznáší, dává mu radost, takový ten pocit z krásného pohybu.
4: To hezky poslouchá, šefe, ale praxe je jiná. U nás na diskotece je tanec jediná možnost, jak se proskákat od stolu k barovému pultu.
3: To je bohužel pravda. Některé ty nové tance, bohužel, to je něco jiného, než bývalo. Vem si starou českou polku.
4: To bych musel být blázen. Se radši vemu mladou maďarskou švédku.
2: To je uznal starou českou polkou.
3: Alois, já hovořím o tanci.
4: Já taky, šefe, to by byl tanec.
3: Vraťme se ke slovníku. Slovník nám říká, že společenský tanec je druh společenské zábavy.
4: Hej, šefe, a vy tančíte? Že byste nám něco jako předvedli?
3: No tak lhal bych, kdybych tvrdil, že nejsem výborný tanečník.
4: Já o tom něco vím. Tudle mi říkala vaše sousedka, že jste se vracel ve 3 hodiny z vinárny. To prý byl u vás tanec.
3: To sem nepatří. Tance dělíme na standardní a latinu.
4: Kdybyste se k latinu, tak by to u vás dopadlo jinak.
3: Aloj, snerej do mě, nebo uvidíš ten tanec.
4: Sosedka mi dokonce říkala, že u vás nastala taková ta standardní situace vaší rodiny. Jste prý dostal pár facek.
3: Já tě varuji, jestli nepřestaneš do mě rýt, tak uvidíš tanec, který jsi ještě v životě neviděl.
4: A víte, co mi ještě říkala sousedka?
3: Já jsem tě varoval.
2: No, ale to nejde, to nejde.
1: Tak jsme v cíli dnešní humoriády, ještě si zaspíváme Hej pane disjokej.
2: No podívej.
1: Moc na ní nekoukej.
2: Ano, jim to byl hit velikánský.
1: Ale rádio hej, poslouchej, důležitý. Musíme
2: ano,
1: říct.
2: Ano,
1: do
2: poslouchej,
1: rýmu.
2: Proč ne? A každopádně hezký léto.
1: Ano.
2: S hezkýma písničkama, samozřejmě u vás na stanici.
1: Přeje Martin Zounár, těšíme se na slyšenou, loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.
2: Ahoj.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Pokud prezident podá kvůli summitu NATO kompetenční žalobu, ústavní soud ji projedná přednostně. Moravskoslezští záchranáři ošetřili přes 100 lidí po kolapsech v Horku. Za zpronevěru 160 milionů korun poslal soud advokátku Sukovou a její dceru do vězení. Zítra bude slunečno, teploty až 28 stupňů. Příjemné odpoledne přeje Michal Šofer. Ústavní soud by případnou kompetenční žalobu od prezidenta Petra Pavla projednal přednostně. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí soudu Kamila Abasi. Prezident už dříve řekl, že podání žaloby zváží, pokud nebude součástí delegace na červencový summit v Ankaře. Dnes vláda rozhodla, že českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Doprovodí ho ministři zahraničí a obrany. Prezident součástí delegace není. Podle Abasi ústavní soud žalobu od prezidenta zatím nedostal.
2: A bez znalosti obsahu návrhu v tuto chvíli nelze odhadnout rozsah přezkumu ústavním soudem. O konkrétní lhůtě se s ohledem na to nelze přesněji vyjádřit. V obecné rovině ve sporech o rozsah kompetencí rozhoduje ústavní soud v plénu. O případném návrhu tedy bude rozhodováno sborem všech soudkyň a soudců ústavního soudu.
0: Hrad se k rozhodnutí vlády vyjádří zítra dopoledne. Tropické počasí zaměstnalo moravskoslezské záchranáře. Během víkendu ošetřili více než 100 lidí, kteří skolabovali kvůli vysokým teplotám. Nejvíce zásahů zaznamenali v sobotu, kdy teploty vystoupaly až ke 34 stupňům. Více než polovinu pacientů tvořili seniori. Hlavní příčinou kolapsu byla dehydratace a přehrátí organismu po dlouhém pobytu na slunci. Záchranáři proto doporučují pravidelně doplňovat tekutiny a vyhýbat se přímému slunci. Soud poslal do vězení advokátku Hanu Sukovou a její dceru Pavlu Marešovou za zpronevěru peněz z advokátních úschov. Podle obžaloby ženy mezi roky 2007 a 2022 zpronevěřily klientům celkem přes 160 milionů korun. Policie peníze nedohledala. Sukovou soud poslal za Míříže na 7 let, Marešovou na 5,5. Soudce oběma ženám taky zakázal působení v advokacii na 10 let. Rozhodnutí soudu je nepravomocné. 80-letá Suková se k činům přiznala. Marešová, která působila jako koncipientka, tvrdí, že o ničem nevěděla. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu dnes stávkují. V televizi se do protestu zapojili asi 2000 pracovníků. Popolední je přišli podpořit i známé osobnosti.
3: Normálně jsem se vrátil do Prahy, šel jsem do krámu, koupil jsem si černou košili.
4: Stávkující přišel podpořit i herec Miroslav Hanuš.
3: Prostě Maďarsko může nastat, Slovensko může nastat. Nerad bych se toho dožil.
4: Zcela jasné poselství řekl na pódiu populární moderátor Daniel Stach, když vládní koalice veřejnoprávní média zestátní, Dan Stach z České televize odejde.
5: To je můj postoj, říkal jsem ho veřejně, platí to v okamžiku, kdy se dostane platba pod státní rozpočet, takže nebudu v České televizi.
4: Zástupci stávkového výboru České televize Českému rozhlasu řekli, že jejich protest určitě bude pokračovat a že bude ještě silnější. Detaily ale zatím nechtějí prozrazovat. Z Kavčích hor Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Z počátku noci mohou v regionu při přechodně zvětšené oblasti oblačnosti doznívat přehánky. Postupně bude jasno až polojasno. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů. Zítra očekáváme polojasno až skoro jasno, jen přechodně bude více oblačnosti. Teploty mezi 25 až 28 stupni a na horách do 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku velmi opatrně u sjezdu na Třinec a Žilinu. Na 64. kilometru jsou v pravém pruhu výtluky.
6: Vidíry jsou přesně na pravé a levé kolo. Je to označené sice značkou a je to už několik dní.
0: Informace ze silnic nám volejte na číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Co 4 minuty po 17. hodině začíná zpravodajský přehled Českého rozhlasu Ostrava. Tisíce zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu dnes stávkují. Detaily vám nabídneme už za chvíli.
7: Dobrá, na Frýdecko-Místecko si nechala udělat vrty na zavlažování fotbalového hřiště, kvůli suchu je v nich ale málo vody. I k tomuto tématu se za chvíli dostaneme. Také půjdeme za sportem. Fotbalisté Baníku Ostrava mají už pátého trenéra a před startem přípravy na novou sezónu. I o tom mluvil sportovní ředitel klubu Luděk Mikloško s naším reportérem. No a také se podíváme do Ostravy Poruby. Obyvatelé přilehlých čtvrtí se vyjadřují k plánované stavbě nové tramvajové trati. No a ještě přidáme pravidelnou předpověď počasí v telefonátu s meteorology. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a pravidelného dne v kraji přeje Pavel Janošec.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přibližně 200 zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu a jejich sympatizantů se dnes v Ostravě sešlo před budovami těchto médií. Zapojili se do výstražné stávky, protože mají obavy z ovládnutí veřejnoprávních médií a ztráty nezávislosti a nesouhlasí se zrušením koncesionářských poplatků. Téma rozebereme v úvodu následující publicistické hodiny. Obyvatelé ostravských částí Poruba a Pustkovec dnes mohli veřejně vyjádřit se k plánované tramvajové trati. Projednávání je součástí posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Bez něj nemůže dopravní podnik Ostrava požádat o stavební povolení. Odpůrci stavby projekt nepovažují za ekologický ani ekonomicky přínosný. Téma sledujeme dlouhodobě, zazní argumenty pro i proti. Obec Dobrá hledá vodu pro zavlažování fotbalového hřiště. Původní zdroj vody už nestačil. V rámci revitalizace hřiště si obec nechala vyhloubit nové 4 vrty. Vody je v nich ale málo. Hydrogeologové se teď snaží najít vodu ve větších hloubkách. Pokud se jim to nepodaří, obec může přijít o dotaci. A více do hloubky rozebereme i toto téma. Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské obnoví po několika leté přestávce prezenční studium v Mostě. Od akademického roku 2027 až 2028 chce nabídnout 3 nové obory zaměřené na geodézii, moderní technologie a obnovu krajiny po těžbě. Přijímací řízení plánuje vyhlásit příští rok. Nové obory reagují na proměnu regionu i potřeby trhu práce. Nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Moravskoslezském kraji jsou stále ostravské Dolní Vítkovice. V loni je navštívil více než 1 000 000 návštěvníků. Druhé místo patří ostravské zoologické zahradě a třetí je výstaviště Černá louka. V první desítce nejoblíbenějších turistických cílů je také Dinopark, Stezka Valaška, Landek Park a nově také poutní kostel na Krnovském Cvílíně.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte pravidelný zpravodajský přehled Českého rozhlasu Ostrava Den v kraji. Zaměstnanci České televize i Českého rozhlasu dnes celý den stávkují. V rozhlase se do protestu zapojilo přes 1000 pracovníků, v televizi jich byly skoro 2000. Protestují proti tomu, že vláda chce zrušit rozhlasové a televizní poplatky a obě média plánuje financovat ze státního rozpočtu. Jak dnes vypadala situace v Ostravě, ví Ivana Šuláková.
1: Také pracovníci ostravského studia Českého rozhlasu a České televize se zapojili do výstražné stávky. Ve vysílání posluchači zaznamenali v každé zpravodajské relaci a také v podobě krácení pořadů nebo symbolickými minutami ticha. Další nás ještě čekají. Zásahy ale neporušují zákon ani kodek, vysvětluje mluvčí rozhlasu Lídia Erelbachová.
2: Zajistíme informační servis, zpravodajské relace, případné krizové vysílání a vybrané zpravodajské a publicistické pořady v maximální možné míře.
1: Kromě toho se dnes v pravé poledne v Ostravě uskutečnil i společný happening televizních a rozhlasových pracovníků. Jako první zastávka byla symbolicky před sochou Karla Kryla, kde zástupci iniciativy veřejnoprávně vysvětlili důvody protestu. Poukázali mimo jiné na obavy, že by politici začali zasahovat do obsahu vysílání. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale něco takového odmítá.
3: Tam není vůbec žádná debata k tomu, že by se mohli nějakým způsobem to ovlivňovat. Nechceme to, nikdy jsme ani to neskoušeli.
1: 24-hodinovou stávku posluchači a čtenáři zaznamenávají i na webu nebo sociálních sítích Českého rozhlasu a České televize. Doprovodné akce probíhají také v Praze na Kavčích horách a na Vinohradech a v dalších regionálních studiích.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nejsme tu sami, je tu celý barevný svět.
2: Vojta Šňupádek se svým bandem míří k nám do Českého rozhlasu Ostrava. Známý ostravský kytarista a muzikant chystá své druhé sólové album a na koncertě u nás v rozhlasovém studiu S1 nabídne vedle osvědčených hitů už i některé z novinkových skladeb. Na koncert zveme v úterý 23. června od 19.30. Vstupenky za symbolických 99 korun jsou k dispozici v naší rozhlasové recepci. Můžete si také poslechnout přímý přenos v našem vysílání nebo na YouTube. Tak nezapomeňte, Vojta Šňupádek a band míří do Českého rozhlasu Ostrava. Buďte u toho i vy.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, pravidelný zpravodajský přehled Den v kraji. V obci Dobrá na Frýdeckém Místecku měla trávník na fotbalovém hřišti zavlažovat voda z vrtů. Jak se ale ukázalo, vody je v nich málo, přestože průzkumy před 5 lety říkali opak. Dříve brala obec vodu z jiného zdroje nedaleko hřiště, i ten už ale přestal stačit. Trávník teď kropí pitná voda z vodovodu.
1: Vlastně je to propojeno do budovy k čerpadlu na jednu stranu a na druhou stranu by to mělo pokračovat právě k těm budoucím vrtům, takže máme tady ten první vzorkový vrt, který je vybaven, vystrojen, v něm nějaká voda zatím je, ale bohužel v těch dalších, které pokračovaly v nějaké linii směrem zhruba na východ, tak tam jsme tu vodu nenašli.
2: Říká mi místostarosta Dobré Pavel Peterek z KDU ČSL. V průzkumném vrtu bylo v roce 2021 v hloubce okolo 6 metrů vody dost. Při dokončení dalších 3 vrtů letos na jaře už bylo pod zemí sucho.
1: Bohužel, jak všichni víme, tak byla ta hydrogeologická situace velmi špatná, bylo extrémní sucho i v těch spodních vodách, takže i to určitě má jakoby důsledek na to, v jakém stavu se teď nachází ta stavba.
2: Pokud se voda nenajde jinde, může mít obec problém. Na revitalizaci hřiště totiž dostala dotaci od Národní sportovní agentury.
1: Jestli budeme pouze krácení, nebo nám to bude úplně odejmuto, to nedokážu v tuhle chvíli říct, ale řadově vím, že se to mělo pohybovat něco kolem 2 milionů korun ta dotace, takže není to málo peněz pro obec naší velikosti.
2: Teď projektanti navrhli náhradní řešení. Tím je jiný vrt, tentokrát hluboký 30 metrů.
1: Budeme prověřovat, co to vůbec znamená i pro stávající stavební povolení a pro dokončení toho projektu jako takového.
2: Právě vrty v menších hloubkách podle hydrogeoložky Moniky Ličbinské z Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava více podléhají krátkodobějším výkyvům počasí.
3: Máte sucho, takže vám tady tento mělký kolektor vysychá intenzivně, potom naprší a zase se velmi rychle ty zásoby doplní. Jo, takže to je opravdu, dejme tomu, odezva 1, 2, 3 dny maximálně potom po těch srážkách a zase se ten vodní stav jakoby doplní.
2: Větší jistotu dávají hlubší vrty. I tam je ale třeba počítat se stále častějšími výkyvy. Podzemní voda totiž funguje jako bankovní účet a podle vědkyně už několik let čerpáme na dluh. Z Dobré František Kuča, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Posloucháte zpravodajský přehled Českého rozhlasu Ostrava Den v kraji. Fotbalisté Baníku Ostrava začali trénovat s novým trenérem, jejím Roman Skuhravý, který zahájil přípravu na novou sezónu. Se sportovním ředitelem Baníku Luďkem Mikloškem o důvodech častého střídání trenérů mluvil reportér David Procházka.
1: Proč tato změna?
2: Za nás je to prostě ta správná volba pro Baník, že je to trenér, který dokáže využít ten potenciál těch hráčů, které tady v Baníku máme.
1: Josef Dvorník, který působil v loňské sezóně ve druhé lize u Baníku a vlastně byl tím posledním čtvrtým trenérem a povedlo se mu zachránit Baník v lize, tak nepokračuje. Proč?
2: My jsme prostě měli plán zachránit Baník. Pepa tady tu roli splnil, ale dál tam nefiguroval a prostě byl tam jiný trenér.
1: Právě že pro veřejnost možná je překvapivé, že

0: nepočítám.
1: Fanoušci obecně kritizují, nebo veřejnost baníkovská, že špatně komunikujete ty změny, nebo že málo komunikujete, že vzniká prostor pro spekulace.
0: Dovedu si představit, že fanoušci by chtěli vědět všechno, ale jsou věci, které se řeší v klubu, jsou interní, ani někdy jedna strana, druhá strana nechce, aby to všichni věděli, ty detaily transferu, přestupu. Ve fotbale je to normální věc, jsou věci, které prostě opravdu nemůžeme pustit, protože bychom porušili dohody, které máme.
1: Vnímal jste i kritiku na svoji osobu, jak se vás to dotýká?
0: Mně to je celkem úplně jedno. To jsou lidé, kteří prostě do toho klubu nevidí, jak je to zblízka, tak samozřejmě jednoduché kritizovat a mají na to právo. Prostě ta stránka potom je jiná.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Tisíce obyvatel Ostravy, Poroby a přilehlých čtvrtí nesouhlasí s výstavbou nové tramvajové trati. Dopravní podnik plánuje rychlé spojení do centra města vystavět do 3 let. Úřady teď posuzují vliv stavby na životní prostředí a dnes odpoledne začaly tento stav projednávat s veřejností. Do sálu Ostravského domu kultury Poklad vyrazila i reportérka Marta Pilařová. Tak kdo všechno na veřejné projednání dorazil?
1: Jsou to místní obyvatelé z Poruby, z Pustkovce, Plesné a Martinova, tedy čtvrtí na trase plánované trati. Na začátek jednání seznámili zpracovatelé posudku z úřadu Olomouckého kraje se základními důvody, proč se to tu dnes koná. Veřejné projednání je poslední fázi posouzení vlivu stavby na životní prostředí, kdy se může vyjádřit veřejnost. Pak budou jejich námitky vzaty v potaz a už padne rozhodnutí.
0: A jak se lidé ze sousedství k plánované trati stavějí?
1: Trať se tady v Ostravě, Porubě a přilehlých částech řeší už 10 let a hned od začátku se proti ní místní ozývají. Tisíce jich podepsali už několikero petic a do procesu posouzení vlivu na životní prostředí podali přes 3000 písemných připomínek. Vadí jim zejména úbytek zeleně, který by stavba znamenala. Tak je to, že k domům by se přitiskly protihlukové stěny a trať by vytvořila vlastně bariéru mezi částmi jejich čtvrtí.
0: Tak to jsou tedy důvody těch, kteří protestují proti stavbě trati, ale přišli na veřejné projednávání i zastánci tramvaje do Poruby.
1: Menšina, nicméně s jedním z nich už

0: místní obyvatel Poruby a ten mi říkal, že Porubu a spojení do centra stíhají často zácpy, a to ráno i odpoledne, a že v těch zácpách stojí i ty autobusy, zatímco tramvaje jedou. A tento pán se domnívá, že pokud má mít tady tahle část Ostravy nějakou budoucnost, nestárnout, lákat mladé, tak by to právě chtělo nabídnout elegantnější spojení.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava, no a nemůže chybět ani předpověď počasí. U telefonu už je Eva Richtariková z Českého hydrometeorologického ústavu. Přejeme hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak Evi, jak to aktuálně vypadá? Je teplo?
1: Ano, je teplo, většinou je i polojasná obloha, jen přehánky se vyskytují zejména v oblasti Třinecka, Jablunkovska nebo případně slabá i na Karvinsku, tak tam se vyskytují nejenom přehánky, ale na tom Třinecku i bouřky s intenzivnějšími srážkami, takže tam může lokálně být méně teplo a také méně slunce, ale jinde při tom slunečném počasí vystoupaly teploty až k 29 stupňům Celsia.
0: A bude to v duchu písničky Žár trvá, tedy i později večer, v noci a zítra?
1: Večer se naštěstí trochu ochladí a také ty přehánky, případně bouřky budou utichat, takže v noci postupně čekáme už pouze jasnou polojasnou oblohu a teploty nejčastěji mezi 16 až 12 stupni Celsia, což si myslím, že bude poměrně příjemné, že by se mohlo dát i vyvětrat. Povane slabý proměnlivý nebo severní vítr rychlostí do 4 metrů za sekundu. No a během zítřejšího dne už očekáváme den bez srážek, bude polojasná, skoro jasná obloha, přechodně sice přibude oblačnosti, ale přehánky už neočekáváme a teploty se budou pohybovat většinou mezi 25 až 28 stupni Celsia, na horách mezi 19 až 23 stupni a vítr povane slabý proměnlivý, během dne opět jen přechodně mírný severní severovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Informace o počasí a Eva Richtariková z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za aktuální doplnění. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: bezpečný. Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Co nás čeká v rámci Dne v kraji zítra? Budete se moci prostřednictvím našeho vysílání vydat do Jeseníků. Zajímat se budeme o měření hluku, které tam provádějí policisté. Na silnici přes Červenohorské sedlo měří hluk ze výfuků motorek a aut pomocí techniky, kterou mají jako jediný v Česku. Také se budeme zajímat o příběh strážníka z Orlové. Jeho záliba v hledání pokladů přinesla nečekaný výsledek, který inspiroval tamní radnici k prevenci bezpečnosti. Zaměřená je na dětská hřiště, která jsou plná nebezpečných předmětů. No a slíbit vám můžeme i detaily ke dnům nové opery. Ty začínají v Ostravě. Nabídnou 7 představení, 7 premiér. Hrát se přitom bude nejen v divadle, ale také v parku nebo na tenisových kurtech. Některá díla uslyší diváci ve světové premiéře.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Chcete teď poskytnout prostor stávkujícím zaměstnancům k informování veřejnosti o důvodech, průběhu a cílech vyhlášené stávky?
1: My, pracovnice a pracovníci Českého rozhlasu, dnes 22. června 2026 stávkujeme. 24-hodinovou výstražnou stávku opíráme o listinu základních práv a svobod.
2: K naší profesi potřebujeme, aby Český rozhlas zůstal nezávislou institucí, tedy aby garantoval uspokojivé pracovní podmínky, ke kterým patří i právo na profesní autonomii a možnost vykonávat práci bez politického nebo jiného nátlaku. Chystaná změna systému financování a výpadek nemalé části příjmů toto ohrožuje.
1: Hrozí, že budou propuštěny stovky současných zaměstnanců. Hrozí omezení široké a pestré nabídky, kterou v současnosti poskytujeme veřejnosti. Hrozí, že dojde k rušení některých pořadů nebo dokonce celých stanic.
2: Někteří z nás i dnes pracujeme, abychom pro vás zajistili to, co podle zákona máme. A to přesto, že stávku plně podporujeme. Nechceme totiž omezit veřejnou službu, kterou vám zajišťujeme dennodenně.
1: Ani vám dnes za každou cenu nechceme brát to, na co jste zvyklí. Chceme jen upozornit, že v současnosti nemáme jistotu, zda pro vás veřejnou službu budeme moci plnit dál v dosavadní kvalitě a rozsahu.
2: Děkujeme za pochopení a podporu.
1: Za stávkový výbor iniciativy veřejnoprávně Lenka Buriánková
2: a Jan Herget.
1: Pro vás, ne pro politiky.
2: A teď následuje minuta ticha.
1: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.

0: Minuta ticha za stabilitu a nezávislost Českého rozhlasu a České televize.
1: Bylo 18 hodin a 1 minuta.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Prezident Pavel nepojede na summit NATO v Ankaře, rozhodla o tom vláda. Muž na elektrokoloběžce utrpěl v Opavě po srážce s autem těžká zranění. Hasiči kvůli vysokým teplotám varují před vyšším rizikem požáru v zemědělství. Zítra bude slunečno s teplotami do 28 stupňů. Příjemný podvečer přeje Michal Šofer. Prezident Petr Pavel na červencový summit NATO nepojede, rozhodla o tom vláda. Delegaci povede premiér Andrej Babiš z ANO. Do turecké Ankary s ním pojedou i ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Podle Babiše jsou za rozhodnutím vlády praktické důvody. Kabinet podle něj nebrání prezidentovi ve výkonu ústavních kompetencí.
3: Ty důvody, aby ta delegace byla v tomto složení, jsou naprosto praktické. Tady není žádný důvod, že bychom měli nějaký zájem bránit panu prezidentovi v jeho ústavních kompetencích. Před dvěma týdny jsme schválili ho do čela delegace na valné shromáždění OSN.
1: Prezident se k rozhodnutí vlády vyjádří zítra dopoledne. Už dřív ale řekl, že pokud nebude součástí delegace, podá kompetenční žalobu. V takovém případě by se jí ústavní soud věnoval přednostně, potvrdila to mluvčí soudu Kamila Abasi. Opavští kriminalisté vyšetřují vážnou dopravní nehodu, při které se v neděli popolední v Opavě těžce zranil muž jedoucí na elektrokoloběžce. Po střetu s osobním autem byl transportován do fakultní nemocnice Ostrava. Okolnosti nehody policie prověřuje, uvedl jejich mluvčí Jan Sekzulka. Dechová zkouška na alkohol byla u řidičky vozu negativní. U zraněného muže policisté nařídili odběr biologického materiálu v nemocnici. Kvůli vysokým teplotám varují hasiči před požáry v zemědělství. Podle mluvčí hasičů Kristýny Posekané nejčastěji může za požár lidská nedbalost. Způsobit ho může třeba závada na zemědělském stroji. Zemědělci by je proto měli pravidelně čistit, kontrolovat a vybavit je hasicími přístroji. Rizikové je podle Posekané také špatné skladování sena nebo třeba luštěnin.
4: Nebezpečí hrozí hlavně tehdy, kdy je hospodáři ukládají nerovnoměrně a ve velkém objemu. Naskladněné materiály, které mají vlhkost vyšší než 16%, pravidelně kontrolujte, vizuálně i z hlediska zápachu, a měřte jejich teplotu, která by neměla přesáhnout 65 stupňů.
1: Jen loni hasiči zlikvidovali skoro 1600 požárů v zemědělství. Oheň způsobil škody za více než 350 milionů korun. Vědci z CEITECu VUT v Brně jako první na světě sledovali růst živých mořských korálů v reálném čase. Díky speciální zobrazovací metodě odhalili, jak korály pod povrchem vytvářejí své vápenité schránky a jak reagují na poškození nebo stres. Výsledky mohou podle vedoucí výzkumu Markéty Kaiser vést k lepší ochraně dnes tolik ohrožených korálových útesů.
5: Když se nám podaří pochopit, jak korál reaguje na různé podněty, tak pak dokážeme třeba lépe nastavit i ty obranné mechanismy, nebo pomůže nám to vlastně připravit se na to, co se vůbec stane, když třeba se opravdu zvedne teplota oceánu o 2 stupně Celsia, jak tyto organismy na to budou reagovat.
2: Počasí.
1: Zpočátku noci mohou v regionu při přechodně zvětšené oblačnosti doznívat přehánky. Postupně bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 16 až 12 stupňů. A zítra očekáváme polojasno až skoro jasno, jen přechodně bude více oblačnosti. Teploty 25 až 28, na horách do 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D48 z Českého Těšína do Frýdku Místku pozor u sjezdu na Třinec a Žilinu. Na 64. kilometru řidiči hlásili větší výtluky v pravém pruhu. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přejeme klidný poslech Českého rozhlasu Ostrava, také pěkný podvečer. 5,5 minuty po 18. hodině začíná pravidelná ostravská rozhlasová rodinka. Budeme vyřizovat vaše přání, které jste poslali do redakce, a posílat písničky. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janovšec.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A už budeme vyřizovat vaše písničková přání. Ještě bychom rádi připomněli, že nás také v této hodině vysílání čeká pořad Muzikanti, hrajte, a v něm si můžeme poslechnout ty lidové písničky z Valašska, nejen v podání zpěvačky Zdeňky Straškarabové, ale také ukázky z dvojce CD Legendy a slezské písně v podání gorlské kapely Rybka. No a pořad Muzikanti, hrajte, připravuje a také uvádí Zdeněk Toffel. Těší se na vás o 6:30, ale co budeme hrát teď? Písničky třeba od Petry Černocké, Stanislava Hloška, Petra Kotvalda, protože si o ně napsali gratulanti v rámci Ostravské rozhlasové rodinky a vše nejlepší přejí paní Pavle Fajtové z Ostravy Poruby k svátku. Hodně zdraví, štěstí, pohody a spoustu krásných dní prožitých v kruhu rodiny a přátel, a ať úsměv na tváři vydrží každý den, ať se splní vše, co si přeješ. Písničku věnuje manžel Petr, děti Veronika a Tomáš a také vnoučata Eliška a Matěj.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A krásné 65. narozeniny dnes slaví pana Martin Jakšíka, tak mu budeme přát a posílat písničku v pravidelné ostravské rozhlasové rodince. K významnému jubileu panu Martinu Jakšíkovi přejeme především pevné zdraví, mnoho životní energie, radosti, spokojenosti a stále dobrou náladu. Ať jsou všechny další roky naplněny pohodou a příjemnými chvílemi s nejbližšími. No a oblíbenou písničku od Lucie Bílé posílají manželka Alena, syn Martin s rodinou, dcera Petra a všichni kamarádi.

0: vídeňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: A pokračují přání v ostravské rozhlasové rodince. Tentokrát blahopřejeme manželům Měrkovým z Vítkova, kteří dnes slaví krásné 35. výročí svatby. K této svatbě jim přejeme mnoho dalších společných let, naplněných láskou, porozuměním, vzájemnou úctou a pevným zdravím. Ať je každý další den důkazem toho, že společná cesta životem stojí za to. Písničku od skupiny ABBA, kterou mají manželé oblíbenou, s láskou věnují děti Jana a Pavel s rodinami a také vnoučata. No a my se přidáváme s přáním všeho nejlepšího.
3: If

Muziganti, hrajte. Chvíle s lidovou písní. Příjemný podvečer a nerušený poslech vám přejí z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu Zdeněk Tofel. Úvodem pořadu Muzikanti hrajte se podíváme na Valašsko se zpěvačkou Zdeňkou Straškrabovou, dlouholetou členkou souboru Vsacan ze Vsetína. V roku 2016 vydala paní Zdenička ve svých 82 letech nově nahrané písně na albu Život s pěsničkou, čítající celkem 19 titulů, z nějž vybíráme 3 ukázky. Série valašských písní Aj horečko černá a Černé oči černé zazní v podání Zdeňky Straškrabové a Pavly Melicharčíkové, která zároveň hraje terc, tedy druhé housle, v doprovodné cymbalové muzice primáše Luďka Dobrovolného, též dlouholetého člena Vsacanu. Luďkovou kapelu doplní cymbalista Jaroslav Hrbáček, kontráš Jiří Kašpar senior, basista Ivan Straškraba, na klarinety zahrají 3 hostující borci, Jiří Kašpar mladší, Radek Briol a Petr Živocký. Pak následuje podání Zdeňky Straškrabové a cymbálové muziky Luďka Dobrovolného ve 3/4 tanečním rytmu valašského Píseň v Holomouci na hradě. Tomuto písňovému i tanečnímu typu říkáme starodávný nebo ve Slezsku povulný či zaváďaný. A v tanečně laděné polce Nejsou řemesníci si zpěváci Zdeňka Straškrabová a Milan Mlčák všimnou letitého problému – nedostatku dobrých řemeslníků. Doprovází opět cymbalová muzika s primášem Luďkem Dobrovolným. Všechny hudební úpravy jsou dílem Bedřicha Lichnovského.

třetině pořadu Muzikanti hrajte zazní ukázky z prvovýroby Českého rozhlasu Ostrava z roku 2019 od jablunkovské gorolské kapely Lipka. Ve studiových nahrávkách z našeho studia S1 nás zajisté osloví výrazný a stylový gorolský vokální projev všech zpěváků, typický pro tuto oblast Karpat. Nápěvy jsou často v obvyklé hudecké tónině D-dur. To vše podpořeno nekomplikovanými úpravami a čistým přednesem, který postupně vštěpovala do mladých muzikantů známá pedagožka a muzikant tělem i duší paní Kristina Mrzek z Jablunkova. Představme jednotlivé tituly. Milostnou vojenskou píseň k odchodu, tedy rukování na vojnu, na našim istebným, zaspívají dvojitým playbackem houslisté Marián Mazur první hlas a Christian Hečko hlas druhý. Následuje výpravná píseň z Jablunkovska Po cože tu přišla v podání dívčího zborečku a kapely Lipka. A do třetice uslyšíme z těšínského Slezska v písni nebo v nápěvu k tanci O věnčok, jak jo se zaspívom, zpívat opět naše solisty, ale v opačném gardu. Primáš Christian Hečko první hlas a tercáš Marián Mazur hlas druhý. Hraje gorolská kapela Lipka s primášem Christianem Hečkem.

Závěrem pořadu Muzikanti hrajete nabízíme ukázky z dvojce Rečka Legendy s podtitulem Moravské a slezské lidové písně. Najdeme zde mimo jiné i dosud nikde nevydané tituly. Dnes nabízíme především z Moravy. První CDčko je věnováno produkci ostravské cymbalové muziky Technik. Je na něm i série točených z Valesku Kloboucka, které zaspívá vyšším baritonem Joška Laža. Druhá ukázka z alba Legendy, Milostná z Valašska, pondělí úterý, nabízí vokální přednes rožnovské zpěvačky Evy Porubové, dcery někdejšího ředitele Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radoštěm Jaroslava Štiky. Evu doprovodí na cymbál Jan Rokita senior a na klarinet František Plocek. Nahrávka vznikla v našem studiu S1 v říjnu roku 1980. A do třetice zazní instrumentální číslo s jednoduchým názvem Tanec. Zahraje opět cymbalová muzika Technik s primáši Mirkem Hlostou a Jiřím Crhou. Hudební úpravy jsou dílem Jana Rokity seniora. Klidný večer vám přeji z ostravského studia Českého rozhlasu mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu autor pořadu Zdeněk Tofel.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Jablonecké gymnázium u Balvanu má nového ředitele. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty do 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
2: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
3: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
2: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
2: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Rada Libereckého kraje odvolala ředitelku Jabloneckého gymnázia u Balvanu Michálu Mutl. Důvodem jsou dlouhodobé stížnosti na špatnou komunikaci se studenty i učiteli. Odvolaná ředitelka dnes věc odmítla komentovat. Kraj na její místo dočasně dosadil ředitele Jabloneckého gymnázia Antona Randy Tomáše Hochfichtra. Ten říká, že se bude snažit situaci ve škole uklidnit.
5: Chci se soustředit na to, aby od 1. září prostě škola učila. Kolik kantorů reálně chybí, jestli vůbec nějací, uvidím. Já v pondělí 29. sepíšu nějaký konkrétní přehled toho, co myslím, že se v nejbližších dnech stane, nějaký plán stabilizace školy.
0: Filmy, seriály i dokumenty natáčené ve Zlínském kraji získají letos z krajského programu na podporu audiovizuální tvorby celkem 14 milionů korun. Peníze pomohou vzniku 11 projektů, které mají vazbu na region a přinesou práci místním firmám i tvůrcům. Jde o hrané, animované i dokumentární snímky, pokračuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
6: Dotaci získal celovečerní film Václava Kadrnky, Pana Sofia o Janu Amosi Komenském, šestidílný televizní seriál Žítkovské bohyně nebo hraně animovaný film Válka z mloky. Z dokumentů je to například film věnovaný krajské nemocnici nazvaný Baťa Albert Gahura, 100 let zlínské nemocnice. Sport.
0: Tenistka Markéta Vondroušová dostala čtyřletý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo bouřek, večer se vyjasní a teploty 24 až 29 stupňů na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D7 z Prahy do Chomutova za Slaným je omezený průjezd kvůli nehodě. Na 33. kilometru narazilo nákladní auto do značení a svodidel a pak na místě havarovalo osobní auto. A pozor na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, v omezení před D1 je kolona, která se rozjíždí. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce to bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka.
1: Dobrý den, milí posluchači, posloucháte Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a mým dnešním hostem je Josef Mareš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Josef Mareš je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel. Do povědomí veřejnosti se dostal po premiéře seriálu Případy prvního oddělení, 90. a Docent, u kterých se podílel na scénářích jako spoluautor. U policie sloužil téměř 30 let a v současné době pracuje v úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu. Původně jste chtěl být fotbalistou. Jak jste se dostal od fotbalu k policii?
2: Tak jednoduše, že jsem asi nebyl tak dobrý fotbalista, abych hrál ligu a policii jsem se dostal takřka jakoby náhodou, protože já jsem, dá se říct, že jsem si splnil svůj dětský sen. Já jsem chtěl vyšetřovat závažné trestné činy, hlavně vraždy, už jako malý, protože jsem z těch kriminálek a všechno, tak jsem to měl trošku pochopitelně zidealizovaný, ale v tom pozdějším věku jsem zase vnímal, že ta policie je i trošku nástroj politický někdy a hlavně jsem potom se bál jít na práva, abych se tam dostal, a protože jsem se chtěl zbavit, jako chtěl jsem si vojnu minimálně zkrátit a hlavně ji oddálit, tak jsem šel na to, co mi jako šlo, a mě šla na gymplu strašně matika, fyzika, nebo strašně ne, ale dá se říct, jsem s tím neměl žádný problémy, tak jsem se přihlásil na elektrotechnickou fakultu a dostudoval jsem inženýra, pak jsem šel na rok na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak vlastně byla revoluce a já už jsem jako zjistil, že ten inženýr pro mě asi není to, co bych chtěl dělat v životě. No a protože všichni od policie tenkrát v roce 90 odcházeli většinou a jsem se ani do toho baráku, když jsem se šel přihlásit, nemohl dostat, jak všichni vycházeli ven, tak jsem se šel přihlásit policii. No.
1: Jaké předpoklady musí člověk mít, aby mohl jako do Mordparty, aby mohl vůbec k policii? Jsou takové?
2: No tak já jsem přijel a rovnou jsem jako nastoupil na úřad vyšetřování díky tomu, že jsem měl vysokou školu a o té policii a o tom vyšetřování jsem neuměl, jako nevěděl vůbec nic, takže jediný, co jsem jako měl vlastnost, tak je se učit pořád a zdokonalovat se, což vlastně platí i pro ty současné policisty, protože ta věda a ten pokrok jde stále dopředu. To, co my jsme dělali před 20 lety, tak už teďka vůbec neplatí, dělá se to úplně jinak a vlastně se člověk pořád učí. No.
1: A co třeba je největší rozdíl před těma 20 lety a dneska?
2: No, tak třeba čem? Tenkrát nebyly digitální stopy žádný. Že? V současné době, když jsme přijeli na místo, tak první, co bylo, obejdi barák, zeptej se všech sousedů, jestli někdo něco neviděl. Teďka ten detektiv se takhle dívá nahoru a zkoumá, kde jsou kamery, aby stačil zajistit ten záznam.
1: Stopa,
2: třeba, no, nebo pak mobily, že jo. Když se teďka chcete asi zjistit něco o tom člověku, který je třeba i poškozený, bo už je mrtvý, že se ho nemůžete najít zeptat. Nicméně chcete vidět, jaký žil život, jaký měl problémy, kdo ho mohl třeba chtít zabít a tak dále. Takže jsme vyslýchali příbuzný, někdy nám třeba pomohli, jsme třeba našli nějaký deník nebo to. Teďka v současné době Facebook, internet, to jsou úplně jiné věci, sociální sítě, které dřív prostě nebyly, a teď ten policista, který chce být dobrý, tak s tím musí umět pracovat. No.
1: Rozumím, musí se přizpůsobit ty tak době, postupně se jí musí přizpůsobovat. Jak dlouho zhruba celý proces od nahlášení po uzavření toho případu trvá? Je to hodně různorodý?
2: No, záleží to pochopitelně případ od případu, pokud se budeme bavit o vraždách, který jsem vlastně dělal většinu mý profesionální kariéry, tak nějaká vražda je v úzovkách vyřešena do pár hodin, někdy i ten oznamovatel je třeba pachatel, když je to nějaká domácí věc, tak domácí roztržka, tak on si najednou uvědomí, co udělal, a zvedne telefon a volá záchranku, volá policii, takže tam jako z hlediska diváka, tak je to ten případ vyřešený hnedka, ale ono to stejně trvá, protože to musíte dostat před soud, jsou tam nějaký znalecký posudky, znalecký zkoumání, všechny stopy se musí vyhodnotit a tak dále, takže i to trvá. No ale pak jsou případy, kdy ten pachatel není vůbec známý a dělá se na tom třeba rok, dva, pak se na nás třeba trošku smálo štěstí a ten případ jsme vyřešili, pak ještě dalších půl roku, než se to třeba dostane k soudu, takže je to různorodý, ale jak jsem vždycky říkal, když se na to dívá divák, nebo kdo tomu nerozumí, tak vlastně se přizná ten člověk, nebo ten je usvědčen ten pachatel a běžejí titulky a v tu chvilku ten vyšetřovatel je vlastně na začátku té práce, protože to musí dotáhnout až tomu soudu. No.
1: Zeptal bych se na psychohygienu. Dovedla vás vaše práce někdy k terapiím nebo k psychologovi, protože si nedokážu představit, jak náročné to muselo být pracovat na tom oddělení?
2: Tak když jste uvnitř, tak to ani tak jako nevnímáte a já ještě patřím do generace, kdy když někdo řekl, že půjde k psychologovi, tak první, co bylo, jak jsi zbláznil, nebo proč tam jako chodíš. Teď už je jiná doba, ale tenkrát to nebylo. Takže jsme se nějakým způsobem museli očišťovat. Mě strašně pomáhal sport. Já teda ligu jsem nikdy nehrál, ale sport jsem dělal vlastně celý život. Teď na to trošku doplácím, protože se vozívají staré zranění. Nicméně jsem dělal všechny míčové sporty, hlavně jsem hrál teda fotbal. Díky své práci tak jsem čuchnul k bojovým sportům, takže jsem dělal karate. A vlastně na tom place nebo potom v té tělocvičně, tak musíte myslet na něco jiného, nemůžete myslet ještě na ten případ. To je první věc. Druhá věc to, tak vlastně ten kolektiv, protože nikdy na tom případu nepracujete sám, tak vždycky jsme měli to, že když se to třeba dokončil ten případ, tak jsme se sebrali a šli jsme to někam v vozovkách zapít. No a měli jsme teda, byly takový pokusy, když jsme třeba jezdili za kolegy z Ostravy, tak do Ostravy, na Tědlicko, tak jsme tam měli psychologa, který nám se jako by rozebíral, ale v rámci přednášky a říkal, že vlastně policisté a doktoři, tak máme větší nebo takový blížší vztah k tomu alkoholu někdy, protože se v ozovkách potřebujeme trošku odreagovat a někdy, že mluvíme sprostě, že to je tím, že se čistíme, takže pak se na mě otočil kolega z Ostravy a říká, vidíš, pičo, vole, já nejsem sprostý, vole, já se čistím.
1: Já se čistím.
2: Jo, takže pak jsme to jako opakovali. Pochopitelně je to těžší a asi není případ, kdy zabouchnete dveře od kanceláře a přestanete na to myslet a vrátíte se k tomu případu až druhý den ráno, když odmykáte dveře, jako to myslíte na to a vlastně jediná možnost, jak se toho zbavit, abyste na to nemysleli, je, že ten případ vyřešíte. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty, scénárista a spisovatel Josef Mareš. Hrají důležitou roli při výslechu emoce?
2: Určitě, a já když jsem potom byl jako vedoucí, to znamená, že se ten člověk zadrží a teď ho vyslýchají kriminalisté jako podezřelýho, a já jsem ty výslechy, pak už jsem se jich jako nezúčastňoval aktivně, že bych vyslýchal taky, ale naopak jsem byl pasivní posluchač, kdy jsem se všímal toho, jak ten člověk, ten vyslýchaný, ten podezřelý, tak jak reaguje, jo, a byl jsem, dá se říct, jako trenér na střídačce, když jsem řekl, hele, pojď si na chvilku odpočinout, bude to zkusit někdo jiný, jo, a nad jsem třeba třetí, čtvrtý, až člověk, najednou jsem zjistil, že oni si spolu trošku víc rozumějí, tak už jsem ho tam nechal a povídali si dál, no.
1: Co vás na té práci opravdu jako nejvíc bavilo? Jaká část byla vaše nejoblíbenější? A naopak, jaká část, jakou část jste nenáviděl? No, jestli tak, nějaká takováhle tam vůbec
2: práce,
1: byla?
2: Práce, jak říkal můj učitel a můj dlouholetý šéf Ivan Smékal, když mě přibíral na vraždy, tak říkal, že ta práce je zajímavá tím, že každá vražda je jiná. Já jsem těch vražd vyšetřoval hodně, nebo jsem byl u toho vyšetřování těch vražd. A můžu říct, že vlastně žádná nebyla stejná. Po každý, jo, jednou jste mezi bezdomovcema, jednou jste mezi bankovníma úředníkama, potkáte spoustu lidí, kteří se s vámi musí bavit, aniž by třeba chtěli, ale musí, protože k tomu případu třeba mají nějaký vztah nebo něco takového. Takže to je strašně, potkáte spoustu lidí a ta práce není jednotvárná. Je to pořád něco jiného. Pochopitelně je tam nějaký stres. Co mi pak nebavilo, tak to asi každýho, tak někdy to zbytečný papírování. A pak taky někdy musím říct hádky s obhájci. No. Já jsem se víc jako hádal s obhájci, než s těma obviněnýma. Jo, protože mi někdy přišlo, že zbytečně jako to prodlužují a hází klacky pod nohy v případech, kdy to je třeba úplně jasný, ale byla to jejich práce, já to beru, já jsem třeba zase nebyl asi oblíbený mezi nima, takže to bylo takový vzájemný, no. Taková Sparta Slávie, bych řekl.
1: Derby.
2: Tak.
1: Po jakém čase vám došlo, o čem ta práce skutečně je a kdy jste si řekl tak a teď už opravdu musím pryč, protože už je to pro mě nesnesitelné?
2: Tak to, že jako o čem ta práce, to jsem poznával postupně, protože vlastně, když jsem přišel k policii v tom roce 90, tak jsem neuměl opravdu vůbec nic, ale naštěstí jsem potkal lidi u té policie, byla jich většina, který by byli ochotní jako mě to učit, jo, když jsem o tom nic neuměl. Ale začínal jsem na vloupání sklepů, to byly moje první případy, pak jsem měl loupání do bytu, vykrádačky nějaký a tak dále, pak jsem se dostal přes loupeže a znásilnění k té násilné trestní činnosti. Takže když já jsem šel na vraždy, tak jsem jako věděl obecně, co to znamená. Nicméně, jak to říkal Ivan Smékal, když jsem přišel, tak říkal, ty jsi neuměl vůbec nic, ale byl jsi jako ochoten se to naučit, takže já jsem si četl ty starý spisy, jezdil jsem na případy, sledoval jsem ostatní kolegy, jak to dělají. Nikdy jsem neměl pocit, že jsem někde jako úplně na vrcholu, že všechno umím, protože vždycky narazíte na věc, kterou děláte prvně a musíte nějakým způsobem zjistit, kudy se tam leze, jestli dopředu nebo vzadu. Takže nikdy jsem nebyl úplně takový, že bych si řekl tak a teďka je to úplně nejlepší, protože skončí ten případ a zazvoní vám telefon a jdete na druhé a nemáte čas jako, dá se říct, oslavovat třeba ten první a žít na nějakém tom obláčku jako té slávy. No nicméně ten můj odchod byl pak způsobený tím, že mě ta práce bavila furt, měl jsem strašně rád ty lidi, ty podřízený, se kterými jsme měli nějaký vztah a dá se říct, že nám ta práce docela šla. Nicméně do vedení přišli lidi, se kterými já jsem se jakoby nesnes, a protože jsem potom pochopil, že to nebudu odnášet pouze já, ale že by to odnášelo i celé to oddělení, tak jsem se rozhodl, že jako odejdu na druhou stranu. Když jsem nastupoval k policii, tak ty starší pardálové, tak mi říkají, hele mladej, jako peníze tady nic moc, jako nečekej tady, že tady zbohatneš, ale víš, co je dobrý, my v 55 jdeme do důchodu. To mají policajti, vojáci a horníci. Tak jsem jako tenkrát jsem to bral jako, že to je strašně daleko, tenkrát mi bylo nějakých 25-26 let. Nicméně, když jsem odcházel, tak jsem si uvědomil, že jsem to vlastně naplnil, protože jsem odcházel v 55, no.
1: Jakou nejbizarnější rekonstrukci případu jste dělal? Byly to kuřata, nebo to byla rekonstrukce pádu z okna?
2: No tak všechny ty rekonstrukce jsou zajímavé a jde o to spíš, tam mě ta práce bavila toho vyšetřovatele nejvíc, protože vlastně jste takový, když jste z filmu, tak jako vám to připomíná, že jste takový jako režisér.
1: Ano.
2: Jo, vy dostanete nějakou, prostě nějaký úkol zrekonstruovat ten případ, ale jakým způsobem to uchopíte, kde budou stát kamery, čím začnete, jestli začnete svědkem nebo začnete pachatelem. Vůbec ten scénář celý, tak to je na vás a vy to prostě musíte udělat tak, jako abyste z toho měl zaprvé dobrý pocit, aby to k něčemu bylo. Takže těch rekonstrukcí bylo hodně. Pochopitelně, když jsem třeba potkal Honzu Hřebejka poprvé, když jsem se jako dostával k filmu, u filmu Nevinnost, když jsem dělal jakoby poradce, tak se trošku to a říkám, my to budeme točit na dvě kamery. Já jsem se otočil a říkám, já jsem teďka dělal rekonstrukce, dělal jsem to na tři kamery. A tak to mě jako ukolil, jako vůbec to. Jak jestli je to
1: co
2: jako
1: to
2: možný.
1: Je za chlap?
2: Takže
1: to je, za
2: je to, jsou to náročný, někdy děláte rekonstrukci, kde máte čtyři lidi a děláte to někde v bytě, je to úplně v pohodě. Někdy to děláte, bohužel na veřejnosti, nikdy se nám nepovedlo prostě to utajit, vždycky tam ty média byly a tak máte ještě takový větší tlak, že jo, všechno ostatní, takže neřekl bych, že která byla nejtěžší, která nejlehčí, každá byla nějakým způsobem zajímavá, protože kdyby to nebylo zajímavé, jak bych to nedělal. Ta rekonstrukce je zbytečná, protože tam máte nějaký přiznání, já jsem teďka mluvil s kolegy, kteří to ještě dělají, vlastně byl jsem na večírku pozvaný, tak jsem s jedním vyšetřovatelem mluvil a ten mě docela překvapil, říká, no já rekonstrukce, tak když se přizná, tak proč bych dělal rekonstrukci, jo, tak... Já jsem to vždycky i pro toho soudce, protože ten soudce sice čte ten spis, ale nikdy nebyl na místě, neměl třeba ty přirozené reakce, který má ten pachatel, na ten papír se to třeba všechno nevejde. No a tak mu to dáte, on se to pustí a vidí to vlastně jakoby v uvozovkách nepřímým přenosem, ale nějakou tu rekonstrukci a dokáže se do toho víc cítit a lepší se, myslím, se mu pak i rozhoduje o tom činu. No.
1: Jde přestat být policistou?
2: No, někde mi to někdo řekl, tak já to takhle používám jako bývalý policajt, jako bývalý alkoholik, jako jo, to jako nejde jako
1: abstinující policista.
2: Tak, takže pochopitelně to srdíčko mám furt a zase asi díky tomu, že když jsem odcházel, tak možná s vedením, tehdejším vedením pražské policie jsem jako úplně za dobře nebyl, nicméně s těma podřízenýma, jo, tak... Ještě pořád jsem s tím ve styku, že jezdím na nějaký prostě výjezdní porady, na nějaký ty instrukční zaměstnání, který mají venku, když mají nějaký ty veslavy nebo to, tak jsem tam pozvaný, takže jsem s nima a když jsem třeba odešel, tak pár případů bylo takových známých, těch mediálních a volali mi novináři a ptali se, abych řekl svůj názor a čekali, že třeba řeknu, že to měli udělat takhle. Já jsem se k ničemu vůbec nevyjadřoval, trošku se zlobím na ty bývalý kolegy, kteří se k tomu vyjadří, protože o tom případu nic nevědí a určitě to nepomáhá, protože já jsem to zažil sám, když jsem dělal nějaký ty mediální kauzy, tak jak se k tomu někdo vyjadřuje a proč to neudělají takhle, protože o tom případu nic nevěděl, tak jsem se akorát musel smát a nechtěl jsem spadnout do tohleto ranku, takže ode mě asi nikdo neuslyší nikdy kritiku policie a vždycky se jí budu snažit spíš obhajovat. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš. Cítíte nějakou profesionální deformaci, když třeba jedete metrem, tak máte tendenci sledovat lidi a říkat si, co si asi myslí, ten něco skrývá. Máte tady to ještě jako v sobě?
2: Jo, tak když někam nastoupím, tak jako vždycky se tak jako rozhlídnu, kdo tam všechno je, že jo, a když jdete po ulici, tak nejdu u kraje, ale jdu třeba prostředkem, to jsou takové věci, které z té praxe máte. Já jsem tohleto zažíval, když opravdu jsme měli nějaký případ vraždy, který nás stížil a nemohli jsme to objasnit a já jsem o tom přemýšlel, jsem třeba nastoupil do metra a teď se třeba na mě někdo vyzývavě dívá a říkám, tyjo, není to on, není to ten pachatel, když on tady třeba někde může být, jo. Takže takhle jako přemýšlíte, jestli se teďka ještě chovám, nevím, nicméně, když jsem třeba s někým na pivu a ne to, tak třeba něco jsem organizoval, říkám, hele, tak vy tam dojďte a to. A kamarád, co seděl vedle mě, říká, ale ty už nejsi jejich vedoucí, tyba, co jim to jako říkáš? Ty myslíš, říkám, no jo, vlastně. Jo, takže jde to postupně, no, teprve. Nejde to hned ukončit, určitě ne.
1: Kdybychom takhle přesně seděli na pivu a já bych se vás zeptal, co jako nejzábavnějšího nebo nejvtipnějšího, na co si rád vzpomenete a co u toho piva vlastně jako těm kamarádům můžete říct a třeba říkáte? No, mě by to jako zajímalo.
2: Zajímavý že... byly několikrát ještě, když jsem třeba jako dělal na kriminálce, ale nebyl, nebo na vyšetřovatelce, ale ještě jsem nebyl na vraždách, tak jsem dělal nějaký daňový nebo nějaký valutový podvody. Ještě dřív to jako bylo trestný, když se to prostě házelo mezi sebou na ulicích a tak dále. A dostal jsem pána, kde to jako, a co mi říkali, kolegové, říkali, hele, je to úplně jasný, chytli jsme ho v autě, frér měl u sebe, já nevím, 200 000 korun a ten měl odpovídající počet marek. Ten Němec, takže my jsme ho čepli jako při směně, to nemůžeš jako zkazit, tak to jí vyslechnou. A já jsem tomu pánovi, který se jel proti, říkám, no tak tady je to asi jasný, ne? Tak jsem mu přijal obvinění, říkám, tak se k tomu nějak musíte vyjádřit, ale pro mě to, a on říká, no to vůbec není jasný. Ale to mi jinak nevysvětlíte, než jste to jako chtěl. On říká, ne, prosím vás, bylo to tak, že mě vykradli byt, opakovaně to si můžete zjistit, takže já všechny peníze, co mám, tak nosím u sebe pořád, aby se mi to už po druhý nestalo. Takže mám u sebe a sedím v autě na Václavském náměstí před nějakým tím hotelem a říkám si, tak já vlastně nevím, kolik v tom kufru těch peněz mám. Tak jsem je začal počítat a když se začal počítat, tak šel kolem ten Němec, který jste zadrželi taky a říká, vidím, že počítá ty peníze, já mám u sebe nějak a potřebuji si je přepočítat, můžu si přepočítat, kolik mám u sebe marek. A jsem říkal, jo, jasně, tak si sedněte vedle. A oba se počítali, v tom jste přišli, no. Tak já jsem se začal smát, říkám, to tam mám napsat, toho. No to napište, to je pravda. No tak jsme se smáli tomu oba, no. A zvrašť mám ze začátku, a to bylo teda opravdu jako, pak jsem tím bavil celou společnost, kdy manželka zabila svého manžela s tím, že on přišel opilý domů, křičel, nadával všechno a ve finále teda ona mu nesla večeři a on furt jako tam dělal prostě nějaký psí kusy. Tak ona už to nevydržela a měla v ruce, už tak ho bodla. No a já jsem, protože ty rekonstrukce se dělají tak, že a když ještě začínáte, tak dostanete prostě roli toho pachatele a děláte jako figuranta. Takže já dělal toho opilce a seděl jsem u stolu, dostal jsem vidličku a nůž a on jako bouchal vidličku a nožem jako o ten stůl a křičel na ní, ať jí dá jídlo. Takže jsem bouchal, tak jsem byl, že jo, mladý, tak jsem chtěl to udělat co nejvíc. A říká, no on bouchal víc, tak jsem fakt ještě bouchal víc. A on možná bouchal ještě víc. Tak jsem opravdu, že jsem málem rozbil ten stůl. Ona se takhle podívala nejdřív na mě, pak se podívala na toho vyšetřovatele, který tu rekonstrukci dělá, říká, no nezabil byste ho. No tak se všichni začali smát a my jsme pochopili důvod té vraždy. No. Takže někdy se zasmějete.
1: Které jsou největší kliše a nesmysly v kriminálkách, který teď vydáte, ať už to jsou český nebo zahraniční?
2: Tak já, čím jsem jako hodně takový, ale to jsem neznámý, ale takový to rozdíl mezi škrcením a rdoušením, kdy bohužel to nikde neznají policisté, ten rozdíl, že jo, protože škrtí se škrtidlem a rdousí se rukama nebo nohama, pokud to umíte, že jo, nějaký typový sporty. No a já jsem to dával, když jsme měli prostě nějaký přijímací řízení nebo nabídky řízení u policie, tak když přišel policista a chtěl se dostat na vraždy, tak tohle to byla první otázka, ale pak už se to o mě tak vidělo, že ty lidi už byli připraveni, jak už jsem to pak nedával. Tak tohle to určitě pak rozdíl mezi patologem a soudním lékařem je taky to, odvezem to na patologii, to vám policista nikdy neřekne a řekne, odvezem to na soudní lékařství, protože soudní lékař, patolog je ten, co se v tom třeba zkoumá, ale dělá to z jiných příčin, než to dělá ten soudní lékař, ten opravdu ten nám pomáhá a je přibraný k té soudní pitvě, takže nikdy neřeknete, přijde patolog, ale přijde soudňář.
1: Rozumím. Kdybych měl zmínit Jiřího Straku, který se já teď nevím, po jaký době dostal z vězení po 11 nebo 13 letech, něco takového.
2: Po devíti letech.
1: Myslíte si, že takový člověk jako je schopný se adaptovat zpátky do té společnosti? Přestože o něm už teda jako všichni vědí a všichni ho znají, všichni znají jeho obličej.
2: No tak takhle, po devíti, on pak, když byl propuštěný, tak ještě měl ústavní léčbu, takže byl ještě chvilku jako v ozovkách zavřený, ale někde jinde. Pak teprve vylez, no, to byste se asi musel zeptat těch lidí, jako jo. Teďka se třeba řeší Ocásek, že jo, který je teda nejdíl vlastně sedící člověk, který má doživotí, ale chce pouštět ven. No tak to jako když jako za 30 letech procitete z komatu, no to víte, že ten člověk musí být úplně hotový, jo.

0: to složitý a teď si vemte, jak za 10 let, jak se změnily mobily, všechno, internet, ten člověk si nemůže nic koupit, protože někde třeba, když já jsem třeba byl teďka v Anglii na fotbale a zjistil jsem, že vyměnil jsem si nějaký peníze a vůbec jsem žádný neutratil, protože všichni chtěli pouze kartou platit, jo. Když ten člověk si neví ani, jak si má udělat účet, musí to být strašně složitý, to je pro ty lidi, ale jako složitý. To jako policie neřeší a to musí zase ty probační služby asi ty lidi na to trošku připravit, že mají nějaké vycházky, musí se nejdřív zkusit, protože je to velká rána a já to vím sám, že jako dobře se nebo lepší se určitě všlenujou lidi, kteří teda jdou z výkonu trestu na tu svobodu, kteří mají nějaký zázemí. Jo, že mají nějakou rodinu, která jim zaprvé s tímhletím pomůže, ale oni mají důvod, proč s nima bejt, že jim to chtějí třeba vrátit, protože se o ně starali celou dobu, co ty lidi seděli, tak jim to nějakým způsobem chtějí vrátit a mají nějakou prostě vizi, že chtějí být prospěšný. Když je ten člověk opravdu úplně sám, což po těch 30 letech logicky už jako třeba bude, tak koho potkáte? Potkáte akorát známý, který znáte z té basy. A většinou potom tam je jako nejkratší cesta potom zpátky s nima.
1: Když máte volno, tak je to ten sport, je to ta hospoda s kamarády, že jdete ven a trošku se jako uvolnit malinko.
0: Tak já už teďka pracuji trošku jinak, ale
1: děláte něco jiného.
0: Asi se ptáte na dobu, kdy jsem ještě byl to, tak jasně, byl to ten sport, kdy jsem se snažil teda co nejvíc jako sportovat, mě to bavilo, chodil jsem do posilovny, chodil jsem běhat, pokud mi to zdraví dovolil, tak jsem ještě hrál fotbal, tenis a tak dále, takže určitě ten sport a s těma kamarádama je to perfektní, protože ještě já jsem vlastně poslední generace, která ještě hraje mariáš, po nás už moc lidí neto, takže my ještě jako se občas scházíme a opravdu si s radostí zahrajeme, krásně se u toho pohádáme, okrademe se o peníze, protože to je jediný, já nedá hraju o peníze, ale mariáš prostě nejde hrát zadarmo, to se musí hrát o prachy. Takže toto, takže se úplně odreagujete a právě, že já tyhle ty kamarády vůbec měl mimo tu policii, takže ty ani se nechtěli moc bavit o tom, co dělám. A nikdy vás ty lidi ani berou trošku jinak. Já teďka jsem říkal, jsem hrál ještě za uhelný sklady Praha, to už jsem byl jako aktivní vyšetřovatel, hrali jsme krajský přebor a byli jsme v kabině a pak jsme se šli, že jo, sprchovat. Teď ty sprchy tam byly asi 4 nebo 5, tak nás tam stalo 5, takhle nás byla, mě jsme radost, jakože už máme po tréninku a jeden říká tomu, ty vole, oni ho chytli toho, jak zabil tu ženskou, ty vole, to by mě zajímalo, jak to dělají. A já jsem stál vedle něj a jsem ten případ vyšetřoval. A my se u nás bavili jako o imaginárních prostě lidech, kteří jsou trošku někde jinde a dokázali jsme se stavit, že to vyšetřuju já, jo. Tak u těchto těch lidí si pak odpočinete, no.
1: Já vám moc krát děkuju za milý rozhovor.
0: Já děkuju za pozvání a taky děkuju.
1: Krásný den.
0: Na shledanou.
1: Mým dnešním hostem v Osobnostech Česka byl Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Premiér Babiš hájil změnu ve financování veřejnoprávních médií. Ministerstvo životního prostředí souhlasí se stavbou přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO jen plní svůj program. Český rozhlas a Česká televize podle něj nejsou ochotné šetřit. Babiš zopakoval, že do obsahu veřejnoprávních médií vláda zasahovat nechce.
2: Jediný, kdo se podle Babiše pokoušel média ovlivňovat, byla minulá vláda, když loni poplatky zvyšovala.
3: Pokud někdo tvrdí, že my chceme, protože vlastně nic neměníme, jenom systém financování, který jsme měli v programu, chceme nějakým způsobem ovlivňovat tyhle média, tak opak je pravdou.
2: Zástupci opoziční ODS zopakovali, že vládní návrh budou blokovat. Po vládě budou chtít třeba slyšet, jak zaručí nezávislost veřejnoprávních médií, říká za Občanské demokraty bývalý ministr kultury Martin Baxa.
4: Poplatek rovná se nezávislost, poplatek má zaniknout a tedy jakým způsobem bude garantována nezávislost, když bude zrušeno přímé financování.
2: Proti změně financování médií veřejné služby jsou i další opoziční strany. Lucie Špetová, Český rozhlas.
0: Stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku získala od Ministerstva životního prostředí všechna potřebná stanoviska. Teď může Ministerstvo zemědělství požádat o stavební povolení. Vodní dílo, které má před povodněmi chránit Krnov, Opavu a desítky dalších obcí, chce rezort začít stavět v příštím roce. Podle mluvčí Ministerstva životního prostředí Kateřiny Pacíkové má stavba za zhruba 8 miliard trvat 6 let.
5: Všechna vydaná jednotná environmentální stanoviska jsou nezbytné proto, aby bylo možné zahájit jednotlivá stavební řízení. Je to tak další důležitý krok v projektové přípravě celé přehrady, čímž rezort životního prostředí přispěl i k plnění důležitého bodu programového prohlášení vlády.
0: Se stavbou přehrady dřív nesouhlasily některé ekologické organizace i obce, své výhrady už ale stáhly.
1: Sport.
0: Fotbalový klub z Karviné je nalosovaný do příštího ročníku Šance ligy. Slezané se odvolali proti rozhodnutí etické komise fotbalové asociace o jejich vyřazení z nejvyšší soutěže kvůli účasti v korupční kauze. Pokud by odvolací komise rozhodla do startu ligy 25. července a vyřazení Karviné by potvrdila, bude ještě možné nejvyšší soutěž doplnit na 16 týmů, kterým klubům by ligová fotbalová asociace nabídla účast, doplňuje její ředitel Tomáš Bárta.
6: Pokud by došlo, a říkám hypoteticky, na možnost, že by se hrála soutěž o 16 účastnících, pokud by byla Karviná vyloučená, tak by se doplňovala z nižší soutěže. První by dostal nabídku klub FC Slovan Táborsko, po něm pak Artis Brno.
0: Pokud komise rozhodne až v průběhu soutěže a vyřazení Karviné stvrdí, liga by se dohrála v 15 týmech.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor, za Doksany na 33. kilometru uvízla mezi vozovkou a plotem lesní zvěř, hrozí nehoda. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a ničím nerušený večer všem, kteří jste nastoupili do dnešního country dostavníku. Na jeho první zastávce nás vyhlížel Mirek Hoffman z Green Horny a písničkou Long Gone Lonesome Blues, kterou už v roce 1950 přivedl na vrchol hitparády její autor Hank Williams. Podle Mirka poslední hrana, na níž v roce 1964 zaspomínal Hank Williams junior.

Dnes už legendární teplická ztracená karavana, kterou už v roce 1969 založili bratři Karel a Miroslav Serbusové, a písnička Svítá, která se o 7 let později přičinila o 2. místo na portě. Ze stejné doby je oznámení Jedu k vám.

Slavný Kanaďan Hank Snow a jeho zlatá raketa Golden Racket z vrcholu hitparády 1950. To bylo Hankovi 630 a stál na začátku bohaté sklizně, která jej v letech 1949 až 1980 přivedla celkem 85krát mezi elitu countryových singlů. O 24 let později ji do svého zpěvníku uložil Ladislav Vodička se svými Vodomily jako půlnoční vlak.

Bratři Serbusové, Josef Hlavenka, Václav Tomka a Vilém Drahovzal, tedy teplická ztracená karavana z roku 1976 a máma Mirka Serbuse. Po řadě personálních změn a návratu z vojny se karavana dala znovu dohromady. Stoupila na aktivní scénu jako ryze bluegrazový katalog, který v letech 1985 a 86 získal Portu a o dalších 5 let později v sestavě Karel Serbus, Sváťa Matějka, Robert Brown, Jiří Šruma, Mirek Roček a Ivan Brzobohatý vydal 14-dílné album Katalog 91. Odtud je i Ivanova písnička Rozdávám.

Bílou hřívu benžisty Petra Třebického vám nabídla trimská parta Zlatý orel, která vznikla už v roce 1982 ve stejnojmenné osadě. A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm.

0: Bill, don't take your guns to town.
1: Country dostavník Mirka Černého.
2: Mladý cowboy Billy Joe na farmě vyrůstal. Hned jak volnou chvilku měl, s koltama si hrál. Když střílel, ani nezaslech, mám jen tichý vzdech. Buď hodnej, chlapče můj, nenos kolty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krámy doma. Svátek byl, boty vyleštil a koně osedlal.

Nikes sklenku otočil, já sotva chytal dech a v uších zněl mu mámy hlas. Nenos kulty do města, nech ty kulty doma, Joe, ty krámy doma nech. Zaprášenej honák vedle něj hned smích řval. Řek barmané, ten cucák by si ještě jednu dal. Tak byli sáhnul po koltu a barem výstřel šlech. V tom znovu slyšel mámy hlas. Nenos kulty do města, nech ty kulty doma, Joe, ty krámy doma nech.

0: psa. Když mu doktor šátek povolil, byli naposledy vzdech, teď navždy v hlavě zní mu hlas. Jen oskol ty do města, nech ty kolty doma, Joe, ty krámy doma nech.
1: Šestinásobná country jednička z roku 59 Don't Take Your Guns to Town, nejprve v originální verzi Johnnyho Cashe a pak o 41 let mladší v doslovném překladu Nenos Colty do města s Pavlem Bobkem. A neměl bych zapomenout, že už v roce 1972 s ní na portě představila Karla Vosmanská s brněnskými hráči ošklivou holku.

Abydaněk a další ze znamenitých textů Mirka Skunka Jaroše Nech svět, ať se točí dál, z roku 2002. Velice věrná, tehdy už 37letá hitparádová jednička Eddie Arnolda Make the world go away.

0: Déšť vám přinesla Lenka Husárová, dnes členka skupiny Sem tam Stýna nad Vltavou, s čistě bluegrazovou partou z jihočeských Netolic, která vstoupila do historie před 40 lety jako Stuha. O dva roky později se pochlubila brněnská country stále aktivní skupinou Zimour.
1: Sedím ve vagóně, z okna ven se dívám, krajina kolem vlaku ubíhá. Touhle dobou je tu velkej nával a každej člověk jiný výraz má.

Jeden říká, že snad možná hora prachu tě může z týhle díry vytáhnout. A kdo má rozum, rychle odsud zmizí, někde poblíž hledá klidnej kout. Další z nich pak zase básní o svý práci, že prý svoje ruce zlatý má, sám se ale hodně dlouho snaží.

Brněnský Zimour se solovým Petrem Horákem a jeho Rychlík na závěr dnešního pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a trampské písně. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a hezký zbytek večera s Karlem Serbusem a jeho katalogem. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country zastavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát. Myslí se dostatečně i na sportování seniorů a jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident Pavel nepojede na summit NATO, rozhodla vláda. Podle dat brněnského dopravního podniku vzrostl počet jízd hromadnou dopravou. Zítra bude polojasno až skoro jasno a teploty kolem 29 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Prezident Petr Pavel se nezúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jsou za rozhodnutím kabinetu pouze praktické důvody. Prezident zatím nereagoval, už dřív ale pohrozil, že pokud nebude součástí delegace, zváží kompetenční žalobu.
3: Kabinet argumentuje tím, že na summitu bude muset Česko spojencům vysvětlovat, proč neplní závazek a nedává 2% HDP na obranu. Obranné výdaje kritizuje i prezident Pavel, který by tak podle Babiše nehájil postoj Česka.
4: Jsme připraveni vysvětlovat tu naši pozici. Vláda je zodpovědná za zahraniční politiku, je odpovědná za rozpočet.
3: Rozhodnutí vlády kritizují opoziční poslanci. Podle nich má být prezident automatickou součástí delegace, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
5: Je to zase další ukázka totálního chaosu. Nerozumím ani tomu, proč Andrej Babiš na tom ztrácí politické body.
3: Jestli prezident podá kompetenční žalobu, oznámí Hrad ráno. Ústavní soud by ji případně projednal přednostně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Počet jízd městskou hromadnou dopravou v Brně meziročně vzrostl, a to o necelých 4,5 milionu. Podle dat brněnského dopravního podniku lidé loni využili MHD v 376 milionech případů. Nárůst se projevil především v tramvajích, které nejméně ze všech dopravních prostředků trpí zpožděním kvůli hustému provozu. Další statistiky doplňuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
6: Zájem vzrostl o roční předplatní jízdenku, kterou si lidé trvalým pobytem v Brně můžou pořídit levněji. Stejně tak roste zájem o jednorázové jízdenky zakoupené pomocí platební karty přímo ve vozidle a naopak klesá poptávka po čtvrtletních jízdenkách a také po jednorázových SMS a papírových jízdenkách.
2: Nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Moravskoslezském kraji jsou stále ostravské Dolní Vítkovice. Pozici krajské jedničky si udrželi i v loňském roce s víc než 1 milionem návštěvníků. Dnes to zveřejnila krajská centrála cestovního ruchu. Druhé místo patří ostravské zoologické zahradě a třetí je výstaviště Černá louka.
7: V první desítce nejoblíbenějších cílů pro turisty je také Dinopark, stezka Valaška, Landek Park a nově i poutní kostel na Krnovském Cvilíně. Většina těchto míst loni zaznamenala nárůst návštěvnosti. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Markéta Vondroušová dostala 4letý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole. Wimbledonská vítězka z roku 2023 tak obdržela stejný trest jako v případě pozitivního testu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost v tenisu.
1: Počasí.
2: Bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno, na jihozápadě s možností přehánek nebo bouřek. Večer se vyjasní, teploty 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy kolem 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu směrem z D1 opravují vozovku za sjezdem na Ořech mezi kilometry 18 až 16 je zavřený pravý pruh. Čekejte tam hustší provoz. A na dálnici D7 z Prahy do Chomutova zaslaným před víc než hodinou havarovalo několik aut na 33. kilometru. Aktuálně je místo průjezdné, kolona se tam netvoří. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer nebo dobré ráno, buďte vítáni. Podle toho, kdy zrovna divadlo pro vaše uši posloucháte. Já se musím hned na začátek omluvit všem, kteří si možná, a přiznávám, že právem, postesknou, že hudby bude dnes jaksi víc než mluveného slova. To je pravda. Ale na druhou stranu, v případě pánů Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, to snad ani jinak nejde.

0: Píseň pro Hamleta. To byl asi třetí text, který jsem psal pro Jiříka Šlitra, vzpomínal kdysi Jiří Suchý. No, trochu se nám blízklo na časy, zpívat se to dalo, ale hit to teda nebyl. Inu, do příchodu kabaretíra Jonáše v Tingeltanglu v roce 1962 ještě přece jen zbývalo trochu času. A jak známo, leckdo v semaforu se tehdy bál, jak to bude s Jiřím Šlitrem na jevišti. Jestli jeho plachost a nenápadnost přijdou jaksi publiku vhod. Ale jak už víme, s Jonášem se narodilo něco, o čem se napříště bude psát jako o specifické Šlitrově figuře.
1: Promiňte, on dělá prvně na divadle, tak on ještě moc jako... Tak, tam jsme tý.
2: Myslíš?
1: No ovšem, soudím tak. Podle nástroje.
2: Co jsi to říkal?
1: Že soudím podle nástroje.
2: Tohle je nástroj.
1: Hudební. To je piano. Ano, to je piano. To je krásný piano značky. To je krásný piano značky. Jo, Kocanda. Ten zvuk. To muselo stát aspoň 200 korun. Hele, pojď, zahraj něco na to, pojď.
2: Nikdy.
1: A co to?
2: Mám svou hrdost.
1: Hrdost? No já taky. Já taky. A hele. Jo, hele, jak se ti to projevuje?
2: No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju a nezahraju.
1: No, já to samý. Když někde vidím blbý piano, tak nezahraju a nezahraju.
2: U tebe to není hrdost. U tebe je to neschopnost.
1: To máš jedno, ale jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato, já jsem na tom jí. Protože když někde vidíme blbý piano, jo, tak oba nezahrajem a nezahrajem, protože ty si musel na to 20 let dřít bajerovku. Zkazil dětství a tady před blbým pijánem jsme si rovni.
2: Před blbým pijánem jo, ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě nad tebou vysoko vnítá.
1: Jenomže jak dlouho spolu tak hrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli? Jeden.
2: Dva.
1: Jeden.
2: Dva.
1: Tak dobře, ty jsi viděl dva, já jeden. Já nebyl. Ne, ty máš, jo? A zahraj něco. Tak, jo? Když do tebe rodiče vrazili ty peníze, tak to něco hodí.
2: Jaký peníze? Já jsem samouk.
1: Samouk? No, já jsem taky samouk. To jsme vlastně spolužáci.
2: No, tak třeba co pochytil.
1: No já toho jako moc nepochytil, to je fakt, já chodil hodně za piano.
2: No, v tom to je, já nemohl chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem dřel a dneska ze mě něco je.
1: No jo, skladatel, to je marný. Jedinej skladatel v dějinách hudby byl, že mohl chodit za piano, přestože stálo u zdi. Který? Liszt.
2: Nechodil. Proto jsme to s Frantíkem někam dotáhli.
1: Hele, když už jsme tu, měl by si něco zahrát. Bože, jen tak levou rukou na tom nezáhrát.
2: Jako, ležérně, že bych to zkusil.
1: No, tak bože, tak jak to ty řekl.
2: Pamatuješ? Vídeň. 1920.
1: Ano.
2: Jonáš.
1: Přesně takovýhle piano.
2: Růžový tapety.
1: Pivo, mračna kouře a zase pivo.
2: To jsme ještě byli mladí.
1: To jsme byli dokonce mladší, než jsme teď.

křestní jméno jsem dostal omylem. Pan farář se ptá k motra, tak jak pak se bude jmenovat? Kdo? No ten chlapec. Grej. No ten, co ho držíte. Jo, náš František.

0: životem je třeba se prát. Furt se, co děje, furt je něco.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Já si myslím teď na začátek, že by si to měl jako, jak se říká, rozehrát. Jo? Prostě víš, jak ty to dovedeš. Prostě přijdeš, sedneš k pianu, zahraješ a nic, no.

0: hodně špatný, to víš, viď?
1: Proč? To je pěkný popěvek.
0: Popěvek to jo, to o tom nemluvím, já mluvím o interpretaci. Popěvek to je pěkný, to bez sporu, to je materiál, že? To je... To dostat do ruky machr, opravdu. Opravdu machr, třeba Mozart. Tak, jo, tak ten jsou...

to jak si, to ano, to jako bezesporu, tohle to jako, jako je nutno hodnotit kladně, to jo, to. Ovšem, co je ti platný, že to zahraješ jako Mozart, když třeba kdyby přišel takovej Bach, tak ten to zahraje úplně jinak.

0: Jak by vypadala Naninka, kdyby byla složena pro známé pražské divadlo Semafor?
1: Šla Naninka do zelí, natrhala lupení, a přišel na ní Pepíček, rozšlapal jí košíček, ty to budeš platit,
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Věděli jste, že Jiří Šlitr si začal tyhle variace a la Naninka a košíček vymýšlet, protože se někde dozvěděl, že je pro pobavení přátel hrával v osvobozeném divadle Jaroslav Ježek? Ale teď už zase Jiří Šlitr trochu jinak. K 25. červnu roku 1966 se datuje vznik legendárního klubu spřízněných duší divadla Semafor a s podzimem toho roku taky setkání příznivců Semaforu v nabité Lucerně. A na jevišti pánové Verich, Suchý, Šlitr a Horníček, kteří u toho tenkrát samozřejmě nemohli chybět.
4: Milí přátelé, protože bychom si rádi s vámi popovídali a protože vaše hlasy a dotazy došly písemně a máme toho strašně moc, je to jak když to sepsal Jirásek, tak dovolte, abychom si sedli a dotazy, které přišly z vašich řad, abychom postupně jeden po druhém zodpověděli. Prosím. Tak přikročíme k tomu. Suchý Jiří, žák Suchý, kolik hodin denně spíte?
5: 3 až 9.
4: Verich Jan, kteří lidé vám jdou nejvíc na nervy? Děkuji. Jiří Šlitr, už jste dočetl Trampoty Brouka Pytlíka?
6: No já čekám, až to dolouská Suchý. On totiž čte tak pomalu, jak mluví.
4: Teď je dotaz na všechny tři, tedy na všechny čtyři. Kdybychom jeli na 2 roky do Antarktidy, co byste si vzali s sebou a co byste nejvíc postrádali do Antarktidy?
7: S kým, kdybych tam jel?
4: Sám.
7: Tam bych nikdy nejel sám.
4: A s kým?
7: S váma bych jel.
4: No, děkuju. A ty?
5: Já bych nejel ani s váma.
4: A ty?
6: 3 kočky.
4: Sebou?
6: Jo.
4: Jaký?
6: Blond.
4: Suchý, kdy dopíšete R na katedrále?
6: No, R na katedrále dopíšu. Mimochodem, taková maličkost. R na katedrále, to je dneska pro naši administrativu taková zkratka. Spisy, které odkládají jako na vyřízení na neurčitou, označují značkou R na katedrále, což je ta už 4. nebo 5. rok slibovaná naše hra.
4: 4. rok? Já to znám 8. rok tedy, no dobře. Verich, uvidíme vás ještě někdy na jevišti, asi 100 dotazů.
7: No jo, já myslím, že jo.
4: My doufáme, že jo. Já jestli věřím na zákon schválnosti. Já ho nečet, ale já zásadně věřím na všechny zákony.
7: A schválně.
4: Ano. A na některý schválně. Kdy si myslíte, že je člověk šťastný?
5: Kdy si myslím, že... No to je strašně těžká otázka. Poněvadž to jak kdo? Ne? Někdo je šťastný. Prostě, no každý při různých, kdybych měl říkat třeba, kdy je šťastný Jiří Šlitr, to si...
4: Ne, to nejsou tady dámy.
5: To právě nemůžu. No já jsem šťastný třeba, když zalévám květiny, nebo tak. A on, když...
7: Ale.
4: No.
7: on je šťastný?
4: Když zalejvá kytky.
7: No, no.
4: A Šlitr, když zalejvá sebe. Nemohli bychom knižní gramotingletangli mít nějak zamluvené?
6: Jo, mohli, určitě to se nějak zorganizuje, ale...
4: On zamluví kde co. No. Tady je dotaz na Jana Vericha, proč jste nikdy nehrál na Národním divadle?
7: No to, protože jsem nechtěl, já bych nechtěl hrát na Národním divadle. Já bych hrál na svém divadle, protože jsem vždycky hrál na svém divadle. Já mám rád, když si můžu dělat, co chci.

0: Suchý, jak byste si představoval dnešní mladou dívku?
1: Mám jí snad tady nakreslit, nebo co? To je těžko říct.
0: Nebo uhnízt ze chleba?
1: Z přítku, kdyby někdo mě podal, tak já bych jí tady zatím uhnět, než...
0: Dobře. Má představy spíše plastické. Já přetlumočím. Verich říká, na to nemusí mít střídku, abyste hnětl mladou dívku. Otázka na Jana Vericha. Je na světě něco, čeho se bojíte?
2: Je. Smrti. Každý se bojí, že to neříkají.
0: A nepíšou. Taky prý se ho neptají každýho.
2: No, to je to.
0: Většiny se neptají. Stalo se, to je na mě, stalo se vám někdy v životě, že jste na nějakou otázku nedovedl odpovědět? No, často. Hlavně doma. Suchý se směje, jakoby von, jo.
2: No, jemu se to, jemu se to nestalo.
0: Jo. Každému se to stalo. Dovedl, já jsem jednou dostal otázku od Jiřího Suchýho, ještě ve Vltavě, a dodneška na ní nemám odpověď. Ta zněla, naučil jsem se zabíjet dvě mouchy jednou ranou, tím ušetřím 256 ran ročně, co s nima? No. Šlitr, pojď sem. Kdy vyjdou vámi ilustrovaní zbabělci?
3: No, v Československu nevyjdou. Ne, ale možná, že vyjdou v Dánsku. Takže zas bude něco schnilého ve státě dánském.
2: Já žasnu. Já jsem se dostal mezi vtipný lidi.
0: Verich, co říkal váš pes, když dostal telegram od horníčka? To už asi nevíš. Já jsem mu poslal jednou z Ostravy telegram. A já jsem to psal jenom proto, abych šokoval toho úředníka. A zjistil jsem, že úředníka lze šokovat i daleko hůře než psa.
2: Tak, a jak jste adresoval? Který pes?
0: Já pes mám... Hero u Sovových mlýnů 7.
2: No.
0: A psal jsem text hav, tvůj Miroslav.
2: Ano. No. Ano, to se pamatuju.
0: No.
2: A on si to přečet a neříkal nic.
0: Neříkal nic. Ne.
2: On čet denně noviny.
0: Takže on byl na tyhle dobrý zprávy zvyklý.
4: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.

desátý rok. Schovávám si brok, kterým jsem byl kdysi střelen. Vletěl z vesela přímo do těla, byl jsem to já a ne jelen.

0: S jakou nejvýznamnější osobou, pan Werich, jste se dle svého názoru setkal?
1: No, to musím říct se slečnou Zdenkou Houskovou.
0: Paní je tady, jo?
1: Není.
0: Není.
2: Ono si to donese, že?
1: Ne, ona to má vyzvědat.
0: Pane, tyhle věci se nedonášejí, jenom ty záporný se donášejí.
1: Ano, a jej.
0: No, jej. Ty dojdou sami, tyhle.
1: Ty dojdou před tebou. Já odmíkám a už je to doma.
0: Šlitr, zkusil jste si někdy napsat sám text?
3: Na to mám zjednanýho.
0: Werich, proč nenapíšete dopis Einsteinovi?
1: Já mu chtěl psát, ale já tomu nerozumím, já neznám ty rovnice a to a ta věc. Jak se může zkracovat hůl, když letí rychle, to jsem nepochopil.
0: A ověřil jsi to v praxi někdy z holí?
1: Ne, to mi nenapadlo. No.
0: Ale přece znáš princip, tu teorii toho, tý relativity.
1: No, ne, já znám podle anekdot různý princip. A ty se nedají říkat ty anekdot.
0: Ne, já jsem myslel, že znáš teorii relativity.
1: Ale no, tak...
0: Ty jsi sám často vykládal.
1: Ale no, tak trochu, no, ovšem, no. Malinko, no. No. To je nedozírná věc.
0: No, mě to děsí, protože když někdo řekne, že jedna rovná se jedna plus něco, tak to je šok.
1: A na mě děsí to, že nekonečno, tak na to jsem si zvyk. Jo. Konečně básníci, Neruda, Vrchlický, že ano, jen obzory. Ale když on dokázal, že je konečno, to je hrůza. Ano. Protože co je zatím?
0: Ano. To je horší představa, než no, nekonečno, horší, ne? Ano. To je jako kdyby někdo najednou objevil, že máme na těle nekonečník.

0: kde to, to mě všude myslí, to je...
1: Ano, někdy i v Lucerně. Verich, co považujete za nejlepší vtip?
0: Ne. No, stvoření světa snad.
1: Takže my vám děkujeme za všechny dotazy, které došly. Nezlobte se, jestli nebyly všechny zodpověděny, protože je jich víc, než my máme odpovědí. Ale to už tak je vždycky, že otázek na světě je víc než odpovědí, že jo? Takže my se jenom němně ukloníme a předáme slovo opět písničkám, že jo, na závěr. A protože večer má být gradován, přichází graduovaný člověk, doktor Schlitter, o kterém málo kdo ví, že se narodil ve Lhotě Zálesní. To je město, to je místo, ještě nebylo objeveno, ale už se po něm pátrá. Narodil se ve Lhotě Zálesní a do svých 6 let neviděl člověka. Ale za to se pohyboval ve stromoví, tedy s obratností drobného lesního zvířectva. Lhota Zálesní je obec, tam zešílel starosta v 35. roce, když viděl poprvé automobil. Ten tam nedojel silnicí, to tam nevede, ten automobil tam dojel korytem vyschlé řeky a z tohoto prostředí je tedy náš Jiřík Schlitter. Pocen.
2: Dovolte mi, abych tento celkem průměrný večer pozvedl na světovou úroveň tím, že bych vám zaspíval jednu píseň v cizím jazyce. Píseň se jmenuje, je to anglická píseň, sám jsem k ní složil. Český text, a sice jmenuje se Big Bad John. 1, 2, 3.

raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. Pan Dvořák! Pan Horák! Pan Růžek! Pan Kaplan! Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři. To není píseň, to je ptákovina. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A u, a u, a a u, a druhá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým. Pak

představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou. To koukáte, co jsem měl dnes k obědu. A čtvrtá sloka, představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smaženou.

představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím, kyselím, pak jsem jedl u stolu.

měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jedl u stolu. Kdo ví, co v rosolu, kapustu vařenou, jedli jsme ji smařenou. Sám jsem si za pecí zadělal telecí, škubánky maštěný, baštil jsem jak praštěný, uzený na hráku, střílel jsem ho na

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Z pořadu Půlnoční párty Suchého a Šlitra jsem tu už v divadle pro vaše uši několikrát citoval, ale netušil jsem, že kolega a zdatný znalec semaforské historie Lukáš Berný, že najde i dávno ztracené záznamy několika těchto večerů. Vycházejí teď všechny pohromadě s bohatým textovým doprovodem i na CDčku. A hostem tu byl jednou, a dobře mu tam bylo, spisovatel Zdeněk Máler a jako vždy hlavním organizátorem a dobrým kumpánem celé půlnoční párty zase rozhlasový redaktor Jiří Bauer.
2: Tak my jsme si dneska připravili na vás. Vzpomínáš si, že jsme ti slíbili pátrání po těch neznámých a Jiříkových neznámých skladbách?
3: Ano.
2: Náš vrchní detektiv, pan Kopecký, teda má ohromný objevy a dnes přichází mezi nás z věcí, která tě překvapí, protože je ojedinělá. Našel jste něco?
3: Ha, ha, ha.
2: Co ha, ha, ha?
3: To je píseň.
2: Jo, píseň, ha, ha, ha, ano, Jiřího píseň. Šlitra a Jiřího Suchého, jo?
3: Ne, tady mám jenom Jiřího Suchého psaného.
2: To je jenom zatím. Jiřího Suchého?
4: Já myslím, že ne, jenom Jiřího Šlitra, ne?
5: Já se na ní pamatuju, to je jeden z prvních textů, co jsi mi vrazil.
4: Protože jsem tě vrazil jenom text.
2: My jsme se ptali pana Kopeckého, jestli sehnal muziku k tomu taky. A ona prý není žádná muzika, no. Tak my jsme si říkali, co kdyby jsme jaksi za Jiřího Šlitra zapracovali a sami jsme v duchu vašich písní k tomuhle textu převzali jeden ze Šlitrových nápěvků. Chcete to slyšet, pánové?
5: No, to by mě zajímalo.
4: Tuze by jsme rádi.
2: Pane doktore, znáš píseň Betty?

0: Ono by to taky šlo zpívat takhle, no. S dovolením.
1: Pan Březina pěšky šel, pěšky šel, z Děčína až do Pišel, do Pišel.
0: To stačí, myslím. Že jako ono těch melodí, nebo
1: pan Březina pěšky šel, z Děčína až do Pišel, v Pišelích šel koholem v rogu. Vzpomněl si na...
0: To šlo vlastně na všechny výstroje melodie, že jo?
2: A teď by bylo na vás, abyste zase vy nám něco. A něco teda, no dobře. Co už má, nehravost v sobě,
0: no,
2: ale...
0: Třeba píseň, že bychom zaspívali, jo?
2: Píseň by byla dobrá. Co říkáte? No. Tak píseň, jo?
0: Já bych navrhoval, jsem si vzpomněl na píseň, jejímiž autory byli Voskovec a Verich a Jaroslav Ježek. Zatím jsme, myslím, tyto autory ještě nikdy tady nevynechali. A tak se přimlouvám, aby se tak nestalo ani dnes. Píseň se jmenuje Ezop a Brabenec. Doufám, že tohle je předehra a že ještě nemám zpívat.

0: Když si představím, že tahle píseň je o několik týdnů starší než já a furt je taková svěží, tak mě to přijde líto.
1: Zdenku, neměl bys si něco říci? On už mele z posledního.
0: Já melu z posledního, ale melu, že jo? To je to
2: hlavní. Já myslím, že to myslí na mě, to mele z posledního.
3: To ne, ty ne.
0: Tak buď můžete říct něco nezávisle vůbec na tom, že bych se vás na cokoliv tázal, což je těžší, ale zase to dává větší volnost.
2: Tak. To je ono, na mě se teďka nikdo neobrací s otázkou, takže jsem absolutně svobodný.
4: Mohl byste nám, pane Máler, povědět něco o smyslu československých dějin?
5: To byla jednoduchá.
0: Jenom bych chtěl upozornit, že tento program celkově trvá 55 minut.
2: Vy to řekneme jednou větou, protože... Všimněte si, jakou mám výchovu. A sledujte mě, jo? Prostě já mám někdy dojem, že ty české dějiny se podobají takový lyžařský výpravě, která jde v mlze. A ta se pořád počítá, znáte to, že? První, dvě, třetí, čtvrtí, třináctý, fajn. První, dvě, třetí, sedmý, jo! Honem dokupy a vynchat na sebe.
0: Děkujem, tak...
3: Škoda, že to tak rychle skončilo. Já jsem chtěl něco říct, jak husiti na Tahiti.
0: Má ještě někdo nějaký dotaz?
5: Takový jednoduchý.
6: Něco méně zábavného. Toleranci. O toleranci, co byste nám mohl říct?
2: Všecko řečeno a co není řečeno, se říkat taky nedá. Existuje jedna překrásná věta Voltaireova, která se vyskytla už několikerý citaci, ale existuje ještě jedna hezká věta Voltaireova, jestli dovolíte, já ji řeknu, protože to se tak často neobjevuje. Voltaire k toleranci říká, pane Bože, chraň mě před mými přáteli a uchovej je pro mé nepřátele.
3: Jak na to koukám, nepřišel Máler, ale Larus.
7: A z jiné strany, co byste nám mohl říct o nejkrásnějším místě na světě?
3: Na lidském těle.
2: Já jsem si myslel, že se to dá zkusit, ale podívejte se, vy to znáte z vlastní zkušenosti, o nejkrásnějších věcech se zpravidla mlčí. Když se člověk dostane do situace, kdy se cítí hezky, tak zpravidla nenachází slova. Na tu otázku se nedá odpovědět, ale všichni si rozumíme, myslím.
8: Pane Máler, prosím vás, stojí na to chléb a hry.
2: Já to nemám rád, když se začne chléb a hry, že jo? Znáte to? To je zpravidla společnost z průšvihu.
0: Přitom sami o sobě hry a pečivo jako jsou
2: chválně. Ale já jsem se to moc zdůrazňoval.
0: Jak se to dá dohromady a začne se to zdůrazňovat, no, tak je to... průšvih.
5: No Jiřík by se měl buď ujmout teda další otázky, anebo ujmout další písničky, protože bylo by dobrý zas nechat teda...
0: Pro mě by ta písnička byla snažší než otázka, poněvadž...
5: Přemýšlej si při písničce na otázku.
0: No, zapomenu slova. To... Co kdybychom si zaspívali takovouhle písničku o třeba o smrti starého osla, znáš tu píseň?
3: No.
0: To je taková píseň, která se mně vždycky líbila a nikomu jinému. A já jsem v těchto věcech vždycky tvrdošínej. A přestože už není asi 8 let na repertoáru Semaforu, tak kde můžu, tak tam ji propašuju.
3: Tak smrt starého... osla, jo?
0: Smrt starého osla se jmenuje ta písnička. Je
3: to ti budeme zpívat v krematoriu.
0: Myslíš, že tě pošlu parte, jo? Tudle.
3: Mě tam dostanou známí.

až řeknu už. Babadada parou, von chudák netuší, že máme nůž, nůž. Ach bože, nic na plat osle, dní žil si dosti.

0: Tohle to je pro nás premiéra, to jsme, myslím, ještě... Slyšeli jste to někdy někdo?
1: Vy jste to ještě neslyšeli? Tak já to zaspívám ještě jednou. Můžete...
2: Jednou jsme jeli kolem krematoria, víš? A no. Autem a...
1: A on se tam strašně dal do smíchu. Podíval se na mě.
2: No a říkal
1: já jsem... tak tenkrát zrovna špatně vypadal.
2: A říkal jsem, by to bude hrozný, až tady jednou z nás jeden bude mít krematorium. Co já si...
1: Ne, on bykrát dokonce říkal kremroli.
2: Ano. Ne, až jeden z nás tady bude mít v tom krematoriu pohřeb, co já si tady počnu.
0: Já myslím, že bychom se mohli zeptat třeba doktora Mahlera, jaksi nestraného pozorovatele, co on bys jako myslel, kdo z vás tady může být? No,
1: kdo vypadá líp?
3: To spíš kdo mluví hůř. Já mám dojem, že Jirka pracuje k svým konci, myslím Schlitter.
0: Ano.
3: Protože jak padla ta otázka o tom nejkrásnějším místě a jak on ji okamžitě specifikoval na ženský tělo, podle tohoto se vždycky pozná člověk, když stárne.
1: On tedy nám stárne celý život. Tak jsme se zasmáli, že?
0: To je naše obligátní se tady zasmát a protože jsme hraví, dáme si novou hru. Chceš si dát s námi novou hru?
1: Ne.
0: My nechceme ten...
1: Automaticky už... Ještě jsem ani neodpověděl a už pokračoval jako člověk.
4: A jestli je to člověče nezlobce, tak to je starý.
0: Ne, je to úplně téměř z Brusu, nová hra je to teda...
1: Z Bruselu, ne?
0: Je to hra taková dost jednoduchá. My ti tady začneme, všichni, já takhle mávnu rukou a všichni začneme počítat, řekneme A... A pak počítáme, co došlo, a dojdeme k nějakému písmenu, ty řekneš dost, my řekneme písmeno, ke kterému jsme došli a od toho písmene zaručeně najdeme nějakou tvoji skladbu a tu si začneme zpívat.
1: Třeba na Q jsem nic nenapsal.
0: Kvendolína, to není tvoje Kvendolína, tak napíšeš. Počkej, uděláme přestávku, napíšeš a...
1: Kdyby jsi mě řekl, prostě, až budeš chtít, tak mávni rukou.
0: Mávni si, kdy tě to napadne a my v tu ránu dojdeme někam, jo?
1: Ano, prostě já budu mávat a vy už si dělíte, co chcete.
0: Pozor.
5: Krajina posedlá.
0: Výborně.

kontextu toho, co se stalo nebo následovalo na konci roku 1969, je tohle žertování na závěr možná až trochu šibeniční humor, ale zároveň je to i důkaz, že Jiří Šlitr vnímal humor jako šanci, jak se dívat na život. Ostatně pravdu má Jiří Suchý, když píše: komici se nerodí často, tím smutněji nám je, když odcházejí. A přitom by jich bylo v našem někdy tak chmurném světě tolik zapotřebí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.

protože kolem padnou kvíle.

svačil, na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím

0: Milovníci country muziky si teď u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý pozdní večer, milí posluchači. Je pondělní noc a já vás vítám u další noční linky Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o životě v početné rodině. Někdo vyrůstal jako jedináček, jiný měl kolem sebe od rána do večera několik sourozenců. V některých domácnostech bylo stále živo, u stolu se scházelo mnoho lidí, sdíleli se radosti, starosti a nikdy nebyla nouze o společnost. Velká rodina přináší spoustu krásných zážitků, ale také potřebu dělit se, pomáhat si, dělat kompromisy a někdy řešit i sourozenecké nebo jiné neshody. Kolik vás doma bylo a jaké to bylo? Na co nejraději vzpomínáte a co naopak bylo těžké a nevždy jednoduché. Pokud sami vychováváte více dětí, jak se vám daří udržovat rodinnou pohodu? Budu moc ráda, když se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, vzpomínky i zkušenosti. Věřím, že dnešní noční povídání bude plné úsměvných historek a možná i dojemných okamžiků, které k rodinnému životu prostě patří. Přeji příjemný večer a těším se na vaše telefonáty i zprávy. 731 800 900, to je telefon. Volejte z celého Česka do zlínského studia, kde sedí Jarka Barboříková. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4:23. Vítá vás noční linka Jarka Barboříková u mikrofonu. A téma, jaké to je žít v početné rodině? Ptáme se paní Jarky z Frýdlantu. Krásnou
1: noc. Dobrý večer, Jarko. Tady Jarka z Frýdlantu. Víte, Jarko, mamka pocházela ze 6 dětí. Pak jsme byli jako mamka a její bratr. Jsme po 4 dětech v rodině, pak to další, její další bratr 5 dětí, pak další bratr 2 dětí, další bratr 2 dětí a ještě další bratr 3 dětí. Takže nás jich je hodně. Takže kdyby byla naše babička, tak by nás ani nemohla spočítat, to by nás bylo někde už 50 vnoučat. A 40
0: teď jsem to chtěla říct, dál, jestli se vůbec dopočítáte. To je nádhera.
1: No, jsme velká rozetněná rodina. A to ještě mamka má příbuzný v Německu, takže jsme všude rozetvení. I po celé republice, takže jsme veliká rodina.
0: No hlavně je hezké, že se ty rodinné vazby přenesly i do těch dalších generací, že to vypadá, ano, že tady jste v kontaktu, že se scházíte pravidelně. No a asi, když vás teda... To už. Kolik vás teda je, Jarčo? Teď jsem se chtěla zeptat,
1: no,
0: jak často
1: hodně,
0: se můžete takto scházet, jestli je to jednou za rok na Vánoce, anebo jestli častěji.
1: No, my se scházíme, jak se dá, protože neteř bydlí jedna v Rostenově, druhá bydlí ve Frýdlantě, třetí bydlí v Odříši a synovec bydlí u Mladé Boleslavy v Březině. No a tam už taky má on děti, že jo, neteř děti jedna ve Frýdlantě, ta už má i vnoučata, takže pak má druhá neteř taky 2 děti, třetí neteř už má 3 děti,
0: jo, dobře,
1: a už má i vnoučku.
0: Ano, tak chápeme. Když teda vaše maminka na ty svoje sourozence vzpomínala, o čem nejraději mluvila? O společných lumpárnách nebo spíš o tom, jak...
1: No, když byli menší,
0: hezké historky.
1: Mamka, když byla menší, tak hlídala si mladší sourozence, že jo, protože babička onemocněla a pak musela se postarat o mladší sourozence a starší, protože nejstarší měla bráchu a tomu by bylo teď 93. No a je prostě... Jsou to krásné vzpomínky i na to, že co jsme byli my jako děti, když nás vychovávali, že jo, tak jsme jezdili k babice na Hradcu nebo do Kunratic, ale tam jsme si vždycky, prostě jsme, když přijeli z Německa, tak jsme grilovali a i na semestra se dělalo takový ty všelijaký věci, co k tomu patří, no a i na Velikonoce.
0: Perfektní. Jarčo, zní to hezky, téměř až idylicky, tak vám přejeme, aby ty rodinné vztahy i nadále kvetly, ať se vaše rodina schází co nejčastěji v pohodě a ve zdraví.
1: Děkuju a přeju hezkou noc vám všem, Jarko, a pěknou cestu domů. A pozdravu všechny lidičky.
0: Děkujeme. Paní Iveta píše na web. Ačkoliv vím, že se v pořadu striktně vyhýbáte politickým tématům, dovolte mi, abych, než se pustím do tématu, podpořila všechny rozhlasáky, televizáky, redaktory, novináře a zpátky k tématu. Jak už jsem možná zmínila někdy dávno, my jsme taková hujerovská rodina, která drží při sobě. Děda byl ze 13 dětí. Jedna babi ze 6, druhá ze 4. Já mám pouze jednoho bratra a manžel byl jedináček. Oba jsme se museli spoléhat hlavně sami na sebe. Naštěstí jsme měli 27 sestřenic a bratranců. Hodní a milí lidé, ale sourozence přece jenom mít, to je něco jiného. Snad proto jsme si přáli velkou rodinu. A povedlo se. Máme 6 dětí a díky nim je naše rodina hodně rozvětvená. Já vím, že člověk musel svou náruč otevřít mnohem víc, ale nemá pocit, že by byly děti o něco ošizené. Snažili jsme se jim co nejvíce věnovat. Jezdili jsme na dovolené pod stan, vařili v kotlíku, písničky u táboráku, žádný hotelový přepych, ale líbilo se nám tam. Potkali jsme se s mnoha zajímavými lidmi, prošli hrady, zámky, přírodní krásy celé republiky, ale každému jsme dopřáli i dovolenou u moře. Dnes už jsou všechna děvčata vdaná, kluci ženatí, mají děti a když se příležitostně sejdeme, je nás 28 a to už se na nás manžel dívá tam se zhora. Na každé takové setkání se moc těším, navařím, napeču a pak už jen sleduji to hemžení a raduji se, že spolu všichni dobře vychází, že si v případě potřeby dokáží pomoci. Nepřeji si vidět ty hromady špinového nádobí a ten binec, co po takovém rodinném sletuje. Ale co? Něco se sklidí, všichni se zase rozjedou do svých domovů a zbytek pomalu uklízím já a těším se na příští setkání. Já svoji rodinu považuji za největší bohatství. Krásné léto a příjemnou dovolenou. Iveto, děkujeme za krásný vzkaz. Další milé příspěvky si můžete přečíst na webu rozhlas.cz/linka a u toho poslouchejte kapelu Olympic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, píše pan Dalibor. Mí rodiče se rozvedli a tatínek si našel novou partnerku. Myslím, že to není nic neobvyklého, takové věci se v životě prostě stávají. A když jsou pak lidé rozumní, dá se všechno postupně srovnat, najít si k sobě cestu. A díky tomu máme teď velmi početnou rodinu ze všech možných stran. Dalibore, děkujeme za vzkaz a naváže na vás pan Janča, který volá tady ze Zlínska k nám do Zlína, do noční linky. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer, tady Josef Janča z Malanovic u Zlína.
0: Já s dovolením připomenu téma. Zajímá nás život v rodinách, kde je dětí víc než dost. Vy jste mluvil o tom, že nepocházíte z nějak extra si početné rodiny, ale přesto máte co říci k tématu. Je to tak?
1: Já osobně jsme jenom s bratrem dva, teda to je toto, ale chci říct, po 9 měsících od svatby se nám narodila dcera Martinka a pak nečekaně, neplánovaně, jako by se, a to plánovaně to neužívám rád, takové slovo, plánovaně, neplánovaně, se nám narodil chlapec zhruba po 14 měsících. A vypadalo to složitě ta situace, ale bylo fantastické, že oni si spolu potom vyhráli, jako, že oni opravdu byli jako dvojčata téměř, vidíte, takže to bylo krásné, například to znovu opakuju, vypadalo špatně trošičku, ale pak se to v dobré obrátilo. Potom jsme přišli o nějaké mimina prostě a pak po mnoha letech jsme vymodlili ještě chlapečka. Takže jsme měli ty děti tři a trošinku je problém, když se ti lidé před svatbou nedohodnou, kolik jsou mít dětí. Já říkám, že jediná správná odpověď je, kolik dá pán Bůh.
0: Aha.
1: A obdivuji se, že náš arcibiskup otec Nuzích pochází z 11 dětí, že i v této početné skupině se nalezl takové duchovní povolání, které je prostě nadlidské téměř, prostě jeho postoje a jeho názory. Mm-hmm. Takže to je...
0: Pane Jančo, řekněte, jak daleko od sebe byli, kolik let to nejmladší dítě a nejstarší? Vy jste říkal, že tam byla nějaká pauza?
1: Nejstarší má 42 a nejmladší má 34.
0: Mhm. To od sebe byli kousek, ale zase asi ne tak velký. To ještě byly pořád děti, které si spolu asi hrály. Šel byste do toho znovu mít tři děti, nebo byste přidal nebo ubral?
1: Ne, já bych přidal prostě, kolik dá pán Bůh, to by znamenalo neomezeně.
0: A jaký vztah mají dnes mezi sebou jako dospělí?
1: Ach, není to nejlepší, ty vztahy mezi něma teď. Mm-hmm. Každý má svou rodinu, ten nejmladší je svobodný ještě, rozumíte? Dělá policistu v Praze, ale dcera dělá na přestupkovém, syn dělá v radioaktivních látkách pro zdravotnictví, ale opravdu mezi tím synem, prostředním tím, co jsem narodil, tak neplánovaně, jak jsem říkal, ty vztahy nejsou dobré prostě. On je ovlivněný tou rodinou té nevěsty, víte, a já vás špatně slyším stejně do telefonu, nevíte, čím to je?
0: Já vás slyším výborně a věřím, že posluchači také. Tak se ještě zkusím doptat, bylo těžké najít si čas jenom pro každé dítě zvlášť?
1: Ještě jednou?
0: Jak těžké bylo rozložit čas mezi ty děti? Měl jste pocit, že se každému dostatečně věnujete? To bývá právě ten největší otázka.
1: Nikdy se nevěnoval dětem víc než já. A neumím zpívat. A učil jsem je zpívat.
0: To je dobré.
1: A jsou to jinak neuvěřitelně správné děcka prostě. Když se nad tím zamyslím jako do hloubky. Můžu kritizovat ty vztahy, že by mohly být lepší mezi něma. A už mám pět vnoučat, je to pět chlapců, dcera má ty tři chlapce a mají v rozpětí 6, 8, 10 ale jsou to závisláci na mobilech, takže oni spolu nekomunikují vůbec. A když se jim to zabaví, tak se bijou.
0: Tak. Pane Jančo, já bych vám moc přála, aby se ty vztahy mezi těmi dvěmi sourozenci, které jsou trošku zamotané, rozmotaly. Věci mají v životě vývoj, takže věřím, že se to může stát. A přeju vaší rodině hodně zdraví, pohody a společných hezkých chvil. Loučím.
1: Když si rozumíme třeba já s dcerou, tak prostě, že nepotřebují ty vztahy rozmotávat. Mě je to úplně ukradené, co si dělá ten chlapec. A každou sobotu či neděli zvu dceru na oběd k nám a s těma třema malýma přijíždí a rád jim vyvařuju, bude, byla v sobotu kachna se zelím a s knedlíkem a to ještě neví, dcera bude v sobotu zase kachna, ale z rýží.
0: Dobře. Mějte se dobře, pane Jančo. Loučíme se s vámi.
1: Díky moc za váš pořad a jste skvělí. Neposlouchám nic jiného než Rádio Zlín. A mě mrzelo, že se nedá dovolat. Já jsem se chtěl vyjádřit, jak jste tam měli tu relaci o tom, jak se žije ve vašem městě. Já jsem chtěl říct, protože díky Rádiu Zlín se dovídáme o všech akcích, které jsou tady v okolí a že jsou to nejčerstvější zprávy jako takové a největší pro nás jako opora.
0: Přesně o to se snažíme, od toho jsme tady. Tak opatrujte se a zase někdy v noční lince naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jaké to je sdílet vaše dětství s mnoha sourozenci? Dnes nás čekají příběhy z rodin, kde bylo doma opravdu živo. Volejte Český rozhlas, volejte noční linku. Máme 21 minut po 23. hodině.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
4: laskavá náruč
3: i zběsilý led.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní téma je o domovech, kde se stále něco děje, o početných rodinách. A k tématu se hlásí také paní Jiřinka, která volá ze Žďáru nad Sázavou.
1: Žďáru, ano. Takže já jsem vyrůstala, vlastně my jsme byli 4 holky, ale doma jsme byli jenom 3, protože vaše byly rozvedeny a tak ta jedna děvčica nechtěla s náma žít, ta byla jako u tátových rodičů, ale my jsme jako měli docela dobrý vztah s tou jednou sestrou, teda úplně dobrý, s tou druhou horší, no ale jako jsme to překonali, ale já sama s manželem, já už to, jsme jich měli 6.
0: Teda.
1: 6 dětí, ale taky, my jsme taky byli, jako já jsem měla 3, když mě manžel zemřel, tak jsem si našla pána, který měl 2, takže jsme jich měli 5, ale potom jsme měli 1 jako dohromady, jo. Takže, ale 6, jako, ale my jsme nedělali jako nějaký rozdíly, moje, tvoje děti, ne, to vůbec ne. Prostě museli jsme, ale ke každému tak jako přistupovat. No každý byl jiný, že jo?
0: No
1: prostě.
0: A jaké to bylo spojit ty 2 rodiny dohromady? Bylo to od začátku naprosto přirozené, nebo to chtělo spoustu času?
1: Taky s mužem, protože on byl daleko od nás a nemohl pořád dojíždět, paní Jaruško, takže my jsme se brali po 3 měsících známosti, jo?
0: Aha.
1: Jsme se vzali, když jsme se vzali 3 měsíce. No tak půl roku jsme se tak zžívali, jako a jo, v pohodě, děcka si zvykly a prostě já si myslím, že to bylo úplně, já jsem teda byla taková přísnější, manžel byl takový benevolentnější, ale jo, ale jako zvládali jsme to, no a teďkon ty děcka jako mezi sebou prostě se baví všechno, akorát, že jsou roztrkaný po celé republice, takže my, a je nás 40, když se sejdeme,
0: mm-hmm.
1: Jo, takže my se scházíme, jako voláme si to, ano, to všechno, že jsou z Prahy, z toho, z Olomouce a tam z Podkrkonoší bydlí, takže my se vždycky jako setkáváme, když je třeba, já jsem měla 80, tak se všichni jsme sešli, ale v hospodě, že jo, protože to prostě jako bychom se nevešli, barák nemám. A pak měla, pak když měli holky moje 60, teďka ta nejmladší, co jsme měli manželem, tam měla 50, už, takže jsme jako, vždycky se sejdeme a vždycky teda skutečně všichni přijedou a je to strašně hezký.
0: No to věřím, protože to zní opravdu idylicky. Vy jste dokázali spojit 2 rodiny
1: v jednu. No tak to víte, že taky byly někdy chmury nebo prostě ten zlobil nebo tal, nebo to víte, že nebylo všechno růžový, ale snažili jsme se prostě, tenkrát ono se žilo tak jako skromnějc a těch peněz taky tolik nebylo, ale chtěli jsme, aby měli střechu nad hlavou, aby měli co jíst, aby byli oblečený. No a manžel, ten se jim jako hodně věnoval, jako, tak třeba je vzal někam do lesa, do přírody. Já jsem zase uklízela, prala, žehlila a tak, takže jsme se to takhle měli rozdělený. A tak já si myslím, že jsme docela dobře žili. I takhle, co potkávám tady známé lidi, tak říkali, jo, vy jste byla rodina docela dobrá. Všechny moje děti pracují, nikdo není, jakože by se flákal, i vnuci, i pravnuci. Takže já se, a už má zase ty moje vnuci, už mají prostě partnery a už i ty pravnuci jsou velký, paní Jaruško, takže já mám 10 pravnuků, teďka máme nejmenší, ty je 18 měsíců a je teda nejmilejší, no, holčička taková.
0: Teda, jaké to je sledovat tak velkou rodinu, jak roste do dalších generací?
1: No, tak to víte, že jo, taky někdy jsme se jako domlouvali, protože já jsem to myslela jinak, manžel taky jinak, ale vždycky jsme se teda, paní Jaruško, na všem jsme se domluvili, prostě jako to a To já jsem byla teda taková, že teďka se to nesmí, ale tenkrát se to mohlo, takže když zlobili a chytla se mě u toho, tak dostali na zadek. To teda jo.
0: A kdo z rodiny se s vámi vídá teď nejčastěji?
1: Prosím?
0: Kdo z rodiny se s vámi teď vídá nejčastěji?
1: Teďka nejčastěji ta nejmladší a ta prostřední, protože ty ostatní jsou daleko, ale jezdí sem za mnou každý 3 měsíce a tu nejmladší mám tady 5 minut od sebe, protože já jsem v pečovatelském domě, protože manžel mě zemřel, tak já jsem byt nechala vnučce a šla jsem sem a dcera bydlí 5 minut ode mě, takže když něco potřebuji, ale já ještě jsem tak jako samostatná, že si jako nakoupím, uvařím všechno, ale jsem tam mě teda velký nákupy dělají, no. A ta jedna dcera, ta bydlí tady kousínek, takže když potřebuju, tak ta za 20 minut je tady u mě, když něco potřebuju. A mám strašně dobrý zeťáky a ty taky jsou, když jako potřebuju, tak hnedka jedou. Takže já si nemůžu naříkat teda.
0: To je dobře, že je máte a že se máte. Jiřínko, děkujeme za vysílání.
1: Jo, máme se rádi, no tak to víte, že někdy taky člověk si říká, mohlo by to být ještě lepší, no ale je to život, že jo, no.
0: Tak děkujeme, že jste taky s námi vysílala, přejeme, aby se vám dařilo, abyste všichni zůstávali ve
1: zdraví. Já taky vám přeju a ještě krásnou pohodu a všechny příběhy budu poslouchat a děkuju moc, že jste mě vzala do vysílání.
0: My děkujeme za vaši účast a pojďme na Lenku Filipovou. Ta zaspívá píseň Norský dřevo a potom bude následovat další příběh dalšího z vás. Jaké to je žít v početné rodině? To je dnešní téma Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas, Noční linka, kdo volá? Krásnou noc přeji.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Jarmilko, vítejte. Dnes mluvíme o příbězích z rodin, kde je doma opravdu veselo, živo. Povídáme si o tom, jak vypadá život, když je doma sourozenců víc než dva. Tak co máte vy k tématu?
1: Moment, ještě já jsem si dala nějak hlasitost.
0: My vás slyšíme dobře, tak můžete vyprávět.
1: No, dobře. Takže my jsme byli jenom tři sourozenci, s tím, že nás teda naši vychovávali hlavně taťka tak jako přísnějc. Mamka jako ta se byla tak jako oba trošku s ňou smlouvat. No a s tím, že teda měli jsme i zavedený služby, když jsme dělali nádobí, takže se v neděli povojensky předávala služba, prostě nádobí musel být umytý, to byla ta stará myčka, že jo. A když se nám to nechtělo, tak jsme prostě nějaký plech od nedělního obědu, kde třeba jsme měli kačinu, tak jsme ho maskovali, protože se nám to nechtělo umývat, takže pak prostě se na to přišlo a bylo to že jo, takový křik mezi náma, jako sestrama. No. Uh-huh. A potom, když jsem teda vyrostli, nebo tak jsem se vdala s tím, že moje dcera Ivanka, tak ta jako sice měla kamarády nebo to, ale bohužel stalo se taková nemilá věc, že otec řekl, že je postavou jak její babička a ona si to vzala do hlavy s tím, že se nám přiznala až po čase, no a měla teda bulimii. Takže, ale to jsem odbočila, abych to vysvětlila. Takže si našla kamarádku, která byla taková tichá a to, a my jsme se ji nakonec prostě vzali do pěstounské péče, protože měla život úplně hrozný. Maminka ji zavírala do sklepa 4 roky, prostě dětství hrozný, měla ještě brášku a od toho se starala teta, zubní laborantka, takže kdyby se o ní nestarala, tak z něho nebylo taky nic. No a prostě ona přišla o půlnoci kolikrát, já jsem říkala, přijď kdykoliv, protože ten otec byl alkoholik a prostě měl tam kumpány a vyhrožovali, že jí prostě klumpáčem zabijou a takový to. Ta holka měla takový trauma, že mě jí tak bylo líto, že prostě jednou se stalo to, že přišla o půlnoci a tak utekla. Tak říkám, tohle ne, to se bude řešit. Tak jsme si všechno vyřídili a vzali jsme si ji k sobě, protože jí bylo ale 17 nebo tak nějak a vlastně, nebo ani ne 17, a nechtěla jsem, aby šla někam do ústavu, protože za chvilku by byla plnoletá, že jo, tak aby tohle. Tak jsme se o ní postarali, manžel taky s tím souhlasil, i když se mu to ze začátku jako nezamlouvalo, ale zvykli jsme si, udělali jsme jí pokojíček s tím, že teda měla svůj pokojíček sama pro sebe a jako byla šikovná, hodná, pomáhala a naučila se u nás spoustu věcí s tím, že teda měla někdy takový dny, že prostě asi se zamyslela zřejmě, co bylo, tak no a do dneška se teda stýkáme, vdala se, má 2 děti, kluky a bydlí tady kousíček, no v Lesenicích, kousek od Bolíkova.

0: A on má rodiče v Čáslavicích, tak jezdí okolo. Takže když děláme nějaké posezení nebo prostě nějakou oslavu, tak je samozřejmě pozveme a přijedou a jsme rádi a vzpomínáme na to, na všechno a prostě je to takový pěkný, no. A jsou ráda, že jsme to udělali tenkrát, protože i když se posmívali, že jako, že jo, lidi byli přející a nepřející, no ale jako, já jsem prostě nechtěla, aby šla do ústavu, aby to, takže jsem jí ještě potom dala nějaký peníze, co jsem našetřila, aby měla do začátku a tak mám z toho radost, no, že jsme jí takhle pomohli a ona je fakt šikovná holka. Na Vánoce nám donese co pekla nebo nějaký recepty, my si to prohodíme, anebo prostě, a kluci taky, kluci jsou vychovaný, poslušní, sice ten jeden dlouho začal mluvit, ale už to všechno dohnal, takže mají takový klidný život, žijou si dobře, tak mám z toho radost.
1: Jarmilko, no. Teda hluboko sklon, jste úžasná, jste udělali opravdu velmi bohulibou věc, když jste té dívce pomohli, říkala jste, že jí bylo třeba kolem 16. No to je taky skutečně citlivý věk, že si neumím představit, že něco takového prožívala. A vy jste jí pomohli, to je zajímavé, ale mám teda v hlavě a to mi dovolte zodpovědět tu otázku, jak jste to myslela, že se našli nepřející lidi, jakože někdo to
0: komentoval
1: negativně, že jste někomu pomohli?
0: Chtěla chodit jakoby s kamarádem a ukazovala si, nebo si říkali, že teda nechtěla jsem to tak říct na plnou pusu, že jsou jako gejové, že a on prostě, když ta Blanka tam byla, tak prostě ji ze začátku nebral ten syn, jo. Prostě ji tam nechtěl, jakoby. Ale nedal jí to jako, že tady nebudeš prostě. A my jsme se k ní chovali, prostě jsme ji brali tak, jak kdyby byla naše. Já jsem žádný rozdíl nedělala. Prostě, že jo, když něco teda svedla náhodou, nebo se něco tak dostala taky jako vynadat trochu, nebo tak, ale a naší taky. Takže prostě všem stejným metrem, ale jsem ráda, že prostě, no tak to spíš takhle myšlený kvůli tomu Michalovi, no, že jako on se stranil a našel si potom kamarády nebo kamaráda a tak jako to vypadalo, že si o tom ve smíci povídají, že teda jsme hlavně, že jsme si vzali Blanku a tohle a přitom jako, že jo, no tak člověk jako nevěděl, co tomu ty lidi budou říkat, no to víte, lidi jsou na vesnici, ty si vidějí do talíře, že jo, no takže.
1: Jarmilko, děkuju moc za ten příběh. Poslouchali jsme to s nadšením, taky asi s napětím, jak to dopadne. Všechno dopadlo dobře. Tak mám radost, že máte všichni dobré vztahy i po tolika letech a i po tom všem teda, čím jste si prošli. A musíme končit, ale jenom, prosím, jaký vztah má ta dívka teď se svými rodiči? Jak to tam dopadlo?
0: Ona?
1: No.
0: Oni už ta maminka s tou se vůbec nebaví. Protože baráky sice jako zůstal, nebo si ho museli koupit. Předělávají, že to mají to tam úplně kouzelný. Zahrádku jen tak malou, ale mají tam všechno možný. Fakt se spolu prostě zhodli a je to tam vidět, že prostě se mají rádi a on si máme děti třeba na koupání a pak zrovna jsem tam byla, když měla narozeniny 15. srpna a on jí koupil, dovezl takovou kytku a popřálí. A to bylo tak hezký, prostě tak dojemný. A zrovna se mi to povedlo vyfotit, takže jsou krásné fotky a mám z toho radost, že jsem takhle šťastný.
1: Děkuju za telefon. Děkujeme za přízeň. Opatrujte se, Jarmilko, a zase někdy zavolejte noční linku.
0: Jo, děkuju a taky všem přeju jen to nejlepší a hodně, hodně dobrý pohody a radosti.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Markétka, Marie Rotrová v noční lince Českého rozhlasu. Za 6 minut bude půlnoc. S námi je návštěva z Prahy, je to tak?
1: Ano.
0: Vaše jméno, představte se, prosím.
1: Terezie.
0: Terezko, víme, že teda voláte z Prahy. Vítejte v noční lince a povídejte, co máte k tématu život v početné rodině.
1: No, chtěla jsem vám říct, že já pocházím z 15 dětí. Mm-hmm. Jo, jedna zemřela, ta byla v rok a půl mladší než já, ta byla jako miminko. No a pak ještě nás bylo, nás jich teda 14, nás jich zůstalo, jo. A nejmladší sestru se měla do 17 let mladší než jsem já. A já jsem pomáhala mamince s těma dětma už od malinka. Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Haló?
0: My vás slyšíme dobře, můžete pokračovat.
1: Jo. No a já jsem od malinka mamince s nima pomáhala, s těma dětma. Dva bratři jsem měla starší, než jsem byla já, jednoho o 3 roky, druhého o 2 roky. No a dvojčata jsme měli, ty byly, mě bylo 14 roků, když oni se narodili. No a tak jsem mamince s nima pomáhala se všema. Já s nima chodila do poradny s těma menšíma. Prostě starala jsem se o ně, jako bych byla jejich maminka. Jo? No a oni dneska, mě už bude 80 roku, že jo, já už jsem taky dost stará. No a oni mě mají všechny, rodiče nám zemřeli, a oni mě mají všechny, jako bych byla jejich maminka. To bratrovi je 65 roku, on měl narozeniny. A říkal, že tam všem jako lidem řekl, já jsem neměl dvě mámy. Já jsem já neměl jednu mámu, já měl dvě. Že oni mě berou jako mámu a já jim můžu říct, co chci. A on nikdo si nedovolí mě něco říct. Jo, už nás jich žije jenom 9 teda. Už jich 6 zemřelo.
0: Tak ona to byla taková samozřejmost, že vždycky ti starší pomáhali s mladšími, ale ano. To byla také zároveň velká zodpovědnost, že ano? A vy teda jste se tomu postavila a zvládala to asi velmi dobře, vzhledem k tomu, jaké dobré vztahy jste měli a ještě máte s těmi, co jsou tady stále. To zní naprosto idylicky.
1: Teď jsem vám chtěla ještě říct, že všichni jako mě mají rádi, jako když mám narozeniny svátek, tak za mnou přijedou. Jedna sestra bydlí na Slovensku, ta mě pořád volá. Jo. A pořád, když nemůžou přijet za mnou, tak mě volají denně někdo z nich. Bylo nás jich 6 holek, nás zůstalo a 8 kluků. A já sama mám 6 dětí.
0: Aha.
1: No, 6 dětí mám, jsou to samí kluci. A 18 vnoučat a 14 pravnoučat mám já.
0: Hra.
1: No, takže nás je velká rodina a já jsem ráda teda jako, že ty děti mám. Teď mě zemřel manžel a oni se o mě starají, všechno pomáhají mi. Oni jsou to kluci, ale já nevím, já si myslím, že kdybych měla holky, takže by se ani tak o mě nestarali jako ty kluci.
0: Mm-hmm. To je naprosto úžasné vás poslouchat. No. Nevím, jak jste to zvládala vlastně celý život. Vy jste stále u někoho pečovala. Vy jste vlastně sama byla trošku okradená o to své dětství, protože jste se věnovala sourozencům a když už by třeba sourozenci, dalo by se říct, byli soběstační, tak jste zase měla sama 6 dětí.
1: No, Pak jsem měla já sama 6 dětí a dneska já jsem ráda, že je mama. To jsem chodila do práce, že jo. Měla jsem 4, ty byly po roce, mě bylo 19 roku, když jsem měla první, a pak mě bylo 23 let, když jsem měla čtvrtý. Oni byli po roce skoro. No a chodila jsem do práce, 2 jsem chodila do školky a 2 chodili do školy. A tam ty 2 jsem měla zabít. To už jsem byla starší.
0: Co byste chtěla, aby si vaše děti a vnoučata jednou pamatovali o vašem rodinném životě?
1: No tak oni si to pamatují. Oni říkají, babičko, ty jsi strašně hodná. No a moje synové mě říkají, mami, musíš dávat na sebe pozor, my už máme jenom tebe. No to oni slyším denně toho. Protože já teďka jsem zůstala nevidomá, víte? Já špatně vidím.
0: Aha.
1: Já žiju pořád jakoby v mlze.
0: Tak o to víc potřebujete jako parťáky všechny z vaší rodiny, tak je tím, že jich máte tolik, tak je prostor, aby vám byl stále někdo na blízku. Tak moc děkuji za sdílení vašeho rodinného příběhu. Bylo krásné to poslouchat. Přejeme vám...
1: Mě vodějí za ruku jako dítě a říká, to mě nemůžete takhle vodit. A oni říkají, mami, musíme, aby si neupadla.
0: Když jste vodila vy je a teď no, se vám to v dobrém všechno vrací.
1: No, to říkám, že jsem vodila vás a teď vodíte vy mě.
0: Loučíme se s vámi, přejeme krásnou noc. Zdravíme vás do Prahy, paní Teresko. Naslyšenou.
1: Tohle jsem vám chtěla jenom říct, no. Tak jo, děkuji vám a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer i do druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnes navazujeme na naše pondělní povídání o velkých rodinách, o sourozencích, o dětech i o vnoučatech, o tom, jaké to je, když je nás doma hodně a když je živo. Každá rodina to má jinak, někde bylo víc dětí, jinde méně, ale vždycky vnikají silné vzpomínky a příběhy, o které se dá podělit. Budu ráda, když se zapojíte i teď, zavolejte 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a vítám paní Vlastu, která volá z Ústí nad Labem.
2: Ne, já jsem nám jenom jako chtěla ještě říct, jak nás teda bylo 7, že jo? Jedno za
1: paní to. Vlasto, poprosím, abyste si stlumila rádio. A pak můžete pokračovat. Říkajte
2: je,
1: tedy,
2: tak to
1: že
2: já jako nedokážu, protože já jako jsem nepohyblivá. Takže
1: tak
2: se nezlobte.
1: Nevadí, vyzkoušíme to. Tak pokračujte. Bylo vás doma 7?
2: No, bylo nás 7. Já jsem 45. ročník, poslední byla 56. ročník. No a jak bych to řekla, naši nás vůbec nezvládli.
1: Aha.
2: No, prostě my jsme neposlouchali. Maminka byla hysterická.
1: Tak Vlastičko, zvládneme pokračovat?
2: No já bohužel nemůžu k tomu rádiu, no.
1: Já myslím, že to je v pořádku. Zkuste mluvit dál. Ano?
2: No. No prostě, jak bych to řekla. Já byla nejstarší, že jo?
1: A jaké to teda bylo u vás doma? Jak to vypadalo? Když jste říkala, že vás rodiče nezvládli, tak to jste hodně lupačili.
2: Já jdu k tomu rádiu přece jenom.
1: Zkuste pokračovat, paní Vlasti.
2: No, tak už jsem to namálo. Mně je 80, že jo, a v době, kdy jako jsme byli jako děti, tak to nebyla moc hezká doba.
1: Pokračujte.
2: No, maminka prostě, jak bych to řekla, vždycky čekala, až táta přijde z práce a hned ječela. Nařeš je.
1: Dobře. Jak pokročil čas, jak jste spolu žili dál, tak jste
2: no, tak,
1: si...
2: Takhle, my mezi sourozencema teďko máme v sobě docela dobrý vztah, jo. Tady v domově mě navštěvuje bratr, sestra, no.
1: Tak to je pěkné. Vlastně to spojení není nejideálnější, protože nám to tam chytá zpětnou vazbu. Takže se rozloučíme, ale jsem ráda, že jste nás pozdravila, že jste vzpomenula své sourozence, jsem ráda, že taky za vámi chodí, že nejste sama a když to bude možné, zavolejte i příště noční linku a zkusme vždycky volat u toho rádia, aby když zvedneme ten telefon, když se uslyšíme v éteru, aby jsme to stlumili, aby nám to nepískalo. Opatrujte se zase někdy.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 15 minut po půlnoci, já přivádím dalšího hosta. Tím je Martin, jste říkal, pamatuju dobře?
1: Ano, ano.
0: Martine, ano. Vy jste na cestách?
1: Ano, já teďka jedu směrem k jakoby Francie.
0: Z Francie do Česka k nám, takže už jste skoro doma?
1: Ne, ne, ne, ne, ne, já jedu právě z Čech, jedu jakoby do středu Německa, dejme tomu, jo, mám za sebou, já nevím, třeba asi 8 tun naloženo, tak jedu jako řidič nákladního automobilu nebo kamionu.
0: A kam teda jedete? Do toho Německa?
1: Do Německa, do Německa.
0: Tak, já jsem ráda teda, že jste se nám ozval, doufám, že spojení bude dobré, že signál vydrží a že nám něco povíte o tom, jaké to je vyrůstat v početné rodině, v případě teda, že jste měl početnou rodinu, nebo o čem chcete vyprávět na téma sourozenci?
1: No, sourozenci, no, já jako nemám úplně tak moc početně jako sourozenců, já mám jednoho vlastního, jednoho nevlastního, ale s těma sourozencema to je absolutní kříž, vám povím.
0: Aha. Tak to zkusím.
1: Obzvlášť, co se týká milostného života, jako, jo, jejich milostného života.
0: Aha, takže spolu probíráte všechno možné, tak to je fajn, že máte tak dobré vztahy. A když jste mluvil o tom, že teda jeden sourozenec je vlastní, druhý nevlastní, tak v kolika letech teda jste se zžili i s tím nevlastním sourozencem? Jaké to bylo?
1: To vám řeknu, to bylo asi tak teprv rok na zpátek třeba. Možná dva. Což je docela dlouhá doba.
0: No, nevím. Myslela jsem, že jste se spolu třeba začali vídat, když vám bylo kolem 10, no tak teď teda jste k sobě přišli až v tom pozdějším věku, teda.
1: Jo, takhle jste to myslela. Nebo... Ne, ne, to. My jsme se jako vídali, jako když jsme byli malí, ale já jsem toho sourozence prostě neměl rád. Jo, prostě to byl takovej ten jako... jak se upřednostňuje, prostě ten jeden rodič ho prostě upřednostňuje více, tak prostě, víte co, vy prostě jako něco uděláte a hned za to, jo, jste prostě jako pití, ale tenhle ten sourozenec ten udělá a je vlastně všechno pořád, no takže kvůli takovýmhle věcem, prostě já jsem toho sourozence neměl rád. Teďka už je pomalu jako dospělej, nebo dospělá a tak už je ten vztah takový lepší, když to asi viděl.
0: No, takže často obrousil. A myslíte, že to teda bylo tím, že ho protěžovali ti rodiče vaši, nebo jeden teda vlastní rodič, druhý nevlastní, anebo to bylo právě tím, že do té rodiny nepatřil od počátku? Tady ty vztahy bývají někde trošku složitější, nebo ne?
1: Je to takový složitější. Určitě tam má prostě jako nějakou vinu to protěžování, že to je takový ten papánek nebo mamánek, nebo jak by se to jako dalo říct, jo. Ale potom samozřejmě asi je možná chyba i ve mně, protože já razím takový to heslo, nebo heslo, to je moje heslo, že prostě má to být stejná krev, když je to tam už trošku zmíchaný, tak už se mě to tak jako úplně nelíbí.
0: Takže jste cítil ten rozdíl v přístupu rodičů k vám a k němu, asi to tady byla sestra. No, někde to je těžké přijmout, třeba ty životní změny, zvláště samozřejmě pro ty děti, ale tak vy říkáte, že teď máte vztah dobrý, takže se to časem opravdu obrousilo.
1: Jo, jo, jako, už je to asi dobrý, no.
0: Už je to asi
1: už
0: dobrý.
1: Už si nějak nevadíme, už si nějak nevadíme.
0: Dobře, tak vzpomenete ještě třeba, kdo byl u vás doma přísnější, máma nebo táta, jak to bylo?
1: Hejte, asi babička.
0: Babička, takže vy jste vyrůstali ještě z další generací, ano?
1: Jako já osobně jsem navštěvoval pořád vždycky po škole babičku a dědu, tam jsem s nima trávil prostě celý den, než máma přijde z práce a nech si mě vezme. A což si myslím, že je velice jako dobrá věc, že by to tak mělo být. To je asi i někde, nevím jestli v Číně, nebo asi v Japonsku, že tam ty děti jako spíš vychovávají ta starší generace. A za mě to má jakoby docela pozitivní jako vliv, jo? Že prostě já když dneska vidím své jako vrstevníky, to je samej odpadkový jako pytel na odpadky, prostě já nevím, květáky na hlavě, jo? To prostě člověka nebaví a ty jejich jako názory nebo argumenty nebo jak se chovají. No, nebo že prostě pohrnujou nos na tamhletím, to mě se prostě nelíbí, to mě se vlastně jako ani netýká, protože jak jsem hodně trávil čas s těma staršíma, tak má člověk i nějakou jakoby tu jejich životní zkušenost, kterou jakoby předávali.
0: To s vámi souhlasím. No, teda, vy byste ještě povídal dál, vidíte to, do jedné hodiny byste to možná zvládl. Asi bychom se měli o čem vyprávit, ale bohužel se musíme rozloučit, když se dívám na ten čas. Takže moc děkuju, Martine, že jste s námi, že nás posloucháte na cestách. Telefonní číslo si uložte, zavolejte zase příště, když budete mít chvilku. Jsme tady, každý den od 11. do 1.
1: Dobrá. Tak jo, já taky děkuju, že už mi to asi po 12. co jsem volal, vyšlo.
0: Tak to máme radost.
1: A budeme teda pozdravovat všechny posluchače. A když na to přijde, tak já zase někdy zavolám, protože já mám čas do 5 do rána.
0: Výborně, tak bezpečnou jízdu a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je to noční linka Českého rozhlasu a s ní téma, které se dotýká mnohých z nás. Život v početné rodině. Je to také téma pro pana Olina z Kopřivnice. Krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer všem, kteří ještě poslouchají. Mnohočetná rodina, tak já bych to řekl vlastně takhle. Když jsem se vrátil ze základní vojenské služby po 2 letech, tak to už jsem byl ženatý a měli jsme dceru. Byli jsme chvilku v Rožnově a pak nastala prostě nějaká taková situace, že jsem potřeboval změnit zaměstnání, tak jsme se vrátili. Přišli jsme do Kopřivnice, odkud vlastně manželka pocházela a kde bydleli její rodiče. S rodičema tam ještě bydlela maminka tchýně, takže když jsme přijeli tady, tak jsme vlastně byli 4 generace. Prababička, babička, dědeček, my s manželkou a dcera. Za chvilku se nám narodil kluk, takže jsme tady byli 4 generace. Mám dokonce někde i fotku všech žen, teda těch 4, prababička, babička, manželka a dcera. To byly 4 generace na jedné fotce. Soužití, já si myslím, že bylo dobré. Žádné nějaké krize nebyly. Nebo takhle, my jsme tady přišli s tím, že tady budeme chvilku, než si něco najdeme. No a ta chvilka se protáhla až do dneška. Je to vlastně s manželkou, jsme už 51 roku spolu a když vzpomínám prostě na tchán, na tchyni, tak já jsem neměl prostě žádné problémy. Prababička, která, na to si pamatuju, nebo na to si pamatujeme všichni, hlavně na Vánoce, když s námi jedla, nebo byla u večeře a jedla rybu, ona říká, já tam, to je zajímavé, já tam žádné kosti nemám. Ona to prostě chroupala s těma kostima, jí to prostě nevadilo. To byla taková, to je taková vzpomínka na tu prababičku. Jinak opravdu těch 4 generace, myslím si, že dobrý. Teď jsme tady vlastně, jsme zůstali s manželkou, zůstala tady po synovi, který nám zemřel, tak tady zůstala snacha, se to říká, a 3 vnuci. Takže jsme tady 1, 2, 3 generace. Takže tak asi. A bydlíme v pohodě. Neříkám, že občas nevyskočí nějaký to, jako taková ta bouřka. Já teda hlavně s těma klukama, protože to jsou takový klacci 18 a 20 roku za chvilku. To oni mají svoji hlavu a prostě mají svůj život a mně se to jako, znáte to, no prostě když někomu chcete něco vnutit a on se nedá, takže to je takové.
0: Aha, tak vznikne nějaká třecí plocha možná. No. V každém případě je to nádhera, když to funguje, když spolu lidé mohou žít pod jednou střechou, 3 generace. Dřív to bylo běžné, vidíte. Dnes je to rarita.
1: No já vlastně, jak to už víte, to, já pocházím z Moravského Slovácka a tam jsme vlastně byli 3 generace babičky, rodiče a my kluci jako, takže tam to bylo taky takové, tak to bylo takové, jak se říká, dědina, tam znal každý každého, takže tam se to všechno srovnávalo. Bylo to jako v pohodě, sousedé, to tam se neříkalo paní, pane, a tam se říkalo tetí a stričku, a takže to bylo takové, už i to oslovení napovídalo, že tam bylo taková tak družnější život společenský.
0: Atmosféra. Co je na soužití 3 generací nejtěžší?
1: No, to je to, co jsem říkal, že mám s těma vnukama, jo? To,
0: s těma vnukama, kdy?
1: No, ano, to je prostě, oni mají svůj, já jim říkám, vy tady bydlíte v paneláku, vás vůbec nezajímá, jestli tady, já nevím, třeba plotě, teď si uvádím jako příklad nějaký v plotě díra, nebo jestli teče do střechy, nebo je posyčená tráva kolem baráku, nebo není. Prostě oni mají svůj život takový, jakože tady jsou, my můžeme být rádi, že oni tady jsou a oni nic nemusí dělat a tak dále. Mm-hmm. To je takový trošičku třecí plocha.
0: To je stěná stránka. A co je naopak nejhezčí na soužití 3 generací?
1: Řekl bych Vánoce a společná fotka. To je prostě vždycky takový, tam nikdo nic nepředstírá, Každý se usmívá, opravdu se usmívá. Je to takové pohodové, protože já jsem ve své profesi dokumentoval, mnou fotografoval vlastně všechno kolem mě. A když vlastně si vytáhnu staré fotky, když ještě byly ta prababička nebo ti tchánstkyní, ty naše společné vánoční fotografie, tak to je taková pěkná vzpomínka, že prostě tenkrát to bylo takové, měli jsme se rádi, snášeli jsme se, nebyly žádné nějaké, bych řekl, velké rozbroje nebo něco takového. Bylo to fajn, prostě, že můžete se spolehnout. Tady, jako když teď tady žijeme, tak manželka vlastně dost často lidá, máme vlastně 18, 20, ti kluci budou, to jsou ti starší a malej má 7 roku, teď půjde do školy, jo. Takže maminka jejich, tak ta podniká osoba samostatně výdělečně činná, nebo SVČ, jak se to říká. A občas potřebuje, když malej je nemocný, tak přijde dolů za babičkou a babička mohli dát. To prostě to je takový zaběhnutý rituál. Takže myslím si, že oni si to uvědomují, že nás mají, my si uvědomují, že máme je, a takže tak nějak se to prostě zvládá. Je to bez těch výstřelků, bez těch výbuchů a podobně. Myslím si to aspoň já za sebe.
0: Olene, děkuji, že jste zavolal a podělil se o to. Přeju vám hezký večer a tě doma co nejvíc pohody a naslyšenou někdy v noční lince.
1: Já vám děkuji taky, mějte se moc krásně. Budu se těšit někdy příště. Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Posluchači, dnes se vydáváme do rodin, kde je slyšet hodně smíchu, někde možná nějaká hádka, ale hlavně společné příběhy. Volejte noční linku, čeká na vás Jarka Barboříková.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Vítám vás u dnešního vysílání, ve kterém se povídáme o tom, jak vypadá život, když je doma hodně sourozenců. Vícepočetná rodina, téma pro paní Ludmilku, která volá z Brna. Vítejte.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny linkary, kteří nespí ještě. Hlavně vás. Já jsem volala včera. Tak Jaruško, já nepocházím z hodně dětí, ale jinak jsme se rozmnožili. Já pocházím, že jsem měla jenom bratra, ale já jsem porodila 3 děti. Moje děti mají každý po 2 dětech. Nejstarší syn, ten má 2 kluky, prostřední holka má 2 dcery a ta nejmladší, který je 44, má 2 holky. Ale od té prostřední dcery už ty 2 děvčata jsou vdaný, mají každá 2 děti a od syna ten jeden, ten má 33 vnuk, tak ten má teď má malý dítě teprve. Takže to je, nemůžeme se setkat v rodinném domě, i když obě holky mají rodinný domy. Ale už je nás tolik, že jsme se sešli na Vánoce v restauraci, to veď, který pan ředitel tak to zařídil a všechny nás tam pozval a bylo to na oběd. A potom jsme jeli k té vnučce, ta má 30, takže u té jsme byli všichni, protože oni jsou podnikateli a mají prostor, takže jsme se tam sešli. A bylo nás fůra. A já z té nejstarší generace už jsem zůstala sama. Tatínek, jak jsem včera mluvila, tak by se dožila letos

0: mluvila paní. A takže jsem já sem zůstala a držím to pokopě, tu rodinu. A vykládá mi vždycky, oni mě mají hrozně rádi a jsou strašně rádi, když já jim povídám. A vždycky říkám, že volám do noční linky a oni vždycky. Mami, tak co je nového v noční lince, pověz nám to. A já jim to vykládám, oni poslouchají a máme krásné zážitky. Tak to jsem chtěla říct, Jaruško.
1: A máte je blízko?
0: Mám je blízko, já bydlím v Brně, akorát, no a mě přítel zemřel, takže já jsem sama už 16 roků. A to je zajímavé, a že ten zemřel a můj druhý manžel, ten taky zemřel. Všichni po mně, chlapi kolem mě umírají, to je divné, že? A oni bydlí třeba 10 kilometrů, ta nejstarší vnučka bydlí 10 kilometrů ode mě a ta prostřední dcera, ta bydlí 25 kilometrů ode mě a ta nejmladší, ta bydlí taky 20 kilometrů, co mají ty baráky. No a ta jedna je zdravotní sestra teda, spíš vrchní teďka bude a takže se stýkáme.
1: Tak to je dohromady. Těch 20 kilometrů, to je fajn, to když potřebujete,
0: to je,
1: se vidíte.
0: Oni když potřebují, jako já jsem je všechny hlídala, ty děcka, jo? To jsem odchovala já, protože já jsem byla od 40 roků v důchodě, protože jsem měla plotinky a byla jsem po operaci a trošku jsem to na mě zanechala, že jsem nemohla se moc jako hejbat, ale teď jo, teď už v pořádku. A jsem, tak jsem je hlídala všechny, ty vnoučata. Jak ty holky od té prostřední, tak ty nejmladší teďka a ty kluky od syna, tak ty hlídala moje babička, moje maminka. I to měli 3 kilometry, protože byli v Líšni, tak vždycky tramvají, vyzvedávali je ze školky. Takže takhle jsme se všichni.
1: Byla jste babičkou na plný úvazek, nebo pořád jste, tak to má být. Děkuju, Ludmilko, za návštěvu. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem.
0: Ano, děkuji vám a přeji vám krásné pohodu v rodině.
1: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Tady je noční linka Českého rozhlasu, přivádím paní Alenku. Zdravíme vás, až teď jsme ve vysílání.
1: Děkuju, já tak. Já bych chtěla říct, my jsme se narodili tři sourozenci. Bratr byl dvouletý a my jsme se po dvou letech narodili mamince a byli jsme dvojčata.
0: Aha.
1: A my jsme ohromně, jako děti jsme se prostě, opravdu jsme se měli hrozně rádi, až do dospělosti. Bohužel bratr nám teďko v době o covidu zemřel, takže jsme zůstali jenom my se sestrou. Ale my jsme prostě na sebe tak šíleně napojení, že kdybychom si dennodenně nezavolali, tak už máme strach, jestli se něco neděje. A vždycky jednou za rok si uděláme takový sesterský vejlet. Teď jsme třeba byli v Mariánkách, v loni jsme byli tady v Polsku, hnedko u Harachova. Vždycky si uděláme prostě takový svůj vejlet, který si ohromně užijeme. Pro mě teda zemřel manžel, ona manžela ještě má. A sestra má dva kluci a já mám dva kluci taky. A máme, dva kluci jsou už starší a já mám teď u druhého syna, mladšího, mám malý děti. Teď bude holčička do školy a chlapec bude příští rok a od syna druhého už mám dospělý děti. Takže teď si užívám zase ještě ty malý. Sestra už to má odrostlý, ty děti, ta už prostě, ale zase její syn si vzal do pěstounský péče holčičku, ohromně šikovnou, jo. Tak to je taky takový miláček celý ty rodiny, když ji vidíme, tak by každý nejradši sežral láskou, jak ona je ohromně milá. Jako opravdu pořád držíme ta rodina dohromady. Hlavně nás to naučila maminka, aby jsme se jako pořád, nikdy jsme neměli žádný třenice mezi sebou. A ty kluci, ty moje děti a sestřiny děti, oni teď hodně sportujou, tak jezdí furt na kolách někde. Už to jsou taky chlapi prostě 40 letý, jeden je 50, druhý je 40. Ale opravdu kluci si pořád se jako stýkáme a se sestrou já se stýkám denodenně. Prostě je to moje polovička. Takže jako chtěla bych užít tenhle ten vztah, pokud to půjde, aby jsme se ještě mohli přátelit dál, jo. Pokud nám to zdraví dovolí a bydlí kousek tady od Liberce, takže to není takový problém, aby jsme se neviděli. Denodenně třeba i v Liberci se sázíme, ale já bohužel brzy ten zadešel.
0: Přesně tak by to mělo být, když no, se sourozenci jako mají, tak skutečně si jsou vzájemně parťáky až do dospělosti, do stáří. Tak vy máte to štěstí, že teda sestra je stále po vašem boku. Vy jste mluvila o tom, že vyjíždíte pravidelně na dovolené.
1: Ještě užili, co jsme se narodili od té maminky, tak my prostě se furt tak napojeni, že bychom se chtěli jako stále prostě přátelit, aby, i když má manžela, že jo, ale vždycky si tu chvilku a přijede tady ze mnou, protože rodiče jsou pohřbený tady v Českém Dubě. Takže jako ona sem hodně za mnou jezdí a když ne za mnou, tak já jedu za ní do Liberce, protože zase ještě člověk je schopný se tam tak nějak dopravit. Chtěla bych to, aby ta láska mezi námi byla pořád dlouhá. No.
0: Věřím, že bude, paní Alenko, jak vás tak poslouchám, určitě no, po obou
1: stranu. No, opravdu.
0: Ale řekněte mi, samozřejmě já mám se sestrou krásný vztah asi tak jako vy, připomíná mi to, že to je podobné. A přitom nejsme dvojčata. Myslíte, že to je znát na to, když teda je to vaše dvojče, nebo když je to v uvozovkách jenom sestra?
1: Nevím, no, já teda to můžu jenom posoudit z toho, že jsme dvojčata, jo, ale znám spoustu sestry, které nejsou dvojčata a taky mají tu lásku velkou mezi sebou, jo. My jsme teď byli na rekreaci, na 3 dny jsme si udělali takovou jízdu a teď vám to, a zrovna jsme se vraceli a byly narozeniny naše. A teď přišla paní, my jsme si opět hodně podobní. A přišla paní ve vlaku, co dělá stevartko, a přišla k nám. A ona říkala, vy jste nějaký stejný. A my jsme říkali, no, my jsme dvojčata a ještě máme dneska narozeniny. A ona vám vytáhla 2 balíčky bombónu a začala nám, jak se to zpívá anglicky, jo, to to you, jo.
0: No,
1: a teď vám začal celý vagon zpívat. Já si říkala, no to byl tak nádherný dárek, kterýho se asi už nikdy nedožiju, jo. Protože co tam byli lidi v tom vagonu, tak hned se přidali a začali zpívat. To vám bylo tak úžasný. Takže jsme si to užili, ty narozeniny, vlastně dvakrát tímhle tím způsobem, že jsme si udělali spolu výlet a ještě nám to takhle zpříjemnili v tom vlaku. No, tak jako bylo to ohromně hezky. Prostě, no, tak jako jo, já moji sestru miluju a myslím, že ona mě, a teď se odešel manžel, tak to jako vůbec je takový, že ona mě hodně jako pomáhá, psychicky mě pomáhá, no.
0: Ano. Tak jo. Zní to krásně, Alenko, celý váš životní příběh s vaší sestrou.
1: No, no. A děti mám teda taky hodný, pracovitý, prostě starej se o rodinu, tak si myslím, že si nemůžu na nic stěžovat, jen aby to takhle dál vydrželo a aby nepřišla nějaká pohroma. Z toho má člověk strach, aby ta situace Alenko není taková hezká celkem. A
0: budeme moc rádi, když zůstaneme ve spojení a uslyšíme se zase někdy příště na vlnách Českého rozhlasu.
1: Klidnou noc vám přeji a děkuji za vyslyšení.
0: A to je z dnešní noční linky úplně všechno. Děkuji vám za vaše telefonáty, zprávy i příběhy, které jste sdíleli. Bylo v nich hodně života, vzpomínek i těch obyčejných každodenních věcí, které ale tvoří to nejdůležitější, rodinu. Ať už je malá, velká, úplná, neúplná, složitá. Rodina je něco, co si často uvědomíme až zpětně. Proto je hezké si občas připomenout, jak moc si musíme vážit těch, které máme kolem sebe. Mějte se co nejlépe, těším se na vás opět příště. Jarka Barboříková a Noční linka.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer nebo dobré ráno. To podle toho, kdy jste se s vysíláním Divadla pro vaše uši potkali, nebo spíš, kdy jste si na tohle specifické rozhlasové divadlo našli čas. Dnes bych vám rád společně s rozhlasovým archivem připomněl herecké umění, vzpomínání a také humor Jiřího Sováka. Hlavně jeho humor. Tak prosím, račte vstoupit

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomínám si, že jsem Jiřího Sováka viděl poprvé na jevišti Národního divadla, to bylo v roli otce Školastyka někdy v 80. letech v Drdových Hrádkách s čertem. A jak mi později potvrdil sám Jiří Sovák, ale třeba i Jiří Štěpnička, který tehdy hrál Martina Kabáta, byla to role, která Sovákovi opravdu k srdci nepřirostla. A navíc ještě ta odpolední představení pro děti. Jak na sebe Jiří Sovák jednou prozradil, jeho nesplněným snem byl třeba, svět div se, Rostanův Cyrano.
2: No, je pravda, že jsem tady toho Cyrana chtěl hrát. Jsem ho uměl téměř naspamět, že opač jsem měl představit o tom, jak by se to mělo hrát. Nikdy jsem v něm neviděl hrdinu, já jsem ho pokládal spíše takového životního šaska, který ho sám ze sebe dělal i pro sebe, poněvadž ten tragický moment toho nosu, že ho tam byl, no tak jsem takovým tím suchým humorem, že bych tam jaksi spíš než nějakým hrdinským patozem. Jo, no ale já jsem nemůžu si stěžovat na svoji historii divadelní, já jsem měl dost bohatou historii, já jsem na druhé straně tedy nečekaně se dostal do Burianova divadla, jo, což bylo pro mě velice nepříjemný z začátku, poněvadž já jsem byl, už míry v té době, my jsme v Jihlavě měli stálý divadlo, Burian přišel z koncertačního tábora, tam mě viděl hrát a velice o mě usiloval, já jsem se bránil k němu jít, protože jsem se domníval, že bude pokračovat v těch svých avantgardách. Nakonec já jsem u něj v divadle, pak mě tam přilákal Brandeis, já jsem nevěděl, že to bylo spiknutí na mě, tak jsem tam seděl v takovým baru a přiběh tam takovej malinký človíček, měl prostě pláštěnku špinavou bez fousů, což mě tedy velice spletlo, pak jsem věděl, že Burian má hlavně ten typický svůj knír. A tak si sedl vedle mě a povedal, tak co děláš, starý? Já povedal, no co dělám, byl jsem na vojně, nepadnul jsem, no tak teď čekám, až se někde nějaký to místo uvolním. Povedal, tak pojď k nám, prosím tě, co blázníš. Já jsem si myslel, že je to nějaký technikář, víte. A povedal, co bych tady, prosím tě, dělal, když si šlapet jeden druhýmu na paty tady, co. No, tak fakt se to nějak zamluvilo a za dva dní jsem dostal dopis, abych se dostavil divadla a Buriana, když jsem šel tomu Burianovi, tak on měl už otevřený dveře a už z dálky na mě volal, lezlob se Sováku, já tě v těle dněch nečekal, já se oholil. To tě asi spletlo a pan to mě spletlo velice, ale přesto tedy, jak si nevím, jestli to angažma tady bude pro nás prova prospěšný, protože já pospátku nechodím, uchem taky nemluvím, tak on pan se chechtal strašně, říkal, já ti rozumím, ale uděláme to tak, vezmeme se na zkoušku, již na rok, ty mě a já tebe, jo, a když se ti to nebude tady líbit, můžeš odejít. No a můžu vám říct, že těch 6 let, co jsem u toho Buriana byl, bylo nejbohatší přínos divadelní praxe, jsem získal u něj. Skutečně já jsem vděčný dneska němu, protože on měl velkou důvěru ve mě, daleko větší než já. Ten před více jak 40 lety mě zbavoval trémy, učil mě prostě se pohybovat po jevišti na tom EF Burianovo divadle, že ho tam jsem po letech hrál, svůj recital jsem tam měl a dodatečně jako starý hypochondr jsem zjistil, že jsem tam 6 let byl v průvanu. Tam byl průvan furt tak strašně, že jsem ani nevydržel prakticky bez deky, než jsem šel na výstup já, no, než tam ty kolegové si to odbyli. No tak jsem říkal, ježišmar, jak jsem tady mohl vydržet 6 let. Ale zaplať pánbu za těch 6 let.

No tak venkov já doporučuji, jak už jsem se zmínil, já venkov doporučuji a budu doporučovat do konce svého života, protože jednak člověk si může dovolit hrát premiéru každý měsíc jenom venku. Ne, že může dovolit, musí hrát, poněvadž se obehre ho velice rychle, ale když hraje 8 let jednu roli někde ve velikém divadle, no tak když je mladý a tvárný, tak se potřebuje vyvíjet, potřebuje růst, potřebuje nějaké zkušenosti, potřebuje ty ostudy vyprat venku. A co je důležité, potřebuje poznat sám sebe. Sebe musíš poznat. Sebe a divák, a to nepoznáš nikde. Jedině na tom jevišti je jedině překonávat tu hrůzu a zvyknout si a dostat ten horší koží, jak říkal správně Jiří Plachý, špatný herec, který nevydrží 2 hodiny v ostudy, tak tam právě tyhle ty věci na tom venkově se mají odbývat. A potom, když se vrátí do Prahy, protože tady byla vždycky, tady byl takový trh na herce, že jo, v kavárně Slávy se scházeli jednou za rok ředitelé, kteří objížděli si různá divadla a vybírali si tam prostě herce. Takhle tenkrát. A proto jsem já šťastný, že jsem u té Šmíry byl ty 4 roky, protože já tam poznal strašně moc. I srandy tam byly, veliký srandy, no jistě. V první řadě jsme jezdili jenom na nákladňáku. A přes nás taková plachta jako hovada, když se vezou i té na porážku. Ale my byli mladí a nadšení, nám to bylo jedna. To prostě bylo pro nás jako samozřejmé, že to děláme, ani jsme si nepřipadali nějak hrdinsky. Já jsem hral Chytrák se spálí Mamájeva s Vycpávkama, ale jel jsem domů v nich, až mě hřáli. Jo, tak to, takhle jsme se vraceli. Pak jsme měli autobus, který jsme si půjčovali, to byl ten na ten dřevoplyn. To byla ta hrůza, že jak jsme chytli 15 kilometrů před Jihlavou, tam jsme chytli, to byl šofér, který, ten majitel, to byl šofér, který, jak se dává dýchat ty balonky, víte, kdo má alkohol v krvi, tak je prostě perzekovovaný, tak my jsme čekali, až on se ožere, až bude mít 4. pivo, pak byl bezpečný. Tak on nečekal u divadla, on čekal u hospody a my jsme čekali tam. A teď jeden bachoval, kolikátý pivo udělal. Tak říkal, už máš 4. pojedem. A za to vypil pivo, a tak panstvo na stovojem, hračte, prosím, dámy napřed, dámy a děti první. A prostě už byl rád, že dělal to. On měl ten kotel vzadu s tím dřívím a to hořelo, že a tam se vytvářel ten plyn. A měl tam taky takovou tyč, tou prohrádnou vždycky. Jel 10 kilometrů a rozrajcoval a zase tam to požářiště a jedno se dál a mě jednou jsem se domníval, že mám horečku, pan Ježíš porášek nemám, kolegy budit nechci, tam spali všichni, to jsme byli zvyklí, pak jsme měli autobus, který jel velice pomalu, tak jsem se za chvilku otočil a my jsme hořeli. My jsme hořeli jak Apollo v leže, plameny, tak jsem zařval a ten zjistil, že tak začal švát všichni ven a močit. Tam měl normálně pivař cenu zlata. Skutečně se nám to podařilo uhasit, to je fakt. No ale roztlačili jsme ho a on nám ujel. On v hrůze, že zase se něco stane, tak nám ujel. A my jsme šli těch 10 nebo 12 kilometrů v tom mraze, 15 stupňů mrazu, do té hlavy pěšky. No. Tak to jsou takovéhle zkušenosti. Dneska je to legrace, ale má to člověk poznat. Jedině tak prověří, jestli má to divadlo doopravdy rád, anebo chce být jenom slavný. To je velký rozdíl.

My jsme měli několik těch autobusů. To jsme koupili, to byl jiný, to byl náš krasavic, já mu říkal krasavice, měl malý kolečka, malý motor, ale obrovský prostor pro lidi. A dělalo to hrozný kravál, strašný kravál to dělalo. Ale nemělo to žádný levice ještě, to bylo zhruba koupený asi za 80 000, akorát tam ten šofér měl tu bednu přišroubovanou a miloval ptáky. On to byl milenec ptáků barevných, jak pažanti anebo něco. A my jsme si tam museli přinést židle z domova. My jsme byli jako takový polský uprchlíci, každý si nesl jídlo a židli různou, tam byly různý židle různých slohů, že jo. A on, když v nějakých bažanách říkal, hli, to je krásně, a dupnul na brzdy, víte, na brzdu dupnul a my za ním hned valná hromada, pochopitelně, že jo, no tak nám mladým klukům a holkám to nevadilo, to víte, že jo, ale ty baby ty padaly ještě dřív, než brzdil, takže byla to všecko zkušenost taková, no a právě proto říkám, když tohle člověk zažije, prožije a nestratí elána, tak má to divadlo rád a patří tam. Tam byly, v tom souboru byly dvě pozoruhodné dámy, říkali si milospaní, a jedna byla bývalá majitelka, byla stará už asi 70 nebo 80 let, tak nějak. A my jsme ji pochopitelně v těch převratných událostech nenechali padnout a udělali jsme z ní nápovědku. Ale ona nám nebyla nic platná jako nápovědka, ne že by se nesnažila. Ona byla úplně vyčerpaná po každém představení, ale ona nás opravovala, ne napovídala. Když někdo řekl, místo nás hledá, a on řekl to hlodá, tak ona zařvala hledá, jako by ho udala, víte, tak proto všichni, co jsme tam byli, máme výbornou paměť. Ať jsme se pro jistotu paní bábu vyhodit, jsme nemohli, neměli jsme na to srdce, tak jsme se museli učit tedy důkladně tu roli, protože na ní spolech nebyl. No a ta druhá Lišková, ta měla neskonalou úctu u mojí, dodneska se jí před ní klaním, protože to byla tragikominda takového formátu, že by pro Národní divadlo by bylo ctí, kdyby tam byla zaměstnána. A nikam ji nedostali, ani do Brna, nikam ne. Ta šmíra prostě pro ně, to byla, nezradila. Ona byla zvyklá, přijeli jsme někam a den se nehrálo, než se bába vykecala, víte, to se muselo počkat. Ona oběhla všechny ty svoje fanoušky, to oběhala všude, se zdržela půl dne a teď přinesla samozřejmě nějaký vajíčko a něco, bylo ve válce, nějakou mouku a takhle. No a pak se hrálo a řeknu vám, to byla bába, která neměla jediný svůj zub. Já měl dost potíže z výslovnosti, já jsem si musel přeorientovat jazyk, já ho měl špatně položený. A ona bez jediného zubu bylo slyšet její každý slovo na poslední galerii. Já jsem vždycky, když jsem byl na tohle zatížený, měl jsem mindráky, už jsem mluvil dobře, už si rok a půl mi to trvalo, než jsem se naučil prostě správně mluvit, tak jsem vždycky byl zvědavý, jak její rozumě. Tak jsem vždycky, když jsem měl volno, odskočil si to, mluvila tiše a bylo jí, ta měla takovou techniku těch dásní, že ona si dokázala ten prostor v té pusince vytvořit. A bylo to skutečně tedy geniální herečka, vynikající, Lišková, ještě jednou klobouk dolů. Asi taky říkám, že bylo dost prostý vodní, když mě tam angažovali, že mě se nepostaral někdo tam v noclech, no. Ale Hromádka mě našel, až on spal u jedné babičky, on tam byl pošťák, který byl odvolený někam, nebo někam odjel, a najednou byla volná postel a on bábu ukecal, že jako si přivede kamaráda, tak přived mě. A ještě já jsem netušil, že je to manželská postel. Víte, Hromádka měl takovou vlastnost, my jsme ho měli rádi, pan byl dobrý herec a výborný společník, skutečně velice příjemný pán. A tak jako měl tupé, byl plešatý, ale nesměl jsem o tom mluvit. A zuby neměl, ty měl falešný. Tak my jsme se chovali k němu prostě jako k zubatýmu a vlasatýmu, poněvadž jsme ho měli rádi, že jo. No jo, ale být s ním v manželský posteli, to neslo velký rizika, že jo. Já se ráno probudím a najednou proti mě Žižka, že jo. Ta parůka se mu svezla na jedno oko, jo, a teď takhle těsně u obličeje, já se lék vždycky, tak jsem zakašlal, dal jsem mu šanci, aby se jako upravil, no.
Takhle jsme to spolu prostě tam tloukli, no. Já ho zlobil taky, že jo, my jsme přišli po představení, tak jsme vykládali všelijaký, co na jevišti a já viděl, že čeká, až usnu, aby si vyndal zuby. A jak jsem slyšel mlasknutí, tak jsem zase, ale poslouchejte, pane Hromádka, teď v tom třetím obraze jste mi tu knížku nepřines. Tápal, nasadil, ale Jiříku, jak to, že ne? Teď si vzpomeň přece, a teď tak rád a kapám, jo, už si vzpomínám. A zase jsem mu nechal odložit zuby, ale přece, pane Hromádka, to jsem mu udělal 7x, on ráno myslel, že mu v noci někdo dělal resekci. Ač to bylo, že jo, vyndávání, nasazování zubů. No tak to víte, ty začátky tam byly. A člověk hlavně nesměl podlehnout, jak píšu v té knížce, sebelítosti. Tohle musíte brát všecko s humorem. Jste-li toho schopen. Když ne, tak utečete, že jo, no.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že kdyby Jiří Sovák žil mezi Indiány, dostal by jméno nějak jako ten s věčně dobrou náladou nebo ten, co umí pobavit. Ale to vyprávění a veselé historky, to byla jenom jedna z mnoha tváří herectví Jiřího Sováka. Řekněte sami, čekali byste u něj lyriku a, jak to říct, takové jako poetické usebrání s povídkami o ty Pavla? I když na druhou stranu ta povídka Pumperdentlich Jiřímu Sovákovi sedne jako ušitá, ostatně stejně jako, zase z úplně jiného ranku, vzpomínky na setkání se Strejdou Proškem na Branově po válce.
2: Po válce jsem se hned rozjel na Křivoklád. Doslova vyrazil. Nejdřív sám s batohem a s jedním prutem. Bydleli jsme zas v Praze a tak jsem jel se Smíchovského nádraží vláčkem se špinavými okny. Plivil jsem na kapesník a udělal jsem v okně čisté, kulaté okénko. Spatřil jsem řeku a chtělo se mi brečet. Díval jsem se na jarní vodu a věděl jsem, že tahle voda v Berounce, co teče tady, musela téci také nahoře podél skrýjí a pod loděmi Strejdy Proška z Luhu. Řeka stejně jako obloha plynula místy, kde nám bylo v životě dobře. Pozoroval jsem její proudy, její ryby, jak skákají na hladinu, mlýny na jezech a jezy na zadržených vodách. Mlynáři, co dosud mleli, a převozníky, kteří převáželi sem tam. Viděl jsem po 6 letech zase řeku. Měl jsem tvář přimáčknutou na skle, aby mi nic neuniklo. Řeku jsem měl rád víc než cokoliv na světě a styděl jsem se tehdy za to. A nevěděl jsem, proč řeku tak miluji. Snad proto, že je tu věky, anebo proto, že každý den její vody v dálce umírají, anebo proto, že na ní můžeš plout, ti v ní můžeš zemřít. Nemohl jsem tehdy odpovědět. Byl jsem jak mladý pes, který teprve očichává vůně nejkrásnějších nároží. V mém okénku se objevil hrad a byl to Karlštejn. Čeští králové měli podobný vkus jako já. Vybrali si Berounku a postavili na ní hrady Karlštejn a Křivoklád. Pokud se týče limonády, tak v Berouně se pila žlutá. Přesedá se na rakovnický vláček do Křivoklátu. Jede se pak kolem pstruhových líhní, kde se v kolébkách slunce houpají a koupají malí pstroužci. Trať vede pod Stradonickým hradištěm, kde rolníci nalézají v polích duhovky zlaté penízky. Kolem pil, kde se ze stromu dělají prkna a z prken vonící postele. Řeka teď teče úplně na dně údolí, bez slunce a je plná slz. V Křivoklátě vystoupím a jdu proti vodě. Už mě od ní nedělí okna vlaku a do mozku nebuší parní stroj. Do nosu mě tluče vůně ryb, které teď prožívají čas lásky a spolu s ní cítím i pach utopence vojáka. Vodní vánek nechává zapomenout na žal. Také řeka je občas špatná a má své vředy. Očistuje se tím, že odpluje jinam, jak z jara kry. Nahoře nad Višňovou je čistá. V proudu spatřím skupinu svalnatých parem, rví na dně a staví se na hlavy. Podobají se stádu divokých koní nebo kamzičímu stádu. Pouštějí bublinky a nejspíš chrochtají jako vepříci. Ležím na příště a pozoruji je. Pak se pohnu a oni zmizí v hlubině. Víš, už řeka jenom voní. Jako poměnka, jako stulík, jako divoký kořen puškvorce, jako vrbina voní vodou. Už se nezastavuji. Pospíchám, abych byl v přívoze v Luhu co nejdřív, jako bych chtěl všechno stihnout. Už minu jez a Šímovic skálu. U Šímovic skály 2 trampové stály. Utíkám, batoh mi skáče na zádech a dělá buch, buch, jako mé srdce. Po úzké pěšince kolem Agátu nahoru k převoznické chalupě. Jen jestli neumřeli, no to by mi poslali parté. Jen aby byli doma, jen aby nebyli nemocní, aby na mě nezapomněli, jen aby mě poznali. kluču na dveře. Nikdo neotvírá. Přišel jsi pozdě. Tvé dětství je pryč. Sedím na zápraží a čekám. Brzy přijde, sproutím strejda Prošek. Vrhnu se mu do náruče, ale on mě mačká nesměle. Není zvyklý muchlat se ani s vlastními dětmi. Hovoří se mnou a já poznávám, že jsme oba zestárli. Oba jsme museli urazit nějakou velkou, neznámou dálku. Cestu, která pokračuje. Na jejím konci bude cíl a odtud pak už není návratu. Strejda Prošek mi nalije svou pověstnou pránovskou bramboračku. Uvnitř jsou hříbky a na vrchu plave celerová nať. Pozoruje mě tiše a potom se zeptá: tak kam půjdeš na ryby?

Náš tatínek na cestě světem zestárl a projevovalo se to i na rybách. Stále chtěl ulovit svou velkou životní rybu. Ale s velkými rybami je to složitý. Jak zaberou na slabý cajk, tak ho přetrhnou. A když je chytáte na silný cajk, tak vám většinou nezaberou. A pak je to většinou jako v životě. To, co moc chceme, toho nikdy nedosáhneme. Tatínkovi zabralo na přehradě u Skochovic asi 5 sumců, lidově sumáru. Jeden ho dokonce tahl i s loďkou na délku jednoho fotbalového hřiště. Pak mu to opět přetrhl. Jednoho dokonce dostal. Asi 5kilového sumce s vouskama a malýma záhadnýma očkama vyhlížel jak černé sele. Zpočátku měl z něho tatínek velikou radost, ale přece jen si uvědomoval, že to není ten pravý sumec. A když nám ho ukazoval, řekl o něm, ten je pumprdentlich. Tatínek nikdy přesně nevěděl, co tohle slovo znamená, ale s oblibou ho používal. Prý je to asi jako když jde krásná dáma v plesových šatech nebo v báječném kožichu. Všichni přihlížejí, jsou pav a ona přitom šlápne do hovna. Tohle byl krásný sumec, jak dáma v černých plesových šatech, ale bohužel to nebyl velký sumec. Tatínek ho dal do naší velké studánky pod břízou, ale to neměl dělat. Neboť poté se vydal do hostince podnik Hartmanových, aby oznámil celému světu, že dostal sumce. Vždyť šlo už dlouho o jeho prestiž. U Hartmanů bylo plno a nálada výborná. Tatínek si kupoval cigarety a před hostinským utrousil mezi řečí. Tak jsem dostal sumce. Kolik? Tatínek tuhle otázku samozřejmě očekával. Proto oznámil to, co doma. Je pumprdentlich. A představil si dámu v plesových šatech, jak si na chodníku očišťuje papírem kramflíčky bot. Jenže hostinský neměl pro ně jaká interesantní slova a představí smysl. Znovu se netrpělivě zeptal, kolik má ten sumec? Tatínek vyhrkl, 20. To nebylo málo, ale ani moc. Bylo to tak akorát, aby vzbudil úctu. A sedl si a dal si velkou griotku. Jediný alkohol, který občas pil. Jednak to bylo sladký jak cumel a to on měl rád. A za druhé mu to připomínalo třešňovku za školou v rodném Buštěhradě, kam chodíval jako kluk krát třešně. Když pil tu griotku, naslouchal křiku špačků, kteří odlétali a nadávali, že musí přenechat stromy klukům. A pak slyšel křik sedláka, který sem letěl s klackem. V hospodě u Hartmanu, té slavné rybářské a čundrácké hospodě, se zatím rozneslo, že starý Pavel chytl sumce. A protože se hosté už museli jít vyčůrat a chtěli také na čerstvý vzduch, byl přijat návrh jednoho mírně ožralého, že se na toho sumce půjdou podívat. Tatínek tomu nemohl zabránit, protože mnozí z nich byli sami rybáři a chtěli se o tom přesvědčit na vlastní oči. Tatínek rychle uvažoval, že jim koupí jedno štěně, ale jak se ukázalo, nezastavil by je ani Bernardin s krvavýma očima. Na hliněných nohou opustili hospodu a s rykem a zpěvem se vydali k naší chatě Herma, aby přeměřili a převážili sumce z rodu velkých. Tatínek šel schlíple za nimi a oni bůh ví, proč zpívali písničku o řeznících. Nejsou lepší řemeslníci jako řezníci. Ráno vstane, jde do krámu, trží sklenici. V chatě přivítala deputaci naše drobná maminka Herma. Hned pochopila, o co jde, protože jí znala svého muže dobře, žila s ním v jedné domácnosti velice dlouho. A také proto, že na ní tatínek vzadu zuřivě gestikuloval, aby něco podnikla. Rybář jménem Dušek škytl a pronesl proslov. Prosím vás, paní, přišli jsme se podívat na to sumce, co chyt máš mužíček. A uklonil se. Maminka blesku rychle domyslela, že ještě nejsou v tom stavu, aby viděli sumce a pozvala je ke stolu do chaty a na verandu. Nedali se dlouho pobízet. Snesla jim všechno, co jsme doma měli. Uherský salám, nakládané ryby, salám šunkový, salám koňský točený, načala konzervy a láhve vína a dalšího alkoholu. Pomáhal jsem obsluhovat. Tatínka nebylo vidět.
Ta naše chata na skále to nebyla chata, ale parník na vzdutých vlnách. Houpala se, kývala a zpívala. Pije táta, pije máma, však se jim už běhá kráva. Pije táta, pijou děti, už je kůže na teleti. Jedli a popíjeli ještě asi hodinu, když maminka usoudila, že nastala pravá chvíle. Byli už ožralí, ale ještě nezvraceli. Teď byla ta doba, kdy mohli posoudit míru a váhu sumce z rodu velkých. Maminka pro jistotu vyšla ven s Duškem, který měl u rybářů autoritu, a něco mu šeptala. Dušek povídal, na mě se můžete, milost páni, určitě spolehnout. Od někud se přištrachal i náš pobledlý tatínek. Výprava dorazila ke studánce pod břízou. Dušek nahlížel dlouho do studánky a přidržoval se plechového krytu, aby tam nespadl. Po chvílce povídal, když vezmeme v úvahu, že voda zmenšuje, tak ten sumec má dobře přes 20. A ostatní nahlíželi také do vody. O jeho slovech už se neodvážil nikdo pochybovat. Buď sumce na dně vůbec neviděli, nebo ho vidět ani nechtěli. Je malinký Peterka to všechno nějak narušil, protože jak byl opilej, tak byl pravnomluvnej. Nakoukl do studánky a začal křičet, je ten je maje, já mu dám hubičku. A svlékl se do spodku, že si k sumečkovi vleze do studánky jako do pezinky. Odvlékli ho pryč. Vrátili se všichni za zpěvu do Hartmanovic hospody a jen tatínek doma pomáhal uklízet špinavé nádobí a sklenice, což jinak nikdy nedělal. A maminka mu nic neřekla, protože věděla, že by to bylo úplně zbytečný. Brzy se ve Skochovicích rozneslo, že ten tatínkův sumec měl 50 kilo. To se zřejmě tak spravil v naší studánce. Pro mne měl tento příběh jedinou výhodu, že jsem aspoň trochu pochopil význam slova pumprdentlich. Je to výborný, ale přitom to stojí za hovno.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A teď ještě jedna vzpomínka na přátelství z těch nejbližších. Jiří Sovák s Miroslavem Horníčkem v televizních Hovorech H. Jiří Sovák na jejich společné chvíle vlastně už od vojny vzpomínal, že už tam si Horníček uměl zařídit, že byl písařem. Dostal takzvané Bčko, protože když se velelo vlevo v bok, Horníček se ptal proč.
2: Já jsem sem nepřišel dělat žádnou legraci. To bych už předem předeslal, protože si takovou detonaci vedle Miroslava Horníčka nemůžu dovolit v tomhle věku. Já jsem jenom přišel upřesnit některé údaje, které při tom předposledním nebo kterým hovorech to ano, bylo, že ano. No tak tam se tam byly některé nepatrné úchylky.
3: No počkej.
2: Tak vzhledem k tomu, prosím. Tam byly třeba věkové, třeba ty jsi tam říkal, že jsem mnohem mladší.
3: Já jsem neřekl.
2: Mně bylo tlumečeno, že jsem mnohem mladší.
3: No tak máš špatný tlumočník.
2: No tak to je. Nebo jsou to lichotníci.
3: Nebo ano, lichometníci.
2: Ano, neobratní lichotníci.
3: No ale jsi mnohem mladší.
2: No asi o rok a půl, páč, v prosinci mi bude 50 let.
3: No dobře, abych se to v tomhle věku dělá, rok a půl?
2: Abych se toho dočkal. No ne, tak já nijak nežehrám a nijak nejsem sklíčen, já se vůbec dělám. Třeba ve 30 letech jsem velice pochyboval o tom, že se dožiju 50 let. A dneska jsem velice šťastný, že je mi 50 let a že to mám za sebou, tu maršulu turu těch 50. A naopak zase závidím už těm 80 letem, páč, tam je ta nejistota, jestli se těch 80 dožiju. A zajímavý, že jsem jednou dědečka se ptal v parku a říkal jsem, dědo, to jste rád, že jste se dožil 80. A víš, že mi vynadal? Já nevím, co to je za zvláštní nevomalenost u lidí, když jsou mladí, mají strach z toho, že se nedožijou stáří. A když se dožijou stáří, tak jsou otrávený. Takže ono je těžko dostat.
3: Ale jako proč ti vynadal, nebo co ti řek?
2: No ne, abych si z něj nedělal legraci. No ne, on měl ještě jiný starosti, to se dá dost těžko, nevím, jestli to dá, to mělo se to dá vystříhnout, v nejhorším případě se to dá vystříhnout. On mě říkal totiž, že já hlavně mám strach z toho, aby nezrušili pohřeb žehem. Mně se strašně líbí to, jak ta rakev tam zajíždí, to takový monumentální, aby to nějak nezjednodušili. No, já jsem právě chtěl, nebo chtěl
3: si to ty jsi říkal, že nevíš, kdy to bylo vysílané. Ty jsi neviděl ten pořad, jak jsem
2: ne, já jsem ten pořad neviděl, protože já jsem byl na zájezdě s tou Veselohorou, co... No, Veselohorou jezdím s takovou hrou a... Vracel jsem se a pravidelně zabloudím vždycky.
3: Ano.
2: I tentokrát jsem zabloudil, netušil jsem, že máš právě ty hovory a to nějak právě v té době si končil, já jsem... A zabloudil jsem. Teď jsem stál na rozcestí, tedy musím návěstí, tam žádný nebylo, nebo jsem, promiňte, soudruzi přehlídnul, já nevím. No a teďka...

0: Tak jsem začal tak jako couvat, pak jsme ho přidávali až tráp normální. Já jsem byl skutečně vidíš, nebo já jsem neviděl, to mi připadalo jako mord na židě, že jsem někdo splet. Já jsem trapoval, u auta mě chytli, strašnou silou mě zvedli, odnesli mě do hospody jako popelník. A teď to tam nakonec se vysvětlilo, ty si právě vyprávěl, no ty si o mě mluvil jako hochovi s ryšícím humorem, tam jsem jim to vymluvil samozřejmě. No úplně by mě snad opili. Tam mě zachránila šenkýřka, která mě záchodem přes kuchyň a přes dvůr vypustila. Do auta fičel jsem domů.
1: No ne, já jsem vzpomínal, jak si některý historik, já jsem říkal všecky, protože ono po tobě opakovat historky je marný. To je jako když vyndáš rybu z vody, tak zjistíš, že zaprvé je o 2/3 menší a ztratí barvy. Rozumíš? Když to ty, když vypravuješ, tak ono to má. A já jsem se těšil, že tě sem zatáhnu. Já bych chtěl jako několik takových od tebe vědět. Třeba, kdy poprvé jako malýho kluka tě chytlo divadlo? A jo, chytlo tě už, pardon, promiň.
0: No, hraju ho.
1: Hraješ ho, tak.
0: Hraju ho, s tímhletím já jsem si tak nějak zvlášť neměl nikdy čas lámat hlavu.
1: Ano.
0: Já jsem měl poprvé silný zážitek, když jsem v Kostelci, bylo mi 3,5 roku, recitoval táto mámo v komoře je myš. A to byl nejsilnější můj zážitek a myslím, že ho nepřekoná ani Habersperk, který ho teďka studuju, protože
1: studuji
0: jsem
1: šel do...
0: Jo, no studuju, porád ho studuju.
1: Jo? Budeš mít fousy?
0: Jo. Ty spodní, jako spodně. To hrál Mošna, já nechci na tom nic měnit půl.
1: Tam se
0: to byl chytrý člověk.
1: No jistě, samozřejmě, to je velmi správný. No a potom, ty přece, máš jako vůbec konzervatoř?
0: Ne.
1: Ty nemáš?
0: Ne.
1: Já taky ne.
0: Ne, taky ne.
1: Přímo ze života, jo?
0: No tak, ten život byl poměrně dost bohatý, takže já si nemůžu stěžovat, já mám to... poměrně dynamo dost nabitý. No, tak jako, no tak ona ta konzervatoř má taky svoje dneska.
1: To já jsem právě tady vzpomínal, že ty máš to dynamo nabitý jako fantastickýma zážitkama, protože já pokud vím, tak ty jsi v životě tady prošel takovou konzervatoří. Ty jsi dělal přece kde co. Prosím tě, Jiří, můžu se tě ještě jednou v životě naposled slibu zeptat, jak jsi pojišťoval?
0: No, jak jsem spíš nepojišťoval, no ale... To je velice snadný, já jsem, ty už si to slyšel asi 3x, tak
1: jednou.
0: Já jsem svýho času ochořel na exudát, to je prostě voda na plících, populárně řečeno.
1: Ano.
0: Mě narazili, vyčepovali a pustili.
1: Já si pro tu exudát s exulantem, ale to je jedno.
0: Ano, jo. To je taky něco takového, že je to spíš...
1: Ano.
0: A teďka taky vypouštěj.
1: Ano.
0: A teďka si... Představ, že mě doporučili, abych spíš si hledal zaměstnání na vzduch. No tak co ideálnějšího, než být akvizitorem pražské městské pojišťovny. Jsem tam zašel, to jsem velice vlídně přijat a to už mi bylo podezřelý. A tam prostě mě... Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu,
1: ano.
0: Který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od kloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, ani zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom fofru najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak nám měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslovovat. Že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti,
1: ano.
0: Že za vámi stojí rezerva pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
1: Takže tohle jsi měl na mysli vždycky.
0: Tohle to jsem
1: měl. To v okno,
0: takhle natchnutý.

0: jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
1: Ano, ano. No a... No a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
0: taky jo, tak, to myslíš, chtěl... já jmenovat nebudu, páč, tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence, Veliká Slávě, Sekuritas a Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba, tady byla fabrička tedy, půl roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojištění se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
1: Ano.
0: Ovšem, nepřetahujem to, nepřetahujem.
1: Ne.
0: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy, ano. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
1: Ano.
0: Stěhovací dogy. A to byli jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Já to nemůžu říct, těch dog.
1: Dog, ano, ano. Dogo.
0: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, jo, až ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no, dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se nadomu smělovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sokol, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou to rošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy ty nepojistný,
1: ano.
0: Nepojistné cvoci. No a tam bylo, no a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám povedal, to jsem si vymyslel. Jako hypotézu, jako detektiv a pana vyšla. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, buř tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo buřců, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí, to myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom, tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se k těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, že někdo byl potvoro a už byl konec ven, jak nebaž ona viděla, že s tím dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej, u psa je nadšený, anebo prostě
1: ne,
0: rozuřený.
1: Ne,
0: poznám. No
1: tak... Já to někdy nepoznám ani u herce.
0: Někdy, no. U některých je to těžký.
1: Ano,
0: no tak ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálými chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušte, aby... Já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klásný pejsek, a tohle. A baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka. Já pom, co pak, no, já paní, já, ale jak mě milujou zvířata. Já mám špačka, toho jsem našel nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7 000 čistýho, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psy, jo. Jeden si se takhle nažidli a druhý takhle, a ten jeden... Do huby, takhle, teď jak si mě svojí hubou do úst, ne? No, takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
1: Ano.
0: A ten druhej, ten zas koukal, jak píšu, a vždycky mi takhle packou, jo?
1: Jo.
0: A teď bába od stolu přes vejde pozorovala, jak se zachovám, jo? Tak já tak, tohle, takhle. V tomhle jsem jako trošku upusinknul jsem ho a ona jsem slyšel, jak zlikla.
1: Ano.
0: Tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přines jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
2: A na závěr ještě Věra Špinarová s melodií, kterou Jiří Sovák doslova miloval, a když se s Věrou potkali, nemohla tam titulní melodie z filmu Tenkrát na západě nikdy chybět. Tak se mějte dobře a brzy naslyšenou.